0: Říká se, že jste kdysi měl či chtěl být disc-jockem. Je to pravda?
1: Je to pravda. Já jsem vůbec nepomyslel na to, že bych někdy zpíval a už vůbec ne, že tak dlouho. Mm-hmm. Vlastně v žánru, který je nejlabilnější, nebo jestli něco je absolutní nejistota,
0: tak
1: je to práce v našem žánru. Ale já jsem chtěl být DJem nebo moderátorem, pouštěčem, jak chcete. A obtěžoval jsem vždycky a opruzoval svoje hosty doma. Pouštěl jsem jim desky, které jsem sehnal samozřejmě na různých, na černém trhu, nebo mě někdo přivez, nebo později sám jsem si je vozil. A chtěl jsem se pochlubit s tím, co mám rád, co jsem sehnal, protože to byla tehdy u nás vzácnost. A pouštěl. No, nejdřív říkali, že tím opruzuju a pak si zvykli, no vidíte, a propracoval jsem se až sem.
0: Takže vlastně splněné přání svým
1: ano,
0: způsobem.
1: Ano.
0: Před vámi je několik desítek pořadů. Těšíte se?
1: Já se na to velmi těším. V tomto okamžiku, otázka je, jestli do konce roku si to budu pamatovat.
0: Jak se říká umělcům, zlomte vás.
1: Posloucháte první díl pořadu Karla Gotta Zpátky si dám tenhle film. A u mikrofonu je skutečně Karel Gott. Žádný imitátor. Český rozhlas mi loni umožnil natočit v legendárním studiu A, kde jsem před bezmála 50 lety začínal, naspívat za doprovodu rozhlasového big bandu pod taktovkou dirigenta, aranžera a skladatele Václava Kozla album slavných tuzemských a světových evergreenů, takzvaných standardů. Jeden z nich vám teď představím. Je to slavná Sinátrovka It Was a Very Good Year s výstižným českým textem Pavla Vrby Dobré roky to jsou.
2: Těch

Na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha dozněla jedna z mých zatím posledních rozhlasových nahrávek Dobré roky to jsou. V téhle souvislosti není od věci si vzpomenout na tu, která byla vůbec první. Tedy byly to tehdy nahrávky 2 a obě vznikly v roce 1963 pro tehdejší Československý rozhlas a obě nás teď čekají. Názvy? Sama řekla, že ho nemá ráda, a Kdybych nebyl, pro kterou se vžil název Pozemšťan. Před těmi 47 lety mě ve studiu doprovodil taneční orchestr Československého rozhlasu, řízený střídavě dirigenty Kamilem Hálou a Josefem Vobrubou. Sama.

sama řekla, že ho nemá ráda, a kdybych nebyl. Vrátili jsme se do roku 1963, ale to nejpodstatnější mělo teprve přijít. A to hned v roce 64. Šlo o nahrávku dnes velkého evergreenu, nebo jak se říká standardu, Měsíční řeka, Moon River, která měla na svou dobu zcela mimořádný sound a aranžma se sborem a smyčci. A tento úplně nový revoluční zvuk, když jsem se jednou šel projít kolem Vltavy, slyším z tranzistoráku, jak už si to lidi poslouchají, a byl jsem na to velmi hrdý, a tak jsem se díval, jestli už mě lidi poznají. No, nikdo mě nepoznal, protože, jak známo, rádio je pouze audio záležitost. Až teprve později, když jsem se objevil v televizi, ale to už bylo horší, když se říkalo, zpívá dobře, ale vidět ho nemusím. No a pak už si na mě lidé zvykli, jak víte, jak to dopadlo.

Kde ty loňské sněhy jsou? Skladba Moon River, kterou v roce 1961 napsali Henry Mancini a Johnny Mercer jako ústřední melodii pro film Snídaně u Tiffanyho s Audrey Hepburnovou v hlavní roli. O rok později za tuhle skladbu autoři získali Oscara pro nejlepší filmovou píseň roku. Na slavnostním ceremoniálu ji tenkrát zpíval jeden z mých velkých oblíbenců, Andy Williams. Já jsem Měsíční řeku natočil 21. ledna roku 1964 s českým textem Karla Jelínka, se sborem Lubomíra Pánka a z doprovodu tanečního orchestru Československého rozhlasu s dirigentem Josefem Vobrubou. Mimochodem o zrodu této nahrávky stály také tehdejší trumpetista Točru a dnes legendární dirigent Václav Hybš a zvukový mistr Jiří Zobač. Tehdy bylo tehdy, ale dnes je dnes. Proto se skokem přeneseme do žhavé současnosti. Jedna z mých loňských nahrávek s rozhlasovým big bandem se jmenuje Já a můj svět.

0: Já a můj svět. Nahrávka z legendárního studia A Českého rozhlasu za doprovodu velkého rozhlasového orchestru pod taktovkou Václava Kozla. Píseň jsem si přál natočit už dlouho, ale ten sen se mi splnil teprve nedávno, když v Ačku vznikalo album Evergreenu. Není to tak dlouho, co jsem se dozvěděl, že tahle píseň pochází z muzikálu Pickwick, který byl poprvé uveden v Londýně v roce 63. Píseň naspívalo mnoho světových hvězd, ale já ji mám nejvíce spjatou s mými oblíbenci Tomem Jonesem a Tonym Bennettem. O Tomu Jonesovi se u nás ví hodně, ale o Tonym Bennettovi už tak moc ne. Tenhle Američan italského původu, Tony Bennett, vlastním jménem Antonio Domenico Benedetto, se narodil v newyorském Queensu před 84 lety. Je to asi můj nejoblíbenější zpěvák, ale jeho koncert pražské Lucerně koncem 90. let mi bohužel utekl. Byla na něm ale spousta mých kolegů a ti mi říkali, že to byl největší hudební zážitek jejich života. Tony Bennett nejen, že nádherně zpívá, ale také je nesmírně přirozen. Byl vždy tak trochu ve stínu svého celoživotního přítele Franka Sinatry, který byl o 10 let starší a který ho oprávněně nazval svým nástupcem. Sinatra, jak známo, asi to zařídil u svých vlivnějších mafiózů, aby zůstal Tony Bennett jen nástupcem. Tony na počest svého vzoru založil v roce 2001 v newyorské čtvrti Queens školu, která nese Sinatrovo jméno a kde se mladé talenty zdokonalejí v hudbě, dramatickém umění a tanci. Ač se zdálo, že nástup Beatles přinesl konec Bennettovi zlaté éry, Bennett nikdy nezapochyboval o jejich kvalitách. Prohlásil oni, že jsou to skutečně opravdoví hudebníci a že jejich písně přinesly opravdu něco nového do populární hudby. A na jejich počest, podobně jako Frank Sinatra naspíval Yesterday, tak Bennett naspíval píseň George Harrisona Something. Ale já jsem do dnešního premiérového vydání pořadu Zpátky si dám tenhle film vybral jeho životní hit I Left My Heart in San Francisco, který mu v roce 1951 vynesl dvě výroční hudební ceny Grammy.
1: The loveliness of Paris.

I left my heart in San Francisco. Své srdce nechal už na začátku 50. let v San Francisco zpěvák Tony Bennett, který v roce 2001 převzal za svou celoživotní tvorbu cenu Grammy. Já si teď vzpomínám, že v roce 1967, kdy jsem půl roku směl vystupovat v Las Vegas, jednoho rána přečetl v novinách, že Frank Sinatra se v hotelu Sands popral. Titulek tohoto článku byl zpěvák Tony Bennett nechal své srdce v San Francisco a zpěvák Frank Sinatra své dva zuby v Las Vegas. Není bez zajímavosti, že Bennettovi dělá od roku 1979 manažéra jeho syn z prvního manželství Danny. A když si Tony Bennett bral v roce 51 za manželku jeho matku Patricie Beach, byl už takovou hvězdou, že se 2000 jeho faninek rozhodli proti sňatku svého Tonyho protestovat. Před New Yorkskou katedrálu svatého Patrika přišli v černém a ku podivu zůstali během Tonyho příjezdu i odjezdu v zoufalé tichosti. To, když jsem před 4 lety se ženil já, nikdo neprotestoval. Naopak faninky mě psali, no, už bylo na čase. Vztah s Patricí vydržel Tonymu 19 let a hned rok po rozvodu si vzal Sandy Grant, která po dlouhých 8 let tolerovala jeho častou nepřítomnost doma a dokonce i časté nevěry. Pak jí ale došla trpělivost a notorického sukni

0: do kterého si dělá náčrty svých pozdějších obrazů, takzvané skici. To už dokonce vydal v knize Co vidělo mé srdce.
1: Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking.

Nádherná píseň Smile, kterou do své filmové sociální satiry Moderní doba složil v roce 1935 sám Charlie Chaplin. Poslouchali jsme ji v nahrávce Tonyho Bennetta a Barbary Streisand. Mimochodem byla jedna z nejoblíbenějších písní Michaela Jacksona, který ji také naspíval. A neodolal jsem ani já a nahráli v roce 1975 s textem Jiřího Suchého

a s orchestrem Karla Vlacha na album Melodie, které nestárnou. Posloucháte první díl pořadu nazvaného Karel Gott, zpátky si dám tenhle film, který na vás bude premiéře na stanici Český rozhlas 2 Praha čekat každou sobotu krátce po 9 ráno a v repríze hned v neděli po zprávách ve 3 odpoledne. A u duetu zůstaneme i v případě další skladby. I Believe in You jsme si s Lucí Bílou vybrali z repertoáru kanadské zpěvačky Celine Dion a mezinárodního mužského kvartetu Il Divo. Krásný český text k ní napsal Pavel Vrba a nazval ji Krása.

Tak takhle jsme s Lucí Bílou naspívali skladbu, které dal autor českého textu Pavel Vrba název Krása. Když jsme seděli nad koncepcí tohoto pořadu, přišla řeč i na humor a na mé oblíbené židovské anekdoty. A nakonec jsme si řekli, že bych do každého vydání pořadu Zpátky si dám tenhle film mohl jednu zařadit. Tak tedy dnes v premiéře. Na Izrael dopadla ekonomická krize, premiér svolal mimořádně vládu, co s tím budeme dělat, a o slovo se přihlásil ministr obrany. Navrhl vyhlásit válku Spojeným státům americkým. Premiér mu říká, to jsi se úplně zbláznil, ty nám to tady srovnej během jednoho dopoledne se zemí. No právě, říká minister, víš, já bych navrhoval, že oni nám to srovnají se zemí a my si vypůjčíme od těch amerických bank a la Marshallův plán a postavíme si to znovu moderně, aby to dlouhá léta dobře prosperovalo. Premiér říká, no jo, tenhle ten model já už znám z druhý světový, ale domysli prosím tě, co se stane, kdyby jsme vyhráli.

Lidová píseň Havana Gila se hrávala a stále hraje na židovských svatbách a na obřadech bar mitzva, kdy jsou chlapci ve 13 a dívky ve 12 letech přijímáni mezi dospělé. Píseň pochází z oblasti Bukovina, která se dnes rozkládá mezi Rumunskem a Ukrajinou. Mám ji v repertoáru od doby, kdy jsem si připravil pro koncert v Tel Avivu a zpívá mi za doprovodu klavíristy Pavla Větrovce v programu Hvězdy, jak je neznáte, se kterým hostujeme s Karlem Štědrým v divadelních sálech po celé republice. Zpívali také můj oblíbenec Harry Belafonte, přezdívaný Král Kalypsa, barevný americký zpěvák, herec, sociální aktivista a velký kritik někdejšího prezidenta George Bushe. Já jsem si v jeho repertoáru našel píseň Try to Remember the Days of September, která pochází z nejdéle uváděného off-broadwayského muzikálu The Fantastics. Bez této písně se od roku 1964 neobejde takřka žádný koncert Harry Belafonteho. Zdeněk Borovec ji přebásnil do češtiny a já ji v roce 1984 nahrál na album Hrátky s láskou. Jmenuje se Zdá se mi, zdává.

Zdá se mi zdává, a to je pro dnešek v premiérovém vydání pořadu Karla Gotta, zpátky si dám tenhle film bezmála všechno. Rozloučíme se skladbou skvělého amerického zpívajícího kytaristy a skladatele Neila Diamonda Sweet Caroline, kterou mi česky otextoval Karel Šíp a nazval Vstříc náhodám. Vážení posluchači, ať jsou vaše náhody jen a jen příjemné. Mějte se nádherně a nezapomeňte, že zpátky si budeme dávat film mého hudebního života znovu za týden, kdy se na vás budu opět těšit. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Tisíce světel tu svítí, odevšad

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: obyčejný atletický oštěp. Je uschován v koutku v příbytku a jmenuje se Jervinem. Svírala jej v ruce Dana Zátopková a získala s ním olympijské vítězství i tituly mistryň Evropy. Ale nejen to. Učila s ním házet děti ve Stromovce, stejně jako drobotinu v Dilí, kam byla pozvána a mladí chtěli vidět olympijskou vítězku. Učila je házet, učila je také žít. Dana Zátopková je nejen držitelkou zlaté olympijské medaile, ale je také druhou ženou České republiky, která získala stříbrný olympijský řád. Pozící jej osobně předá Juan Antonio Samaranč při své návštěvě Prahy. A v paláci UNESCO v Paříži obdržela cenu Fair Play.
1: Měla jsem ráda fyzický pohyb. Já si myslím, že jako když někdo chce vniknout ve sportu, nemůže být za líný. Nikdy nemůže být líný. Musí mít rád pohyb. A to jsem já měla strašně ráda pohyb. Takže i když samozřejmě ten trénink potom pozdějíc a tak dál, mě někdy, jak se říká, zalízal za nechty, protože my jsme trénovali třeba venku v zimě a tak dále, neměli jsme v začátku žádné haly a žádné takové vymoženosti, ale nikdy tomu neříkám vřehole, protože když něco člověk dělá rád, tak proto obětuje hodně času a námahy a tak dále a nepřipadá mu to jako řehole, obzvlášť, když to má dobrý výsledek, když naraz prostě je dobrý a když mu to vyjde, jak se říká, že to záleží samozřejmě nejen na těch fyzických schopnostech a na té píli a tak dále, no ale záleží to taky na štěstí. Je hodně sportovců, kteří celý život dělají poctivě sport a nikdy nevyhrají olympiádu. A já si myslím, že jsem měla právě kousek toho štěstí, že mě to zrovna na té olympiádě dobře vyšlo a že potom jsem byla dobrá ještě na další olympiádě a mistrovství Evropy, že jsem vyhrála a tak dále. Tak to už jako nebylo štěstí, ale myslím si, že na olympiádě v Helsinkách jsem měla velkou dávku štěstí.
0: Skromnost sluší velkým i sportovcům. Štěstí je důležité, ale převažující je pracovitost v tréninku, mistrovství, vůle a bojovnost v závodě. Přišel Londýn 1948. První olympijské hry Dany Zátopkové.
1: Ani jsem si netroufala věřit, že se tam dostanu, protože olympiáda to bylo pro mě něco světového, neuvěřitelného. A to jsem ještě netušila, že když tam člověk potom je, takže to je daleko a daleko ještě závažnější a takové slavnostnější. No ale nakonec jsem se tam tedy dostala. No a byla jsem sedmá. Což nebylo tak marné, ale musím říct, že to na mě udělalo tak hluboký dojem, ta olympiáda, že to byl takový stěžejní bod v mém sportovním životě, protože jsem si řekla, tak a už nikdy nepojedu na olympiádu, jestli nebudu taky něco znamenat, aby mě trochu bylo vidět. Protože tam jsem naraz pochopila takovou tu národní hrdost a pichu, když tam někdo vyhraje za nějaký stát, což mě předtím nebylo vůbec jasné.
0: Po sedmém místě Dany Zátopkové v Londýně následoval triumf nejen její, ale i jejího manžela na olympijských hrách 1952 v Helsinkách. Dana vyhrála hod oštěpem, Emil Zátopek 5 kilometrů, 10 kilometrů a maraton.
1: Abych pravdu řekla, my jsme se v tomto směru nikdy moc neovlivňovali, protože Emil to byl tak silný individualista, že on si jel svojí cestou a já jenom jsem to tak pozorovala, jak dovede, jak člověk může být zaujatý pro věc. To musím říct, že to jsem se od něho naučila, že když chci opravdu něco dělat, takže musím furt na to myslet, v sobotu, v neděli jít trénovat a tak dále. No tak fakt je, že jsem tak nějak v jeho stínu, po jeho boku, jsem se snažila taky tomu dát víc, než jsem tomu dávala dřív. A nebyla jsem v tom roce 52 už na tom tak špatně, co se týká výkonnosti. Byla jsem asi na čtvrtém místě na světě, což mě opravňovalo k takovým nadějím, že bych třeba mohla mít bronzovou medaili. Já jsem potom toužila velice, jestli bych aspoň jednu medaili mohla ulovit. No, nakonec mě to vyšlo na to první místo, tak to jsem byla úplně v tranzu, že to si, nevím, jestli si to dovedeš představit, ale byla jsem v tranzu skoro. No a Emil mě bral, asi měl tolik starostí, že mě bral jako, no jo, tak nějak to snaž se, musíš se snažit, jo, a tak dále, ale měl tolik starostí, že jak to mě nebral nějak vážně. Až teprve, když jsem vyhrála, tak byl z toho taky šokovaný, no a pak si vymyslel tu pohádku, že říkal, no jo, ale mám na tom taky zásluhu, protože když jsem vyhrál pět kilometrů, tak ty jsi byla nadšená a v tom nadšení zhodila víc než kdy jindy. Jo? A tak. No, fakt je, že lepší se háže, když má člověk dobrou náladu, než když třeba má nějaký stres, to je známá věc. A že já jsem těsně předtím, než jsem nastupovala k házení, teda k tomu svému závodu, tak Emila zrovna vyhlašovali, my jsme tam už stáli v tom vchodu, nás pouštěli na hřiště, no a teď, když Emil šel s tou medailí, tak jsem říkal, je, já ti blahopřeji, to je ohromné, půjč mě tu medaili pro štěstí. A vzala jsem ji, strčala jsem ji do kabele a měla jsem už tu medaili sebou, jako pro štěstí, tu jeho. No a tak dejme tomu, že mě taky přinesla štěstí.

0: Napadlo vás možná, ostatně koho ne, jaké je vlastně sportovní partnerství nebo manželství dvou lidí z vrcholového sportu? Z nich jeden třeba může být, nebo si myslet, že je slavnější než druhý.
1: Emilem jsme se seznámili vlastně ve Zlíně, protože on závodil, dřív nešel na vojnu, tak závodil za Zlín a za Baťu. Tu pupeční šňůru měl dlouho, jak si takhle přivázanou právě v tom Zlíně a měl tam hodně kamarádů, s kterýma právě dělal atletiku a tak. No a já jsem se tam potom taky octla na internátech jako tělovýchovná instruktorka, vychovatelka a tak dále. No a tam jsem vlastně začala tak nějak pořádně dělat atletiku, protože tam byla dobrá atletická parta. Takže tam při jedných závodech jsme se prostě s Emilem seznámili. Tehdy byl velký poplach v klubu, že přijede sám Emil Zátopek a bude se tam pokoušet o rekord na 3 kilometry. A všichni ostatní atleti, to jsme byli my, ten Cox, mají pohotovost, mobilizaci, všichni se musí zúčastnit závodu, aby to mělo pořádný rámec. No tak já jsem tam taky narukovala a oštěp dali před ty 3 kilometry, tak jako tu předehru. A no já jsem tam hodila svůj první československý rekord, bylo to jenom 38 metrů, asi 80 nebo tak. No ale překonala jsem stařičky nějaký rekord, ani nevím, komu patřil už. No a Emil mě přišel gratulovat. No a jelikož ve Zlíně on měl takovou svatozář, že já jsem prostě, když se ke mně blížil, tak jsem málem stála v pozoru, ale aby si nemyslel, že jsou celá pryč z něho, jo, nebo tak, tak jsem řekla, jo, tak ti děkuju a hned jsem šla pryč. Jenomže když on potom udělal rekord na 3 kilometry, tak všichni ostatní atleti říkají, no musíš mu jít taky blahopřát teďka, dokonce mám dem, že mě strčili do ruky nějakou kytku a běž mu blahopřát, tak já jsem taky šla, no a tím jsme se seznámili. No, no a pak přišlo takové to zvláštní, ten zvláštní kontakt, že naraz jsme zjistili, že jsme oba dva úplně stejně staří, že jsme se narodili ve stejný den, ve stejný rok a prostě jsme z toho byli tak docela šokovaní, oba dva, že Emil hned říkal, to bychom měli mít taky jeden den svatbu. No nakonec to tak vyšlo. Byla jsem druhá v Římě na olympiádě, což byl další můj triumf v našem manželství, protože Emil už v té době nedělal, už to vzdal v 58. roce. A, no a čekal ode mě, že to už taky zabalím, jak se říká. No jenom, že já jsem právě naraz v tom 58. roce měla velice dobrou formu a vyhrála se mistrovství Evropy úplně hladce. No a teďka funkcionáři, no to nemůžeš, to víc za 2 roky už je další olympiáda v Římě a tobě to tak jde a tak dále. No znáš to, že? A, no tak já nakonec jsem se nechala přemluvit. Já jsem toho chtěla nechat v 58. roce po mistrovství Evropy. No a pak jsem toho skoro litovala už, protože pak naraz začaly takové ty, mě začalo bolet koleno, jo, tam mě bolelo rameno, tohle. No já jsem už měla 38 let v té době, že tak už se to začínalo projevovat všechno. No a, ale nakonec jsem to vydržela. Díky tomu, že jsme měli mladou oštěpařku tehdy, Vlastu Peškovou, která se mnou taky takhle trénovala někdy a tak jsme vyrazili potom dvě na olympiádu v Římě v 60. roce. Já jsem říkala, s odřenýma ušima jsem byla druhá a ona byla čtvrtá. Takže to byl do dneška náš největší oštěpařský úspěch, kterého jsme dosáhli. No a Emil už seděl na tribuně, už jako host jenom. No a teď všichni říkají, no podívej se, ty říká, že už si starý a Dana ještě získala stříbrnou medaili a tak dále. No a já jsem potom řekla novinářům, ano, velice mě těší, protože teďka nemůže nikdo říct, že jsou jenom žena Emila Zátopka, jo, ale já můžu říct, ano, Emil Zátopek je můj manžel. No tak takové legrace.

0: Závodní oštěp Jervinen položila jednoho dne Dana Zátopková do kouta svého bytu. Laskavě se na něj podívala, pousmála a řekla: už toho máš také za sebou dost, odpočiň si. Ale kde pak Jervinen, kde pak Dana Zátopková? Sice závodění v té vrcholné podobě odešlo, ale byli zde, anebo se chystali, nástupci. Jervinen se oprášil, ale ne pro slavná vlastní vítězství, ale pro vítězství těch druhých.
1: No tak samozřejmě, když se potom člověk rozhodne, že se ze závodníka změní v trenéra, tak je to takový dost velký převrat v životě. A to proto, že každý ten vrcholový závodník si myslí, že to je strašně jednoduché. Znám všechno, vím, jak se to dělá, jo? Vím, jak plánovat trénink a tak dále. A takže, když to nasadím na šikovného člověka, ty svoje zkušenosti a znalosti a tak dále, no tak musí být tak dobrý jako já. No ovšem, to je omyl, samozřejmě, protože člověk sedla úplně cizího koně. No a já jsem se na tuhle dráhu dala, protože už koncem své sportovní kariéry jsem si říkala, co budu dělat, až skončím. Chci zůstat u sportu, tak mám jedinou šanci být tedy, dělat trenérku. Tak jsem si dělala trenérskou školu a když jsem skončila, tak jsem nastoupila jako trenérka z povolání. No, bylo to strašně zajímavé, protože člověk naraz zjistí, že to není tak jednoduché sedlat toho cizího koníčka a že se musí snížit zase dolů a teď poznávat všechno zase od začátku, začínat úplně od začátku s těma mladýma lidma, každý je jinačí a tak dále. No a že člověk musí nějak znát taky psychiku toho děcka nebo těch mladých lidí a taky se trošku přizpůsobovat. Jeden chce přísnost, druhý chce pohladit a tak dále. No, je to velice zajímavá práce, i když já říkám velmi taky nevděčná, protože když trenér je dobrý, tak je to zásluha závodníka. Když je závodník špatný, tak je to vina trenéra samozřejmě. A kolikrát se člověk setká i s nevděkem u těch závodníků, které třeba přivedl k určité metě sportovní a tak dále, tak nakonec se třeba setká i s nevděkem. Ale nechci, aby to vyznělo nějak pesimisticky, protože zase na druhé straně projde životem spousta mladých lidí, třeba když mluvím o své trenérské práci, spoustu mladých lidí a do dneška mám tam mnoho přátel mezi něma, kteří už jsou taky ženatí, mají děti a tak dále a do dneska se stykáme a když vzpomínáme a oni třeba velice rádi vzpomínají na to a pamatuješ, jak jsme byli na soustředění tam a to, no to bylo krásné, nejkrásnější období mého života. Takže člověk nakonec si řekne tak, i když z tebe nebyla žádná sportovní hvězda, tak mám radost, že jsem ti poskytla kus takového pěkného kamarádského života, který může poskytnout sport. No, já jsem potom dělala taky funkcionářku a tak. A člověk vidí, když jsme byli závodníci, tak bafuňáři, to byli ti organizátoři kolem atletiky, že tak jsme se na ně dívali. Na nutný spolek, který se tam musí pohybovat, ale nikdy nám nedošlo, co všechno oni musí organizovat a tak dále. A že vlastně ten atlet přijde k hotové věci. Tady jsou závody, jo, tady máš nářadí, tady tohle, tady to. A že kolem toho někdo taky musí kmitat a že bez těch bafuňářů oddaných atletice a sportu, že by taky to měl daleko těžší. No tak je dobré, když člověk po té sportovní kariéře si taky na vlastní kůži vyzkouší, co to je dělat třeba trenéra nebo dělat bafuňáře.
0: Dana a její manžel Emil byli a stále ještě jsou zváni na tréninkové tábory doma i ve světě. Byli také v Indii, v Ajmeru, kde Dana vedla přípravu mladých oštěpařů. Vzpomíná na to v knize Zátopkovi vypravují, kterou sepsala se svým manželem. Bylo tam asi 10 oštěpařek a zpočátku se měla dojem, že míní také házet. Když jsem jim řekla, že mám nejlepší výkon přes 50 metrů, vykulili na mne oči a že prý je to na ně moc. Marně jsem s nimi smlouvala a slibovala, že budu házet jenom 40. Nechtěli slyšet ani o 35. Nakonec se přiznali, že nejlepší z nich hází 17 metrů. Pochopila jsem jejich ostych před diváky a házela na jejich závodech sama. Všechny se rozložily malebně kolem rozběhu a po každém hodu se ke mně zhlukly, aby se mohla udělat společná fotografie. Čím líp jsem házela, tím víc jsme se fotografovali a tím víc také jásali diváci, protože tak daleko ještě v Ajmeru oštěp nikdy nelítal. Děvčatům moje oštěpařské umění zvlášť vrtalo hlavou. Na druhý den ráno se za mnou přihnali do Mayo College, abych je naučila, jak se to dělá. Celé dopoledne jsme to tedy zkoušeli a všem se to náramně líbilo. Jenom ředitel koleje, Angličan Mr. Gibson, měl z nás těžkou hlavu. S lulkou v zubech pobíhal kolem našeho houfu a každou chvíli nám připomínal, abychom mu jenom netrefili ten antukový pás uprostřed hřiště, který si pěstoval na kriket.

0: Slavnostní chvíle prožívala Dana Zátopková nejen na atletických hřištích, ale často i mimo ně. Jako třeba v Paříži, kde v paláci UNESCO přebírala cenu Fair Play. Diváci vzdávali hold jí, České republice i jejímu klubu Fair Play. Sálem zněla slova, technické kvality končí na sportovišti, lidské jsou na celý život.
1: My jsme taková ta stará generace, kdy bylo, když někdo byl sportovec, tak k tomu patřily i takové jakési dobré morální vlastnosti. Já si pamatuju, říkají, no, když je to sportovec, to by nemohl udělat, jo, nebo tak něco. A tak dneska už se to značně změnilo, ale my jsme tak v tom byli vychovaní. Myslím si, že jsem v životě neudělala nic unfair, nebo jestli o tom nevím, tak pardon. Myslím si, že tu cenu Fair Play jsem dostala spíš za to, že jsem sloužila tomu sportu hrozně dlouho, jako závodnice potom, že jsem tomu sloužila jako trenérka a že jsem vždycky se snažila pomoct těm mladým lidem, aby dělali sport, protože jsou přesvědčená, že to je zdravé, že to patří k mládí a že každé mládí by toho mělo využít, té fyzické schopnosti něco dělat fyzicky, jo, a tak. A něco zdravého, teda sportovat a tak dále, protože to pomine, to je závislé na tom, na tom krátkém období mládí, pak to pomine a pak už člověk tak vlastně jenom přicmrduje k nějakému tomu sportu. Čím je člověk starší, tak tím takové ty negativní věci, záležitosti, ty nějak zapadají a zůstávají ti jenom takové ty pěkné vzpomínky a myslím si, že to je správné, proč by si člověk nějak pestoval v duši marazmus, protože tehdy a tehdy mě někdo nějak ublížil, nebo co. To nemá cenu se s tím zabývat a otravovat si tím dušičku. Moje životní kredo je prostě každý den udělat něco dobrého, jo, chovat se k lidem pěkně, snažit se udržet pohodu kolem sebe, tak, aby ti ostatní, kteří se se mnou stykají, aby se taky cítili dobře. To je teďka moje životní kredo. Tak pokud to jde, tak ještě se nějak taky sama sportu věnovat, jít si zaplavat, jít si zaběhat, pokud ještě můžu pajdat, jít si zajistit na kole a tak dále. Ještě využít těch zbytků mých fyzických schopností. To je moje životní krédo. A radovat se z toho, že třeba, když vylezu na kolo, ještě z toho nespadnu a že ještě jedu. Jo, a tak.
2: A pokud je o mladé lidi, určitě se také o ně zajímáš, když třeba už teď tu trenérskou práci neděláš. Myslíš si, že máme talentovanou mládež, není trošičku spohodlnělá teď proti vám třeba?
1: No tak, to máš pravdu, že možná trošku spohodlnělá je, protože se víc vozí v autě, víc prostě vysedává u televize a podobně. Taky mají mnoho možností sledovat život v televizi a tam dál a tak dál, tak ty zájmy jsou takové velice široké. Dostávají se třeba ke sportu jenom ty děti nebo mládež, která třeba v rodině je k tomu rozumně vedená, jo? Že rodiče se snaží je třeba vyhnat od Disneylandu, pohádek a podobně, a běž si tam, jdeme si něco zahrát, nebo jdeme si zaběhat, nebo tak. Jo. To se mně líbí právě v těch severských státech, že tam třeba rodina, víkend, jdeme a jdou třeba pochodovat, nebo běhat do lesa, nebo že si něco, jdou nějak zasportovat, nebo jezdit na lodičkách a podobně. Jako rodina, jako rodinný program. No tak to u nás chybí trochu a sice znám rodiny, kde opravdu mají děti takhle vedené, že mají ke sportu dobrý vztah. No ale vím zase o rodinách, kde ty děti mají názor, o co bych se namáhal, proč bych se měl hýbat, jo, a tak dále. To si myslím, že je v zásadě špatné. Výchovně špatné. No jinak já ještě chodím na hřiště, jo, pomáhat udělit několik odborných rad na Olymp, tam je docela dobrá oštěpařská parta, a takže tam občas zajdu, protože mě to nedá, jelikož ta láska k řemeslu člověka tak hned nepřejde. A těší mě, když třeba můžu někomu pomoct ještě. To jsme si s Emilem řekli, pokud to půjde, tak svým jménem musíme pomoct trošku, aby ta atletika se udržela nad vodou a potom, až se to všecko zase zorientuje v novém prostředí, tak to už potom bude dobré. No takže jsme pomohli středoškolskému poháru. Prostě svým jménem třeba pro mládež.
2: Já vím, že také pracuješ v klubu olympioniku.
1: Hodně jezdíme po republice, tam, kde jsou taky nějaké sportovní akce, tak se toho zúčastňujeme. A druhá věc je, že se tak jednou do roka sejdeme s těmi starými olympioniky a to je vždycky moc hezké. Zajímám se o všechno, protože, jak říkám, čím je člověk starší, tím je chtivější všechno znát, všechno vidět, všechno sledovat, a aby mu nic neuniklo, takže hodně čtu. A to mě vždycky zajímalo a zajímat mě to bude.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Randem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Ještě jednou hezké odpoledne v naší pravidelné sobotní dvoraně s dalším výletem za vzpomínkami na slavné vokální skupiny a jubilanty nadcházejícího týdne. Jejich defilé otevřela Petra Černocká, jak jinak než dnes už přesně 40-letým a tedy málem legendárním nákladňákem z času tažení s kardinály Zdeňka Merty. A Petra přidá ještě Tennessee Whisky s nenápadnou steelkytarou Petra Cloudy.

Z nebeské dvorany slávy za námi dnes přišel George Hamilton IV. Jediný skutečně velký countryman, který vstoupil i do našeho nahrávacího studia a v roce 1982 nahrál s country beatem celé album. V písničce One More Country Song, tedy ještě jednu countryovku Jirky Brabce a Michala Bukoviče, jej v aranžmá bývalého ředitele Českého rozhlasu pianisty Václava Kasíka dokonale podporoval sbor Ládi Kantora, jinak kormidelníka experimentální party CAK Vokal, který by ve středu 25. listopadu oslavil rovnou 70. Ve stejném roce jako George Hamilton přivedl Václav Neckář na svět Petřinovu a Kantorovu Všechno je jenom jednou.

Vašek Neckář a všechno je jenom jednou o ty Petřiny s textem Ladislava Kantora. Ve stejný den, tedy 25. listopadu, uplyne rovný rok od chvíle, kdy se s námi rozloučil Petr Hábka. Tady je s Hanou Hegerovou a Levandulovou.

Ramblin' Man Henka Williamse jako Poslední den. Jedna z prvních nahrávek Mirka Hoffmana a Greenhorny, tentokrát ze zbrusu nové úctyhodně čtyřeskové kolekce mapující barevnou škálu katalogu jedné z nejpilnějších osobností naší country. V naprosté shodě s jeho letošním životním jubilem ji tvoří reprezentativní výběr 80 nahrávek.

Písničkou Baby Play It Straight vstoupili do dnešní dvorany Brooks Brothers. Jedna ze stovek vokálních skupin, které se jako houby po dešti vyrojily na zámořské hudební scéně po skončení druhé světové války a patřili k základnímu inventáři newyorských nočních klubů. I když jejich nahrávky, které se zachovaly, mají k současné technické dokonalosti setsakra daleko, jsou náramným svědectvím tehdejší hudební atmosféry. Tady jsou Brooks Brothers zamilovaní do dvou holek. I'm in love with two sweethearts. Hearts.

sílu času hravě překonávající St. Louis Blues v neobvyklé úpravě a podání černé vokální sestavy Brooks Brothers z roku 1946. Její ústřední postavou, solistou a jediným dohledem

Orville Brooks a jeho v čase dokonale ztracení Brooks Brothers If Somebody Breaks My Heart z desky, která se v polovině 40. let zřejmě dost hrála. Stejně jako mnohem později Nocí dál Pavla Bobka. Na této ovšem není ani trochu znát.

revus. Jako já, má v zádech cesty kus. Nezná schody,

voz. Nocí dál, řídím tenhle vůz. Můj tep má, ale ty zná můj vkus. Kolik dívek a kolik žen získal jsem, když

0: řídím tenhle vůz. Jen on mě zná,
1: zná
0: mý štěstí, mý blues.

Miki Revola s Jarkou Vrbovou a partou Hobous, tak jak se kdysi dávno sešli v Českobudějovickém rozhlasu a nahráli své první album Zvláštní znamení touha. Je dost možné, že by tenkrát možná ani nevzniklo, kdyby se ve studiu neobjevil Ivan Zicha, který by ve středu 25. listopadu oslavil 73. Jeho kontrabas tehdy dodal potřebnou šťávu i písničce Tunel jménem Čas a jeho hlas dlouhá léta modeloval produkci Minnesängerů.

Budějovičtí minisengři se solovým Ivanem Zichou v Lidovce dávno už tě znám s textem Pavla Lohonky. A protože jsem na to v úvodu zapomněl, prozradím alespoň teď, že příští týden oslaví Petra Černocká 660. Tak se s ní teď podíváme k Mississippi.

Petra Černocká a její stále zelená, i když už taky hodně letitá Mississippi z katalogu kdysi nesmírně populární holandských Pussycat. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka, a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček Nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Jiří Suchý, divadelník, režisér, herec, hudebník, textař nebo také výtvarník a člověk velmi úzce spjatý s českým, potažmo československým rozhlasem, slaví v těchto dnech své 95. narozeniny. Děkujeme za dlouholetou výjimečnou spolupráci a přejeme všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví. Nezaměnitelný hlas Jiřího Suchého si můžeme připomenout v Českém rozhlase Pohoda v následujícím pořadu.
2: Tandem.
3: Dobrý den vám z Tandemu přeje Jan Rosák.
2: U některých hostů je třeba je více či méně dlouze představovat, jaké mají tituly, funkce a zásluhy. U mého dnešního besedníka stačí nepochybně říct jen jméno a příjmení a všechno je jasné. Na Tandemu se sveze dnes se mnou Jiří Suchý. Vítám vás, dobrý den.
4: Děkuji za přivítání. Dobrý den.
2: V loňském roce oslavil pan Suchý na podzim 85. narozeniny, takže je tedy dodatečně všechno nejlepší.
4: No děkuju, ale já to většinou jako pomíjím tyhle, nemám rád narozeniny a oslavy a tak.
3: Já jsem takový, na tom stejně.
4: Jo?
3: Já nemám narozeniny rád svoje, ale cizí, no. Jo.
4: Já žádný. Já jsem takový antislavič.
2: Já bych řekl, že Jiří Suchý si ty nejkrásnější dárky naděluje vlastně sám. Píše nové a nové hry, které dělají radost nejen jemu, ale hlavně nám divákům. Tak si dáme teď zahrát. Samozřejmě písničku a samozřejmě z nějaké hry pana Jiřího Suchého. A pak se pustíme do povídání. Přeju všem hezkou chvilku u rádia.
1: Tandem.
5: Jedna paní zatoužila po norkovém kožichu. Kožišníka navštívila, pravila mu:
6: Petře,

0: Takže tahle písnička se jmenuje Norek, jestli se nepletu.
1: Ano.
0: A je z jedné z vašich her a ta hra se jmenuje Hodiny jdou pospátku.
1: Ano, to je swingový muzikál.
0: Ano, je to náhoda, že to je taková reminiscence na Voskovce a Wericha? Hodiny jdou pospátku?
1: Jo, že se to v domě straší dům, že jo, v písničku. No, vlastně jo, vlastně ano. Ale ono to hraje o něčem úplně jiným, ale ten, jako tenhle ten motiv těch hodin jdoucích pospátku se hodil a my z Voskovce a Wericha vycházíme neustále. Naše poslední premiéra je dokonce úplně voskovco-verichovská.
0: Začalo to ve Spokytkou.
1: Začalo to ve Spokytkou, no.
0: Já myslím, že tohleto, ty vaše návraty k těm vašim slavným předobrazům jsou až přímo chválihodné, protože to je dobře, že je znovu evokujete a dodáváte jim něco ze sebe, protože předpokládám, že je ty jejich věci, jako třeba, dejme tomu, Čochtana, nehrajete tak, jak hrali oni, že jo?
1: No, úplně jinak. No. Úplně jinak jsme to udělali. Ten příběh jsme nechali, písničky jsme nechali, ale mě bylo žinantní, abych tam opakoval fóry Jana Wericha, který byl v tak jeho osobní, že jo, to vyprávění Čochtanovo, a tak jsem si vymyslel svoje vlastní a ku podivu zabírá i to moje, takže to jsem docela šťastný. A celou tu, ten divotvorný hrnec náš, ten semaforský, prokládáme takovýma vzpomínkama na jednak na Jana Wericha a na tu dobu vůbec, co, ve který to u nás se hrálo. To byla podivná doba, že jo? Která vlastně donutila Voskovce, že zdrhnul z naší republiky, která spěla do radostné náruče socialismu.
0: Je zajímavý, že Werich se nenechal k tomu přemluvit.
1: No, on mě to vyprávěl. On říká, já jsem nemohl, poněvadž já v Americe nemám ty kluky, se kterýma jsem hrál kuličky.
0: No, tak Voskovec je tam taky neměl.
1: Ne, ale Voskovec byl vůbec od svého počátku taková internacionální postava, že jo, tatínek byl původně v Rusku, vedl kapelu carskou, maminka byla napůl francouzská, a takže u nich se mluvilo v rodině francouzsko-česky a částečně rusky, takže on zřejmě nebyl tak vázaný na tuhle tu vlast.
0: Jo, na ty kuličky, no, tady u nás.
1: No,
0: víte, co mě taky zajímá, když se vracíte k vlastním hrám, jako třeba, já nevím, Skleněný prkno, nebo Kdyby tisíc klarinetů, jak k tomu přistupujete? A čím tohle to obohacujete, tak aby to samozřejmě nebylo tak, jak to třeba známe z filmu?
1: Já když si vezmu jakoukoliv starou hru, kterou se rozhodnu uvést v novém kabátě, v semaforu, dělám to z toho důvodu, poněvadž my musíme uvést 3 premiéry ročně, já jsem 2 hry nový schopen napsat a třetí si ulehčuju, že vezmu nějakou starou a tu předělám. Někdy ji předělám tak důkladně, že je ze 70% jiná. No tak prostě nejsem, většinou když vezmu tu starou hru, tak jsem s ní najednou nespokojený. Říkám, to bych už dneska udělal jinak. No a tak to dneska udělám jinak.
0: A většinou zůstáváte v té poloze, ve které jsme vás tehdy vídali ve starém semaforu. Třeba, jestli pak si střihnete i v klarinetech jednoho z těch parašutistů?
1: Ne, tam hraju. Tam jsem to postavil na té prapůvodní hře, kterou jsme hráli v divadle Na zábradlí, kde došlo k takovému zázraku s cigaretou, no takový drobný příběh a tak. A na tom jsem to postavil. A to bylo úplně něco jiného, než bylo ve filmu a než jsme později hráli i v semaforu. Takže teď jsem se vrátil k tomu původnímu, ale zase jsem to udělal jinak. Takže poněvadž tentokrát to hrajeme ve 2 s Jitkou Moravcovou, že jo? Takže tehdy ten zázrak, který vlastně způsobil, že se proměnily ty hudební nástroje. Ne, ty se neproměnily.
0: Zbraně
1: se proměnily. Vidíte, já se na to budu muset podívat znova. Zbraně se
0: proměnily. To je to výborný.
1: Jo, no, takže to dělala původně Ljuba Hermanová, dneska to děláme my s Jitkou dohromady. Že? A tak to, je to, vyšli jsme z toho prapůvodního, ale druhá polovina je zase trošičku z filmu, poněvadž tam už jsou všechny ty slavné melodie Schlitrovi. Schlitrovi se tam podvedly výborné songy. Jo, Tereza Babeta, Takže to tam všechno u nás zazní a ku podivu to platí dodnes, poněvadž ty lidi, diváci to strašně berou, ty písničky, a někdy si zpívají i sebou, nechají se strhnout. A je tam kolem toho krásná atmosféra, hlavně tedy v té druhé polovině. Ta první polovina je trochu vážnější a to není přímo to, co se od semaforu čeká, že jo? Ne, že by to bylo úplně vážný, jsou tam, lidi se tam i zasmějou, ale jako není, nepřeteká tam ten humor, jeho tam taková, jako jsou tam krůpěje spíš. A za to druhá půlka to rozbalí a to lidi velice akceptujou a já jsem příjemně překvapený, že ty písničky, kterým je už dneska, já nevím, 50 let, takže zabírají naplno.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Před chvilkou náš dnešní vzácný host Jiří Suchý, tedy myslím před písničkou, se svěřil s tím, jak předělává, inovuje, jinak přistupuje k hrám, které už v Semaforu někdy uvedl. Ale víte, co mě napadlo v té souvislosti, že třeba takovou dobře placenou procházku jste v Národním divadle zahráli v podstatě vlastně, jak si na tom úplně s původním půdorysu. Bylo to vaše přání nebo Miloše Formana?
2: Ne, to Miloš Forman měl tu hru velice rád, poněvadž on už tehdy natočil film Dobře placená procházka, televizní film, který běžel. Točil to s Jánem Roháčem, ten dělal totiž tu divadelní režii, tak Forman ho vzal jaksi ke spolupráci. No a on to měl rád a udělal tam ale změny. Zaprvé, já jsem říkal, pane Formane, ale teď je to hra pro 5 lidí a teď to Národní divadlo je veliký, to jeviště. Jinak, když jsem tam přišel a zjistil jsem, že to jeviště je hlubší a větší než celý hlediště, to jsem netušil. Taky není využíváno. Jako využívá se ta přední třetina a to, co jde dál. Tak to. No a já jsem říkal, s těma 5 lidma tam budeme takový utopen. A on říkal, nechte to na mě, uvidíte, já z toho udělám tak Broadway. No a najednou tam byl 50členný ženský sbor, navíc tam byla ještě jedna malá jazzová skupina, dole hrálo 70 muzikantů jako symfonický orchestr, dětský sbor tam byl. No teď prostě to rozbalil a byla to veliká podívaná, což bylo zvláštní. No ale navíc, co bylo nejzvláštnější, on miloval písničky ze hry Sekta. To byl náš nejslavnější propadák v historii Semaforu. No, když v době, kdy jsme hráli každou hru 200krát, 300krát, tak Sektu jsme po 36 reprízách museli stáhnout, poněvadž lidi na to přestali chodit. A dokonce jsem dostával takový dopisy, já jsem se Semaforem skoncoval, jo, když jste mohli hrát takovou velice ošklivý
1: ale
2: dopisy.
1: Ale se na to taky vůbec nepamatuju.
2: No, to bylo 630 repríz. A představte si, já jsem té hře strašně věřil, tak je tomu asi 8 nebo 10 let, tak jsem řekl, dneska už jsou lidi vyspělejší, tak zkusím tu hru zrehabilitovat. A ještě jsem ji vylepšil, dal jsem tam roli pro Jitku a pro sebe a prostě. No, a hráli jsme to 16krát a lidi na to přestali chodit.
1: A to je zajímavé.
2: A to přitom třeba Kytici jsme teď hráli 830krát, jo, a Sekta po 16 reprízách už byl poloprázdnej sál.
1: Je tady málo sektářů u nás asi.
2: No, já nevím. Ale Formanovi se ty písničky tak líbily a on řekl najednou, jo, že se mu líbily, to jsem věděl, protože když emigroval do Ameriky, tak mě napsal, jestli bych mu neposlal magnetofonový pásek s těma písničkama, že by je chtěl mít doma. Tak jsem mu ho poslal a najednou, když se měl dělat dobře placená procházka, on říká, víte, a já jednotlivý ty obrazy oddělím písničkama ze Sekty. Já jsem říkal, no počkejte, ale to bude sprskanec takovej. To byly písničky, které jsem složil já, poněvadž Jiří Šlitr, když si to přečet tu hru, tak řekl, já do toho písničky dělat nebudu. Udělej si je sám. Tak jsem si je udělal sám a Forman si je zamiloval a prostrkal je do ty dobře placený procházky, což byla opera od Jiřího Šlitra a byly tam prostě oddělovala jednotlivý obrazy právě ta moje Sekta. Takže to byla rehabilitace, že jo, já najednou to hrál 70členný symfoniák a zpívali to veliký sbory v Národním divadle.
1: Zkuste mi některé různě připomenout
2: názvy. To nikdo nezná, se to hrálo 16krát a tady, no tam byly, ono totiž, ta hra byla opravdu myšlena, jako já jsem chtěl uniknout. My jsme tehdy v těch 60. letech hráli takový Zuzana je sama doma, Zuzana je zase sama doma, Zuzana je všude jako doma, Zuzana není pro nikoho doma a takovýhle. A to už jsme věděli a lidi jsme měli prostě pod palcem.
1: Věděli, na háku, jak se říká.
2: No a na háku, ano. A já jsem tomu chtěl uniknout a říkal jsem, zkusím udělat experiment takovej. A napsal jsem hru, bylo to vlastně Absurdní divadlo. No a to, ty lidi to prostě nevzali. Mm. Ale už tenkrát hudební rozhledy napsali o té hudbě, která, to byla zase další experiment. Já jsem udělal hudbu, která byla vlastně kombinace Dixielandu a gregoriánského chorálu.
1: No, Hergot teda.
2: No prostě taková hudba, která vycházela z toho gregoriánského chorálu, ale hrála to Dixielandská parta. Takže hudební rozhledy, odborný časopis o tom pěl chvály, ale jinak to všichni strhali a no, tak to už je za námi. Už to nikdy nikdo neuvidí. Leda, že si koupí DVDčko, poněvadž to budeme vydávat, tu sektu.
1: Sektu vydáte?
2: No,
1: budeme. To bude možná sběratelská potom,
2: ano,
1: rarita.
2: To bude, ano, já taky ano. Nemyslím, že by to udělalo do trhu nějakou velikou bombu.

0: Bandem Jana Rosáka.
1: Jiří Suchý zmínil už některé hry, které v 60. letech, já bych řekl, přímo řádili mezi publikem, to znamená lidi stály fronty, co stály, spali ve frontách před semaforem.
2: Ano, střídali se tam v noci celý rodiny.
1: Aby dostali lístky třeba na Zuzanu, anebo na Jonáše.
2: Ano.
1: Mimochodem, mám takový zajímavý dotaz. Tuhle jsem byl v divadle v Celetné a tam jsem uviděl plakát, že hrají vaši hru Jonáš a Tingle Tangle.
2: Ano.
1: Oni teda tu hru, nebo respektive jaksi podtitul, dali takový velice úctivý. Tvůrčí tým nazval ten počin úctivým remakem. Ale přesto, viděl jste to představení?
2: Jo, viděl.
1: A víte, co mě zajímá? Třeba Zdeněk Svěrák má takový odtažitý postoj k tomu, aby se ty hry uváděly, myslím hry teda Cimrmanů, jinde než divadle Járy Cimrmana. Vy nemáte tenhle pocit?
2: Ne. Naopak mě lichotí, že se pokouší jiní taky se toho zmocnit nějak. Já jsem toho Jonáše už viděl v řadě divadel.
1: Jo.
2: To hráli. Dokonce taková zvláštní schoda svého času to hráli na Kladně a pozvali mě tam a hlavní roli Jonáše, tu moji roli, tam hrál jistý pan Stýblo, kterému patří dneska Stýblova pasáž a to bývalý divadlo Semafor. To byl herec, který tam hrál moji roli.
1: To je hezká náhoda.
2: No, v Hradci Králové tam hráli, tam udělali zvláštní experiment, to jsem děsně ocenil. Tu moji roli Jonáše tam hrálo postupně 5 lidí. Každý vždycky vzpomínal, totiž ta hra byla o tom, že jsem říkal vždycky, jo, Jonáše, toho jsem viděl v Paříži a on hrál takhle a takhle. A pak jsem ho viděl v New Yorku a to vždycky přijde někdo a trumfuje se s těma druhejma. No já jsem ho zase viděl tam a tam zpíval tuhle písničku a říkal tyhle fory. Takže to bylo zajímavé, že tam na to šli úplně jinak, že tu moji roli hrálo 5 různých lidí.
1: Tak koukám, že vy jste vesměs s těmi uvedeními v ostatní divadle docela spokojený.
2: Jo, samozřejmě.
1: No.
2: Potom armádní umělecký soubor, taky to kdysi hrál ještě za dávných dob.
1: No, víte co, je úžasné tedy ten váš záběr, to se mi opravdu hrozně líbí, že jednak teda píšete 3 premiéry ročně, pro hodně těch her skládáte muziku, děláte scenografii, co si budeme povídat, 85 let, v tomhle věku už spousta lidí má ruce v klíně a dělá takový ten mlýnek palcema, což teda u vás je nedovedu vůbec představit. Není to namáhavý?
2: No, vlastně ani ne, trošku jo, někdy mě to trošku zmáhá, ale tak se vyspím a ráno jdu zase do toho.
1: A vy nejste rád línej?
2: Já dokonce toužím potom být línej, ale já jsem postižený workoholismem, což je vlastně do jistý míry choroba taková. A není to vždycky příjemný. Já bych si chtěl kolikrát odpočinout. Já si pamatuju, že když poprvé jsem se svou manželkou, to je už, já nevím, asi 160 let, jsme jeli k moři, tak já jsem si říkal, teď tam lehnu, budu občas si zaplavu, budu tam ležet na pláži, budu hledět na mráčky a bude to krásné, dám si odpočinu. Druhý den, když jsem to absolvoval, tak jsem najednou zpozoroval, že jsem nervózní a že jsem nevrlej. A já jsem spíš takový pohodový člověk. Já nemám rád nějaký napnelizmy mezi lidma.
1: Jste spíš vrlej.
2: No, ano. A já byl nevrlej a byl jsem takový. A pořád jako, že mi něco schází. Pak jsem šel a koupil jsem si sešit, v Rumunsku to bylo, a napsal jsem tam kus kytice, kterou jsme později hrali, na té pláži. To byla potom moje příjemná dovolená.
1: To už vás tak začalo bavit pak?
2: Ano. Pak jsem tam, že pak jsem si šel zaplavat a věděl jsem, že si tam vrátím k tomu sešitu a budu řešit ty další balady z té kytice a tak. Takže to je, já nedovedu odpočívat a trochu to závidím lidem. Takže já se nechlubím tou pílí, já ji považuji spíš za ústrk od osudu.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Až je mi to skoro tak žinantní, abych teď lámal z Jiřího Suchého, aby si vymyslel někoho jiného, než jenom písničky Semaforu, kterou by si třeba rád poslechl, ale možná, že to je docela jaksi symptomatické, že autor sám svoje písničky třeba neposlouchá i mrvér, jak se hezky česky říká. Nehrozí to. Tak koho rád posloucháte? Kdo vám udělá radost? Já mám takový pocit, že asi to tuším, ale potvrďte mi to.
2: No, já... Ono je hodně zpěváků a zpěvaček, ale poněvadž já jsem byl odchovaný jazzem, taky neustále se k němu vracíme. Teď jsem založil Big Band Semafor s podtitulem Orchestr, který hraje divadlo. Tam všichni ty muzikanti jsou zároveň herci. A je ten orchestr podle odborníků špičkovej swing band. Teď jsme měli novou premiéru s ním.
1: Jsou špičkoví herci, ti muzikanti?
2: Ne. Ale ono je to půvabný. Oni jsou jako trošičku naivní a tak, ale no tak nemůže člověk čekat od vynikajícího trumpetisty, který tam má závratný sola, aby šel a hrál potom jak Heger, že jo?
1: Tak to... No tak ale byl takový saxofonista v Havlíkově orchestru, Jegorov, že jo?
2: Jegorov, jo, jo. Ano. Jako tak oni taky hrajou a je takový naivňoučky, ale jsou suverénní a je vidět, že to dělají s chutí a ono se to přenáší na to publikum, takže to publikum to bere jako úplně dokonale, ale berou to i odborníci. My jsme na to neměli žádnou negativní kritiku, prostě se o tom píše v superlativech, že jako jsme to vyhráli na 100%. Ale teď koho chci? Tak někoho od jazzu. Armstrong.
1: Mhm. Armstrong je výborná volba, bych řekl. A navíc já si myslím, že vy k němu máte takový zvláštní, nebo respektive ne zvláštní, až přímo závidění hodný vztah, protože vy jste se s ním potkal, nejenom potkal, ale dokonce jste ho s Jiřím Šlitem uváděli. Vůbec.
2: Ano, my jsme uváděli jeho koncerty a to byly veliký dny pro nás, poněvadž Armstrong byl legenda. Já to slovo nemám moc rád, poněvadž dneska se kdo vydrží v pop music 5 let, tak je už legenda, že jo. Vo mně taky, moje žena se mě smála a říkala mě vždycky, starý legenda už přišel domů a takový...
1: Ten legenda.
2: No, a on říká chodící legenda, ale, takže já to nemám rád, ale on byl, že jo. Já jsem... Než jako jsme byli vybrani, aby jsme uváděli ty jeho koncerty, tak jsem ho znal z gramofonových desek prakticky a z fotografií. A byl to pro mě jako mytologická bytost a najednou přišel, my jsme na něj čekali v hotelu Internacional, on nám podal ruku a my jsme mu koukali do očí, no. To byl, a potom jsme každý večer poslouchali ten jeho koncert, který byl po každý trochu jiný. No bylo to nádherný.

0: Zapomenem na to a spíš si se soustředíme teď v tom vašem povídání. Vy jste mě inspiroval s tím Louisem Armstrongem, protože vy jste se potkal ve svém životě a to vám už nikdo samozřejmě nevezme a všichni vám to můžeme závidět se spoustou slavných lidí. Než jsme začali natáčet ten dnešní tandem, tak jste jich pár zmínil a co jméno to bomba, říkal jste Chevalier, říkal jste Fonda, a i Bush, že jo, třeba, zajímavý.
1: No prezident Bush ne, tak to, s tím jsem si podal pouze ruku, to bylo oficiální.
0: Nic vám neřek?
1: Ne. Jitka mu akorát stačila říct nice to meet you. A to bylo, já jsem říkal, ale to se říká asi za jiných okolností, jiným lidem, a to pak jsme to nechali.
0: On to asi vzal, ne, dobře. Ne?
1: Jo. Ale...
0: A ten Maurice Chevalier?
1: Maurice Chevalier, on natáčel, my jsme byli v Paříži a on tam natáčel ve studiu firmy Barclay zrovna svý desky. A poněvadž jsme s tím ředitelem té firmy nějakým způsobem se sešli, tak on nám nabídl, jestli se chceme podívat, jak Chevalier točí desky, tak jsme tam šli. A skutečně jsme se dívali, jak on točí, už to byl starý pán, už mu bylo asi 70. ale když odcházel, tak tam na něj čekali dvě krásné dívky a on odcházel uprostřed nich a držel je kolem ramen, tak to jsem si říkal, tak až mě bude takhle 70, jestli se toho dožiju, tak to bych takhle chtěl taky odcházet ze studia.
0: Podařilo se vám to mimochodem?
1: To já už nevím, to je tak dávno, že to nevím vůbec. No. Ale takže, no a tam jsme s ním taky promluvili. Tam jsem zažil krásnou věc. Já jsem si koupil takovou knížku o francouzských kabaretech a tam byla veliká stať věnovaná jemu. A tak tam jsem vybral jednu fotografii, říkal jsem, jestli by se tam nepodepsal. A on říkal, ne, to nejsem já, to je imitátor. Já jsem tadyhle a vybral jinou fotografii a podepsal jsem tam. Načež jeho tajemník potom říkal, byl to on, ale on, kde se sobě nelíbí, tak říká, že to je imitátor.
0: To je dobrý teda.
1: To prozradil ten jeho...
0: To je dobrý, no. To je dobrý. No a Fondu jste zmínil taky.
1: Jo,
0: Henryho.
1: Ne, Henryho, jeho dceru.
0: Jo, Jane Fondovou.
1: Jane Fondovou. Jo, ano, tam jsme byli na takovým večírku a tam mě překvapilo, ty Američani, to možná znáte z biografů taky, mají vždycky třeba na krbu nebo tak asi 1000 fotografií v rámečcích všelijaký rodiny. A ona tam měla hned upředu Havla.
0: A to bylo u ní doma tohle?
1: U ní doma, jo, u ní doma. A tak to mě velice imponovalo.
0: Vás tam neměla náhodou?
1: Mě tam neměla.
0: Ne.
1: To je jako její chyba, já jí to nevytýkám, já jí taky nemám.
0: Na svým krbu.
1: Na svým krbu, já nemám ani krb.
2: Tandem Jana Rosáka.

0: týká Jiřího Suchého, tak tam narazíte taky na takovou zajímavost, která mě opravdu hodně zaujala, že vydáváte v podstatě takové jakože kvazi noviny. Jmenují se Stará fronta zítra.
1: Ano.
0: Moc
1: ano.
0: Mě to zaujalo.
1: Ano.
0: V jednom čísle se tam třeba zamýšlíte nad takovým zajímavým fenomenem, který jste nazval politický talent. To je hezká věc. Myslíte si, že mají třeba naši politici politický talent?
1: No.
0: Nemusíte jmenovat konkrétně.
1: Ale... Jo, tak to je jiná. Tak,
0: co modle umluvil,
1: no, no, nemají.
0: Nemají.
1: Ne, tak možná, že některý, jo, já zase je tak zevrubně neznám a tak, ale mají někteří talent pro politikaření, to znamená ohřívat si své polévečky pomocí politiky a pomocí vlastní moci. To je taková, to je talent opovržení hodný, ale určitě bude mít někdo i talent pozitivní. Já třeba oceňuji některé kroky ministra kultury Hermana, ten mě jeví jako opravdu zajímavá osobnost a mě fascinoval jednou takovou odpovědí, kdy ho napadl nějaký poslanec za komunistickou stranu, že prostě nechává chátrat památky, že v Kroměříži ten park, nebo já nevím něco, a začal mu to tvrdě vytýkat. A on to vyslech a potom říkal, víte, že komunisti zničili víc synagog než nacisti? Jo, a teďka házel ty čísla skutečně a teď říkal další a další věci, které byly pro tu stranu jako dost nevlídný. Odpovědi se na to nedočkal.
0: Ano, ano,
1: a tak tím mě imponoval. Ale vůbec jsem sledoval i ten záležitost Dalai Lama, nebo tak. Mně připadal jako, že ví, co chce a jde si za svým, nehledá konflikty, ale když vzniknou, tak
0: se jim nevyhýbá.
1: Se jim nevyhýbá a řekne si vždycky svý. Zdá se mi, že to je například rozumnej politik.
0: Aha. Víte, mě napadlo, když si tak, jak si zavzpomínám na semafor třeba v těch 60. letech, kdy jsme na něj chodili i proto, co se tam neříkalo, ale co se tak tušilo, jaksi mezi řádky.
1: Ano.
0: Vy jste nikdy nedělali vyloženě jaksi politickou satiru.
1: Ne.
0: To se nedá říct. Já myslím, že programově jste ji nedělali. Ale nemyslíte si třeba, že by teď už byl čas, neříkám u vás divadle, možná na politickou satiru divadle?
1: No v té poslední Vespoketce, co je, tak
0: jo?
1: Tam se nám probleskuje, ale zase je to zajímavá věc. Bylo to ode mě neplánovaný, neříkal jsem si teďka se do toho, ale když jsem psal ty naše dialogy, tak najednou to naráželo na určitý skutečnosti a už mě to nedalo a už jsem tam jaksi něco řekl, ku podivu lidi to velice berou. Takhle. Jinak já jsem neměl politickou satiru rád a nedělal jsem ji v 60. letech a v 70., v 80. z toho důvodu, že tehdy se po mně žádala, ale taková, kterou bych jo, v 60. letech říkal, hejte v tom západním Německu ten Adenauer a tak to Eisenhower, ten je válečný štváč, on vám má atomový pumy a vyhrožuje, chtěl by nejradši rozpoutat světový, ale do toho byste měli šít. No a to jsem nechtěl. No potom, do čeho bych chtěl šít, to jsem si netrouf, poněvadž bych do toho šil jeden večer a už potom by nebyl semafor.
0: Pak byste šil něco úplně někde jinde.
1: Ano, pak bych byl zašitej. No, takže to, tam se mi nedostávalo, nechci říct odvaha, i když taky, ale smysluplnost, poněvadž jsem věděl, že bych to řekl jednou a už by nám zavřeli to divadlo. Oni na to čekali. Jo. Zajímavý je, poněvadž my jsme jim byli velice nepohodlní a oni nás velice tlačili do tohohle toho. A měli jsme ale zase celou řadu lidí na význačných místech, který nám chtěli pomoct, který byli rozumní. A tak se na mě obrátili, abych udělal taky nějaký gesto, který mi mohli operovat. A já jsem napsal píseň Tulipán, ten text, a oni to okamžitě dali do učebnic a tak a už říkali, podívejte se, to je tak pokrokový.
0: Angažovaný se to
1: angažovaný, ano. A já nemám ten tulipán od té doby rád.
0: Vy ho nemáte rád?
1: Ne, poněvadž
0: jsem... Já ho miluju.
1: Každý ho miluje.
0: Každý ho miluje.
1: A chtějí to po mně a tak. A já to zpívám, ona to není špatná písnička, ale ten pocit, že jsem to dělal jako na objednávku, aby bylo to takový nějaký... třeba ze srdce mě vytryskla jiná obdobná píseň, jo, to jsem ještě žil, jestli to znáte.
0: Ano,
1: a to mám rád. To jsem najednou sám k tomu dospěl, ale tady to byla objednávka, udělej něco pokrokovýho. Já jsem říkal, no tak pokrokovýho. Fakt je, že když budu psát o míru, tak to oni hlásají pořád, tak to je pokrokový a můžu se pod to podepsat. V podstatě mír není nic špatného. No ale ta pachuť, že jsem to dělal z těch důvodů, abych jako tomu divadlu nějak pomohl, tak ta zůstává dodnes, přetrvává trošku a je mě ta písnička cizí.
0: To je škoda, protože my to bereme spíš, mluvím teď za spoustu ano. lidí, spíš pacifisticky, ano. než angažovaně.
1: Ano, no. ano, poněvadž neznáte to podhoubí,
0: tak.
1: proč to vzniklo a tak. A já mám tu smůlu, že to znám. Kdybych to neznal, tak by se mi to taky líbilo. Nedávno jsem jí prostě musel na nátlak veřejnosti na koncertu střihnout a říkal jsem si, ono to není špatná písnička.
0: Bude se,
1: by, ten šlitr tam, takový ten refrén a tak, to je velice krásný. A...
0: Tak možná, že to ještě přehodnotíte časem. Zapomenete na to, jak to vzniklo.
1: Já mám pocit, že spíš zapomenu tulipán a že mě zůstane, že to, jak to vzniklo. No.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Já si teď dovolím takový trošičku podobenství. Mně vždycky rozveselí, když někde čtu, ptají se třeba Hany Hegerové, proč už nevystupuje, nebo jaké nové písničky nám připraví, nebo Karla Gotta, jestli ještě pomýšlí na syna. Jo. Mně to přijde vždycky až tak nespravedlivý, protože ty lidi už jsou starý. Ale teď doufám, že mi porozumíte u vás, pane Suchý, přestože máte svůj věk, se klidně můžu zeptat, jaký nový hry připravujete, jaká nová trojka nás zase čeká, protože vy jste úplně jiný případ.
2: No tak samozřejmě teď po té Vespokece jsem v těžké situaci, poněvadž ta byla tak mimořádně úspěšná. A jelikož já jsem založil ten Big Band Semafor a rozhodl jsem se, že budeme dělat úplně jiný druh divadla, že přehodil jsem vechsl, tak říkajíc, poněvadž se mi zdálo, že jsme furt vycházíme ze stejné metody 57 let a že je na čase, aby jsme to uchopili jinak. Tak to naše představení začne jako koncert swingového velkého bandu, který musím tedy skutečně říct, že se mi podařilo shromáždit vynikající muzikanty a hraje to tedy báječně. Je to takový ten swing 40. 50. let. Jo?
1: Ten elegantní.
2: Ano. A ten koncert se pak rozpadá do těch divadelních her. Ty muzikanti, já jsem kvůli nim vymyslel takový pulty, které se otvírají jako dveře, takže on vyjdou a už jsou převlečený. No to mám takový různý
1: fígle.
2: No to bych o tom musel mluvit hrozně dlouho. Ale prostě teď to chci dodržet. A udělal jsem další pokus. Kdysi jsem napsal takovou, jmenovalo se to Šest žen. Bylo to o Jindřichovi Osmým, Horníček to hrál hlavní roli a tak. A to chci udělat znova, ale zase už nejsem spokojený s tím, tak jsem kolem toho navymýšlel další postavy, taky, aby měli ty muzikanti co hrát jako herci, že jo. A udělal jsem z toho trošičku jinou hru a to bude mít v listopadu premiéru. No, potom jsem na jaře, já ještě mám takovou jednu hru velice komorní, jmenuje se to Kufr pana Bergsona, o takovým pianistovi, který se upije k smrti a jeho pozůstalá milenka se prohrabuje v jeho kufru pozůstalým, že jo? A najde tam jeho deník. A teď si to začne číst a on vidí ty příběhy úplně jinak než ona. A ona s ním polemizuje, pořád říká, tak to nebylo, co si to nalháváš do vlastního deníku, kde já si to pamatuju. O to. A vzniká z toho taková zvláštní hra. A on, ač to byl koncertní pianista přes vážnou hudbu, tak pro ní skládal různý šanzony a blues a
1: úplně
2: takový.
1: V tom vidím tu Jitku a vás.
2: Ano.
1: Je to jasné.
2: No, ne, bohužel ne, poněvadž tam bude hrát skutečně vynikající pianista, který ovládá i vážnou muziku a tak. A musí tam být taková nějaká herečka. Původně jsem uvažoval, měla to hrát i stá Veronika Kubařová, která hrála u nás taky.
1: Jistě skvělá herečka.
2: No, která u nás hrála. Krásná. A já jsem říkal, ta by to prodala. A tak jsme jednali, ale nějak to vyšumělo. Nevím, jestli to jako, poněvadž ona je hodně vytížená, tak nevím, jestli to klapne. Ale herečka tohoto charakteru úplně jiná, než ty komediální herečky, který, nebo než jsme my s Jitkou, jo, takže to by byla, já taky tím sleduju, abych nemusel hrát denně, poněvadž zatím, kde jsme nehráli, tak se to neprodalo. Lidi chodějí do Semaforu na nás, no tak já chápu, třeba proti nám je Hurvínek a Špejbl, tak když půjdu tam, tak chci vidět Hurvínka a nikoli v Kašpárka, že jo. A my jsme tedy s Jitkou jakýsi Hurvínek a Špejbl.
1: A Špejbl, ano. Když to řekl, tak ta se přímo nabízí a ta paralela, ano, ale já bych řekl tou Slávou taky. Ta je taky asi tak rovnocená. Pane Suchý, já vám moc děkuju a přeju vám samozřejmě, aby všechny tyhle ty plány vyšly, protože nejenom, že vy si uděláte radost, ale uděláte radost nám, divákům, kteří jsme vděční návštěvníci divadla Semafor. Ať vám to pořád ještě dlouho píše, pořád hraje a pořád zpívá.
2: Já vám moc děkuju a ujišťuju vás, že vám přeju taky, aby se vám dařilo, na co šáhnete.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
4: Vybíráme je pro vás každý den.
3: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

úvodu pořadu Muziky muziky nám dnes nejprve zahrála Vinohradská kapela. Byla to skladba s názvem To byl ten nejhezčí valčík od Josefa Dobeše a Karla Melíčka. Zpívali Eva Svobodová a Jiří Škvára. A hned přidáme další písničku o něčem, co je nejhezčí. Tentokrát je o máji, napsali ji Karel Sodomka a Vladimír Krásný, natočila ji Plzeňská dvanáctka. Zpívají Gerda Ledínská a Jiří Langmajer a Jaroslav Kopejtko vám přeje pěkný poslech.

Tak takhle hrála v roce 1983 dechová hudba závodního klubu Škoda, kterou vedl Ota Heller. Zpívali Věra Hejduková, Josef Kopřiva, Jana Šplíchalová a Pavel Malina a byla to písnička od dvou legend české dechovky, jihočeského muzikanta a skladatele Ladislava Kubeše a textaře Ladislava Jacury s názvem Nejhezčí kraj. Ale i západočeši přispěli do seznamu písniček o něčem, co je nejhezčí. Jsou to Antonín Bulka a vynikající textař Ladislav Nuzhard, autor textu písně Už troubějí na horách jeleni. Pro pošumavskou dechovou hudbu Lesanku napsali píseň Nejhezčí bál, zpívají Jiří Langmajer a Jitka Koutecká.

Jednou z nejlepších českých dechových kapel byla dechová hudba Antonína Votavy. Právě jsme ji slyšeli v nahrávce písně od Antonína Borovičky a Vildy Sýkory s názvem Nejhezčí koutek. Zpívali renomovaní zpěváci Jan Ježek a Stanislava Forstová. Písniček o něčem, co je nejhezčí, není mnoho. Jsou o pohlazení, láskách, úsměvu, kraji nebo bále. Nejhezčí obrázek je název další písně z archivu Českého rozhlasu Plzeň. Natočila ji u Slavanka s vynikající zpěvačkou Gertou Ledinskou. Napsal jej Václav Hájek, který pocházel z Líní u Plzně a byl vynikajícím klarinetistou, a textař František Navara.

Dva vyhlášení moravští autoři František Maňas a textařka Růžena Sipěnová přispěli do dnešního pořadu Muziky, ovšem, co je nejhezčí, písničkou s názvem Nejhezčí dar, kterou jsme slyšeli v podání Dolanky z Ratíškovic v okrese Hodonín na jižní Moravě. Pro dnešek sloučíme skladbou od Tomáše Saka, nazvali Pozdrav přátelům. Jaroslav Kopejtko vám přeje, ať je vám příjemně s rádiem vašeho kraje všude tam, kde jej posloucháte, třeba v Řebří, Ninkově, Holini nebo ve Svojšíně. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: kvůli štěstí projdeš celý svět, zjistíš, že stálo před tvými dveřmi. Říkají v Africe. Pro Jaromíra Ostrého je velké štěstí potkat člověka moudrého, talentem v skutku prošpikovaného a už řadu desítek let stále mladého. Ke všemu ještě zpívajícího, Slavíka mnohonásobného, národem českomoravsko-slezským opěvovaného. Karel Gott na dvojce Českého rozhlasu, chtělo by se říct jednička na dvojce, dobrý den.
1: Krásný den.
0: Jak se vám daří, mistře?
1: Děkuji za optání, měl jsem opravdu dobrý rok.

0: Říká se, že jste kdysi měl či chtěl být disc-jockem. Je to pravda?
1: Je to pravda. Já jsem vůbec nepomyslel na to, že bych někdy zpíval a už vůbec ne, že tak dlouho. Uh-huh. Vlastně v žánru, který je nejlabilnější, nebo jestli něco je absolutní nejistota, tak je to práce v našem žánru. Ale já jsem chtěl být DJem nebo moderátorem, pouštěčem, jak chcete. A obtěžoval jsem vždycky a opruzoval svoje hosty doma. Pouštěl jsem jim desky, které jsem sehnal samozřejmě na různých, na černém trhu, nebo mě někdo přivez, nebo později sám jsem si je vozil. A chtěl jsem se pochlubit s tím, co mám rád, co jsem sehnal, protože to byla tehdy u nás vzácnost. A pouštěl. No, nejdřív říkali, že tím opruzuju a pak si zvykli, no vidíte, a propracoval jsem se až sem.
0: Takže vlastně splněné přání svým
1: ano,
0: způsobem.
1: Ano.
0: Před vámi je několik desítek pořadů. Těšíte se?
1: Já se na to velmi těším. V tomto okamžiku, otázka je, jestli do konce roku si to budu pamatovat.
0: Jak se říká umělcům, zlomte vás.
1: Posloucháte první díl pořadu Karla Gotta Zpátky si dám tenhle film. A u mikrofonu je skutečně Karel Gott. Žádný imitátor. Český rozhlas mi loni umožnil natočit v legendárním studiu A, kde jsem před bezmála 50 lety začínal, naspívat za doprovodu rozhlasového big bandu pod taktovkou dirigenta, aranžera a skladatele Václava Kozla album slavných tuzemských a světových evergreenů, takzvaných standardů. Jeden z nich vám teď představím. Je to slavná Sinátrovka It Was a Very Good Year s výstižným českým textem Pavla Vrby Dobré roky to jsou. Těch dá-

Na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha dozněla jedna z mých zatím posledních rozhlasových nahrávek Dobré roky to jsou. V téhle souvislosti není od věci si vzpomenout na tu, která byla vůbec první. Tedy byly to tehdy nahrávky 2 a obě vznikly v roce 1963 pro tehdejší Československý rozhlas a obě nás teď čekají. Názvy? Sama řekla, že ho nemá ráda, a Kdybych nebyl, pro kterou se vžil název Pozemšťan. Před těmi 47 lety mě ve studiu doprovodil taneční orchestr Československého rozhlasu, řízený střídavě dirigenty Kamilem Hálou a Josefem Vobrubou. Sama.

sama řekla, že ho nemá ráda, a kdybych nebyl. Vrátili jsme se do roku 1963, ale to nejpodstatnější mělo teprve přijít. A to hned v roce 64. Šlo o nahrávku dnes velkého evergreenu, nebo jak se říká standardu, Měsíční řeka, Moon River, která měla na svou dobu zcela mimořádný sound a aranžma se sborem a smyčci. A tento úplně nový revoluční zvuk, když jsem se jednou šel projít kolem Vltavy, slyším z tranzistoráku, jak už si to lidi poslouchají, a byl jsem na to velmi hrdý, a tak jsem se díval, jestli už mě lidi poznají. No, nikdo mě nepoznal, protože, jak známo, rádio je pouze audio záležitost. Až teprve později, když jsem se objevil v televizi, ale to už bylo horší, když se říkalo, zpívá dobře, ale vidět ho nemusím. No a pak už si na mě lidé zvykli, jak víte, jak to dopadlo.

Kde ty loňské sněhy jsou? Skladba Moon River, kterou v roce 1961 napsali Henry Mancini a Johnny Mercer jako ústřední melodii pro film Snídaně u Tiffanyho s Audrey Hepburnovou v hlavní roli. O rok později za tuhle skladbu autoři získali Oscara pro nejlepší filmovou píseň roku. Na slavnostním ceremoniálu ji tenkrát zpíval jeden z mých velkých oblíbenců Andy Williams. Já jsem Měsíční řeku natočil 21. ledna roku 1964 s českým textem Karla Jelínka, se sborem Lubomíra Pánka a za doprovodu tanečního orchestru Československého rozhlasu s dirigentem Josefem Vobrubou. Mimochodem o zrodu této nahrávky stály také tehdejší trumpetista Točru a dnes legendární dirigent Václav Hybš a zvukový mistr Jiří Zobač. Tehdy bylo tehdy, ale dnes je dnes. Proto se skokem přeneseme do žhavé současnosti. Jedna z mých loňských nahrávek s rozhlasovým big bandem se jmenuje Já a můj svět.

0: Já a můj svět. Nahrávka z legendárního studia A Českého rozhlasu za doprovodu velkého rozhlasového orchestru pod taktovkou Václava Kozla. Píseň jsem si přál natočit už dlouho, ale ten sen se mi splnil teprve nedávno, když v Ačku vznikalo album Evergreenu. Není to tak dlouho, co jsem se dozvěděl, že tahle píseň pochází z muzikálu Pickwick, který byl poprvé uveden v Londýně v roce 63. Píseň naspívalo mnoho světových hvězd, ale já ji mám nejvíce spjatou s mými oblíbenci Tomem Jonesem a Tonym Bennettem. O Tomu Jonesovi se u nás ví hodně, ale o Tonym Bennettovi už tak moc ne. Tenhle Američan italského původu, Tony Bennett, vlastním jménem Antonio Domenico Benedetto, se narodil v newyorském Queensu před 84 lety. Je to asi můj nejoblíbenější zpěvák, ale jeho koncert pražské Lucerně koncem 90. let mi bohužel utekl. Byla na něm ale spousta mých kolegů a ti mi říkali, že to byl největší hudební zážitek jejich života. Tony Bennett nejen, že nádherně zpívá, ale také je nesmírně přirozen. Byl vždy tak trochu ve stínu svého celoživotního přítele Franka Sinatry, který byl o 10 let starší a který ho oprávněně nazval svým nástupcem. Sinatra, jak známo, asi to zařídil u svých vlivnějších mafiózů, aby zůstal Tony Bennett jen nástupcem. Tony na počest svého vzoru založil v roce 2001 v newyorské čtvrti Queens školu, která nese Sinatrovo jméno a kde se mladé talenty zdokonalejí v hudbě, dramatickém umění a tanci. Ač se zdálo, že nástup Beatles přinesl konec Bennettovi zlaté éry, Bennett nikdy nezapochyboval o jejich kvalitách. Prohlásil oni, že jsou to skuteční a opravdoví hudebníci a že jejich písně přinesly opravdu něco nového do populární hudby. A na jejich počest, podobně jako Frank Sinatra naspíval Yesterday, tak Bennett naspíval píseň George Harrisona Something. Ale já jsem do dnešního premiérového vydání pořadu Zpátky si dám tenhle film vybral jeho životní hit I Left My Heart in San Francisco, který mu v roce 1951 vynesl dvě výroční hudební ceny Grammy.
1: The loveliness of Paris.

0: I left my heart in San Francisco. Své srdce nechal už na začátku 50. let v San Francisco zpěvák Tony Bennett, který v roce 2001 převzal za svou celoživotní tvorbu cenu Grammy. Já si teď vzpomínám, že v roce 1967, kdy jsem půl roku směl vystupovat v Las Vegas, jednoho rána přečetl v novinách, že Frank Sinatra se v hotelu Sands popral. Titulek tohoto článku byl zpěvák Tony Bennett nechal své srdce v San Francisco a zpěvák Frank Sinatra své dva zuby v Las Vegas. Není bez zajímavosti, že Bennettovi dělá od roku 1979 manažéra jeho syn z prvního manželství Danny. A když si Tony Bennett bral v roce 51 za manželku jeho matku Patricie Beach, byl už takovou hvězdou, že se 2000 jeho faninek rozhodli proti sňatku svého Tonyho protestovat. Před newyorskou katedrálu svatého Patrika přišli v černém a kupodivu zůstali během Tonyho příjezdu i odjezdu v zoufalé tichosti. To, když jsem před 4 lety se ženil já, nikdo neprotestoval. Naopak faninky mě psali, no, už bylo na čase. Vztah s Patricí vydržel Tonymu 19 let a hned rok po rozvodu si vzal Sandy Grant, která po dlouhých 8 let tolerovala jeho častou nepřítomnost doma a dokonce i časté nevěry. Pak jí ale došla trpělivost a notorického sukničkáře ponechala jeho osudu. Letos je to již 20 let, co Tony Bennett žije na newyorském Manhattanu se Susan Crowe, manažerkou jazzových umělců. Poprvé se potkali, když byla Susan v pubertě a Tony tenkrát řekl, já si na tebe počkám. Do třetího sňatku se ovšem moc nežene. Ročně absolvuje kolem 200 koncertů a na žádné turné nevyjede bez bloku, do kterého si dělá náčrty svých pozdějších obrazů, takzvané skici. To už dokonce vydal v knize Co vidělo mé srdce.
1: Smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking.

Nádherná píseň Smile, kterou do své filmové sociální satiry Moderní doba složil v roce 1935 sám Charlie Chaplin. Poslouchali jsme ji v nahrávce Tonyho Bennetta a Barbary Streisand. Mimochodem byla jedna z nejoblíbenějších písní Michaela Jacksona, který ji také naspíval. A neodolal jsem ani já a nahráli v roce 1975 s textem Jiřího Suchého a s orchestrem Karla Vlacha na album Melodie, které nestárnou. Posloucháte první díl pořadu nazvaného Karel Gott, zpátky si dám tenhle film, který na vás bude premiéře na stanici Český rozhlas 2 Praha čekat každou sobotu krátce po 9 ráno a v repríze hned v neděli po zprávách ve 3 odpoledne. A u duetu zůstaneme i v případě další skladby. I Believe in You jsme si s Lucí Bílou vybrali z repertoáru kanadské zpěvačky Celine Dion a mezinárodního mužského kvartetu Il Divo. Krásný český text k ní napsal Pavel Vrba a nazval ji Krása.

Tak takhle jsme s Lucí Bílou naspívali skladbu, které dal autor českého textu Pavel Vrba název Krása. Když jsme seděli nad koncepcí tohoto pořadu, přišla řeč i na humor a na mé oblíbené židovské anekdoty. A nakonec jsme si řekli, že bych do každého vydání pořadu Zpátky si dám tenhle film mohl jednu zařadit. Tak tedy dnes v premiéře. Na Izrael dopadla ekonomická krize, premiér svolal mimořádně vládu, co s tím budeme dělat, a o slovo se přihlásil ministr obrany. Navrhl vyhlásit válku Spojeným státům americkým. Premiér mu říká, to si se úplně zbláznil, ty nám to tady srovnají během jednoho dopoledne se zemí. No právě, říká minister, víš, já bych navrhoval, že oni nám to srovnají se zemí a my si vypůjčíme od těch amerických bank a la Marshallův plán a postavíme si to znovu moderně, aby to dlouhá léta dobře prosperovalo. Premiér říká, no jo, tenhle ten model já už znám z druhý světový, ale domysli prosím tě, co se stane, kdyby jsme vyhráli.

Lidová píseň Havana Gila se hrávala a stále hraje na židovských svatbách a na obřadech bar mitzva, kdy jsou chlapci ve 13 a dívky ve 12 letech přijímáni mezi dospělé. Píseň pochází z oblasti Bukovina, která se dnes rozkládá mezi Rumunskem a Ukrajinou. Mám ji v repertoáru od doby, kdy jsem si připravil pro koncert v Tel Avivu a zpívá mi za doprovodu klavíristy Pavla Větrovce v programu Hvězdy, jak je neznáte, se kterým hostujeme s Karlem Štědrým v divadelních sálech po celé republice. Zpívali také můj oblíbenec Harry Belafonte, přezdívaný Král Kalypsa, barevný americký zpěvák, herec, sociální aktivista a velký kritik někdejšího prezidenta George Bushe. Já jsem si v jeho repertoáru našel píseň Try to Remember the Days of September, která pochází z nejdéle uváděného off-broadwayského muzikálu The Fantastics. Bez této písně se od roku 1964 neobejde takřka žádný koncert Harry Belafonteho. Zdeněk Borovec ji přebásnil do češtiny a já ji v roce 1984 nahrál na album Hrátky s láskou. Jmenuje se Zdá se mi zdává.

Zdá se mi zdává, a to je pro dnešek v premiérovém vydání pořadu Karla Gotta, zpátky si dám tenhle film bezmála všechno. Rozloučíme se skladbou skvělého amerického zpívajícího kytaristy a skladatele Neila Diamonda, Sweet Caroline, kterou mi česky otextoval Karel Šíp a nazval Vstříc náhodám. Vážení posluchači, ať jsou vaše náhody jen a jen příjemné. Mějte se nádherně a nezapomeňte, že zpátky si budeme dávat film mého hudebního života znovu za týden, kdy se na vás budu opět těšit. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná Pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A já vám přeji pěkný vstup do 2. října. Jako obvykle pro vás máme hodinu plnou pestrého povídání, příjemných písniček a protože je pátek, nabídneme i malý tip na víkendový program. Potěšit bychom mohli milovníky přírody a vycházek a výhodou je, že se neomezíme na jedno místo ani jeden čas. Chystaný festival ptactva totiž probíhá v podobě řady menších setkání po celé republice a podrobnosti nabídneme i s ornitoložkou paní Gabrielou Dobruskou za malou chvíli. Teď už je čas na první dvojici písniček. Zpívat bude Viktor Sodoma, no a ještě předtím Karel Hála a Zdeněk Šedivý. Tak pěkné ráno.

0: Český rozhlas Pohoda. Pohodáři.
1: Mám takový dojem, že i meteorolog Michal Žák nám za chvíli potvrdí, že nás čeká další příjemný víkend. A pokud byste ho chtěli propojit s procházkou do přírody, budeme pro vás teď mít jeden tip, a to s ornitoložkou Gabrielou Dobruskou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Česká společnost ornitologická totiž pořádá další ročník festivalu ptactva. Tak zkuste nám trošku přiblížit, jak taková akce probíhá.
2: Taková akce je celá vlastně o ptácích. Samozřejmě, jak jinak už z toho názvu to vyplývá. A je to taková oslava podzimní migrace. Čili na různých místech naší republiky se konají jednotlivé akce. Momentálně je jich nahlášeno asi 51, kdy dobrovolníci, nadšenci do ptáků ráno si brzy přivstanou, aby lidem odhalili vlastně tajemství té ptačí migrace. Takže potom může kdokoliv přijít, akce jsou zdarma a dozvíte se na nich spoustu zajímavého o ptácích. Projdete se někde krásnou krajinou, budete pozorovat ptáky. Dost často jsou k dispozici i dobré dalekohledy stativové, zvláště jde-li se někam k rybníkům, kde se teďka ty migrující ptáci vlastně už dost často zdržují, takže tam máte možnost se pokoukat opravdu dobrou optikou. A u některých akcí je i ukázka kroužkování, čili ptáci se chytají za účelem kroužkování, což patří vlastně k metodám výzkumu ptačí migrace, takže to vám potom přináší jedinečnou příležitost vidět ptáky vysloveně zblízka, kdy ten kroužkovatel, když je má v ruce, tak vám je ukáže, a to je naprosto jedinečný zážitek, protože to je okamžik, kdy se kterým se úplně běžně nesetkáváme.
1: No, ne, že by mě to nelákalo, ale já poznám tak možná vrabce, kosa, straku, když je dobře, pak se začínám dost ztrácet, tak když je na tom někdo podobně, aby se necítil zbytečně na té akci?
2: To určitě ne. Tam není vůbec důležité, nakolik ptáky znáte. Důležité je, že vás zajímají, že se na ně chcete podívat, protože lidé, kteří tam jsou, kteří ty vycházky vedou, tak s tím počítají, že tam doráží lidé, kteří mají znalosti podobné jako vy, a určitě ochotně rádi s tím určováním pomůžou, řeknou vám, na co se díváte, co případně na té hladině máte hledat, podle čeho poznáte, že tam je zrovna polá chocholačka v hejnu kachen, takže toho se určitě nemusíte bát a nikdo vám nebude dávat najevo, že nic neumíte nebo neznáte, to vůbec ne, o tom vůbec nejde. Tady jde o to užít si ten krásný pocit z toho, že jsou ptáci všude kolem nás, že zrovna je to období podzimního tahu a vlastně je to fajn být v přírodě a pozorovat ptáky.
1: Říká Gabriela Dobruská z České společnosti ornitologické, se kterou si povídáme o festivalu ptactva probíhajícím už o tomto víkendu. Kde a jak se přihlásit, jak vlastně zjistím, že nějaká ta vycházka je poblíž mého bydliště?
2: Pozvánka na festival ptactva je na webu České společnosti ornitologické na adrese www.birdlife.cz, psáno anglicky jako ptačí život, bird, life. Na většinu vycházek není potřeba se přihlašovat, stačí prostě přijít. A pokud ta nutnost je, tak to najdete přímo u pozvánky k té dané akci. Ale většinou to nebývá, většinou stačí přijít.
1: A já už se na ty internetové stránky dívám, je tam taková velká mapa republiky a tam už si můžu rozkliknout ta daná místa. Souhlasíte?
2: Přesně tak. Ano, přesně tak to je.
1: Co by si takový dobrý pozorovatel měl vzít sebou?
2: Hlavně dobré oblečení, speciálně dobrou obuv, protože dost často se jde podmáčenými lokalitami, jde se terénem, málo kdy chodíme po asfaltu, takže je dobré opravdu mít nepromokavou obuv, a pokud hrozí nějaká nepřízeň počasí, déšť, tak i nějakou pláštěnku nebo deštník lepší, ale ta pláštěnka, vycházky se konají většinou i za nějakého mírného deště nebo přeháněk. Samozřejmě, pokud někdo má vlastně dalekohled, určitě ať si ho vezme, je to lepší.
1: Tak naštěstí to počasí nám asi bude tento víkend poměrně přát. Obecně, jak fyzicky náročné bývají ty vycházky?
2: Je to různé. A u těch, které fyzicky náročné jsou, to zase bývá uvedeno přímo v tom jejím popisku. Jinak většinou je to nějaká vycházka třeba od 1 do 2 kilometrů, kde se jde někde podél hrázy rybníka, hodně často se zastavuje, takže víceméně fyzicky náročné to není, protože máte třeba 1-2 hodiny a projdete 2 kilometry, takže to není rozhodně žádný závod. Ornitologické tempo je pomalé tempo, ale může tam být někdy problém s překonáváním výškových rozdílů, třeba těch hrází nebo podobně, takže pokud má někdo pocit, že by mu mohl třeba překonání nějakého 2metrového valu udělat třeba z pohybových důvodů problém, bylo by lepší rovnou zavolat přímo tomu danému organizátorovi. U každé té pozvánky po rozkliknutí je kontakt na organizátory, takže tam se určitě dozvíte, ať už jestli to jde absolvovat s kočárkem, nebo právě pokud se někdo hůře pohybuje, tak jestli je to terén, který vlastně zvládne.
1: V každém případě tam není nějaký stres a kdybych už se cítil vyčerpaný, tak se kdykoliv můžu zase odpojit, je to tak?
2: Samozřejmě, nikdo vlastně v žádném případě se nedostanete někde do divočiny, odkud byste se sám potom nedostal, takže určitě je možné se kdykoliv odpojit a zrovna tak kdykoliv přidat, protože i když vlastně nestihnete ten úplný začátek a víte, kudy se má jít, tak většinou vám ty lidi neutečou, protože půjdou prostě pomaleji, než vy, když se budete snažit dohonit.
1: Tak za toto ujištění a za celou pozvánku moc děkujeme paní Gabriele Dobruské z České společnosti ornitologické. Ať se festival vydaří, no a zase někdy na pohodě naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Když jsem se včera vracel domů z rozhlasu, tak jsem potkal skupinu malých školáků na vycházce. Abych se jimi nemusel prodírat, zpomalil jsem a zařadil se za ně. Všiml jsem si jedné věci. Nejdříve šli spořádaně, vzorně ve dvojicích, ale tenhle útvar se brzy začal rozpadat. Děti se různě zastavovaly, neustále se zhýbaly k zemi, čímž vytvářely dominový efekt, až nakonec paní učitelka rezignovala a vyhlásila pauzu. Teprve v ten moment mi došlo, co bylo tou příčinou. Vedle chodníku totiž rostlo několik kaštanů, tedy, abych byl botanicky přesný, stromem byl jírovec maďal a to pod ním byly kaštany. A každé dítko zkrátka potřebovalo nějaký úlovit. Popravdě moc se jim nedivím. I mně se v dětství vždycky líbilo mít kaštanů plné kapsy a nikdy mě to vlastně úplně nepřešlo. I dnes, když nějaký pěkný vidím, tak se pro něj občas sehnu a schovám ho. Vlastně sám nevím přesně proč. Popravdě mi kaštany k ničemu nejsou. Podzimní dekorace si nevyrábím a dokonce ani v dětství jsem nestavěl žádná zvířátka. Když jsem nad tím trochu přemýšlel, asi bych se nebál říct, že jsou pro mě kaštany takovou esencí podzimu. I v plískanicích a v dešti čerstvě vyloupnutý kaštan svítí novotou. Je hladký, příjemný na dotek a se svou typicky hnědočervenou barvou působí až luxusně, jako by člověk našel nějaký přírodní šperk. Jak jsem se ale také dočetl, jsou i součástí lidových pověr. Někdy si je lidé vkládali do kapsy nebo pod polštář kvůli ochraně před zlými duchy a jiní zase pro jejich údajné léčivé síly. Působili totiž prý proti revmatu. V každém případě, pokud taky někdy nějaký hezký kaštan seberete jen tak pro radost, nejste zdaleka sami. Až ho potom v té kapse po několika týdnech zase objevíte, už to sice nebude takový krasavec, spíš malý zcvrklý veterán, ale zároveň pořád zůstane milou vzpomínkou na nějakou pěknou podzimní vycházku.
1: Pohodové ráno a Václav Kuba.

0: Září se nám přehouplo v říjen, ale zdá se, že na počasí to prozatím nemělo skoro žádný vliv. Jaké dny nás teď čekají, o tom už nám víc řekne Michal Žák.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
0: A my ho zdravíme na Kavčí hory. Dobré ráno.
2: Krásné ráno vám přeju.
0: A dnes to vypadá, že to, kolik slunce si užijeme, bude hodně záviset na tom, kde přesně budeme.
2: Ano, je to tak. Více slunce budou mít na východě, podstatně méně pak na západě České republiky.
0: A jak to bude s teplotami?
2: Tak teploty budou také trochu rozdílné. Vystoupí většinou na 20 až 24 stupně. V západní polovině Čech na 18 až 21. No a na horách v 1000 metrech se teploty budou pohybovat kolem 15 stupňů. Na Šumavě vyšplhají až na 18. No a na té obloze budeme mít většinou polojasno až oblačno. Na východě může být i skoro jasno. Naopak zejména v západní polovině Čech čekejme až zatažené nebe. A na západě a severozápadě Čech se také výjimečně objeví slabé přehánky. Později odpoledne a večer začne oblaků ubývat. A vítr bude foukat slabý, proměnlivý, může být i zcela klidno. Ve východní polovině republiky bude vítr většinou mírný. Od jihu odpoledne a večer zde bude slábnout.
0: Pojďme se v tom našem povídání přesunout do soboty. Ta už bude slunečná v celé republice?
2: Ano, bude slunečná v celé republice, bude jasno nebo skoro jasno. Jen ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech objeví ještě mlhy, případně nízká oblačnost. Ty se ale v průběhu dopoledne budou rozpouštět. No a bude teplo. Odpoledne naměříme zase nadprůměrné teploty mezi 20 a 24 stupni. Na horách kolem 16, na Šumavě až 19 stupňů. No a vítr slabý, pouze v oblasti Českomoravské vrchoviny a Jižní Moravy bude mírný.
0: A abychom to měli kompletní, tak se zeptám i na neděli.
2: Neděle začne zase počasím s malou oblačností, jasným až polojasným nebem, ráno výjimečně s mlhou, ale bude jich méně než zítra. Nicméně v průběhu dne bude od západu až severozápadu oblaků pozvolna přibývat. Odpoledne už čekáme převážně oblačné nebe, ale jen výjimečně se objeví přehánky. No a teploty budou o trochu nižší než zítra, to znamená někde mezi 18 a 23 stupně Celsia.
0: Za příjemnou víkendovou předpověď děkujeme Michalu Žákovi. I vám přejeme hezké dny a zase brzy naslyšenou.
2: Budu se těšit a krásný víkend i vám.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Naďa Urbánková nebyla jen skvělou zpěvačkou, ale měla také výrazný herecký talent, což se projevilo třeba ve videoklipu k rozverné písničce Vilém peče housky. Jako autor textu byl v roce 1973 uváděný jistý Emil Sinek. Šlo ale o pseudonym, který používal Zdeněk Svěrák.
3: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: Václav Havel býval pravidelným hostem Toboganu a proto jeho nedožité devadesátiny rádi připomeneme i my. Do přímého dvouhodinového přenosu z Pražské křižovatky dorazí Dagmar Havlová, Eva

0: Kdy jindy než po ránu je čas pozdravit všechny milovníky kávy a teď zdravím speciálně ty, kteří o ní neradi slyší nejrůznější pomluvy, například, že škodí našemu zdraví. Na některé mýty si posvítila kolegyně Eva Bucharová a začne odpovědí na to, jestli káva obsahuje toxiny.
1: Ne, kávová zrnka jsou zásobárnou živin, které jsou nám prospěšné. Spolu se šálkem dobré, středně silné kávy do těla dodáváme draslík, hořčík, vitamíny B, mangan i fosfor. No a vás, kteří si hlídáte štíhlou linii, určitě potěším, protože káva obsahuje minimum tuků i sacharidů. Nejznámější a nejkvalitnější látka obsažená v kávě je kofein, významný stimulant centrální nervové soustavy. Kávová zrnka jsou přidávána do spousty oblíbených limonád a volně prodejných léků. Mezi pozitivní účinky kofeinu patří lepší pozornost a zvýšení koncentrace. Proto máte někteří potíže s usínáním, pokud si dáte kávu večer. A jestli je kofein v kávě návykový? No, účinky kofeinu na organismus se velmi liší, člověk od člověka. Mezi klíčové faktory, které ovlivňují zpracování kofeinu, patří onemocnění jater, kouření, strava, alkohol a u žen navíc těhotenství. Předávkování kofeinem poznáte podle toho, že budete roztěkaní, nepůjde vám usnout, zvýší se vám krevní tlak a rychle rozbuší srdce. Spíš než závislost si na kávu vytvoříte silný návyk. Když se na účinky kofeinu zvyknete a pak si ho nedáte, může se objevit něco jako absťák. Může vás rozbolet hlava, padne na vás únava a malátnost a podobně. A na závěr kávu pochválím za vysoký obsah antioxidantů. Průměrný Evropan, který konzumuje typickou západní stravu, získá víc antioxidantů z kávy než z ovoce a zeleniny.
2: Tady je Pohoda.
3: Český rozhlas Pohoda.

Zdali pak vám něco řekne jméno Jožka Charvát? Pokud tápete, vysvětlím. Byl to první dirigent rozhlasových symfoniků, tělesa, které se ustavilo před 100 lety. A my se tak už za chvíli vrátíme v čase a připomeneme si to v reportáži.

0: Rozhlas nemůže existovat bez hudby. To bylo jasné už v roce 1923, kdy začal vysílat Radiožurnál. O pouhé 3 roky později vznikl orchestr Radiožurnálu, předchůdce Symfonického orchestru Českého rozhlasu. I on včera slavil narozeniny. A to přesně 100 let?
1: Od začátku rozhlasového vysílání bylo důležité, aby se hrála živě hudba. A v určitém okamžiku došlo k rozhodnutí, že se nebudou jenom jednorázově zvát muzikanti z jiných orchestrů, ale založí se vlastní rozhlasové těleso.
2: Naživo hráli hudebníci i dlouhé hodiny, jak vypráví hudební publicista Českého rozhlasu Jindřich Bálek. Taktovku tehdy držel Joška Charvát. Jméno tohoto prvního rozhlasového dirigenta zůstává dnes už téměř pozapomenuto.
1: Bezchybně ovládal takovou tu praktickou stránku věci. Musíme si uvědomit, že ten orchestr ze začátku hrál z listu, že musel velmi pohotově nastudovat velmi široký repertoár a právě tahle schopnost pro toho Jošku Charváta musela být nejvýznamnější.
2: Tuto dovednost prvního dirigenta orchestru Radiožurnálu oceňuje i Petr Popelka, který donedávna působil v pozici šéfdirigenta Sočru.
3: Mnohdy byli i lidi, že, kteří dokázali, nevím, se chtěla zahrát velká nějaká symfonická skladba, ale hold ensemble byl menší. Takže se různě aranžovalo. Tohle to museli být lidi, kteří byli strašně pohotoví.
2: Orchestr měl pouhých 20 členů. Rozšířil ho v roce 1929 až Otakar Jeremiáš, který úroveň tělesa významně pozvedl.
4: Jistě se pamatujete, jak to začalo skromně. Bylo nás málo.
2: Takhle Jeremiáš vzpomínal na přelom 20. a 30. let v roce 1956, když si orchestr připomínal 30. výročí vzniku. Z té narozeniny bude orchestr slavit celou sezónu, do níž vstoupil s novým šéfdirigentem Eliasem Grandim. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
6: Písničky a vzpomínky.
7: Jedna za druhou.

A v závěru naší hodiny si dovolím ještě krátký pohled do kalendária. A tentokrát drze vynechám všechna skutečná výročí a zmíním jedno, sice fiktivní, ale velmi známé. Napadlo by vás, která významná literární událost se odehrála 2. října, konkrétně roku 1872? Možná když ještě upřesním, že k ní došlo v reformním klubu v Londýně a šlo o sázku, budou už někteří tušit. Právě to je totiž okamžik, kdy se na svou cestu vydal výstřední dobrodruh Phileas Fogg v románu Žila Verna Cesta kolem světa za 80 dní. Když kniha vyšla, byla tak populární, že inspirovala řadu cestovatelů, kteří to sami zkoušeli zvládnout. Nakonec tenhle fiktivní rekord vydržel 17 let a byla to žena, novinářka Nellie Bly, která v roce 1889 zvládla objet svět za 72 dnů a 6 hodin. A to se prý ještě po cestě stihla stavit ve Francii za samotným Žilem Vernem. To byla taková drobná perlička na závěr, teď už je ale čas se s pohodovým ránem rozloučit. Za chvíli bude totiž 9 a to už je opět čas Jana Rosáka. Už za chvíli se tak můžete těšit na další tandem, do kterého si v roce 2010 pozval režiséra Jana Kačera. Tak tedy hezký poslech, pohodový víkend a Václav Kuba se bude těšit zase brzy. Naslyšenou!

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

já vás varuju, tak abyste to věděla, tak já vám vyznám lásku, tak abyste to věděla, tak já vás miluju.

0: desátá na Pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na Pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Jan Kačer, herec a režisér, pedagog a také spisovatel, by právě v těchto dnech oslavil 90. výročí svého narození. My si ho v Českém rozhlase Pohoda můžeme připomenout následujícím pořadem. Tandem.
2: Dobrý den, dnes přeji nejen stálým posluchačům Tandemu, kterým děkuji za přízeň, ale také vám, kteří jste si nás dneska naladili třeba jenom náhodou. Věřte, že nebudete litovat. Také dneska naproti mě usedla výrazná osobnost české divadelní kultury. Profesí režisér a herec. A jak se tak na něho dívám dneska, tak by ho obsadil třeba do role krále Líra. Má stejně jako on 3 dcery. Ale rozdíl je v tom, že mého hosta z domu nikdo nevyhání. Naopak troufám si tvrdit, že jeho rodina patří k pevným, kde zázemí není bráno na lehkou váhu. Vítám Jana Kačera, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Bral byste toho Líra?
3: No, Líra bych samozřejmě bral.
2: Tam byste mohl ale trošičku taky ty 3 dcery tak jako zužitkovat tu zkušenost, že jo?
3: To vám nepovím, fakt je, že já mám problém s láskou k těm svým dcerám, protože já mám ten problém, že já je miluju všechny stejně. A to je hrozně těžký, aby to oni věděli, protože když já projevím jaksi větší zájem, speciálně třeba o jejich děti, to znamená, že jednoho třeba pokárám z toho a druhého pochválím z toho druhého vrhu, tak oni mají pocit, že už to je projev jaksi moje sympatie a musím to různě napravovat, ale jinak jsem opečován a nemůžu si na své dcery stěžovat.
2: Já všem posluchačům přeju příjemnou jízdu s Tandemem a samozřejmě hlavně s mým hostem Janem Kačerem.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Jan Kačer je v tandemu podruhé, ovšem ta jeho první návštěva má takové datum, že jsme ho skoro ani nemohli dohledat, ale každopádně si budeme povídat o věcech, které jsou ve vašem životě relativně nové, dejme tomu, tak ohledněte se 2-3 roky zpátky. Co se za tu dobu ve vašem životě stalo?
2: Pane kolego, já nevím, já myslím, že se toho stalo hodně, ale já mám teď poslední dobou poměrně dost času na to, abych o tom životě malinko jako přemýšlel. To znamená brzdil. Já když je ten život v takovém tom nejaktivnějším věku, tak se člověk řítí a vlastně ten život nestačí ani dostatečně prožít, řekl bych. Já nevím, dokonce to jsou i citový záblesky, nebo vás něco oslní a než se stačíte zpamatovat, je to pryč. Když už jste takové jako vyjíždíte do údolí let, jak říká alkohol, a brzdíte, tak najednou si vychutnáváte okamžiky, které tehdy, kdy jste je skutečně žil, neměli tu patřičnou příchuť. A zároveň si vážíte třeba toho, že je jaro, že vzpívají ptáci, nebo naopak já teď jsem příšerně uražený na straky, protože nám žerou vajíčka všech pěnkav a já nemám na zahradě jediného zpěvného ptáka. A najednou si říkám, že bych chtěl být ochránce přírody a povolit odstřel a tak dále. Takže já beru ten život jako sérii překvapení a změnilo se to asi hodně, no.
1: Mě zaujala vaše věta, kterou si dovolím tady ocitovat. Jako starý pán, to jste trošičku přehnal malinko, pokládám za křivdu, že se vyčítá starým, že jsou staří a že ještě vůbec jsou. Vždyť lidé celý život směřují ke stáří a když zestárnou, jsou opovrhováni. Stojíte za tím?
2: Tak to je bohužel asi takový přírodní zákon, když se podíváte na zvířata. Dokonce, když slon ztratí stoličky a nemůže sežrat dostatečné množství potravy, tím pádem umře hladem a on to ví a jde stranou a tam někde v tichosti zasne. Čili nějaký takový zvláštní přírodní zákon se týká asi lidí, i když my se pořád vytahujeme, jaký jsme humanisti. Ale je to taky asi tím, že díky medicíně a zlepšeným životním podmínkám přece jenom se ten lidský věk podstatně zvyšuje. A nejsme na to připraveni, nemáme na to program. Skutečně 50-letý vrchlický měl za sebou celý život, ale 70-letý člověk má před sebou třeba ještě 10-15 let aktivního života a proto nemáme program a peníze. Čili já si myslím, že to není ani tak z nějaký surovosti, ale že z takového podivného nezbytí tradičního. A na druhou stranu jsou civilizace, nebo byly civilizace, kteří byli šťastní, že měli starce, kteří jim v pravý okamžik poradili. Třeba byli směšní a neuměli lovit zvěř, ale když se ptali lidi na válku nebo na zásadní věci, jak povolali skrčka, starečka, a ten řekl, nedělejte to, neboť dopadnete tak, jako za mého dětství. A to si myslím, že do jistý míry je taky účel stáří.
1: Ale v herecké profesi si myslím, že to je trošičku jiné než ostatních, protože
2: když, je to trochu jiný.
1: Že jo, když dosáhnete věku, ve kterém se třeba vy jako herec jste neustále žádán, protože je třeba hrát i postavy usedlejší, starší.
2: No, samozřejmě musí se za to zaplatit. Když jste jako mladý herec příliš ctižádostivý, nebo mladá herečka jste příliš krásná, příliš spoleháte na poprsy, a vyprodat to do 35 let v různých princeznách, no tak ve stáří jste na tom špatně, protože tohle už vám odejde. Ale jestliže jste trošku takový, řekl bych, zdrženlivý a jestli se díváte na ten svět kolem sebe očima, který chtějí poznávat svět, tak čím jste starší, tím toho víc víte. A já si myslím, že herectví je vlastně sonda do lidského života. Skutečně velký herci jsou ty, kteří o tom životě nejvíc vědí. Tím vůbec nechci říct, že bych to byl já, ale myslím si, že dokonce i v českém divadle ku podivu starých herců je strašně málo. A vlastně jsou zácní. Takže když jim je tak 60, tak jsou tak opovrhovány, to je ještě hodně. Ale jak říkal kdysi Lukavský, je třeba dožít se 90, v 90 se nejméně umírá. A pak už jste teda vzácný, když už jste starý pán a přijde teda role a vy to teda skutečně ještě si pamatujete a ještě můžete jít sám na záchod. Tak je to vzácný.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem cestuje.
1: No, my s našimi hosty cestujeme nejrůznějším způsobem. Povídáme si třeba o cestování za dovolenou a podobně, ale s hostem, který je dnes ve studiu Tandemu s Janem Kačerem, mě to pořád svádí k tomu pohybování se mezi Prahu a Ostravu. Já vím, to je trošičku jaksi takové skoro až trauma vaše, víte. Proces toho cestování sám, nejenom to, že jste musel být 10 let, jaksi jste byl exkomunikován z Prahy.
2: No tak promiňte, abych, ono to vždycky zní teďka v tyhle ty době tak trošku jako vyčítavé, jako když jste všichni se měli prýma, zapomněli jste na mě, že já jsem byl někde pryč. Já bych se k tomu nechtěl rád vracet. A já mám Ostravu vlastně strašně rád. Problém byl, že mezi Ostravou a Prahou bylo 350 kilometrů prázdného prostoru. Ale možná taky tím, že jsem se tolik povinně nacestoval a nenáviděl jsem to, tak i to cestování, řekněme, úspěšnější mě tolik nelákalo. Já jsem samozřejmě hrozně miloval cestování v knížkách, protože se nikam nemohlo fakticky, tak jsem miloval jsem Florencii, protože jsem měl lidský sklony k výtvarnému umění a obdivoval jsem celý ten životní styl, tu renesanci a to. Tam jsem byl jako s knížkama mnohokrát.
1: Říkáte v knížkách, to znamená, že jste si to představoval ve fantazii?
2: Ano, že jsem si představoval a že jsem si o tom čet a že jsem viděl obrázky a viděl jsem Benátky fantastické, viděl jsem Řím a viděl jsem Atény a viděl jsem každý sloup a dovedl jsem ho pomenovat. A pak se mi dokonce začalo stávat, když už se to smělo, že jsem se bál, že budu zklamaný. A když jsem pak viděl třeba letecký pohled na Atény a viděl jsem, jak ten pahorek je mrňavej, tak kolem je to strašné město smrdící, tak už se mě tam ani nechtělo. Jo. Ale já se za to omlouvám, protože vím, že je to nedostatek, že to je vlastně zážitek z druhé ruky. Ale byly cesty, a zase se nechce tvářit jako buchvy, jak novátorský, které byly vlastně pro mě hrozně důležité a jsou do dneška, to jsou cesty jako k domovu. Já jezdím, já jsem z bezvýznamného městečka Holice, kde nic není, kterým se vždycky trošku tak jako zhrdal, že tam nejsou hory a není tam řeka. Teď už tam jedu a vidím třeba z kopečka, kde je hřbitov, až do Chrudimě, což je 20 kilometrů, nebo vidím až na Železné hory. A vidím tam každý strom, každou říčku, každý potůček, kde jsem chodil jako dítě. A kde byly jahody a přesně vím, kde byly maliny a kde byly slepejší a kam k čemu se vyhnout. A najednou objevuju třeba věci, které jsem vůbec nechápal, že poznáte nějakého ptáka, který křičí a vy víte, kde hnízdí. Tak to jsou cesty, které mě teď hrozně lákají. A potom jsem měl dvě destinace shodou okolností, kam jsem se dostal. Jedno bylo Norsko, kde jsem režíroval a to si myslím, že je země tak nádherná. Já tam jsem byl několikrát, že to pro mě jaksi znamenalo hodně a do dneška je taková moje láska. A druhá zem shodou okolností bylo Švýcarsko, která byla taková přepichovější odlika toho Norska. Ale... Takže já jsem měl do jistý míry i štěstí, že v tom skromným mým vycházkovým tempu byly tyhle ty dvě země, které pro mě znamenaly hodně a na ty si pořád vzpomínám.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Jsem docela zvědav, na koho teď myslí nebo pomyslí můj host Jan Kačer, když ho vyzvu, a tím to tak činím. Pane Kačere, zkuste si představit, že byste se teď mohl setkat s osobností z historie libovolnou. Ať sáhnete, kam sáhnete, a ten dotyčný by se s váma posadil do kavárny. Popovídali byste si.
2: To je škoda, že jste mě na tohle neupozornil dřív. Já bych opravdu volil. Já jsem měl samozřejmě svoje veliké lásky. Jedna byla Michelangelo. Jeden byl Leonardo da Vinci. Ale teď, když to takhle říkám, tak se zároveň trošku za to ostejchám, že je to taky trošku konvenční. A já jsem k tomu měl takový důvod docela hluboký. Já jsem třeba Michelangelovy kresby kopíroval, když jsem byl v Bechyni na keramické škole, protože mě to uchvacovalo, ta technika. Tím, že se toho vlastně dotýkáte nebo musíte to projít, tak je to takový proces, jako když třeba sám hrajete na nějaký nástroj, nebo ho jenom posloucháte. Když hrajete třeba, já nevím, na klavír a trošku to umíte, tak máte ten odstup od toho mistra tak strašně velký, ale zároveň jaksi vědoucí. A když máte před sebou kresbu Michelangelovu a teď se ji snažíte okopírovat a zjistíte, jak je to strašně nekonečně krásný, tak máte tomu jiný vztah. Čili já jsem k těmhle těm velikánům měl spíš takový ten vztah toho obdivu k něčemu, co bych třeba ve svých dětských snech chtěl být. Takže tyhle dva páni byly teda velký moje jaksi vzory. Vzory, to je spíš taková dětská představa, že se člověk někomu chce podobat. Ten život s váma mává tak, že na nějakou velkou inspiraci životní většinou nebývá čas. Ale pak jsem měl velký obdiv ke Komenskému. Taky jsem znal jednu vzácnou paní, která se jmenovala Topičová. Byla to dcera nakladatele Topiče a žila celý život v Norsku. A pátrala po Komenským a tam mě o něm vykládala věci, které tehdy tady byly nedostupné, o jeho osudu, a to mě velmi zaujalo. Dokonce jsem se potom věnoval jeho spisu. Konkrétně jsme to dělali na divadle. Takže to byl zvláštní osud se vším všudy, s tím tragismem. Obdivoval jsem Masaryka kvůli tomu, jak vykládal, pozval si vždycky takovou tu smetánku diplomatickou a podával jim pramenitou vodu. A sám šel příkladem, jakože teda se nesmí utrácet, tak vždycky myslím na ty recepce. Třeba dobročiny, který mají za účel vybrat spoustu peněz a vybere se 50 tisíc a recepce stojí 120 tisíc. Tak vždycky na něj myslím s takovou jako podivnou úctou, taky protože se mi líbí jako postava. A obdivoval jsem i sochaře, kteří ho třeba uměli udělat. Takže
1: vyberete hodně tyhle ty osobnosti po té výtvarné stránce.
2: No, já to mám rád.
3: Tady je Pohoda.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Někde jsem se dočetl, že to jste sám, ty budu citovat, řekl, že z nespavosti jste napsal dvě knížky. Jedu k mámě a Mírnou oklikou. O čem jsou?
2: Pane Rosák, já jsem se v určitý fázi svého života dostal do takové krize profesní. Psali o mě jako o režisérovi tak strašné kritiky. A ne, že bych to nějak nadužíval nebo tomu příliš věřil, ale to byly takové hrůzy, že jsem přišel na to, že teda už toho nechám. Nemohl jsem v noci spát. Prostě, když jsem měl jít na zkoušku jako režisér, tak se mě ježili vlasy hrůzou. A řekl jsem si, tohle nejde a prostě nechám toho. A přestal jsem vlastně režírovat. Rozhodl jsem se tak a zůstal jsem v divadle jako herec, což není nic nízkýho, ale prostě tu zodpovědnost jsem ze sebe smet. A v noci, v těch bezesných nocích, jsem vzpomínal, proč teda jsem jako režisér selhal. Rozhodl jsem se, že napíšu knížku o režii. A sedl jsem si, a teď jsem začal psát, a zjistil jsem, že je to strašně hrbolatý a suchý a studený a pseudovědecký a pitomý. A říkal jsem, aha, tak v podstatě asi ta režie je buď to tak těžko popsatelná režijně, anebo já jsem tak nedostatečně k ní připravený, že se mi to začalo jako vyhejbat někam. Ale když už jsem psala, hledal jsem svoje zápisky, které jsem si tu a tam dělala řadu let, tak jsem třeba našel dopis, které mě hrozně po těch letech vzal za srdce, tak byl, kde jsem si třeba stěžoval, že mě kolegové nechali opuštěnýho a že mě nepodali ruku a že když jsem s nimi byl slavný v Praze, že ani jednou za mnou nepřijeli do Ostravy. A ten dopis byl z roku přesně toho a najednou byl hrozně dojemný a silný a že mě samotného dojmul. Tak jsem říkal, Herkot, já budu muset asi pátrat někde v té větší hloubce než jenom v té teorii. Našel jsem pár dopisů mý mamince a pak jsem najednou našel korespondenční listek mýho bratra Pavla. A tam bylo napsáno, máš psát mámě. Jako, aha, já jsem asi Kvá tehdy... Výčitka. A tam jsem řekl, no, teď já mám psát mámě. A začal jsem na ní vzpomínat a najednou mě to začalo jít jako takový balzám na ty moje nervy a na ten vlastně směšný trápení nad selháním, nebo možná, že to bylo selhání, možná ne tak úplný. Ale najednou jsem si uvědomil, že jsou věci daleko hlubší, které mě víc baví. Nebo naopak, že ty hlubší věci vedly k divadlu, nejenom ten povrchní úspěch nebo uznání kritika, který mě třeba z důvodu, já nevím, jakých neměl rád, nebo měl rád někoho jiného. A že já teď jako pitomec kvůli němu teda nespím a zatímco mám prýma mámu, která mě celý život svítila, tak jsem vlastně napsal v domnění, že píšu knížku o divadle, jsem napsal knížku o mamince. A musím říct, že mě samotného to tak strašně překvapilo, o čem ta knížka je, že mě to skutečně vyléčilo z toho strachu a z té hrůzy. Psal jsem to vždycky v noci jsem si to vymyslel a ráno jsem to zapsal. A potom jsem to mnohokrát přepisoval, škrtal. To už bylo řemeslo, ale v noci, v těch bezesných nocích jsem najednou viděl tu mámu, co mi vykládá, jak sedí v tom křesle, jak má to astma, pouští si tam ty voňavý páry, aby mohla odkašlat. Takže takhle to bylo.
1: Ještě se trápíte někdy kritikou?
2: Teď se trápím kritikou, ale trošku z jiného důvodu. Já mám strach o český divadlo. Možná, že to je neskromnost, mě je 73 roku a zažil jsem éru Krejčovou, zažil jsem absolutní obdiv k Radokovi, zažil jsem partnerský vztah k Macháčkovi a k těmhle lidem a mám takový dojem, možná pyšnej nebo hloupej, že bylo na mě, mimo jiné, abych tu úroveň toho divadla, kterou oni tady zavedli, nějakým způsobem držel. A to jsem skutečně nedokázal. A teď, když se to divadlo tak strašně komercionalizuje a měnějí se ty vlastně cíle toho divadla a důvody pro to divadlo, které já nemůžu kritizovat, ale vidím je, že prostě všecko je jenom úspěch, úspěch, úspěch, aby lidi přišli, aby to nic nestálo, aby tam byla hvězda, aby to byla sranda, aby to nebylo pokud možno nic vážného, protože co je vlastně vážné, teď je ten svět vlastně fraška, teď nejsou žádné pravidla, je všecko jinak. Když tohle vidím, tak z tohohle nespím. Protože tohle neumím a zároveň se nechci cítit být už out, nebo takový ten protivák, co stojí stranou a jenom kritizuje. Tak to je spíš už teďka z těchto důvodů se trápím, než těch osobních.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

kam se velcí nepouští. Čtyři muži na poušti dali stařečkovi pít a ten řekl:

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Kdo, případně co, byl v životě Jana Kačera tak významný, že na něj nikdy nemůže zapomenout? Možná, že už o některých lidech tady padla zmínka, možná to můžou být vaše vzory, třeba režisérské, může to být rodina, určitě to bude vaše manželka. Nedávno jsem viděl v televizi takové pojednání, tuším, že se to jmenuje Pozoruhodné osudy, o Nině Divíškové, což bylo velice tak hezky, zajímavě. Takže já si myslím, že ta je ve vašem životě strašně důležitá, co si budeme povídat. Ale zkuste, ať vám nenapovídám, zaspomínat sám.
2: Tak já jsem takový ten typ, že v mém životě hrály skutečně zásadně roli ženy, ale ta zásadně byla moje maminka, která byla u toho, když jsem se tady objevil, dokonce i těsně předtím, která si vybrala mýho tatínka, čímž vlastně určila moji cestu, že jo, k dobrým i ve zlým, protože já jsem tátu vlastně neměl a tím pádem jsem se přimknul k ní ještě víc, než je normálně logicky. Moje máma byla, vypadala jako paní Nedošinská, taková dobrá paní, která vlastně v těch Holicích znamenala něco jako takovou tu horu útěchy, tam za ní se chodilo pro rady a brali ji na svatby a ona vařila na svatbách, protože to uměla, byla laskavá. Čili pro mě, jak si představa štěstí, rovná se maminka. A samozřejmě jsem pak hledal ženu, která by se ty mamince mohla nějak rovnat. Hlavně v té ideologické rovině u nás se například sprostý slovo nevyskytlo nikdy. Já jsem snad do svých 15 let neznal význam z nějakých slov. U nás jako říct slova, které se vytečkovávají, nebylo možné. Naše
1: to vás ani kamarádi nenaučili.
2: Ne. Víte, je to zvláštní. Já jsem byl takový zvláštní typ, tak jsem byl asi takový protivnej. Přede mnou se i v těch takových krutých dobách nemluvilo například prostě. Nikdy mě nikdo nenabízel, abych vstoupil do strany například. Já jsem byl takový nějaký odpudivý, jako volejová skvrna. A nemůžu říct, že by to bylo vždycky příjemný. Já jsem toužil po takovým tom obyčejným kamarádství. Oni kluci se třeba smluvili a někam šli a mě nevzali sebou. A pak jsem zjistil, že oni šli třeba krást hrušky. Ale Kačera nevzali, protože já jsem byl takový jako tou mámou obalený nějakou podivnou mamákovskou
1: jako slušná.
2: Slušnost. Já byl takový slušňák. No. A když jsme hráli fotbal, tak já jsem vždycky byl ten, který volil ty lidi do toho družstva. Přestože jsem nebyl nejlepší, ale a nemůžu říct, že by to bylo vždycky příjemné. Já jsem chtěl zažít takový ty dobrodružství, nebo si vykládali o holkách něco a vždycky přede mnou šeptali. Takže tohle byla moje máma. No a já jsem tím pádem něco takového jako pořád hledal, že jo. Když jsem se dostal na školu naprostým omylem, já jsem do té doby žádný profesionální představení v divadle neviděl. A když jsem se dostal na režii, když mě bylo 18 ani ne ještě, a zase vlastně omylem, protože jsem se tam dostal přes výtvarné umění, protože oni dělali takový inteligenční test na režii. A tam bylo 100 otázek a 90 bylo z výtvarného oboru a já byl z výtvarné školy. Takže já měl asi 92 bodů a druhý kluk měl 70. Ačkoliv byl daleko chytřejší, ale v gimplu to nebrali, že? No a na škole, ale já jsem přišel, tam byly takový ty krasavice, co chodí do těch umělecké školy. Jedna byla krásnější než druhá. A než jsem se rozhlíd, tak všechny byly rozebraný. Ale moje žena Divíšková měla angínu a přišla o 14 dní později, takže ta byla volná. Jako. Ale to říkám, ona se tomu jak se spírá, jako by to uráží to, ale bylo to, osud to tak připravil,
1: tak to přišlo. Je naštvaná, že by to bylo jenom angínou.
2: Není to jenom, vlastně vstoupila najednou, zabalený takhle ten krk, ten dlouhý krk, ten antický profil, promluvila altem brněnským a já byl ztracen. A ona taky nemluvila prostě a ona měla tatínka, který ho zbožňovala, který já jsem nikdy neměl. Čili ona měla spoustu jaksi vlastností, které já jsem podvědomě pořád hledal. Tak jsem se vlastně tak trošku jako rozhodl, že to bude ono. A ono, já nevím, možná, že je to směšné, ale víte to určitě sám, že námi vládnou různé vášně a různé jaksi větry, ale existuje něco jako rozhodnutí, něco jako

jako, já jsem byl vždycky scout, něco jako daný slovo. No a jsem se prostě rozhodl, že tohle je ta dáma mého srdce a že mě to teda bohatě stačí. A toho jsem se držel. A zase jsem viděl tu moji mámu, když jsem občas přišel s nějakou křivdou, třeba když pak byl zakázaný nebo tak. A přišel jsem si mámě stěžovat, tak máma mě koukala a říkala, Honzičku, ty si zase něco pokazil, viď? Ne, mami, neříkej, je to tvoje vina. Ty jsi selhal, viď, Honzičku? Takže máma mě vždycky takhle na dálku jako učila, takže když jsem občas měl nějaké takové pokušení, nemyslím si jenom morálně, tak moje matka... Ona, moje máma například nevěřila, že existuje tajná policie. Moje máma říkala, když to bylo v novinách, tak je to pravda. Ona byla z takovýhle ty zvláštní školy, takže ona byla taková jako rovná a my jsme se snažili tu maminku nesklamat, no.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Trhnou dobu si povídám v tandemu s velice příjemným společníkem Janem Kačerem a ještě jsme se nedostali na to, co v současné době vás jako herce zaměstnává, kromě toho, že teď byla nová premiéra v Národním divadle. Co je před vámi teď?
2: No, ona ta premiéra, vy jste ji tak letmo zmínil, ale ona pro mě byla docela závažná. Už tím, že teda ty moji kolegové mě do toho týmu pozvali, ačkoliv jsou vlastně, oni jsou tak generačně zpřízněny a cítí k sobě velkou jaksi přitažlivost a najednou mě vyzvali, jako který jsem o 20 let starší než oni, tak jsem se jim snažil stačit, teda jednak i fyzicky a to. A nabil jsem během ty práce dojmu, že skutečně nějaký generační rozdíl, že je to směšný. Jediný, co rozhoduje, je to, co si člověk myslí a čím skutečně se projevuje. Takže já jsem se tam cítil jako vrcholně dobře a na pokraji svých fyzicko-hereckých možností. A premiéra byla velmi nervózní, ale velmi taková, jako publikum nás přijalo velmi aklamativně a byla tam řada slušných lidí, kteří o tom hluboce jako rozjímali. Pak přišla zdrcující kritika, která vyšla před pár dněma. A já se teďka zabývám tím, co vlastně z toho pro mě plyne za poučení. A musím vám říct, že teď vlastně mám vyprázdněnou hlavu. Mám sice nějakou nabídku na nějaký zanedbatelný filmeček někde, ale to vlastně mě teď vůbec nezajímá. Protože chtěl bych to pochopit, jako jak to je, jestli skutečně se člověk úplně mailí, nebo jestli ta energie, kterou tomu věnuje, jde nějakým falešným směrem, nebo jestli se tím něco skrývá. Takže teď mám takový oddychový čas před závěrečnou třetinou.
1: No, já si myslím, že jsem tu kritiku četl, že bych se přiklonil k tomu, že se zatím něco skrývá. Možná, že se to někdy ukáže.
2: Uvidíme, no.
1: Přeju vám, aby se vám vydařil ten rok, který začal takhle dobře a tak zvláštně byl poznamenán, ale ať vás provází jenom samé příjemné věci, hezké zážitky, dobré příležitosti. Mějte se moc hezky. Děkuji za návštěvu a za velice příjemné povídání.
2: Děkuji za pozvání. Mějte se taky hezky.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Za chvíli vám představím zajímavého člověka, pana Miroslava Fojtíka z Prahy. Představte si, že už 45 let sleduje svět kolem sebe převážně prostřednictvím hledáčku, filmové nebo televizní kamery. Jeho výtvarný filmový rukopis, ale hlavně pohotovost, nezbytná pro kameramana, dokumentaristu a zpravodaje, přinesly mnoha filmům, na kterých se podílel, významná ocenění. Některé z těchto filmů se dostaly do Zlatého fondu Československé televize, kde až do odchodu na odpočinek pracoval. K vrcholům tvorby kameramana Miroslava Fojtíka patřila zejména 60. léta, kdy spolupracoval s mnoha zkušenými režiséry. A není snad prostředí, kam se tento ogar z Valašska, jak o sobě rád říká, s kamerou nedostal. Půlhodinový pořad je pro jeho vyprávění tak zoufale těsný, protože jak dobrým je Miroslav Fojtík kameramanem, tak je i dobrým vypravěčem.
1: No je to, jak píše tady Nikita Michalkov, že o tvůrčím osudu hercu, kameramanu, scenaristu a vůbec všech, kdo se podílejí na vzniku filmu, rozhoduje, zda se setkají s ryzím opravdovým režisérem. To je teda aspoň pro mě, ověřil jsem si to za těch 45 let za kamerou, že to je nesporná pravda. Já jsem měl to štěstí tedy, že jsem se s několika režiséry setkal a vytvořili jsme si, myslím, několik pořadů, které jsou v takovým zlatým fondu, dá se říct, televize. Pokud existují, protože spousta jich se zničila, že jo, protože byli jaksi nepohodlní, že v těch 60. letech. Ale jsou tam pořady, které ještě zůstaly, jako byl jeden z těch nejslavnějších inzerát, který prostě pozbíral ceny na všech festivalech s Jindřichem Feiraislem jako autorem. Už jenom ten nápad. Do novin dal inzerát, vyměním dítě za auto. Že a co teď? A teď se stalo, že přišlo asi přes 550 nabídek. Někde si to jako lidé spletli, že místo vyměním dítě za auto, tak auto za dítě, kterých bylo hodně, protože byli ochotní dát auto, aby prostě dostali dítě. A tam byl jeden takový, vzpomínám si, když jsme vůbec začali, vyjeli jsme a první taková adresa byla v Dejvicích. Zazvonili jsme, že tenkrát to bylo na Černobylý film a ještě se musel přisvětlovat, až ta technika nebyla taková. Otevřeli se dveře, taková velice pohledná mladá maminka otevřela. No a když zjistila, o co jde, tak říká, ne, to se teda, neslobte, to já, tak to já jsem nemyslela, to a zavřela dveře. A teď jsem si říkal, no a je to v báji, že jenom jsme začali a už je to pryč. No a stalo se, že to byl jediný případ, kdy jsme byli odmítnuti. Samozřejmě režisér Feiraisl si vybral typy takový velice, které v těch dopisů, jak si k, mu dávali, jak si k naději, že z toho něco jako bude. A už jsme prostě, ani jednou se nestalo, že by nás prostě odmítli. Samozřejmě byly situace, kdy si nepřáli vidět obličej, aby prostě zůstali trošičku skrytí, aby neměli problém jako s lidma kolem. Ale už to prostě potom mělo. A byla to taková, dá se říct, sonda sociální tenkrát do poměru, jak lidi, že já si vzpomínám, že tam byl jedna maminka, bylo to někde v Jeseníkách a manžel byl traktorista v JZD a ta rodila děti jenom pro to potěšení, že je někomu může dát. Ta prostě už v porodnici se toho dítě zřekla a dala ho k dispozici k adopci. No, když já vidím jako dneska taková červená krev a mlíko prostě ženská, která asi neměla problémy, že s porodama, tak já asi 8 dětí, které takhle dávala k dispozici. No, spolupracoval jsem s Feiraislem asi 5 let, pak přišel 68. a byl jako vyhozený z televize, ale úplně první takovej film s ním byl o jednom železničáři v Chebu, to si pamatuju, takový poctivý strejda to byl a tam jsme s ním natočili takový prostě takový medailonek o něm, ale proč o tom mluvím, protože to byl film, kde jako dokonce byla zkomponovaná muzika na začátku, písnička taková, Josef Zima to zpíval, si pamatuju, dělal jsem do toho ještě fotografie pod titulky, za teď jsem dostal víc než honorář za tu kameramanskou práci, to tak jako bývá. A že jsem tam držel v ruce, protože tenkrát zvukový kamery ještě nebyly jako jsou dneska, nebo pak později byly, že jo, ty ekléry, ale Ariflexu v boxu, to je takový kryt, že kryje jaksi hluk, aby nemohl slyšet, a protože jsem se do místnosti nevyšel se stativem, tak jsem to měl na rameni a to měl asi kolem 25 kil. Že? A to jsem musel vydržet. To jako kameraman to není jako jenom, že si myslí, že kouká jenom do hledáčku, ale tam je potřeba skutečně i fyzická kondice, obzvlášť při reportáži a dokumentu, to ani prostě jinak nejde. Já jsem byl zvyklý právě s Firelightem, když jsme dělali Ariflexku, takhle jsem ji držel furt v klíně a neodložil celý den pořád, protože to je buď to, že kameraman jako dokumentarista, reportér a nesmí mu nic utíct. Nemůže čekat, až pan režisér řekne, hlejte, udělíte mi tohle nebo tamhle to. Že? Prostě vidí situaci a hodí k oku a už to jde, proto jsem ji pořád nosil u sebe.

My jsme byli doma čtyři ogaři a už tak nějak, jako děcka už nějak byla tady od rodičů, zaplať pánbu, že nás tak vedli snaha, aby jsme se tak uměli o sebe postarat. Já jsem ještě nekrát nevěděl, že o co budu, tati nechtěl, abych byl obchodníkem nebo holičem, takový nějaký řemeslo, že to bude jako tutovka. No ale já jsem měl to štěstí, že ve škole z češtiny byl pan učitel Zvonek, a který prostě fotografoval. A ještě jako kluka, to mě bylo snad tak 11, mě vzal k sobě domů, to vidím, jak dneska taková komůrka, kde měl to vedle špajzy a tam měl temnou komůru. Já jsem najednou viděl, jak se tady v nějaký vodičce objevují nějaký obrysy, obrázky. A jak se mi to líbilo, tak jsem k němu chodil a pak mi on dokonce koupil takový aparát, strašně laciný, bylo to Boxtengo, si pamatuju. No a toho jsem tak nějak zůstal, no a potom se mi na toho holiče ani na toho obchodníka nechtělo a šel jsem se učit tam k panu Šrutkovi, který měl ateliér ve Valašském Meziříčí, a pak jsem chodil ještě do té grafické školy. No a tím to vlastně tak nějak začalo. Pak jsem hrozně toužil se dostat, že ona FAMU, která se tenkrát zakládala, tak jsem se přihlásil. Nedopadlo to tak nějak slavně, protože tam bylo přes 400 uchazečů a přitom to byli kluci z Barandova a z krátkého filmu v praxi měli, protože už jako švenkři, anebo už vlastně i něco sami točili, ale chtěl mít ten papír, že jsem tadyhle absolvent FAMU. No ale pan profesor Plicka, který seděl ve zkušební komisi, tak se tak na mě díval a vidí ogara takového valašského a si říkal, ten kluk, třeba co, zkusíme to, napsal mi dopis doporučující do Zlína na Kudlov na ateliér, no a tam jsem prostě odešel dělat takovou služku pro všecko, že jo, tam jsem, no, všechno možný jsem tam dělal, že jo. A byla tam báječná parta, pášně, která tam na tom Kudlově to byli. To byla vlastně taková rodina, že jo. To byl někdo ještě Zeman, že jo, Týrlová, Pepik Pinkava, že jo, režisér, vynikající takový člověk. A převážně všecko se to tak regrutovalo jako z učitelů tam, že jo. Ředitel Novotný byl učitel bejvalej, že jo. Škapa tam byl režisér, taky učitel bejvalej. A pak se stalo, ale že z Prahy tenkrát se točil příprava na Sled, to byl poslední Sled všesokolský, a přijeli do Zlína režisér Blumenfeld a kameraman Vladimír Novotný, který vlastně mi dal všecko, co pak jsem mohl jaksi v praxi používat, protože to byl vlastně ideální člověk, která žije, bylo by dobře takhle ho dostat k mikrofonu, protože to je takový český Méliès. Všechny ty triky v našich filmech, já nevím, v Arabele, jak utopit doktora Mráčka, až přijdou duchové a takové věci, co úplně zůstává rozum stát, tak to on všechno vymyslel. Já si pamatuju, jsme dávno jsem udělal toho asistenta, vzal mě do Prahy a točili jsme v Tatrách film Proměny vzdušného moře, se to jmenovalo. A on se strojil prostě takový zařízení ke kameře, které snímalo od 5 minut až po vteřinu po okýnku. Že? A to ze dřeva vysoustružil, přesto byly takové gumičky o zavaření, různý převody, obrovská baterie k tomu, protože nahoře, že v těch Tatrách jsme byli třeba v zimě, takže v tom chladnu, že ta kapacita těch baterek klesá. A to jenom jsem já vždycky vyběhl po chvíli ven a podívat se, jestli to ještě cvaká, jestli ta kamera běží. To byly zpomalené záběry, kdy bylo vidět, jak se tvoří prostě mraky. Že třeba úplně zasvítání ráno, kde ještě skoro nic nebylo na horizontu, akorát se to začalo, to byl černobílej film, ten kávou, že akorát jasnit a teď najednou zašli běhat úplně beránci, takový splašený, až se to třeba úplně zatáhlo. Báječný člověk.

Pak jsem jako se dozvěděl, že se zakládá armádní film. Co jsem si říkal, to by bylo báječný, to by byla vojna, že nebudu tamhle někde lítat po cvičáku 2 roky. Tak jsem šel ještě o rok dřív na tu vojnu, abych prostě se tam dostal z toho krátkého filmu Ti kluci, vlastně to bylo jádro toho armádního filmu. A stalo se jako to, že mě ještě tady ten pan Novotný, můj šéf a učitel, říkal: hele Mirku, vydrž, nechoď, já teďkom jdu na Barrandov točit, tenkrát se pak dělal Císařův pekař, až tam bylo třeba dělat všelijaký triky, a já půjdeš se mnou a pak, jak už budeš na Barrandově, tak už to prostě nějak s tebou půjde dál. No já jsem, mě to netáhlo tak moc k tomu hranému filmu, byl jsem spíš prostě pro tu reportáře, dokumentaristiku, a tak jsem se prostě na tu vojnu přihlásil. Byl jsem odvelený do Nitry, že po půl roce základního výcviku, takový to vlevobok, pravobok a takovýhle tyhle ty věci se vybíralo, že do podůstojnických škol a tak dále. A já jsem furt nikam nechtěl, jsem říkal, ne, já jsem měl žádost k armádnímu filmu. Říkal, jo, tady to máme zatržený červeně, zvláštní určení. Tak jsem říkal, sláva, do podůstojnické školy nejdu. No a pak jsme dostali rozkazy, že jo, cestovní, no a naseli jsme do vagonu a vystoupili jsme v Ostravě v Porubě. A jsem říkal, co to, no a pak jsem vlastně se dozvěděl, že tatínek byl živnostník, pekář, a že to jeho takový nějaký škraloup a podezřelý člověk, že jo, v armádě, a tak jsem rok byl v dolech. Nelituji toho, protože já jsem byl ogar vychovaný velice tvrdě a práce mě nikdy jaksi nevadila, a člověk poznal takový prostředí, že do budoucna, protože pak jsem několika v dolech taky točil, když ostatní se všichni krčili a no, já tam nejdu, jo, to co kdyby, a to já jsem prostě bral jako, že to byla práce, jako dělali, jak jsme dělali ze začátku v závale s takovým starým horníkem, že prostě kde už je vyrabovaný uhlí, a teď se ty stojky dřevěný byly, podrážely, že, a to pak pomalu spadalo, až se zase ta štole jako zavřela. No a to on třeba seděl, spál, že jo, a teď já vedle něho přikrčený, a tam to praskalo, tam něco spadlo, tak už jsem se posunoval k němu, drcala se probral, že to spadne a tak, ale lozili jsme třeba pak později, když jsme měli úderku vojenskou, první vojenská báňská úderka, a když jsme třeba 3/4 hodiny lezli po břiše do místa, kde se potom teprve jako kutalo, že? My jsme jenom házeli lopatama, že? Vždycky ty horníci ty s běčkama dělali, a my jsme v leže třeba házeli 4 hodiny do žlabu uhlí. Ale říkám, krásné vzpomínky. Pak se stalo, že mě kluci zháněli, kde jsem, až mě nějak přes hlavní politickou zprávu, že armádní, našli, že tam jsem, a tak pak nějak přes ty všelijaký orgány jsem se do ty Prahy dostal, do toho armádního filmu. To tenkrát ještě nebyl armádní film, jako je teď, ale to bylo vojenský filmový a fotografický ústav, sídlil tamhle jaký štáb v Dejvicích. Asi pamatuju, mě tam tenkrát přivítal na chodbě takový vysoký kluk, Honza Jiráček, kameraman, který říkal, tož ahoj, tě tady vítám, tak pojď, já tě tady provedu, abys věděl, no a zatím nic dělat nebudeš, budeš jenom koukat. Takhle ještě do dneska tam v armádním filmu, sice už je v důchodu, ale občas jako dělá, no a tak jsem takhle začal v armádním filmu. K tomu armádnímu, který pak se přestěhoval do Hluboček, do Zámečku, bych prostě chtěl říct hlavní to, že to byla líheň všech pak obrovských talentů v těch letech byla, že jako v hraném filmu, protože tam začínali, že Vláčil, Vojta Jasný, Karel Kachyňa, Brinich, Helge, že to byly všechno potom velice jako slavné osobnosti, a to byli režiséři, ale byli, že kameramani jako Jarda Kučera, tak vynikající kameraman, skutečně světová kapacita, že Vaníš, Ilík, Kadlec, Čuřík, že jo, to byli, a to patří i k tomu, co jsem na začátku říkal, ten citát, že pak se s nich udělali takový dvojice, které prostě natočili prostě vynikající filmy, pak už hrany, že jo.

No, muže za kamerou, je to teda pravá ruka režiséra, takhle se o tom kolikrát mluví a píše, ale až je jako film hotový, tak už se o něj moc tak jako nemluví. Už najednou, když čtete kritiky, tak prakticky málo kdy, jo, to, když je to takový Forman a Ondříček, že jo, tak to prostě se tam zmíněj, že prostě vynikající kamera, protože je to skutečně světový kameraman, který proslavil, že jo, Československo už tím, že pochází odsud, ale to je to, že to je ta souhra těch dvou lidí, kteří si prostě rozumějí, že ten režisér s kameramanem a kteří prostě si navzájem musí nějak vyhovět, i když tam dochází, že jo, někdy k nějakým kontraverzím, ale protože ten kameraman taky je jaksi do jisté míry omezován i technickýma podmínkama, že jo. A pro kameramana, že jo, udržet takový jednotný charakter, že jo, v obrazu v tom celém filmu, to není žádná legrace, to jako třeba točit noce, to já jako furt pokládám za jedno z nejtěžších podmínek pro kameramana. Já teď jsem zrovna, běží seriál, jak točí Moskalik ty kriminalistiky s Jurajem Šajmovičem. Já jsem ho musel telefonovat, jak to skončilo, hned mu volám a říkám, ty Juro, ty seš takový machr, já někdy až budete točit, protože dělají další díly, zavolej mě, já se půjdu podívat, protože to se odehrává všechno na začátku, že jo, tady teď století a to má tak perfektně zasvícený, tak prostě ten obrázek, já se že vždycky dívám, když jdu do biografu, anebo se koukám na televizi, tak víc se dívám na tu práci toho kameramana, a to teda klobouk dolů. A to není on sám, že těch kameramanů tady v Československu je skutečně jako spousta, kteří jsou na obrovský jako úrovni. Pokud já vím, tak třeba ten Janda Kučera, který skutečně patřil ke špičkám, tak točil hodně taky venku. Já jsem s ním měl tu možnost, protože jsme se znali, že hned od začátku z toho armádního filmu, kde jsem mu dělal druhého kameramana na filmu Zářijové noci, které nekrát točil Vojta Jasný. Tam se ta profese, protože on dokonale uměl svítit, to byl, ten vždycky říkal, ale to je světlo, to je jako u malíře paleta, tak jenom vždycky ťuknout a ne jako přijdou televizní noviny, že tam rozpálí ty dělby, že ty dvojáky, to je to všecko hoří, lidi se potějí a přitom dnešní technika je taková, že není zapotřeby tak svítit, že ta citlivost těch materiálů a těch elektronek je obrovská. No ale takový, když je to kameraman jako, že byl pan Kučera, tak k tomu zase má i ten režisér respekt, protože ví, že to skutečně jaksi má partnera, který mu dopomůže třeba zase k popularitě a další práci. Takže, a ten Ondříček, že ten v té Americe, že on natočil pár filmů v Anglii, ve Francii, to jsou lidi, kteří skutečně se nemusí bát jít do světa.

Já jsem si vždycky přál natočit něco o Valašsku, tedy. A to se mě za celý ty léta prostě nepodařilo, i když jsem sám to zkoušel jako špás a že si i zrežíruji, protože oni ti kameramani taky jako tak tíhnou, že by si zrežírovali a nebo pak někdy jako přebíhají k hranému filmu, že vždycky si říkají, ten hraný film, to je panečku, že jo, něco. A takže byli kameramani, že Honza Čuřík, ten jako spolurežíroval taky jednou jeden film, ale pak se zase vrátil zřejmě k tomuhle, k Lodlelu, že jo, ten vlastně kameraman, dokumentarista, jeho první hraný film Muž a žena, že jo, na tom bylo vidět, jak byl zvyklý tu kameru mít v ruce, protože to bylo natočené opravdu jako výborně. Co se mi nepodařilo? Já jsem lítal ve stratosféře, skákal jsem padákem, že otočil jsem operace, to bych se rád ještě zmínil, že jo, olympiádu v Japonsku, v Austrálii, prostě Spojené státy, prožil jsem Sibir, no, prožil jsem to hrozně moc, ale nepodařilo se mi nikdy pod vodou točit. Tady u nás je teda taky už pán v důchodu, Vladimír Lorenc, který byl jako specialista na natáčení, že, filmu Pod vodou, v krátkém filmu. A tak jinak vlastně mě, abych řekl pravdu, jestli se mi něco nepodařilo, nebo k čemu jsem se nedostal, nevím. To Valašsko, to už, ale asi teď k tomu. Teď už je situace taková, že hold, někdo by to musel sponzorovat, že ono to dříve jako byly určitý plány, že se musí natočit tolik a tolik pořadů za rok, no a teď třeba nebylo dostatek námětu a když někdo s něčím přišel, no tak jako to bylo fajn. Já jsem když si natočil takový tři filmečky i v režii, to byla Praha Karla IV. A ten film se potom dělal asi 7 verzí cizvězdičních, se rozesílal po ambasádách jako takový propagační snímek, Karlův most a jako vůbec první to jsem v armádním filmu byl s ústřední hudbou vojenské armády v Egyptě. A tam nešlo, jako aby jel nějaký štáb, tak jsem tam měl sám a pamatuju si, že Pavel Háša, který tenkrát taky byl v armádním filmu, režisér a ten materiál pak, když viděl, že v projekci říkal, že to bych neřekl, že jeden člověk přiveze tolik materiálu a je hlavně použitelného v tom smyslu, že se to teda dá ustříhat, že jo, protože to není jenom natočit, že jo, to zkoušeli několik fotografů, výborných zkoušelo, jako že budou kameramani, ale ono to pak nejde dát dohromady ty obrázky, ty záběry, že jo, jako to ustříhat.

Nejenom to, že jsem procestoval strašný kus světa, že jo, díky to bylo třeba Jardovi Šiklovi, s kterým jsem byl na olympiádě v Mexiku, kdy prostě mě tekly i slzy. Tam já, když jsou takový ty obrovský scény, tak mě to hrozně dojímá, když prostě ček v 68. roce, že v munduru oblečený jako člen výpravy a teď pochoduje po stadionu a celý stadion prostě šílí a řve, a Československo v té době bylo obrovský prostě v kurzu, že jo. A ty takhle máte tu kameru schovanou, že jo, pod kabátem, protože jsme neměli povolení k natáčení, ještě se Špátou jsme tam byli a s tím Jardou Šiklem a Mášou Charouzdovou. Pak jako točíte Reskovou, jak skáče ten zlatý skok a tam jsem byl jenom já a jedna televizní kamera, protože to už bylo v noci a teď dostává tu medaili. Já jsem neviděl přes ty slzy do toho hledáčku. To setkání teď ještě s lidma, že? Ať už z vědy, z kultury, že? S panem Seifertem jsem točil, s Verichem jsem točil, když jsme točili zářijový noci, tak tam jsem poznal spoustu prostě báječných kluků, že od Menšíka, Brodskýho, a těch všech, co tam v tom hráli, pan Pešek, to si pamatuju tenkrát. Zajímavé, že tyhle ty skutečně kumštíři a velikáni jsou obrovsky skromní. Taková scéna byla v Zákopech, při těch zářijových nocech a s panem Peškem a já, že jsem byl za tou kamerou jako švenkr. Teď jsem tam před ním takhle rovnal ještě travičky, aby to jako to. A on tam tak stál pokorně, čekali jsme, protože vyšlo sluníčko a bylo potřeba to dělat bez slunce. Pak se tam trošku dýmilo, aby byla atmosféra taková jako bojová. A on takhle jako kouká. Furt stál na jednom místě. Normálně se stává, že herec prostě odejde si zakouřit nebo si jde sednout a on už taky v letech pán de Gráta prostě furt ukázněně na svém místě a tam prostě koukal na mě, mě to tak hřálo. Říkal, no vidíte, když máme takovýhle lidi, když oni on tady tu travičku přede mnou furt rovná, teď byste na to mohli vykašlat. Nebo operace, že mozku, srdce u pana profesora Petra v Hradci Králové, že pan docent Malec, že jeho asi asistent, no tam najednou poznáte takový báječný lidi a přitom si najednou začnete taky vážit zdraví, protože tam je vidět kolikrát v té nemocnici taky dost utrpení. Že? A když vidíte teď malé dítě, který třeba operovali mozek a to je jako, to působilo hrozně na mě, že je to děcko, mě tyhle ty věci, jak jde o děti, tak ty mě strašně berou, že jo. Já jako mám obrovskou úctu jako vůbec ke zrození, že jo, čehokoliv, ať už je to, ale motýl z kuklí, že jo, anebo mateřství, že jo, to je něco tak božskýho, že člověk se musí úplně předtím třást. Já když jsem třeba viděl poprvé srdce, že to byl profesor Bedrná v Hradci Králové a tam nějaká celkem operace jednoduchá, zvápěna těla, chlopeň to prodělají 4 za den, udělají, že a teď já na to koukám a když mu to tak srdce podebrala, takhle ho měl skoro jak na dlani, takový růžový, nádherný, takový, říká se sval, ale ono to prostě skutečně jak se kreslí jako srdce, tak to tak nějak vypadá, takhle to prostě pulzuje a ten člověk se úplně chvěje. Chvěje, jak prostě je takový maličký, jako má úctu náhodou, takový kousíček svalu, že jo. A co to je, závisí na tom celý život.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá pojednou, stíny na kopcích, ticho hnízd a moudrý sníh, sválcem hřích všech dětských cích.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Ladíte páteční pohodu a my jsme tomu samozřejmě rádi. V této hodině vás seznámíme se slovem, které má 5 základních významů, ale jen 3 jsou plně spisovné. Dozvíte se recept na vláčný hruškový koláč. Před víkendem se bude určitě hodit. V hobby rubrice vám přiblížíme cizokrajného tvora bochnatku americkou a na výlet vás vezmeme do města Přerova v Olomouckém kraji, kde je chloubou park Michalov. Budeme vám k tomu hrát pohodovou muziku, kde vám právě teď zaspívá Ivon Přenosilová písničku Roň slzy. Přeji příjemný poslech.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Na výlet vás na pohodě vezmeme do města Přerova v Olomouckém kraji, kde je chloubou park Michalov. U jeho založení byl v roce 1904 český zahradní architekt, bratr lékaře Josefa Thomayera František Thomayer. Dnes jsou v něm hřiště pro děti, malebná zákoutí nebo třeba skleník. V centru parku u křížení alejí ovšem uvidíme zahradu téměř zámeckou. A právě tam se teď vydáme s redaktorem Alešem Spurným a lektorkou Janou Siričanskou.
1: Přišli jsme k vodotrysku na křižovatce alejí. Z té vody rostou listy vysoké a létají tu vášky. Na dřevěných ostrůvcích odpočívají želvy.
2: Jsme v srdci parku. Tohle to je křížení hlavní a vedlejší osy před restaurací. A tady tahle ta fontánka už tady byla od prvopočátku. Ty rostliny to jsou kosatce a obkružuje celou fontánku. Takové stádo bohýšek. No a želvičky ty se sem dostávají, protože lidé, když je doma nechtějí, tak je v současné době odnášejí do různých vodních ploch a právě park Michalov a tady tahle ta fontánka je jednou z nich. Takže zahradníci se tu o ně potom starají a je v zimě zimují a pak je sem vždycky na tu sezónu umisťují zpátky.
1: Takže takový útulek pro želvy tady je?
2: No v podstatě se to dá říct, že ano, i když ale nechtěný. Není to úplně dobrá situace.
1: Když se otočíme, vidíme hudební altán.
2: Byl postavený v roce 1912. Je tu taky vidět ten krásný historický design toho osvětlení, který se sem vrátil. Vidíme krásné kruhové záhony, vysazené letničkovými ornamentálními výsadbami. A ve středu těchto záhonů vlastně jsou takové solitary, nějaké body, které mají poutat vaši pozornost. Jsou to třeba kany, různé palmy. V dřívějších dobách to byly banánovníky, které se pak zimovaly ve sklenících.
1: Vedle restaurace a vedle té hlavní aleje je dětské hřiště, ale my se otočíme doprava. A tady vidíme zahradu téměř zámeckou.
2: Jsou tady cestičky ve tvaru U a ta cestička vlastně objímá takový snížený parter. Do něj se dá sejít dvěma schodišti s vázami. No a kolem celého toho sníženého parteru jsou zase ty ornamentální letničkové záhony. Těch, které jsou více na okraji toho obvodu, tak můžeme vidět různé trvalky a jsou tam vlastně kulovité formy kalin, šeříků a tohle to upomíná vlastně také na pana Františka Thomayera, protože on jako zahradní architekt miloval tyhle ty druhy rostlin spolu s chryzantémami.
1: Je to místo velmi kultivované, velmi opečovávané, protože třeba i stromy jsou tu zastřihované do takových deštníkovitých tvarů. Na dohled od vodotrysku jsme se přesunuli na počátek parku. Jsme na místě, které je opět z té aleje trochu rozšířené a ozdobené bystami vprostřed kulatý barevný záhon s kytkami a s palmou.
2: My jsme v hlavním vstupu do parku z Máchovy ulice, která byla takovou výstavní ulicí místních osobností, které si tu stavěly vily. Stojíme v místě, kde jsou umístěné tři bysty. První je bysta Jiřího Sumína, což je pseudonym přerovské básnířky paní Amálie Vrbové, je z roku 1968. A o několik metrů dál jsou ještě další dvě bysty. Je to přerovský malíř Augustin Mervart a pak ještě bronzová bysta Josefa Bajáka z roku 1982, což je sochař, který vytvořil ty předchozí dvě.
0: Říká lektorka Jana Siričanská. Opodál stojí antické sloupy, které sem přemístili z centra města a zachránili je tak před demolicí. Na druhém konci aleje je pomník Jana Husa od významného olomouckého sochaře Julia Pelikána. Do přerovského parku Michalov nás přenesl redaktor Aleš Spurný.
3: Byla krásná, byla milá, byla chytrá,

0: Záměna sloves, a to hlavně v hovorové češtině, je docela běžná. Tentokrát se v jazykovém koutku mimo jiné podíváme na jedno slovo, které má 5 základních významů, ale jen 3 z nich jsou plně spisovné. Pokračuje kolega Stanislav Jurík a odbornice na češtinu.
1: A dnes znovu odpovídáme na dotazy posluchačů, čekají nás 2 problémy a ten první se týká sloves vlézt a vejít. Naše posluchačka upozorňuje na fakt, že se v médiích často objevuje slovní spojení tam se vleze tolik lidí a přitom by správně podle ní mělo být vejde se tam tolik lidí. Jak je to tedy správně, ptáme se Jaroslavy Novákové.
2: Dobrý den. Postřeh naší posluchačky je skutečně dobrý. Nejen v médiích, ale i v každodenní situaci se často setkáváme se záměnou sloves vejít a vlézt. Zkusme si je nyní vysvětlit blíže. Sloveso vejít má 2 základní významy. V první řadě vyjadřuje skutečnost, že se lze chůzí dostat dovnitř, vstoupit. Přeneseně lze tohoto významu využít například u spojení vstoupit do dějin ve smyslu proslavit se. Druhý význam tohoto slovesa je chápán jako knižní, mám na mysli význam zahájit, uskutečnit nějaký vztah, stav, činnost a podobně. Například zákon vešel v platnost, vejít s někým ve styk, vešlo to ve známost. Zvratné sloveso vejít se pak vyjadřuje význam celý se někam vměstnat, dostat. Do salu se vejde hodně lidí, vejde se do šatů. Sloveso vlézt má 5 základních významů, ale jen 3 jsou plně spisovné. A to lezením se dostat dovnitř, nevhodně vejít vstoupit, řečeno obvykle o zvířeti, nebo proniknout, vniknout, řečeno o věci a jevu. Další 2 významy jsou ve slovníku spisovné češtiny označeny jako hovorové. To znamená nevhodné pro písemný spisovný projev. Jsou to významy vejít se, například vejít se do šatů, a dostat se někam pomalu, namáhavě, vlézt do postele například. Z uvedeného logicky vyplývá, že v mluveném spisovném projevu se může objevit vyjádření do auta se vleze 5 lidí, ale v písemném projevu bychom rozhodně podobného vyjádření užít neměli. Sloveso vlézti se v uvedeném významu zachycuje i slovník spisovného jazyka českého, takže se nejedná o žádnou novinku. Přesto se domnívám, že expresivita takového slovního spojení je více než patrná a pro spisovný projev nepříliš vhodná. Sama podobná spojení neužívám, neboť si myslím, že není nezbytně nutné využívat všeho, co nám kodifikace umožňuje, zvláště je-li to příliš benevolentní.
1: Druhý dotaz se týká užívání slovesa zavadzat namísto slovesa překážet.
2: Tady je odpověď velmi jednoduchá. Spisovně lze užít samozřejmě pouze slovesa překážet. Nicméně historie druhého slovesa je docela zajímavá. Souvisí se slovesem vaditi ve významu klást překážku, být překážkou. V moravských nářečích se objevují výrazy vadlivý, nadvadit někomu nohu, podvadit ve významu podrazit nohy, převadzať ve významu dělat obtíže. V jeho českých dialektech se pak objevuje převazeti, to jest překážet, nebo zavazeti. Podobné příbuzné výrazy se objevují jen u západních Slovanů a v blízkém sousedství, například ve slovenštině, kde se vyskytuje přímo výraz zavadzať, dále v polštině, hornolužičtině, dolnolužičtině, ukrajinštině či běloruštině. V češtině jsou příbuzná například slova závada, závadný nebo zavazadlo. Výskyt slovesa zavadzat v českém prostředí je tedy záležitostí regionální s omezeným výskytem a rozhodně se jedná o krajně nespisovné vyjádření, pro které by nemělo být místo v psaném ani v mluveném spisovném projevu.
1: Na posluchačské dotazy dnes odpovídala v jazykovém koutku Jaroslava Nováková. Díky a naslyšenou.
2: Taky děkuji, naslyšenou.
0: Jazykové okénko je za námi, tak se můžeme zaposlouchat do písničky Cesty toulaví v podání Michala Tučného. Střídat ho bude song Nadi Urbánkové a Jiřího Grossmana Drahý můj. Těšit se můžete na recept na vláčný hruškový koláč.

otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Dnes zavítáme do městských kuchyní našich předků a zjistíme, jak se před více než 100 lety pekl vláčný hruškový koláč. Vonavou inspiraci na víkend nabízí etnoložka Vladimíra Jakoubějová v doprovodu redaktora Jaroslava Hořeního.
1: Ve městě podobné slavnosti jako dokopnou či konopickou neznali, ale moučníky s ovocem tu hospodyně v tomto čase také pekly, i když trochu jinak. Koláče, koláčky, záviny, bábovky a další různé druhy moučníků se tu připravovaly už na přelomu 19. a 20. století z křehkého čitřeného těsta, kypřeného etkerovým práškem. V receptářích našich babiček, které žily ve městě, nechybí ani zákusky plněné sladkými krémy, cukrový typu věnečků a trubiček. Samostatnou kapitolu pak tvoří nejrůznější ovocné dorty. V několika kuchařkách z počátku 20. století jsem našla i řadu regionálních receptů, dokonce i recepty na speciality ze severu Čech. Dochované recepty tu uvádějí návody na moučníky plněné krémy a nádivkami, tvarohem a ovocem upraveným na nejrůznější způsoby. V receptech je také zmiňováno ovoce kultivované, především jablka, hrušky, švestky, ringle, ale i různé lesní plody, třeba šípky a brusinky. Pro dnešní den jsem ze starých zápisků hospodyně Kstůrnova vybrala hruškový koláč.
2: Hrušní od časů našich babiček hodně ubylo, ale těch pár hrušek na koláč někde vyprosíme, protože to bude stát za to.
1: Budeme potřebovat 30 deka mouky, 10 deka másla, špetku soli, asi 7 deka cukru, lžičku sody, 7 až 8 lžic mléka, 3 jablka, 8 hrušek, cukr na přislažení šťávy, 2 lžíce citronové šťávy, trochu skořice a tlučeného hřebíčku, 1 třetinku litru červeného vína, 3 lžíce jablečné šťávy, máslo na vymazání formy a 2 lžíce rybízové marmelády. Mouku nasypeme na vál, máslo nakrájíme na kousky a zpracujeme s moukou jako drobenku. Přidáme ostatní přísady a vypracujeme hladké těsto. Jablka a 2 hrušky oloupeme, odstraníme jadřince, nakrájíme na kousky a uvaříme s cukrem, citronovou šťávou, červeným vínem, skořicí, hřebíčkem a jablečnou šťávou do měka. Šťávu scedíme a ovoce necháme odkapat. 6 zbývajících hrušek oloupeme, rozpůlíme, zbavíme jadřinců. Nakrájíme na 0,5 cm silné půlměsíčky a ve scezené šťávě uvaříme tak, aby zůstaly pevné. Těsto rozválíme na tloušku 3 mm, dáme do vymazané formy a několikrát vidličkou propícháme. Šťávu z vařených hrušek smícháme s předvařenými kousky ovoce, prolisujeme a uvaříme na kaši, kterou potřeme koláč a ozdobíme plátky hrušek, přizdobíme marmeládu a pak to celé upečeme.
0: Říká sběratelka už dávno zapomenutých receptů Vladimíra Jakoubějová. Ladíte pohodu, přejeme hezký den a už za chvíli po pohodových melodiích na vás čeká pokračování filmového kalendáře Marie Formáčkové.
3: Tady je pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: Je pátek, což znamená, že je připraveno další pokračování filmového kalendáře. A dnes budeme společně vzpomínat na jeden konkrétní film ze sportovního prostředí a také na herečku Janu Dítětovou. Více už vám prozradí Marie Formáčková a Gábina Bláhová.
1: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.
2: Pěkný den na pohodových vlnách. Milovníky stříbrného plátna snad potěšíme vzpomínkou na filmovou komedii ze sportovního prostředí a také svého času velmi obsazovanou herečku Janu Dítětovou. Na svět přišla 7. říjnový den roku 1926. Připomínáme si tak 100 let od jejího narození. Pokračuje publicistka Marie Formáčková.
3: Začínáme krásným kulatým jubilem krásné herečky, kterou si určitě všichni vybavíme jako děvče pojídající koláčky ve filmu Prstýnek, nebo jako děvče ve filmu Karel a já, a nebo z pozdější doby jako maminku baletky Anny ve filmu Marie Poledňákové, jak vytrhnout velrybě stoličku. Jana Dítětová byla zázračné dítě. Hrála od malička, vyrůstala v Plzni, kde měl tatínek hospodu. Ona v té hospodě vystupovala, zpívala, tančila. Takže samozřejmě odešla do herecké školy, vystudovala hereckou školu EF Buriana, prošla několika divadly a zakotvila v realistickém divadle Zdeňka Nejedlého, kde strávila v podstatě celý v Praze. Zakotvila v realistickém divadle Zdeňka Nejedlého v Praze, kde strávila celý svůj profesní život. Odtud odešla do důchodu. Možná je známá i ze svého osobního života, protože v tom realistickém divadle byl krásný kolektiv, všichni tam byli jako jedna rodina, a dokonce když Josef Vinklář se s Janou Dítětovou rozešel a oženil se s Ivankou Devátou, všichni zůstali přátelé. Ivanka ji měla velmi ráda, vypráví o ní, bylo jí velmi líto, když Jana Dítětová onemocněla. Pokud jde o její osobní život, jeden čas byl životním partnerem Jany Dítětové David Oistrach, světoznámý virtuos houslový, který sem jezdil za svým žákem Václavem Hudečkem a při té příležitosti se do sebe zamilovali, ale nedopadlo tato láska a stejně taky nedopadla ani následující láska, kdy se zamilovala do lékaře, který emigroval. Takže osobní život Jana Dítětová příliš šťastný neměla, ale ten profesní šťastný byl. Ona měla spoustu krásných rolí, takže jí blahopřejeme ke svým narozeninám, byť do nebe.
2: Další výročí, které si připomeneme v našem filmovém kalendáři, potěší hlavně fotbalové pamětníky. Protože před 90 lety měla premiéru v tuzemských biografech komedie Naše jedenáctka.
3: To je sportovní film, který se často nepromítá, ale já ho mám ráda. Je to velmi pozoruhodný film, který natočil pan režisér Václav Bínovec. Je to opravdu z fotbalového prostředí. Hraje tam skutečná Sparta, hraje tam skutečná Viktorie Žižkov, ale tehdy před těmi 90 lety hraje ve filmu slavný komentátor Josef Laufer. Je tam takový příběh lásky, kdy hráč Plzeň se zamiluje do dcery sponzora Sparty. Sparta chce získat tohoto hráče, ale hráč je čestný, nedá se získat. Je to prostě pořád stejný problém. Jak se přetahují hvězdy, jak jsou tam sponzoři, jak prostě v tom fotbalu se odehrávají velké vášně. A jestli ten film někde uvidíte, určitě se na něj podívejte.
2: Do filmového zákulisí s námi můžete nahlédnout zase příští pátek v Kolotoči. Naslyšenou se těší Marie Formáčková a Gábina Bláhová.
1: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.
0: Od Marie Formáčkové se dozvíme každý týden vždy něco zajímavého ze zákulisí světa filmu. No a na další pokračování se těšíte opět za týden. Teď vám budou zpívat Iveta Simonová s Milanem Chladilem a Aleš Ulm, které vystřídá hobby rubrika, kde se dnes dozvíme podrobnosti o cizokrajném tvorovi, který se vyskytuje v českých řekách.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: českých řekách se můžeme potkat s řadou cizokrajných tvorů, například s bochnatkou americkou, která vypadá, že pochází z jiné planety. Vytváří velké slizovité koule o hmotnosti až několik kilogramů a může překvapit nejen rybáře. Ichtyolog Českého rybářského svazu Pavel Vrána redaktorce Slávce Brádlové tento nepůvodní druh přiblížil.
1: Tak je to bochnatka americká, někdy možná můžete najít v Labi samotném anebo v nějakých jezerech písnících podél Labe takové veliké koule slizu. Je to zvláštní nahnědlá hmota, která drží pohromadě, vypadá to jako kopací míč udělaný z nějakého gelu slizu. Po všech stránkách dokonale oslizlý jako ten nok, takže vlastně když si na něj sahnete, tak máte pocit, že vás to může nějakým způsobem možná otrávit, usmrtit a podobně, ale nebojte se, kromě drobných alergických reakcí jenom u malého počtu lidí se nic neděje. Je to mechovka, veliká kolonie, uvnitř které vlastně jsou tzv. Zoidi, který mají takový malý chapadílka, kterýma se zmocňují planktonu, to jsou ty mikroskopické organismy, nejraději baští rozsivky a tu vodu vlastně tím pádem spíš pomáhají čistit. Takže bochnatky se nebojíme. Dostala se k nám vlastně z Ameriky. První výskyt byl zaznamenán v roce 1883 v Hamburku a poprvé se ukázala v republice v roce 1922 na Labi v Litoměřicích. Od té doby vlastně se u nás vyskytuje jak na Labi, tak dneska hlavní těžiště výskytuje v oblasti jižních Čech. Většinou visí na nějaké větvi a ona vlastně dokáže žít jenom ve vodách, které mají poměrně vysokou teplotu, čili se vyskytuje od června do září a v září se vlastně ty kolonie začínají rozpadat. Postupně stéká prostě z té větve nebo z toho kamení a rozpadá se. To je vlastně konec tady té bochnatky. Ona se zase objeví až v dalším roce, až bude se pěkně teplíčko.
2: A to by mě zajímalo, jak vypadá ten životní cyklus, protože když se tedy rozpadne, rozslizne, tak kde je ten život zachovaný?
1: Každý z těch organismů se vždycky snaží nějak zachránit, čili vypouští nějaké vajíčko nebo vytváří rezistentní stádium, podobně to u té bochnatky, která potom na jaře nám zase prostě opět vypučí za předpokladu, že ty podmínky budou pro ní dobré. Ku podivu častokrát ji zastihneme na velice čistých vodách, jo, na pískovnách typicky se vyskytuje, čili je vlastně na větvích ponořených i třeba ve větší hloubce. Člověk by si řekl, že prostě budeme tam teplíčko u hladiny a ono asi to stačí. Takže někdy zastihneme i hlouby, kde tam visí takové 30-40 cm veliké koblihy.
2: Tak řekla bych, že kdo to najde a neví o bochnatce nic z toho, co jste právě řekl, tak to může považovat třeba i za návštěvu z vesmíru, za nějakého mimozemštěna. Dodejme, že nějak neškodí těm původním druhům, naopak řekl jste, že trošičku pomáhá čistit vodu.
1: Pomáhá čistit vodu a může se stát, že v jejím prostředku se vytvoří tak tam takový dutý prostor, tak někdy do toho můžou naplavat dovnitř ryby, jsou to tam uvězněné. Takže někdy můžete vlastně vidět, že v té kolonii těch bochnatek, kterou si představme jako nějakou takovou poloprůhlednou kouli, leží třeba 2-3 ryby, jsou tam uvězněné, buď mrtvé nebo živé, ale ty se tam dostaly nezáměrně, ty tam prostě naplavali, dostaly tam jako v pastičce, ale to nebyl záměr té bochnatky, která s tím prostě nepočítala a v nějakém místě měla v sobě otvor a prostě ta ryba tam nějakou náhodou naplavala, ale není to její záměr.
0: Tak vidíte, bochnatka je veskrze míru milovný tvor, který se spokojí s planktonem a ještě tím trochu pomáhá čistit vodu.
3: Posloucháte Kolotoč Českého rozhlasu Pohoda.

0: Ulice Brna prozáří až do sobotní půlnoci vždy po setmění dechberoucí světelné efekty. Milovníci projekcí a videomappingů se mohou těšit na 20 instalací, které dají díky reji světel zcela nový nádech náměstím, parkům, památkám i málo známým zákoutím města. Akce se koná v rámci festivalu Prototyp, přičemž většina programu je přístupná zdarma. Letošní ročník je mimořádný, co by světelná show, na které byly k vidění světelné projekce umělců z celého světa, se konaly v uzavřených prostorách nebo v podzemí, a to v historických vodojemech pod Žlutým kopcem. Letos poprvé ale tvůrci tohoto festivalu současného digitálního umění, který propojuje umění, vědu a technologie, vyrazili do ulic. Festivalová trasa vede přes Zelný trh, Dominikánské a Moravské náměstí, okolo kostela svatého Jakuba, Biskupský dvůr, Koliště až na Špilberk. Vybraná kapacitně omezená díla v interiérech budou součástí placené trasy Prototyp Pass. Vstupenky jsou dostupné online. Tak příjemnou zábavu, pokud se do Brna vypravíte. Přeji pohodový víkend. Budu se na vás těšit opět v Kolotoči naslyšenou.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Miguel de Cervantes Saavedra, důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha.
3: Kapitola čtvrtá vypráví o tom, co se přihodilo rytíři, když vyjel z hospody.
4: Rozednívalo se právě, když Don Quixote vyjel z hospody tak spokojen, tak rozveselen a tak rozjařen tím vytouženým pasováním na rytíře, že samou radostí v sedle zrovna tančil. Když si však připomněl, co si má podle rad hostitelových vždycky brát sebou, totiž hlavně peníze a čisté košile, rozhodl se, že se vrátí domů, vše si tam opatří a nezapomene tentokrát ani na zbrojnoše, jímž chtěl učinit jednoho svého souseda, chudého chalupníka a otce rodiny, ale jinak opravdu jako stvořeného k zbrojnošské službě u potulného rytíře. S tímto úmyslem zamířil s Rosinantem k rodné vsi a Rosinante, jakoby už cítil známou stáj, rozcválal se s takovou chutí, že to vypadalo, jakoby se snad nad zemí zrovna vznášel. Nejel ještě dlouho, když se mu náhle zazdálo, že se z hustého háje vpravo od cesty ozývá slabé volání, jakoby někdo naříkal.
5: Vzdávám díky nebesům, že mi skýtají milostivě a tak brzy novou příležitost, abych splnil, co mi můj rytířský stav káže a sklidil zároveň ovoce svých šlechetných záměrů. To jistě běduje nějaká nešťastná bytost, která potřebuje mé ochrany a pomoci.
4: A Don Quixote hned trhl uzdou, aby Rosinante šel tím směrem, odkud hlas zazníval. Sotva zajel několik kroků do lesa, spatřil klisnu přivázanou k dubu a opodál byl k jinému dubu přivázán asi 15letý chlapec a on to křičel a měl věru proč. Vždyť ho jakýsi hřmotný sedlák byl koženým páskem.
6: Už to, pane, opravdu nikdy neudělám. Pro umučení boží já už to víckrát neudělám. Slibuji vám, že už si dám nastát do lepší pozor, pane.
7: Že se nestydíte, rytíři drsného mravu, pouštět se do někoho, kdo se vám nemůže bránit. Sedněte je na svého koně, chopte se kopí a já vám ukážu, že takhle se může chovat jen podlý zbabělec.
4: Když nad sebou sedlák náhle uviděl po zuby ozbrojenou postavu a kopí zrovna u obličeje, pomyslil si, že odbyla jeho poslední hodinka a řekl zkroušeně.
8: Pane rytíři, ten hoch, kterého tady trestám, je můj čeledín a pásává mi stádo ovcí a je tak nedbalý, že nemine den, aby mi nějaká ovečka nechyběla. A když ho teď vyplácím za jeho nedbalost, či spíše za jeho darebáctví, tvrdí, že to dělám jen z lakoty, abych mu nemusel vyplatit, co mu dlužím na mzdě. Ale při Bohu a mé nesmrtelné duši v hrdlo lže.
7: Že v hrdlo lže, ty jeden selský troupe. Jakože je slunce nade mnou, nejraději bych vás probodl tímhle kopím skrz naskrz. Zaplaťte mu bez dlouhých caviků, co jste mu dlužen. Neli, na místě vás tu rozdrtím a zničím. Už ať je odvázán.
4: Sedlák sklopil hlavu a odvázal svého čeledína. Don Quixote se hocha otázal, kolik mu jeho pán vlastně dluží. Chlapec řekl, že 9 měsíců po 7 reálech. Don Quixote vypočetl, že to dělá dohromady 63 reálů a rozkázal sedlákovi, aby mu je hned vyplatil, jeli mu život milý.
8: Horší je, pane rytíři, že tu nemám peněz. Ale ať jde jenom Andrýs se mnou pěkně domů a tam mu už vyplatím ty jeho reály do posledního.
9: Já abych s ním šel? Kde pak, pane, ani za živý svět?
6: Až by byl se mnou sám, sedřel by ze mne kůži jako ze svatého Bartoloměje.
7: To neudělá. Co mu poručím, to z úcty ke mně také splní. A odpřísáhne-li mi to při řádu rytířském, propustím ho a ručím za něho, že ti všechno zaplatí.
6: Co to milosti pro Boha povídáte? Tadyhle můj pán není přece žádný rytíř. Je to Juan Aldudo, řečený boháč, soused z Kitanaru.
7: Na tom málo záleží. Aldudové mohou být taky rytíři. Tím spíše, že podle skutků je třeba soudit člověka.
8: To je pravda. Můj milý Andrýsku, buď prosím tě tak laskav a pojď se mnou pěkně domů a přísahám ti při všech rytířských řádech, co jich je na světě, že ti ty peníze vyplatím do posledního reálu a dám ti je třeba do hedvábného váčku.
7: To už od vás nežádám, jen mu to pěkně vyplaťte v poctivých reálech, to mi postačí. Ale dbejte toho, abyste svou přísahu řádně splnil. Neli přísahám a svatosvatě slibuju, že vás vyhledám a strestám a neujdete mi, i kdybyste se skryl líp než ještěrka. A chcete-li vědět, kdo vám to přikazuje? Vězte, že jsem udatný rytíř Don Quixote de la Mancha. Napravovatel křivd a bezpráví.
3: Po těch slovech pobídl Don Quixote Rosinanta a rychle se od těch dvou vzdaloval. Sedlák se za ním chvíli díval a když už po něm nebylo v hustém háji ani vidu, ani slechu, obrátil se na svého čeledína a řekl:
8: Tak sem pojď, synku, abych ti už jednou vyplatil, co jsem ti dlužen, jak mi nařídil ten napravovatel křivd.
3: A popadl milého čeledína za rameno, přivázal jej znovu k dubu a tam mu napráskal, že hoch div duši nevypustil.
8: A teď si zavolej toho svého napravovatele křivd. Uvidíš, že tuhle křivdu sotva napraví. Ba zdá se mi, že my dva jsme spolu ještě neskončili, protože bych s tebe nejraději sedřel kůži zaživa, jak se z toho panáčku bál.
3: Nakonec ho však přece odvázal a Andrýs odcházel s kyselou tváří, zapřísahaje se, že půjde vyhledat statečného Dona Quixota de la Mancha a vypoví mu dopodrobna, co se přihodilo, a ten už pak starému Aldudovi ukáže, zač je toho loket. Ale ať tak či onak, Andrýs odcházel s uplakanou lící a pán se s chutí smál. Tak to tedy odčinil křivdu chrabrý Don Quixote, který zatím v domnění, že zahájil svou rytířskou pouť co nejšťastněji a nejdůstojněji, vracel se všecek pyšný do rodné vsi a pronášel polohlasem tato slova.
5: Šťastná si v skutku mezi ženami, o ty ze všech nejkrásnější Dulcinea z Tobosa. Vždyť ti bylo dopřáno, aby si spodmanila a své vůli a rozmarům podrobila rytíře tak statečného a věhlasného, jakým je a zůstane Don Quixote de la Mancha, který, jak je obecně známo, byl teprve včera pasován na rytíře a již dnes odčinil největší křivdu a bezpráví, jaké kdy byly zosnovány a spáchány lidskou krutostí a zlobou, když vyrval nemilosrdnému padouchovi z rukou důtky, jimiž bez příčiny bičoval slabého hošíka.
3: Když takto ujel asi dvě míle, spatřil houf lidí a byli to, jak se později ukázalo, tolečtí kupci, kteří jeli nakoupit do Mursie hedvábí. Bylo jich 6, každý měl nad hlavou velký slunečník a doprovázeli je 4 sluhové na koních a 3 opěšalí pohaně či mesku. Sotva je Don Quixote uviděl, blízklo mu hlavou, že jede vstříc novému dobrodružství. A tak tváře se hrdě a okázale, vzepřel se pevně v třmenech, sevřel kopí, pozvedl k hrudi štít a čekal uprostřed silnice, až k němu dojedou ti potulní rytíři, neboť za potulné rytíře považoval od prvé chvíle ty kupce stoleda. Když se přiblížili tak, že se mohli navzájem vidět a slyšet, zavolal na ně Don Quixote.
7: Už ani krok! Jestliže hned nedoznáte, že není na celém světě pany krásnější. Nad císařovnu kraje Manča, Dulcineus Stovosa, jedinou mezi všemi.
4: Kupci se po těchto slovech zastavili a vidouce podivnou postavu toho, kdo na ně promluvil, poznali podle ní a z těch jeho řečí, že je to jistě nějaký blázen. A proto jeden z nich, veselá kopa a přitom bystrá hlava, řekl:
9: Nikdo z nás, pane rytíři, nezná tu vznešenou dámu, o níž hovoříte. Ukažte nám ji, prosím, a jestliže je opravdu tak krásná, jak hlásáte, vyznáme mile rádi a ze srdce upřímného, že máte svatou pravdu.
7: Kdybych vám ji ukázal, nestál by vám už nikdo o to, abyste se veřejně znali k pravdě tak zjevné. Zde jde o to nevidět ji a přece v to věřit. Vyznávat to, tvrdit, přísahat a hájit. Ne-li, utkejte se se mnou v boji, mrzká a vzpupná cházko. Třeba jeden po druhém, jak káže rytířský mrav, nebo všichni najednou, jak je obyčejem lidí vám podobných. Zde jsem, zde na vás klidně čekám, neboť vím, že právo je na mojí straně.
9: Pane rytíři, jménem všech zde přítomných knížat milosti, snažně vás prosím, nenechte nás vyznávat něco, co naše oči nikdy neviděly. Nezatěžujte naše svědomí, zvláště když by to byla velká křivda pro všechny císařovny a královny z Alkárie a Extremadury. Račte nám, pane milostivý, ukázat nějakou podobiznu vaší dámy, i kdyby byla jen jako zrno obilné. Jaká niť, takové klubíčko, to nám už docela postačí. Ba získal jste si nás do té míry, že i kdyby ta paní na obrázku na jedno oko šilhala a z druhého jí tekla síra a rumělka, přeci jenom, abychom se vám zavděčili, řekneme k její chvále, co si budete milosti přát.
7: Neteče jí z očí, bídný lotře, a není šilhavá ani hrbatá. Vy však odpikáte tu neslýchanou urážku, kterou jste vmetli v tvář mé paní, již se krásou nevyrovná žádná jiná.
4: Po těch slovech vyrazil Don Quixote se skloněným kopím proti tomu, který se to opovážil vyslovit, a to tak rozkaceně a zběsile, že kdyby nebyl Rosinante šťastnou náhodou uprostřed cesty klopítl a upadl, zle by se bylo vedlo tomu smělému kupci. Rosinante se svalil a jeho pán se odkutálel hezky daleko do pole. A když chtěl vstát, tak mu byly na závadu kopí a štít i ostruhy a přilbice s tou těžkou starobylou zbrojí. Zatím, co se takto namáhal a vstáti nemohl, křičel dále:
7: Neprchejte, zbavělci, stůjte, chaso otrocká, neležím tu vlastní vinou, můj kůň mě složil.
4: A tu jeden z pohaněčů mesků, muž patrně tak trochu vznětlivý, nedovedl se již ovládnout, aby mu nedal pádnou odpověď do žeber. Přiskočil k němu, rozlámal mu kopí na kusy a jedním z nich bušil do milého Dona Quixota tak nemilosrdně, že ho i v té zbroji div nerozemlel na kaši. Kupci na něho křičeli, aby ho tak netloukl, ale chasník byl rozohněn a nepřestal, dokud si na něm nevylil zlost docela. Pozbíral též ostatní kusy kopí a rozmlátil je o bezvládného ubožáka, který však ani za toho velkého krupobytí ran nezavřel ústa ani na chvíli, svolávaje hromy a blesky na celý svět, zvláště pak na svoje nepřátele, které považoval za lapky a zlosiny. Meskaře to konečně unavilo a kupci jeli dál a měli si co povídat o nebožákovi, který dostal takový výprask. Když byl Don Quixote opět sám, pokoušel se znovu vstát. Nešlo-li mu to však, když byl zdráv a čilý, jak se to nyní mělo podařit stlučenému a téměř ubitému. Říkal si však v duchu, že z toho šťastně vyvázl, neboť to všechno pokládal za běžnou rytířskou nehodu a vinil z ní jen svého koně. Ale vstát nemohl, neboť byl celý rozlámaný.
10: V následující kapitole se vypravuje dále o nehodě našeho rytíře.
4: Když Don Quixote viděl, že se nemůže opravdu ani hnout, rozhodl se, že užije svého obvyklého prostředku, že se totiž začne rozvzpomínat na nějakou příhodu ze svých knih a hned měl ve svém bláznovství před očima příběh o Valdovírovi a Markýzi z Mantovy, historii známou dětem, vychvalovanou starci a přitom všem zrovna tak pravdivou jako zázraky Mohamedovi. Začal se tedy válet po zemi a opakoval hlasem sotva slyšitelným.
9: Kde prodléváš, paní moje, že tě netrápí můj žal? Buď, paní, o ničem nevíš, neb mě zrak tvůj oklamal.
4: Náhoda chtěla tomu, že právě šel kolem sedlák z jeho rodné vsi, a když viděl muže ležícího na zemi, přistoupil k němu a ptal se ho, kdo je a co ho bolí, že tak žalostně naříká. Don Quixote se patrně domníval, že nad ním stojí Markýz z Mantovy. A tak sedlákovi místo odpovědi dále odříkával onu romanci a zvěstoval mu své neštěstí a lásku. Sedlákovi šla z těch divných řečí hlava kolem. Sňal mu rozbité hledí, očistil mu tvář od prachu a hned ho poznal i zvolal:
9: Pane Quixano.
4: Tak se tedy Don Quixote patrně jmenoval, dokud měl zdravý rozum a nezměnil se z klidného šlechtice v potulného rytíře.
9: Kdo vás jenom takhle zřídil?
4: Ale ať se ptal, jak chtěl, rytíř odříkával stále jen tu svoji romanci. Když ten dobrý muž viděl, že s ním už nebude jiná, sňal mu, jak nejlépe dovedl, též náprsník a zadní pancíř, aby se přesvědčil, není-li snad poraněn, ale nenašel ani krev, ani stopy po ranách. Snažil se ho tedy zvednout a vysadil ho s nemalou námahou na svého osla. Pozbíral zbroj, ba i pozůstatky kopí, přivázal to na Rosinanta, vzal koně za uzdu, osla za ohlávku a ubíral se ke vsi, všecek zamýšlen nad těmi zmatenými řečmi, které Don Quixote pronášel. Když dospěli ke vsi, právě se smrákalo. Sedlák však počkal, až se více setmí, aby nikdo nespatřil zmláceného zemana v sedle osličím. Když se domníval, že nastala vhodná chvíle, vešel do dvora Dona Quixota a viděl, že je tam všechno vzhůru nohama. Byli tam právě na návštěvě dva velcí přátelé Dona Quixota, farář a lazebník z téže vsi, a hospodyně bědovala splna hrdla.
11: Důstojný pane, co říkáte tomu velkému neštěstí, které postihlo mého pána? Už je pryč skoro 3 dny a jako by se pod ním země slehla. A já neboha, hlavu bych za to dala, že mu ty jeho proklaté rytířské knihy, u kterých věčně vysedával, popletly na dobro hlavu. Právě si vzpomínám, jak mnohokrát říkal jen tak, sám k sobě, že se stane potulným rytířem a že se vydá do světa za dobrodružstvím. Kéž by vzali satanáš s Barabášem do horoucího pekla všecky ty knihy, které zničily rozum v celé manči nejbystřejší.
4: Neteř vedla stejnou, ba řekla jim toho ještě víc.
12: Můj pan strýček četl někdy ty nešťastné knihy, v kterých není ani zbla dobrého, třeba i 2 dny a 2 noci. A to vám potom vždycky knihu odhodil, sáhl po meči a mával jim proti zdi. A když byl z toho na smrt unaven, říkával, že zabil 4 obry velké prý jako hory a pod který se z něho únavou hřinul, to byla podle jeho vlastních slov krev z ran, jestli v tom boji utržil. Potom vždycky vypil veliký džbán vody a říkával, že je to drahocený nápoj a přinesl prý mu jej jeho dobrý přítel, moudrý a mocný čaroděj Eskife. Teď vidím, že jsem to vlastně sama zavinila, když jsem vám vzácný pán nic neřekl o těch bláznivých kouscích mého pana strýce, abyste ho vyléčili. A též, abyste spálili všechny ty jeho knihy, které by měly být dány do kladby. Má jich plné koše a patří jedině na hranici, jako by to kacíři byli.
4: Sedlák a Don Quixote vyslechli celý ten rozhovor. Sedlák už ovšem dobře věděl, jaká nemoc trápí jeho souseda. I volal na ty ve stavení.
13: Otevřte, milostivý páni, slavnému rytíři Valdovínovi, panu markízi z Mantovi, který je těžce zraněn.
4: Na ten křik vyběhli všichni ven a když jedni poznali svého dobrého přítele a druzí svého pána a strýce, spěchali ho obejmout. Don Quixote, který dosud seděl na oslovi, protože sám dolů nemohl, jim řekl.
7: Nemluvte do větru. Jsem těžce zraněn jen vinou svého koně. Odneste mě na lože a zavolejte možnoli učenou Urgandu, aby ošetřila a vyhojila mé rány.
11: U všech všudy, což mi srdce neříkalo, na kterou nohu pán kulhá. Milosti, pěkně vás vítám domů. My vás už tady vyléčíme i bez té vaší Ulhandy.
4: Pak ho odnesli na lože, ale nenalezli na jeho těle žádnou otevřenou ránu. A on jim řekl, že je jenom pohmožděn, protože pod ním náhle padl Rosinante, jeho dobrý kůň, když se utkal s 10 obry tak ukrutnými a divokými, že bys takové pohledal. Potom Dona Quixota přímo zasypali otázkami, ale on jim stále jenom říkal, aby mu dali něco k jídlu a nechali ho spát toho, že je mu nejvíce třeba. Vyhověli mu tedy. A potom se farář vyptával sedláka, jak a kde vlastně Dona Quixota našel. Ten mu to všechno vypověděl a nezapomněl ani na ty prapodivné řeči, jimiž ho tam v poli uvítal a pak cestou častoval, což faráře ještě utvrdilo v úmyslu vykonat to, co příštího dne v skutku též udělal.
10: To však je už obsahem další kapitoly, která vypráví o zábavné a důkladné prohlídce, kterou farář s lazebníkem vykonali v knihovně našeho důmyslného šlechtice. Protože však jména knih, které byly vydány ohni nebo které naopak nalezly milost před očima faráře a jeho přítele Mikuláše, mistra Bradýřského, neříkají už dnešnímu čtenáři nic, dovolíme si tuto kapitolu přeskočit a podívat se rovnou na tu, ve které se dovídáme o druhé výpravě našeho zdatného rytíře Dona Quixota de la Mancha.

0: farář s lazebníkem chtěli léčit nemoc svého přítele, mimo jiné také tím, že dali zazdít a omítnout dveře do knihovny, aby ji nenašel, až opět vstane, neboť se domnívali, že s příčinou pohasnou i následky, a chtěli mu pak jen říci, že mu knihovnu s knihami odnesl mocný čaroděj. A tak si s tím opravdu popílili. Za dva dny na to Don Quixote vstal a hned se šel podívat na své knihy. A když nenašel světnici tam, kde dříve bývala, chodil sem a tam a stále ji hledal. Stanul vždycky u bývalých dveří a jezdil dlaněmi po stěně a div se neuhleděl, ale ani nehlesl. Za hodnou chvíli se zeptal hospodyně, kde je vlastně jeho světnice s knihami.
1: Ha, tu byste mohl, milost pane, hledat do soudného dne. Už tu nemáme ani světnici, ani knihy, protože je odnesl sám ďábel.
2: Nebyl to ďábel, ale čarodějník. Brzy poté, co jste nám, milý pane strýci, ujel do světa, přiletěl k nám jednou v noci v temném mračně, seskočil z draka, na kterém seděl jako na koni, vešel do vaší knihovny a sama nevím, co se tam dělo, ale za malou chvíli vyletěl komínem a zůstalo po něm v domě plno dýmu. A když jsme se s hospodyní vzpamatovali zleknutí a šli se podívat, co tam u vás natropil, nenašli jsme už ani knihy, ani světnici. Jenom si dobře pamatujeme, že ten zlý stařec zavolal jakoby na rozloučenou hodně nahlas, že prý z tajného nepřátelství k pánovi těch knih nadělal u nás v domě tak velkou škodu. A řekl ještě té, že se jmenuje mudrc Muňaton.
3: Snad Freston.
2: Nevím. Vím jenom, že jeho jméno končil na ton.
3: No, to je jeden mocný kouzelník. Můj úhlavní nepřítel. A má nám nespadeno, protože seznal ze svých knih, že se jednou utkám v souboji s rytířem, kterému on přeje, a že nad ním zvítězím, aniž tomu bude moci on svými čáry zebránit.
2: Strýčku, proč stále jen vyhledáváte tyto sváry? Neměl byste raději zůstat v klidu doma a nehledat ve světě bělejší chléb, než je náš pšeničný? A často se také stává, že jde někdo pro vlnu a vrátí se ostříhán.
3: Ach, ty má milá neti, jak ty se jen mýlíš. Než mne by ostříhali, vytrhal bych já bradu každému, kdo by se odvážil skřivit mi na hlavě byť jen vláseček.
0: Obě ženy už mu raději neodmlouvali, protože viděli, že se rozpaluje hněvem. I pobyl pak doma celé dva týdny docela klidně a nic nenasvědčovalo tomu, že by chtěl pokračovat ve svých bláznovských kouscích. Skoro každý den pouštěl se tehdy se svými dvěma přáteli farářem a lazebníkem do rozprávek neobyčejně důvtipných. Vždycky hned stočil řeč na to, že prý je světu potřebí především jednoho, totiž potulných rytířů, a že prý potulné rytířstvo ožije v něm. Farář mu to někdy vymlouval a jindy mu na všechno přitakával, neboť by se s ním bez této lsti sotva shodli. Zatím si hleděl Don Quixote získat jednoho svého souseda, sedláčka poctivého, ale jinak člověka, kterému se vždycky hned nerozbřesklo. Zkrátka dobře, tak dlouho do něho mluvil, tolik se ho napřesvědčoval a tolik mu toho nasliboval, že se chudák nakonec rozhodl pustit se s ním do světa a dělat mu zbrojnoše. Potom hleděl Don Quixote vyzískat nějaké peníze, něco prodal, něco zastavil, na všem prodělal, až nakonec měl pár dukátů. Opatřil si kulatý štít, vyspravil svou rozbitou přilbici a oznámil svému zbrojnoši, kterého dne a kterou hodinu se hodlá vydat na cestu, aby se též Sancho Panza, tak se jmenoval ten sedlák, opatřil vším, co by považoval za nejpotřebnější. Zvláště pak mu kladl na srdce, aby nezapomněl na pořádný tlumok. Sancho odpověděl, že nezapomene, ale chtěl by prý, protože se pod ním přichůzí hned nohy podlamují, vzít sebou také svého skvělého osla. To s tím oslem Dona Kichota trochu zarazilo a začal se rozpomínat, měl-li už někdy některý potulný rytíř s sebou na cestách zbrojnoše jedoucího na tom ušatém zvířeti. Ale ne a ne si na někoho vzpomenout. Nakonec mu však dal přece jenom k tomu svolení, neboť doufal, že mu opatří při prvé příležitosti úctyhodnější jezdecké zvíře, jen co odejme koně prvnímu neomalenému rytíři, s nímž se potká. Když bylo všechno zařízeno a vykonáno, vyjeli ti dva, aniž se Sancho Panza rozloučil se svou ženou a dětmi a Don Quixote s hospodyní a neteří, nikým neviděni jednou za noci z rodné vsi a jeli potom dlouho a dlouho, takže se za svítání domnívali, že by je nikdo nenašel, i kdyby se dal dohledání třeba hned.

0: Na Pohodě jste poslouchali vybrané kapitoly z knihy Miguela Cervantese Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha v dramatizované četbě z roku 1979. V režii Vladimíra Tomeše účinkovali Radovan Lukavský, Petr Haničinec, Eva Klepáčová, Milan Neděla, Miloš Rozhoň a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Koulky českou minulosti.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Koulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky. Zpátky si dám tenhle film. Přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.

Music, slavná píseň britského zpěváka, skladatele, kytaristy a hráče na klávesové nástroje Johna Milese, kterou jsem naspíval s českým textem Jaroslava Machka, Hudba se mnou vchází. To nezazněla na úvod našeho dnešního hudebního setkání náhodou. Otevírá totiž mé nové DVDčko Noční král, na kterém najdete mé úspěšné písně z první dekády tohoto století. DVDčko mi udělalo velkou radost, protože je pátým v ediční řadě, která na tomto zvukově obrazovém nosiči mapuje mou takřka 55letou pěveckou kariéru. Doufám, že potěší i vás. A to by zase potěšilo mě. Dnes vám představím některé písně, které na tomto DVDčku najdete. Píseň Noční král v originále I Drove All Night, Jel jsem celou noc, která dala celému kompletu název, jsem si nejen já, ale také britský rocker John Wade nebo zpěvačky Cyndi Lauper, Celine Dion, našli ve zpěvníku krále zlomených srdcí amerického zpěváka, skladatele a kytaristy Roye Orbisona.

Je tomu právě 30 let, co německá skupina Alphaville vydala debutové album Forever Young. Navždy mladý. A 15 let od chvíle, kdy mi Alphaville jako prvnímu zahraničnímu zpěvákovi na světě povolili naspívat jejich zřejmě největší hit, kterým je titulní píseň Forever Young v jiné jazykové verzi než anglické. Jak s německou, tak s českou verzí jsem měl a dosud mám docela dobrý úspěch. Jistě i díky skvělému českému textu Eduarda Krečmara, který píseň nazval Být stále mlád. Před 6 lety jsem v Německu tuhle píseň naspíval v duetu s tamním kontroverzním rapperem Bushidem. Okamžitě jsme bodovali několik týdnů na předních příčkách oficiální německé hitparády a od nezávislého hip-hop labelu jsme v roce 2009 s Bushidem převzali 2 významné ceny. Zlatou desku za 150 tisíc prodaných singlů s duetem Für immer jung a současně zlatou desku za 100 tisíc prodaných kusů Bushidova alba Heavy Metal Playback, na kterém náš duet vyšel také. Bushido mne překvapil hned v několika ohledech. Pěstuje si po léta hodně kontroverzní image a má takovou i minulost. Kdykoliv jsme se ale potkali, choval se jako správný gentleman, doslova jako rytíř ze staré školy. Překvapilo mě, že přes svou proklamovanou tvrdost, rozporuplnost a agresivitu je to velmi jemný, přemýšlivý a inteligentní člověk, který se umí upřímně a vážně dojmout. Když jsem před 5 lety slavil 70, napsal mi Bushido ručně krásný dopis, který zakončil slovy: Zůstaňte zdrav a především zůstaňte tím, kým jste. Klaním se vám, Bushido. A nezapomněl na mě ani letos, v roce mých půlku latin. Velkoryse mi a zcela zdarma poskytl pro moje už zmíněné DVDčko Noční král videoklip z našeho duetu Für immer jung.

V roce 2003 jsem se po několikaleté odmlce vrátil znovu do divadla ve Slaném a s big bandem Felixe Slováčka, tam v režii Františka Poláka, natočil televizní recitál Karel Gott Swingující. Zaspíval jsem si v něm i jednu z mých vůbec nejoblíbenějších písní ze zpěvníku Franka Sinatry. Jmenuje se Fly Me to the Moon a díky textu Zdeňka Borovce jsem ji zaspíval pod názvem Dál až na měsíc. A právě touto písní jsem v září 2000 během svého prvního koncertu v newyorské Carnegie Hall vzdal hold Franku Sinatrovi a dalším mým oblíbencům ze sféry americké populární hudby.

0: Kdykoliv začnu na pódiu zpívat milostnou Lásko má, sklidím hned po úvodních tónech bouřlivý potlesk. A ten mám rád. Tento světový evergreen Unchained Melody, nespoutaná melodie, jak se píseň v originální verzi jmenuje, poprvé zazněl v roce 1955 v zapomenuté filmové kriminálce Unchained, nespoutaný, v podání amerického baritonisty Al Hiblera. Nahrávka na jaře roku 1955 obsadila třetí místo amerického žebříčku nejprodávanějších singlů a nakonec toho byla nominace na výroční hudební cenu Grammy. I když se píseň dočkala ve světě více než 700 cover verzí, nejvíce ji v polovině 60. let proslavilo americké vokální duo The Righteous Brothers. Jejich nahrávka zazněla pak v roce 1990 v u nás dobře známém filmu Ghost, duch, v hlavních rolích s Patrickem Swayzem, Demi Moore a Whoopi Goldberg. Díky tomu se s ní seznámila a zamilovala si ji další generace posluchačů. Já jsem píseň Lásko má naspíval hned ve třech odlišných verzích a s odstupem času jsem hrdý na verzi koncertní. Pochází z mého pražského koncertu, který se odehrál 16. prosince roku 2002 ve sportovní hale na Holešovickém výstavišti.
1: Staré písně nerezalují.

V roce 2005 jsem prožil nádherné chvíle v jevanském nahrávacím studiu Karla Svobody Electrovox. Nahrával jsem tam v nových aranžích Jiřího Škorpíka největší hity, které pro mne Karel Svoboda složil. Když pak konečně vyšlo album Karel Gott a Karel Svoboda, Dí za štěstím, měli jsme s Karlem obrovskou radost, že naše společné písně neztratily ani v 21. století svou sílu, podmanivost a přitažlivost. Když mi Česká televize v témže roce nabídla, abych pro ni v režii Františka Poláka natočil pro štědrovečerní vysílání televizní recitál Karel Gott 2005, nabídku jsem pochopitelně přijal a několik písní Karla Svobody v aranžmá Jiřího Škorpíka ve svém recitálu s velkou chutí uvedl.

Půlnoc v motelu Stop, píseň Karla Svobody a Karla Šípa. Ale nahrávkou, na kterou Karel Svoboda při natáčení alba Jdi za štěstím obzvlášť sázel, byl Konec ptačích árií. Pouštěl si ji pořád dokola, dokonce i ve chvílích, když jsem odcházel z jeho studia, když pak v lednu 2007 Karel tragicky odešel z tohoto světa, pochopil jsem. Na takový odchod zřejmě myslel už v dobách, kdy jsme album Jdi za štěstím nahrávali. Ale nikdo z nás to nepoznal. Nikoho z nás něco takového nenapadlo, což mě do konce života nepřestane trápit. Jak Jirka Štajdl, tak Karel Svoboda se písní Konec ptačích árií vlastně loučili se životem. A já pro úplnost dodám, že krásný vokál do této melodie z filmu My ztracený holky naspívala před 9 roky Naďa Veperová. Text Jiřího Štajdla objevil až po Jirkově smrti jeho bratr Láďa a já jsem píseň poprvé naspíval 2 roky po Jirkově tragickém úmrtí na album Karel Gott 76.

0: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: V prosinci roku 2006 se ve velkém sále pražské Lucerny uskutečnil koncert k 55. narozeninám rock'n'rollu. Rock'n'rollový průkopník tohoto žánru, zpěvák a producent Pavel Sedláček, rozšířil svou kapelu Cadillac a vytvořil 23členný big band, složený ze špičkových českých hudebníků. Rock'n'roll v bigbandovém provedení je ve střední Evropě věc naprosto jedinečná a i ve světovém kontextu velmi řídká. Napadá mě snad jenom americká formace Brian Setzer Orchestra, tedy kapela, kterou se Pavel Sedláček nepochybně inspiroval. Do Lucerny si pozval téměř všechny, kteří měli ve své kariéře u nás co dočinění s rock'n'rollem. Petra Jandu, Karla Černocha, Ivonu Přenosilovou, Karla Kahovce, Viktora Sodomu, Petra Vondráčka, Tomáše Savku, Jiřího Šlubku Svěráka, Pepu Pilaře, Tonyho Škráška, Jiřího Šimáka a také mě. A protože dobře víte, že jsem s rock'n'rollem dospíval a s chutí si ho vždycky zaspíval, na koncertě nazvaném Pavel Sedláček and the Cadillac Orchestra uvádějí hvězdy rock'n'rollu, jsem si v Lucerně střihl 3 rock'n'rolly, které mě provázejí celým životem.

Letos na konci dubna nás agentura NKL Žofín pozvala s Evou Urbanovou a s Boom Bandem Jiřího Dvořáka na koncert pro své obchodní partnery a spolupracovníky, kterým se slavilo 20 let od chvíle, kdy byla dokončena obnova exteriéru a interiéru novorenesančního paláce Žofín na pražském Slovanském ostrově. Bohužel dnes už zesnulému Janu Nekolovi staršímu se podařilo vrátit a dokonce znásobit slávu tohoto výjimečného architektonického skvostu, v němž se koncerty vážné a populární hudby střídají se žofínskými fóry, mezinárodními kongresy a reprezentačními plesy. V roce 2007, po sedmiletém hudebním půstu, se rozhodla rocková skupina Vanastovy věci oslavit 20 let působení na scéně naší populární hudby vydáním dvojalba a DVD Best of 20 let. Robert Kodym a PBH, tedy Petr Břetislav Chovanec, se na mě tenkrát obrátili s tím, zda bych neměl nic proti tomu, když nahrají ve své verzi Lady Carnival z mého repertoáru. Prý se jim vždycky moc líbila a souhlasím jim pochopitelně dal. Když mi pak svou verzi hitu Karla Svobody a Jiřího Štajdla pustili, byl jsem nadšený, jaká je to super jízda. Jen jsem kluky upozornil, že mi v samém závěru nahrávky chybí onen vítězný, jásavý tón pro tuhle píseň tak charakteristický a nabídl jsem jim, že ho naspívám. Karneval! K Lady Karneval v podání Vanastovek vznikl skvělý a vtipný animovaný videoklip. Mimochodem jeden z nejdražších v dějinách naší populární hudby. Kompletní 3D animovaný videoklip vznikl na Slovensku pod vedením autorské dvojice Vladimír Král a Karol Vosátko a producenta Ladislava Dedíka v bratislavském studiu 727. Právě teď se na něj můžete podívat na mém oficiálním webu a Facebooku. Jsem zvědavý, co tomu řeknete.

0: chlapci, je to tam.
1: Vanastovy věci s přispěním mé maličkosti a Lady Carnival. Na řadu se teď dostává tradiční židovská anekdota. Dva žebráci sedí vedle sebe před katolickým kostelem. Jeden drží cedulku s nápisem Prosím, pomozte válečnému veteránovi. Zatímco druhý třímá cedulku Prosím, pomozte chudému židovi. Lidé se míjejí a dokonce i ti, co původně nechtěli nic dát ani jednomu, dají tomu prvému, aby zvedli mandle tomu druhému. Vychází právě kněz, zastaví se u nich, dá oběma rovným dílem a povídá tomu židovi, proč si nezměníte nápis na své ceduli, co pak nechápete, že tady vám takhle nikdo nic nedá? A odejde. Jakmile odešel, žid se otočí k veteránovi a povídá, ty Šlomo, tenhle ten nás bude učit, jak se dělá marketing.
2: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
1: Když mladý Friderik Chopin opustil Polsko a vydal se přes Vídeň do Paříže, vezl si sebou některá díla, která byla později vydána v souboru 12 etud opus 10. Poprvé je publikoval ve 30. letech 19. století, kdy mu bylo teprve 23 let. Z jeho etud je však cítit, že je složil už vyzrálý umělec. Svým etudám totiž vtiskl svou duši. Etuda číslo 3 E-dur byla původně napsána pro Chopinův hudební nástroj, kterým byl klavír. Pro svou jímavou melodii a melancholický nádech je někdy uváděna i pod názvem Smutek. Chopinův životopisec Herbert Weinstock ji označil za nejkrásnější etudu, jaká byla kdy napsána. A sám Chopin uznával, že už nikdy se mu nepodařilo napsat tak krásnou melodii. Tím, čím jsou pro české televizní diváky ceny TT, tím jsou pro diváky u televizních obrazovek ceny Oto. Dramaturgie slavnostního ceremoniálu mne tenkrát přemluvila, abych Chopinovu etudu naspíval se slovenským textem Svět bez těba. A právě písní Svět bez těba se s vámi pro dnešek rozloučím. Mějte se krásně a za týden se s vámi těším na slyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Mám ťa tak rád.
1: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na dvojce Českého rozhlasu, vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií, vítejte ve světě country a evergreenů, vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Naši dnešní dvoranu otevřel toulavý song s Michalem Tučným a nejslavnější sestavou Greenhornů, která se kdy toulala pláněmi naší country. Od chvíle, kdy se objevil na deskách, uplyne záhy celých dlouhých 40 let. A já hned v úvodu prozradím, že ani další písničky, které jsem na naše dnešní setkání připravil, nebudou z těch nejnovějších. Ale věřím, že dostatečně potvrdí, že jejich sílu a něhu čas nikam neodnes.

Valdemara Matuška a country klasika In the Jailhouse Now, která měla svoji českou premiéru v představení divadla Semafor Zuzana je sama doma už v roce 1960. A protože to všechno odnes čas doopravdy nikdy neodnesl, toulala se Valdemarovým zpěvníkem i po jeho celé toulání s KTO. Vlastně se dá říct, že je věčná, stejně jako říční proud skupiny Rangers.

Naďa Urbánková a báječná vzpomínka na slušivé texty Jirky Grossmana, které lemovaly její elitní ryze countryovou procházku s country beatem Jiřího Brabce pod názvem V údolí blízko dráhy. O poznání později, ale taky už dost dávno, vyrazil podobným směrem Petr Spálený.

Petr Spálený a téměř neuvěřitelně dokonale přenesená nostalgická atmosféra jedné z nejslavnějších písniček country legendy Mel Haggarda Sing Me Back Home. Nemalou zásluhu na to má i text Michala Bukoviče Cítím ten kouř. Vlastně stejně jako prosba Jirky Grossmana Čekej tiše pro Evu Olmerovou.

Eva Olmerová s country beatem a Čekej tiše. Stejně suverénně jako Eva se s rozsáhlým a velice rozmanitým hudebním katalogem dokázala vyrovnat i jedna z největších světových stálic, Ella Fitzgeraldová. Tentokrát se s ní vypravíme do roku 1945, kdy s vokální skupinou Delta Rhythm Boys naspívala písničku It's Only a Paper Moon.

Je to jen papírový měsíc plující po kartonovém moři, ale kdybys mi věřil, mohla by to být skutečnost. Písnička It's Only a Paper Moon, která se poprvé objevila v broadwayském muzikálu The Great Magoo v roce 1933. Celé představení sice totálně propadlo, ale o 12 let později se alespoň téhle melodii v nahrávce Ellie Fitzgeraldové podařilo vrátit, zazářit a vstoupit mezi světové evergreeny. Navíc otevřela její spolupráci s vokální partou Delta Rhythm Boys, na níž o 2 roky později navázala společná a neméně slavná I Love You for Sentimental Reasons.

Posloucháte Dvojku Českého rozhlasu, posloucháte Dvoranu Mirka Černého a právě teď Elu Fitzgeraldovou s vokální skupinou Delta Rhythm Boys.

Ještě nikdy jsem neviděla tak jasné hvězdy, ale jestli už musíš domů, tak se rozloučíme. Ale je škoda právě teď říkat dobrou noc. Ella Fitzgeraldová s vokálním kvartetem Delta Rhythm Boys a jejich společná nahrávka písničky It's a Pity to Say Goodnight z roku 1946. O rok později se Ella sešla v newyorském studiu s vokálním kvintetem Andy Lava, na který hudební historie už dočista zapomněla. Písnička se jmenuje Je to moje touha, That's my desire a je to taky slavný evergreen.

Eva Olmerová, Já slunce scháním. Stejně jako dokázala Eva báječně propojit silné jazzové cítění s country muzikou, zvládl i Vaby Daněk časté exkurze do tohoto hudebního světa. Do značné míry i díky tomu, že jeho styl tak dokonale komunikuje třeba s atmosférou písniček Chrise Christophersona.

Babi Daněk a jeho dokonalá transformace jedné z magicky meditujících písniček Krise Kristoffersona. A to včetně názvu Čím větší blout, tím tvrdší pád. Čistě mezi námi svého času to podobně suverénně a nejednou dokázala i Věra Martinová. Jako třeba v písničce Pojď mě krásně hřát, kterou si tehdy vybrala z katalogu country superhvězdy závěru minulého tisíciletí Garta Brookse.

Jirka Grossman s Country Beatem, až tě náhodou potkám, a před nimi Věra Martinová s Mirkem Matouškem, Pojď mě krásně řád. A jak se tak dívám na hodiny, zbývá v dnešní dvoraně čas právě tak na jednu písničku. Stejně jako všechny, které vás tentokrát přišli pohladit a krásně řád, i ta bude z těch, kterým zatím čas neublížil a nejspíš se mu to vůbec nikdy nepovede. Pavel Bobek, Muž na konci světa.

Naši dnešní procházku poslední prázdninovou dvoranou právě ukončil Muž na konci světa s Pavlem Bobkem. Přeji vám krásný týden, nejlépe ve společnosti dvojky Českého rozhlasu. A už teď se nesmírně těším, až se s vámi opět sejdu, tentokrát už po prázdninách, s další dávkou české country, evergreenů a vůbec písniček nové dvorany Mirka Černého. Tak nezapomeňte, příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na dvojce Českého rozhlasu.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Mezičas, který jsme se rozhodli věnovat prvním, prostředním i posledním věcem člověka, kvůli čemuž jsme se museli pozastavit v toku času, to mezidobí se již chýlí ke svému závěru. Stejně jako po narození, dětství, mládí, zralosti a stárnutí přichází odchod. Pohled na závěr lidského života nás věru nenaplňuje radostným očekáváním, navzdory všem předpovědím, že tento konec nemusí být definitivním, leč i tento pohled je nutný nejen z hlediska české historie.
2: I dnešním jubilejním 400. dílem vás budou provázet hlasy
0: Ivany Valešové,
3: Františka Derflera,
4: Igora Bareše
1: a Josefa Veselého. V režii
2: Jaromíra Ostrého
1: a za inspirace Petra Hory Hořejše
2: ve studiu Českého rozhlasu Brno pro vlny Českého rozhlasu 2.
0: Však musí se mnou, tuť nic platno není. Nepomůže zeď, zámek, žádné stavení, žádná moc, ani císařská koruna. Papež, kardinál musí na má humna. Králové, knížata i všichni svatí, rytíři, hrabata, chudí, bohatí, ano i v kolébkách ty malé děti. Žádný mi pták v povětří neuletí. Žádný mi není mladý, starý, smělý, žádný silný, krásný ani umělý, žádný dosti bláznivý neb nechutný, žádný skoupý, štědrý neb ukrutný, žádný ctnostný, odporný není dosti. Sumou všecko pořád beru k libosti, co může lésti, létati, plovati. Protož stroj se, nebudu ti déle čekati, než musím konec s tebou udělati.
1: Věru netřeba snad jmenovitě představovat tuhletu kmotřičku. Jejíž monolog tak líbezně vylíčil luterán Tobiáš Mouřenín z Litomyšle.
4: V době, o které vyprávíme, byla stálým průvodcem člověka.
1: Nejenom v té době. Smrt je nesmrtelná.
4: Ale právě tehdy byla neustále opakována, ne-li přímo omílána až do samého omrzení věta, že
0: člověk neví dne ani hodiny, ba dokonce ani místa, kde se svou smrtí setká.
1: Někteří měšťané si tuto pravdu dokonce psali i na radnice, aby na ně náhodou nezapomněli. Ku příkladu v Novém Městě nad Metují.
5: Hora ruit respice finem, juste vive cole deum.
1: Tak, tak, hodiny ubíhají, mysli nakonec, žijí spravedlivě a cti Boha.
4: Číhala na válečném poli, byla na blízku během souboje, stála v hlavách postele, kolébky, porodního lože.
0: Dans macabre.
1: Ano, tance smrti, náramně tehdy oblíbené.
0: Tak ty nenechávali nikoho na pochybách, že smrt nedělá žádné rozdíly mezi chudákem a pánem.
5: Memento mori.
1: Pamatuj na smrt.
4: Tato věta nedávala zapomenout, k jakému bodu, že lidský život směřuje. A to neodvratně.
0: Lidé na smrt nezapomínali.
4: Myšlenku na ní ani zdaleka od sebe neodháněli, nezaplašovali ji tak, jak to činíme zhusta dnes my.
0: Naopak, připomínali si ji, nezapomínali na ní, dávali si ji na oči.
4: Petr Vox Rožmberka v době, kdy na Bechyni pořádal bohatýrské pijácké zábavy, nechal jednu ze svých komnat vyzdobit štukovou výzdobou.
1: Což není nic mimořádného, ostatně měl na to.
4: Ta komnata mu sloužila jako ložnice.
1: No a co? Aspoň se mu libě usínalo.
4: Tomu pokoji vévodí motiv lebky a skřížených hnátů.
1: Ale ne.
4: Ale ano.
1: Morbidní dekorace.
4: Musíme se vžít do myšlení renesančního člověka.
1: Snažím se sečmohu, ale nějak mi to moc nejde.
4: Život je krásný.
1: Souhlasím.
4: Je třeba ho lokat plnými doušky.
1: To se ví.
4: Ale vždycky, vždycky, vždycky zůstává tady někde v zátilku divný pocit jakýsi.
1: pocit, že přijde konec.
0: Strach ze smrti byl příznačný.
4: A z toho, co bude následovat a co neznáme?
0: Ten strach ovlivňoval celý lidský život a veškeré konání na tom světě pozemském.
4: Nejenom ve své ložnici měl ve svém sídle Petr Vok úmlčí hlavu.
1: A kde ještě?
5: Na prkínku obzvláštním, vyvýšeným nad svým stolečkem. Stále ji ve svém pokoji mýval.
1: A to si jenom pán z Rožmberka liboval v těch skeletových motivech?
0: Taky pan Zachariáš z Hradce. Ten zase vyjádřil svoje rozpoložení mysli v nástropní malbě zlatého sálu na Telečském zámku.
1: Obávám se toho, co je tam k vidění.
0: Právem. Když člověk zakloní hlavu, uvidí to.
1: A co?
0: Lebku s hadem a tanec smrti.
1: Zase nějaký kostlivec?
0: No ba, tančí tam s příslušníky všech společenských vrstev. Od císaře až po chudáka.
1: Tak, tak, před smrtí jsme si všichni rovni. Pán, nepán.
5: Aby tělo mé mrtvé bez všeliké slavnosti, nádhernosti a bez obzvláštního nad tělem mým mrtvým a mě po smrti mé vychvalování v hábitu, kteréhož užívají laici tovaristva Ježíšova, pochováno bylo. To si přeji.
1: Tak to si přál ve své závěti Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka.
4: Na konci renesance a na začátku baroka přicházel do módy tichý a chudý pohřeb.
0: Světská sláva ustupovala duchovnímu rozměru nastupující doby barokní.
4: Sepisovatelé k šaftu,
1: neboli závěti,
4: se s obavami o svou duši dívali do budoucnosti a snažili se tak nějak připravit si výhodnou pozici.
0: Takže odkazovali rozmanitý majetek a sumy peněz kostelům, církevním institucím, ale i chudým lidem.
4: A stranou dávali nemalé finanční obnosy určené na zádušní mše.
1: Ta měla připomenout památku zesnulého.
4: To snad taky, ale hlavně množství těch mší mohlo zkrátit tolik obávaný pobyt v očistci.
0: Je vůbec zajímavé, jak do těchhletěch výsostně duchovních záležitostí pronikalo postavení budoucího neboštíka ve společnosti.
1: O tom nás přesvědčují pánové historici Václav Bůžek, Josef Hrdlička, Pavel Král a Zdeněk Vybíral ve svém sborníku o věku urozených, kde se píše, jak to chodilo na konci 16. a na začátku 17. století.
5: Zatímco Jáchym starší Slavata se spokojil se 400 mšemi, jeho bratr, hrabě Vilém Slavata,
1: to je ten, co plachtil při defenestraci z okna Pražského hradu,
5: ten žádá ve svém testamentu už 3000 zádušních mší.
1: Asi měl z toho očistce nefalšovaný strach.
5: Jenom pro srovnání. Španělský král Filip II. Požadoval ve své závěti, aby se v co nejkratším termínu po jeho smrti sloužilo na 30 000 zádušních mší.
1: Ten musel mít z očistce hotovou hrůzu.
5: Nejdůležitějším úkolem závěti bylo však rozdělení rodového majetku mezi potomky a zajištění poručníků nezletilým dětem a manželce. Výběr schopných poručníků mohl zásadně ovlivnit další osudy rodu. Bedliví hospodáři, kteří se nechtěli obohacovat na úkor bezbranných sirotků, pomáhali bez újmy překonat krizové období. Drazí a bezostyšní správci majetku dokázali naopak využít několikaletou správu o sirotčí majetek k vlastnímu obohacení. Takže z odkázaného majetku toho moc nezbylo. Zvláště osiřelé dívky se stávaly snadnou kořistí.
0: V naší historii najdeme příklady jak prvního, tak i druhého druhu v dostatečném množství.
4: Ať tak či onak, přece jenom jakousi výhodu měli ti pozůstalí, jejichž rodič stačil zanechat poslední vůli.
0: Děti a manželky těch, kteří to nestihli, měli velkou smůlu.
4: Po smrti se sešli nejbližší příbuzní k přečtení závěti, ta nabývala platnosti v okamžiku vložení do desk zemských.
0: Lhůta mezi smrtí šlechtice a vložením testamentu do zemských desk nesměla podle zemských zákonů přesáhnout 12 týdnů.
4: Když se to nestihlo, byli dědicové pokutováni částkou, kterou jim kšaft odkazoval.
6: Pokud tomu dobře rozumím, tak vlastně o své dědictví přišli, protože museli zaplatit pokutu ve výši částky, kterou by jako dědicové obdrželi.
0: Zákony pamatovaly i na případy, kdy nevyslyšený dědic,
6: tedy ten, na něhož jaksi nic nezbylo,
0: nepředložil testament úředníkům zemských desk.
6: Zapomněl?
0: Zapomněl. Záměrně.
6: Ale proč?
0: Z důvodu zištných. Snažil se tak právoplatné dědice připravit o jejich nároky.
6: Což se nesmělo.
0: To se opravdu nesmělo a taky se to trestalo.
4: S posledními vůlemi se rovněž podvádělo.
0: A machinace rozličné se konaly.
4: A padělalo se a falšovalo.
0: Nedlouho před stavovským povstáním se pěkným ohýnkem rozhořel soudní proces s jistým Teobaldem Hockem, který byl obviněn z podvržení rodokmenu, svého, a z pozměnění závěti.
6: Své? No ale to přece mohl. Vlastní závěti se měnily často a vícekrát.
0: Jenomže pan Hock nepozměňoval závěť svoji.
6: Ne? A čí pok?
0: Nikoho menšího než Petra Voka z Rožmberka.
5: Touhou každého člověka bylo zemřít ve vlastní posteli obklopen příbuznými a přáteli. Návod, jak se v předsálí smrti chovat, přinášely příručky o umění dobré smrti.
6: Říkalo se jim knihy Ars Moriendi.
5: Na přelomu 16. a 17. století měly značnou popularitu. Poslední okamžiky života hrály rozhodující roli pro další osud člověka. Na smrtelném loži se totiž odehrával poslední zápas o lidskou duši. Při němž ďábel neváhal nasadit všechny prostředky k tomu, aby se misky vah převážily na jeho stranu. Lidský strach z neznámého mu byl v tomto boji vítaným pomocníkem.
4: Dobrá smrt vyžadovala trpělivost a pokoru.
6: Žádné hysterické výlevy, zoufalé vzdechy, steny bolesti.
4: Nic z toho.
0: Ostatně umírající se na svou smrt připravoval vlastně celý svůj život. Jejím příchodem se nemohl nechat zaskočit.
4: Podle učení některých teologů mohlo zaváhání v tomto okamžiku zvrátit celý bohabojný život a připravit člověka o jeho zásluhy.
6: Takže člověk nejenže měl umět prožít svůj život, jak se patří.
4: On měl umět taky, jak náleží zemřít.
0: Italský kazatel Girolamo Savonarola,
6: jenom mimochodem pro své názory skončil ve Florencii na hranici,
0: tak ten vyslovil názor, že
5: život člověka se rovná šachové partii, ve které i při dobré hře je možné jedním špatným tahem na konci vše ztratit.
6: Každý umírající umírá poprvé. Většinou si něco podobného nemůžeme natrénovat a mezi námi ani o to nějak zvlášť nestojíme. Snad proto není každý odchod tak docela, jak to říct?
4: Profesionální.
6: To je to pravé slovo.
4: Po ruce gotického, renesančního a posléze i barokního člověka však byla modlitba. Taková pomocná ruka na cestě do neznáma.
0: V katolickém prostředí nemohl chybět u úmrtního lože kněz, který přinášel ulehčení v podobě svátosti posledního rozhřešení a generální zpovědi.
4: Rovněž shromáždění příbuzní a přátelé podporovali svého blížního modlitbami.
0: Protože však i umírající znali své pappenheimské, neopomněli jim připomenout, jako to učinil na své smrtelné posteli pan Adam z Hradce, aby se po jeho skonu nehandrkovali o zděděný majetek.
4: Přítomní pochopitelně slíbili.
0: A když bylo po všem, tak se handrkovali.
4: Úmrtní lože bylo vhodným okamžikem.
6: Tato
1: Tato formulace zní divně, to uznáváme. Ale i smrtelné postele mohou nabízet nějaký ten vhodný okamžik.
4: Tak tedy právě na smrtelném loži se hodilo, aby dotyčný odkázal třeba i nemalou peněžní částku osobám, na které při sepisování závěti zapomněl.
0: V případě, že závěť nebyla vůbec zhotovena, přicházela poslední možnost tuto neuváženost napravit.
5: Při čtení slov, jež popisují poslední okamžiky lidí, kteří v době, o níž mluvíme, něco znamenali, tedy urozenců, stojí historik před nelehkým problémem. Podobné popisy totiž zpravidla pocházejí z per osob šlechticům blízkých a jejich zpráva byla nezřídka určena veřejnosti. Je tudíž možné, že pisatel popis upravil, aby odpovídal obecným představám o dobré smrti, tak, jak je přinášely knihy o dobrém umírání. Pokud neexistuje písemný pramen soukromé povahy, který by odhalil víc nebo aspoň umožnil porovnání rozmanitých pohledů, nezbývá než říct, že musíme o autentičnosti zachovaných popisů s úspěchem pochybovat.
4: Jednou z takových zpráv je i popis posledních okamžiků života Petra Voka z Rožmberka.
0: Ten, podle jeho osobního kazatele, zemřel velmi tiše, bez jakýchkoliv nářků, připraven na odchod z tohoto světa.
5: Takže ve vší té obdloužné nemoci, bez jedinkého bezbožného slova od jeho milosti pána slyšeti, ba ani hned nejmenšího znameníčka nějakého bezbožnosti, netrpělivosti, zoufání nebylo viděti. Naposledy pak, když se již počal při jeho milosti pánu chropot ukazovati, v tom jsou se odkazatele jeho milosti i jiných přítomných horlivé a vroucí modlitby konali a pán bojí se smrtí veda, tak v agónii za dobrou chvilku tiše, beze všeho pachtování, leže velmi tiše, pokojně, než přístojící uhlédli, v jisté a bezpečné naději život svůj v pánu svatě dokonal.
4: Jeho bratr Vilém se svým údělem vyrovnával odlišně. Nejdřív si pozval k posteli hudebníky, aby mu zaplašili chmurné myšlenky, a potom, i když byl celý život zapřísáhlým abstinentem, se několikrát napil vína.
0: Po smrti následoval pohřeb.
4: Je to zvláštní, ale předpohřební přípravy se od schonu předsvatebního nijak nelišily.
1: Snad jen tím smutkem.
4: Smutek se konal, ale vedle toho bylo třeba vykonat spoustu činností, které nesnesly odklad.
0: Bylo nutno sezvat příbuzné k přečtení závěti.
4: Přátele bylo třeba požádat o zapůjčení dostatečného množství kuchařů, stolního nádobí a ubrusů.
0: Zámečtí úředníci dostali za úkol průběh smuteční slavnosti organizačně zajistit.
4: Poslové museli najezdit desítky a stovky kilometrů s dopisy příbuzným, pánům a přátelům, zemským i dvorským hodnostářům.
0: Formani začali postupně zmenší i větší vzdálenosti přivážet potraviny na smuteční hostinu.
4: Zvýšená spotřeba potravin připravila práci navíc i zaměstnancům poplužních dvorů na panství.
0: Pro řemeslníky, dodavatele i obchodníky byla smrt na panském sídle příležitostí k mimořádným zakázkám.
4: Krejčí zpracovávali stovky metrů černých látek od prostého sukna až po samet a hedvábí od domácích i vzdálených obchodníků.
0: Pro nejvýznamnější hosty se připravovaly nákladně zdobené šaty, pro méně význačné černé punčochy, kabáty a klobouky, pro nejchudší kápě.
4: Truhlář zhotovil dřevěnou rakev neboli truhlu.
0: Na přibití černé látky na sedadla, kazatelnu a stěny v kostele i v zámeckém sídle byly zapotřebí tisíce hřebíků a cvoků.
4: Příprava tkaných i papírových rodinných erbů byla úkolem protkalce a malíře.
0: A ještě ke všemu museli být osloveni literáti, aby sepsali smuteční řeči a básně.
1: Mistr, ochotný vždy a komukoli posloužit, byl Šimon Lomnický z Budče. Nad svým chlebodárcem Petrem Vokem z Rožmberka lkal docela upřímně.
5: O, milí Čechové, již jste ho ztratili. Zvlášť páni stavové platné rady zbyli. Růže nám uvadla, dům slavný se zbořil, krásná věž padla, sloup pevný se zlomil. Růžičko červená, růžičko přemilá, byla zutěšená, velmi ušlechtilá. Již své moci zbudeš, již po tobě veta, již víc kvíst nebudeš do skonání světa.
1: Ta pohřební báseň je opravdu hrozně dlouhá. Poslouchat jí celou by nevydržel snad ani mrtvý pan vladař. Nuže, zakončeme poselstvím, jímž se smuteční básník obrací vlastně i na nás.
5: Velmi páni slavní zhusta odcházejí. Platní, také správní, ti nám pomíjejí. Jako i tento pán, jenž na marách leží, jestiť za příklad nám. Pomní ti náleží, jaké jest proroctví, když ten rod přestane, že české království v svornosti nestane. Ano, po odjítí té přeslavné růže, že se bude díti čím dál, tím hůře.
1: No, tak to měl Šimon Lomnický pravdu. Zanedlouho se nejenom u nás v království, ale skoro všude po Evropě děli věci.
5: A nediv se žádný, že smím toho psáti, neboť svět neřádný nemůže dlouho státi. Však i my zemříti všickni též musíme a do země jíti smrti okusíme.
4: Pohřební obřad a pohřeb nebývaly jedno a totéž.
0: Mrtvé tělo se ocitlo na smutečně vyzdobeném místě v zámku, v zámecké kapli, v kostele a tady se trvalo, většinou nabalzamované, oblečené i nalíčené, na katafalku.
4: Se trvalo tam den, dva, několik dnů, někdy i týdnů, ba i měsíců.
0: Okolo těla plály svíčky, vojáci drželi neustálou stráž.
1: Proč to tak dlouho trvalo?
0: Měla to na svědomí časová náročnost příprav.
4: Někteří významní šlechtici si museli na svůj pohřeb počkat několik měsíců. Například Vilém z Rožmberka IV.
0: A jeho bratr Petr Vok čekal na uložení do rodinné hrobky 5 měsíců.
4: Tělo císaře Rudolfa II. Nebylo pohřbeno po jeho smrti 8 měsíců.
5: Ono to souvisí s teorií dvou těl.
1: Tvrdí nám již jmenovaná čtveřice českých historiků.
5: Přírodní tělo odcházelo z pozemského života, ale ještě před jeho konečným odevzdáním zemi bylo nutno, aby zajistilo nesmrtelnost v kolektivní paměti sociálnímu tělu.
1: Což zní podivně, uznáváme, ale logiku to má.
5: Mrtvola byla oblékána do nejdražších látek a zdobena drahými materiály, jelikož poslední pohled na zemřelého měl dlouho přežívat v myslích přihlížejících. Vystavení přírodního těla biologickému působení se vnímalo jako nebezpečí pro veřejné sociální tělo. Jehož důstojnost a neposkvrněnost mohla být velmi jednoduše zničena. V tomto kontextu se zvyšovala důležitost přípravy mrtvého těla.
1: Ostatně i v době nám mnohem bližší se činili pokusy, jež měli veřejná těla čelných státníků zachovat, aby přežívala dlouho a dlouho a dlouho, nejlépe na věčné časy, v myslích celých národů.
4: A už se řadíme do pohřebního průvodu.
0: V čele často jel černě oděný jezdec na černě přistrojeném koni.
4: To náramně vyhovovalo hladu přihlížejících po viditelném symbolu. Ten jezdec a ten kůň vlastně zastupovali zemřelého.
0: V průvodu si každý nemohl stoupnout, kam chtěl.
4: Ba ne, privilegované místo těsně za rakví náleželo nejbližším příbuzným.
0: Ale pouze mužům, kteří skrývali svůj smutek za roušky.
4: A kde zůstaly ženy?
0: Vdovy, matky, dcery a sestry šly až na samém konci oficiálního pohřebního průvodu.
4: Oč vzdáleny byly svému zesnulému, o to víc mohli lkát.
0: Čím větší nářek, tím větší podsta prokázaná zemřelému.
4: Ještě před frau Cimorem šli přátelé, vyslanci, představitelé zemské vlády, hosté z panského i rytířského stavu.
0: Podél trasy průvodu byli seřazeni poddaní z panství, oblečení do černých kápí, v rukou s hořícími svícemi a s erby nebo štíkovými.
4: O dobrovolnosti jejich účasti si netřeba dělat iluze. Pro ně bylo důležité, že se u kostelních dveří rozdávala almužna.
1: Končí se naše pouť, mapující věci první, prostřední i poslední, jež člověka v běhu života potkávali. Nestačili jsme povědět o všech a i ty, na které se dostalo, jsou neúplné. Chtěli jsme však nějak symbolicky zakončit jednak uplývající dobu renesanční, jednak jsme se chtěli v toku času pozastavit a tím uzavřít 400 našich schůzek. Za týden načneme 500. A teď už je na čase se loučit, i když...
5: Loučit se, toť trochu umírat. Umřít však znamená loučit se až moc.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
1: Denně zámek odmykám, tak jako dřív, a můj byt je prázdný. Denně domů utíkám,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Jan Kačer, herec a režisér, pedagog a také spisovatel, by právě v těchto dnech oslavil 90. výročí svého narození. My si ho v Českém rozhlase Pohoda můžeme připomenout následujícím pořadem. Tandem.
2: Dobrý den, dnes přeji nejen stálým posluchačům Tandemu, kterým děkuji za přízeň, ale také vám, kteří jste si nás dneska naladili třeba jenom náhodou. Věřte, že nebudete litovat. Také dneska naproti mě usedla výrazná osobnost české divadelní kultury. Profesí režisér a herec. A jak se tak na něho dívám dneska, tak by ho obsadil třeba do role krále Líra. Má stejně jako on tři dcery. Ale rozdíl je v tom, že mého hosta z domu nikdo nevyhání. Naopak troufám si tvrdit, že jeho rodina patří k pevným, kde zázemí není bráno na lehkou váhu. Vítám Jana Kačera, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Bral byste toho Líra?
3: Tak Líra bych samozřejmě bral.
2: Tam byste mohl ale trošičku taky ty tři dcery tak jako zužitkovat tu zkušenost, že jo?
3: To vám nepovím, fakt že já mám problém s láskou k těm svým dcerám, protože já mám ten problém, že já je miluju všechny stejně. A to je hrozně těžký, aby to oni věděli, protože když já projevím jaksi větší zájem, speciálně třeba o jejich děti, to znamená, že jednoho třeba pokárám z toho a druhého pochválím z druhého vrhu, tak oni mají pocit, že už to je projev jaksi moje sympatie a musím to různě napravovat, ale jinak jsem opečován a nemůžu si na své dcery stěžovat.
2: Já všem posluchačům přeju příjemnou jízdu s Tandemem a samozřejmě hlavně s mým hostem Janem Kačerem.
0: Tandem Jana Rosáka. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Jan Kačer je v tandemu podruhé, ovšem ta jeho první návštěva má takové datum, že jsme ho skoro ani nemohli dohledat, ale každopádně si budeme povídat o věcech, které jsou ve vašem životě relativně nové, dejme tomu, tak ohledněte se 2-3 roky zpátky. Co se za tu dobu ve vašem životě stalo?
2: Pane kolego, já nevím, já myslím, že se toho stalo hodně, ale já mám teď poslední dobou poměrně dost času na to, abych o tom životě malinko jako přemýšlel. To znamená brzdil. Já když je ten život v takovém tom nejaktivnějším věku, tak se člověk řítí a vlastně ten život nestačí ani dostatečně prožít, řekl bych. Já nevím, dokonce to jsou i citový záblesky, nebo vás něco oslní a než se stačíte zpamatovat, je to pryč. Když už jste takové jako vyjíždíte do údolí let, jak říká koho, a brzdíte, tak najednou si vychutnáváte okamžiky, které tehdy, kdy jste je skutečně žil, neměli tu patřičnou příchuť. A zároveň si vážíte třeba toho, že je jaro, že vzpívají ptáci, nebo naopak já teď jsem příšerně uražený na straky, protože nám žerou vajíčka všech pěnkav a já nemám na zahradě jediného zpěvného ptáka. A najednou si říkám, že bych chtěl být ochránce přírody a povolit odstřel a tak dále. Takže já beru ten život jako sérii překvapení a změnilo se to asi hodně, no.
1: Mě zaujala vaše věta, kterou si dovolím tady ocitovat. Jako starý pán, to jste trošičku přehnal malinko, pokládám za křivdu, že se vyčítá starým, že jsou staří a že ještě vůbec jsou. Vždyť lidé celý život směřují ke stáří a když zestárnou, jsou opovrhováni. Stojíte za tím?
2: Tak to je bohužel asi takový přírodní zákon, když se podíváte na zvířata. Dokonce, když slon ztratí stoličky a nemůže sežrat dostatečné množství potravy, tím pádem umře hladem a on to ví a jde stranou a tam někde v tichosti zasne. Čili nějaký takový zvláštní přírodní zákon se týká asi lidí, i když my se pořád vytahujeme, jaký jsme humanisti. Ale je to taky asi tím, že díky medicíně a zlepšeným životním podmínkám přece jenom se ten lidský věk podstatně zvyšuje. A nejsme na to připraveni, nemáme na to program. Skutečně 50-letý vrchlický měl za sebou celý život, ale 70-letý člověk má před sebou třeba ještě 10-15 let aktivního života a proto nemáme program a peníze. Čili já si myslím, že to není ani tak z nějaký surovosti, ale že z takového podivného nezbytí tradičního. A na druhou stranu jsou civilizace, nebo byly civilizace, kteří byli šťastní, že měli starce, kteří jim v pravý okamžik poradili. Třeba byli směšní a neuměli lovit zvěř, ale když se ptali lidi na válku nebo na zásadní věci, jak povolali skrčka, starečka, a ten řekl, nedělejte to, neboť dopadnete tak, jako za mého dětství. A to si myslím, že do jistý míry je taky účel stáří.
1: Ale v herecké profesi si myslím, že to je trošičku jiné než ostatních, protože
2: když, je to trochu jiný.
1: Že jo, když dosáhnete věku, ve kterém se třeba vy jako herec jste neustále žádán, protože je třeba hrát i postavy usedlejší, starší.
2: No, samozřejmě musí se za to zaplatit. Když jste jako mladý herec příliš ctižádostivý, nebo mladá herečka jste příliš krásná, příliš spoleháte na poprsy, a vyprodat to do 35 let v různých princeznách, no tak ve stáří jste na tom špatně, protože tohle už vám odejde. Ale jestliže jste trošku takový, řekl bych, zdrženlivý a jestli se díváte na ten svět kolem sebe očima, který chtějí poznávat svět, tak čím jste starší, tím toho víc víte. A já si myslím, že herectví je vlastně sonda do lidského života. Skutečně velký herci jsou ty, kteří o tom životě nejvíc vědí. Tím vůbec nechci říct, že bych to byl já, ale myslím si, že dokonce i v českém divadle ku podivu starých herců je strašně málo. A vlastně jsou vzácní. Takže když jim je tak 60, tak jsou tak opovrhovány, to je ještě hodně. Ale jak říkal Lisi Lukavský, je třeba dožít se 90, v 90 se nejméně umírá. A pak už jste teda vzácný, když už jste starý pán a přijde teda role a vy to teda skutečně ještě si pamatujete a ještě můžete jít sám na záchod. Tak je to vzácný.

0: Andem cestuje.
1: No, my s našimi hosty cestujeme nejrůznějším způsobem. Povídáme si třeba o cestování za dovolenou a podobně, ale s hostem, který je dnes ve studiu Tandemu s Janem Kačerem, mě to pořád svádí k tomu pohybování se mezi Prahou a Ostravou. Já vím, to je trošičku jaksi takové skoro až trauma vaše, víte. Proces toho cestování sám, nejenom to, že jste musel být 10 let, jaksi jste byl exkomunikován z Prahy.
2: Právě tak, promiňte, já bych, ono to vždycky zní teďka v tyhle ty době tak trošku jako vyčítavé, jako když jste všichni se měli prýma, zapomněli jste na mě, že já jsem byl někde pryč. Já bych se k tomu nechtěl rád vracet. A já mám Ostravu vlastně strašně rád. Problém byl, že mezi Ostravou a Prahou bylo 350 kilometrů prázdného prostoru. Ale možná taky tím, že jsem se tolik povinně nacestoval a nenáviděl jsem to, tak i to cestování, řekněme, úspěšnější mě tolik nelákalo. Já jsem samozřejmě hrozně miloval cestování v knížkách, protože se nikam nemohlo fakticky, tak jsem miloval jsem Florencii, protože jsem měl vždycky sklony k výtvarnému umění a obdivoval jsem celý ten životní styl, tu renesanci a to. Tam jsem byl jako s knížkama mnohokrát.
1: Říkáte v knížkách, to znamená, že jste si to představoval ve fantazii?
2: Ano, že jsem si představoval a že jsem si o tom četl a že jsem viděl obrázky a viděl jsem Benátky fantastické, viděl jsem Řím a viděl jsem Atény a viděl jsem každý sloup a dovedl jsem ho pomenovat. A pak se mi dokonce začalo stávat, když už se to smělo, že jsem se bál, že budu zklamaný. A když jsem pak viděl třeba letecký pohled na Atény a viděl jsem, jak ten pahorek je mrňavý a kolem je to strašný město smrdící, tak už se mě tam ani nechtělo. Jo. Ale já se za to omlouvám, protože vím, že je to nedostatek, že to je vlastně zážitek z druhé ruky. Ale byly cesty, a zase se nechce tvářit jako buchu jak novátorský, který byly vlastně pro mě hrozně důležitý a jsou do dneška, to jsou cesty jako k domovu. Já jezdím, já jsem z bezvýznamného městečka Holice, kde nic není, kterým se vždycky trošku tak jako zhrdal, že tam nejsou hory a není tam řeka. Teď už tam jedu a vidím třeba z kopečka, kde je hřbitov, až do Chrudimě, což je 20 kilometrů, nebo vidím až na Železné hory. A vidím tam každý strom, každou říčku, každý potůček, kde jsem chodil jako dítě. A kde byly jahody a přesně vím, kde byly maliny a kde byly slepejší a kam k čemu se vyhnout. A najednou objevuju třeba věci, které jsem vůbec nechápal. Že poznáte nějakého ptáka, který křičí a vy víte, kde hnízdí. Tak to jsou cesty, které mě tady hrozně lákají. A potom jsem měl dvě destinace shodou okolností, kam jsem se dostal. Jedno bylo Norsko, kde jsem režíroval. A to si myslím, že je země tak nádherná. Já tam jsem byl několikrát, že to pro mě jaksi znamenalo hodně a do dneška je taková moje láska. A druhá zem shodou okolností bylo Švýcarsko, která byla taková přepichovější odlika toho Norska, ale takže já jsem měl do jistý míry i štěstí, že v tom skromným mým vycházkovým tempu byly tyhle ty dvě země, které pro mě znamenaly hodně a na ty si pořád vzpomínám.
0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
3: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Jsem docela zvědav, na koho teď myslí nebo pomyslí můj host Jan Kačer, když ho vyzvu a tím to tak činím. Pane Kačere, zkuste si představit, že byste se teď mohl setkat s osobností z historie libovolnou. Ať sáhnete, kam sáhnete, a ten dotyčný by se s váma posadil do kavárny. Popovídali byste si.
2: To je škoda, že jste mě na tohle neupozornil dřív. Já bych opravdu volil. Já jsem měl samozřejmě svoje veliké lásky. Jedna byla Michelangelo. Jeden byl Leonardo da Vinci. Ale teď, když to takhle říkám, tak se zároveň trošku za to ostejchám, že je to taky trošku konvenční. Ale já jsem k tomu měl takový důvod docela hluboký. Já jsem třeba Michelangelovy kresby kopíroval, když jsem byl v Bechyni na keramické škole, protože mě to uchvacovalo, ta technika. Tím, že se toho vlastně dotýkáte nebo musíte to projít, tak je to takový proces, jako když třeba sám hrajete na nějaký nástroj nebo ho jenom posloucháte. Když hrajete třeba, já nevím, na klavír a trošku to umíte, tak máte ten odstup od toho mistra tak strašně velký, ale zároveň jaksi vědoucí. A když máte před sebou kresbu Michelangelovu a teď se ji snažíte okopírovat a zjistíte, jak je to strašně nekonečně krásný, tak máte tomu jiný vztah. Čili já jsem k těmhle těm velikánům měl spíš takový ten vztah toho obdivu k něčemu, co bych třeba ve svých dětských snech chtěl být. Takže tyhle dva páni byly teda velký moje jaksi vzory. Vzory, to je spíš taková dětská představa, že se člověk někomu chce podobat. Ten život s váma mává tak, že na nějakou velkou inspiraci životní většinou nebývá čas. Ale pak jsem měl velký obdiv ke Komenskému. Taky jsem znal jednu vzácnou paní, která se jmenovala Topičová. Byla to dcera nakladatele Topiče a žila celý život v Norsku. A pátrala po Komenským a tam mě o něm vykládala věci, které tehdy tady byly nedostupné, o jeho osudu, a to mě velmi zaujalo. Dokonce jsem se potom věnoval jeho spisu. Konkrétně jsme to dělali na divadle. Takže to byl zvláštní osud se vším všudy, s tím tragismem. Obdivoval jsem Masaryka kvůli tomu, jak vykládal, pozval si vždycky takovou tu smetánku diplomatickou a podával jim pramenitou vodu. A sám šel příkladem, jakože teda se nesmí utrácet, a vždycky myslím na ty recepce. Třeba dobročiny, který mají za účel vybrat spoustu peněz a vybere se 50 tisíc a recepce stojí 120 tisíc. Tak vždycky na něj myslím s takovou jako podivnou úctou, taky protože se mi líbí jako postava. A obdivoval jsem i sochaře, kteří ho třeba uměli udělat.
1: Takže vyberete hodně tyhle ty osobnosti po té výtvarné stránce.
2: To no, já to mám rád.
3: Český rozhlas Pohoda.
4: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
3: Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Někde jsem se dočetl, že, to jste sám, ty budu citovat, řekl, že z nespavosti jste napsal dvě knížky. Jedu k mámě a Mírnou oklikou. O čem jsou?
2: Pane Rosák, já jsem se v určitý fázi svého života dostal do takové krize profesní. Psali o mě jako o režisérovi tak strašné kritiky. A ne, že bych to nějak nadužíval nebo tomu příliš věřil, ale to byly takové hrůzy, že jsem přišel na to, že teda už toho nechám. Nemohl jsem v noci spát. Prostě když jsem měl jít na zkoušku jako režisér, tak se mě ježili vlasy hrůzou. A řekl jsem si, tohle nejde a prostě nechám toho. A přestal jsem vlastně režírovat. Rozhodl jsem se tak a zůstal jsem v divadle jako herec, což není nic nízkýho, ale prostě tu zodpovědnost jsem ze sebe smet. A v noci, v těch bezesných nocích jsem vzpomínal, proč teda jsem jako režisér selhal. Rozhodl jsem se, že napíšu knížku o režii. A sedl jsem si, a teď jsem začal psát, a zjistil jsem, že je to strašně hrbolatý a suchý a studený a pseudovědecký a pitomý. A říkal jsem, aha, tak v podstatě asi ta režie je buď to tak těžko popsatelná režijně, anebo já jsem tak nedostatečně k ní připravený, že se mi to začalo jako vyhejbat někam. Ale když už jsem psala, hledal jsem svoje zápisky, které jsem si tu a tam dělala řadu let, tak jsem třeba našel dopis, který mě hrozně po těch letech vzal za srdce, tak byl, kde jsem si třeba stěžoval, že mě kolegové nechali opuštěnýho a že mě nepodali ruku a že když jsem s nimi byl slavný v Praze, že ani jednou za mnou nepřijeli do Ostravy. A ten dopis byl z roku přesně toho a najednou byl hrozně dojemný a silný a že mě samotného dojmul. Tak jsem říkal, Hergot, já budu muset asi pátrat někde v té větší hloubce než jenom v té teorii. Našel jsem pár dopisů mý mamince a pak jsem najednou našel korespondenční listek mýho bratra Pavla. A tam bylo napsáno, máš psát mámě. Jako, aha, já jsem asi Kvá tehdy výčitka. A tak jsem řekl, no, teď já mám psát mámě. A začal jsem na ní vzpomínat a najednou mě to začalo jít jako takový balzám na ty moje nervy a na ten vlastně směšný trápení nad selháním, nebo možná, že to bylo selhání, možná ne tak úplný. Ale najednou jsem si uvědomil, že jsou věci daleko hlubší, které mě víc baví, nebo naopak, že ty hlubší věci vedly k divadlu, nejenom ten povrchní úspěch nebo uznání kritika, který mě třeba z důvodu, já nevím, jakých neměl rád, nebo měl rád někoho jiného. A že já teď jako pitomec kvůli němu teda nespím a zatímco mám prýma mámu, která mě celý život svítila, tak jsem vlastně napsal v domnění, že píšu knížku o divadle, jsem napsal knížku o mamince. A musím říct, že mě samotného to tak strašně překvapilo, o čem ta knížka je, že mě to skutečně vyléčilo z toho strachu a z té hrůzy. Psal jsem to vždycky v noci jsem si to vymyslel a ráno jsem to zapsal. A potom jsem to mnohokrát přepisoval, škrtal. To už bylo řemeslo, ale v noci, v těch bezesných nocích jsem najednou viděl tu mámu, co mi vykládá, jak sedí v tom křesle, jak má to astma, pouští si tam ty voňavý páry, aby mohla odkašlat. Takže takhle to bylo.
1: Že se trápíte někdy kritikou?
2: Teď se trápím kritikou, ale trošku z jiného důvodu. Já mám strach o český divadlo. Možná, že to je neskromnost, mě je 73 roku a zažil jsem éru Krejčovou, zažil jsem absolutní obdiv k Radokovi, zažil jsem partnerský vztah k Macháčkovi a k těmhle lidem a mám takový dojem, možná pyšnej nebo hloupej, že bylo na mě, mimo jiné, abych tu úroveň toho divadla, kterou oni tady zavedli, nějakým způsobem držel. A to jsem skutečně nedokázal. A teď, když se to divadlo tak strašně komercionalizuje a měnějí se ty vlastně cíle toho divadla a důvody pro to divadlo, které já nemůžu kritizovat, ale vidím je, že prostě všecko je jenom úspěch, úspěch, úspěch, aby lidi přišli, aby to nic nestálo, aby tam byla hvězda, aby to byla sranda, aby to nebylo pokud možno nic vážného, protože co je vlastně vážné, teď je ten svět vlastně fraška, teď nejsou žádné pravidla, je všecko jinak. Když tohle vidím, tak z tohohle nespím. Protože tohle neumím a zároveň se nechci cítit být už out nebo takový ten protivák, co stojí stranou a jenom kritizuje. Tak to je spíš už teďka z těchto důvodů se trápím než těch osobních,

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Kdo, případně co, byl v životě Jana Kačera tak významný, že na něj nikdy nemůže zapomenout? Možná, že už o některých lidech tady padla zmínka, možná to můžou být vaše vzory, třeba režisérské, může to být rodina, určitě to bude vaše manželka. Nedávno jsem viděl v televizi takové pojednání, tuším, že se to jmenuje Pozoruhodné osudy, o Nině Divíškové, což bylo velice tak hezky, zajímavě. Takže já si myslím, že ta je ve vašem životě strašně důležitá, co si budeme povídat. Ale zkuste, ať vám nenapovídám, zaspomínat sám.
2: Tak já jsem takový ten typ, že v mém životě hrály skutečně zásadně roli ženy, ale ta zásadně byla moje maminka, která byla u toho, když jsem se tady objevil, dokonce i těsně předtím, která si vybrala mýho tatínka, čímž vlastně určila moji cestu, že jo, k dobrým i ve zlým, protože já jsem tátu vlastně neměla. Tím pádem jsem se přimknul k ní ještě víc, než je normálně logicky. Moje máma byla, vypadala jako paní Nedošinská, taková dobrá paní, která vlastně v těch Holicích znamenala něco jako takovou tu horu útěchy, tam za ní se chodilo pro rady a brali ji na svatby a ona vařila na svatbách, protože to uměla, byla laskavá. Čili pro mě, jak si představa štěstí, rovná se maminka. A samozřejmě jsem pak hledal ženu, která by se ty mamince mohla nějak rovnat. Hlavně v té ideologické rovině u nás se například sprostý slovo nevyskytlo nikdy. Já jsem snad do svých 15 let neznal význam nějakých slov. U nás jako říct slova, které se vytečkovávají, nebylo možné.
1: To vás ani kamarádi nenaučili?
2: Ne. Víte, je to zvláštní. Já jsem byl takový zvláštní typ, tak jsem byl asi takový protivnej. Přede mnou se i v těch takových krutých dobách nemluvilo například prostě. Nikdy mě nikdo nenabízel, abych vstoupil do strany například. Já jsem byl takový nějaký odpudivý, jako volejová skvrna. A nemůžu říct, že by to bylo vždycky příjemný. Já jsem toužil po takovým tom obyčejným kamarádství. Oni kluci se třeba smluvili a někam šli a mě nevzali sebou. A pak jsem zjistil, že oni šli třeba krást hrušky. Ale Kačera nevzali, protože já jsem byl takový jako tou mámou obalený nějakou podivnou mamákovskou slušnost. Já byl takový slušňák. A když jsme hráli fotbal, tak já jsem vždycky byl ten, který volil ty lidi do toho družstva. Přestože jsem nebyl nejlepší, ale a nemůžu říct, že by to bylo vždycky příjemné. Já jsem chtěl zažít takový ty dobrodružství, nebo si vykládali o holkách něco a vždycky přede mnou šeptali. Takže tohle byla moje máma. No a já jsem tím pádem něco takového jako pořád hledal, že jo. Když jsem se dostal na školu naprostým omylem, jsem do té doby žádný profesionální představení v divadle neviděl. A když jsem se dostal na režii, když mě bylo 18, ani ne ještě, a zase vlastně omylem, protože jsem se tam dostal přes výtvarné umění, protože oni dělali takový inteligenční test na režii. A tam bylo 100 otázek a 90 bylo z výtvarného oboru a já byl z výtvarné školy. Takže já měl asi 92 bodů a druhý kluk měl 70. Ačkoliv byl daleko chytřejší, ale v Gimplu to nebrali, že? No a na škole, ale já jsem přišel, tam byly takový ty krasavice, co chodí do těch uměleckých škol. Jedna byla krásnější než druhá. A než jsem se rozhlíd, tak všechny byly rozebraný. Ale moje žena Divíšková měla angínu a přišla o 14 dní později. Takže to byla volná. Jako. Ale to říkám, ona se tomu jak se spírá, jako by to uráží to, ale bylo to, osud to tak připravil,
1: tak to přišlo. Je naštvaná, že by to bylo jenom angínou.
2: Není to jenom, vlastně vstoupila najednou a zabalanej takhle ten krk, ten dlouhý krk, ten antický profil, promluvila altem brněnským a já byl ztracen. A ona taky nemluvila prostě a ona měla tatínka, který ho zbožňovala, který já jsem nikdy neměl. Čili ona měla spoustu jaksi vlastností, které já jsem podvědomě pořád hledal. Tak jsem se vlastně tak trošku jako rozhodl, že to bude ono. A ono, já nevím, možná, že je to směšné, ale víte to určitě sám, že námi vládnou různé vášně a různé jaksi větry, ale existuje něco jako rozhodnutí, něco jako, já jsem byl lidský scout, něco jako daný slovo. No a jsem se prostě rozhodl, že tohle je ta dáma mýho srdce a že mě to teda bohatě stačí. A toho jsem se držel. A zase jsem viděl tu moji mámu, když jsem občas přišel s nějakou křivdou, třeba když pak byl zakázaný nebo tak. a přišel jsem si mámě stěžovat, tak máma mě koukala a říkala, Honzičku, ty jsi zase něco pokazil, viď? Ne, mami, neříkej, je to tvoje vina, ty jsi selhal, viď, Honzičku. Takže máma mě vždycky takhle na dálku jako učila, takže když jsem občas měl nějaké takové pokušení, nemyslím si jenom morálně, tak moje matka, ona, moje máma například nevěřila, že existuje tajná policie. Moje máma říkala, když to bylo v novinách, tak je to pravda. Ona byla z takovýhle ty zvláštní školy, takže ona byla taková jako rovná a my jsme se snažili tu maminku nesklamat, no.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Trhnou dobu si povídám v tandemu s velice příjemným společníkem Janem Kačerem a ještě jsme se nedostali na to, co v současné době vás jako herce zaměstnává, kromě toho, že teď byla nová premiéra v Národním divadle. Co je před vámi teď?
2: No, ona ta premiéra, vy jste ji tak letmo zmínil, ale ona pro mě byla docela závažná. Už tím, že teda ty moji kolegové mě do toho týmu pozvali, ačkoliv jsou vlastně, oni jsou tak generačně zpřízněny a cítí k sobě velkou jaksi přitažlivost a najednou mě vyzvali, jako který jsem o 20 let starší než oni, tak jsem se jim snažil stačit, teda jednak i fyzicky a to. A nabyl jsem během ty práce dojmu, že skutečně nějaký generační rozdíl, že je to směšný. Jediný, co rozhoduje, je to, co si člověk myslí a čím skutečně se projevuje. Takže já jsem se tam cítil jako vrcholně dobře a na pokraji svých fyzicko-hereckých možností. A premiéra byla velmi nervózní, ale velmi taková, jako publikum nás přijalo velmi aklamativně a bylo tam řada slušných lidí, kteří o tom hluboce jako rozjímali. Pak přišla zdrcující kritika, která vyšla před pár dněma. A já se teďka zabývám tím, co vlastně z toho pro mě plyne za poučení. A musím vám říct, že teď vlastně mám vyprázdněnou hlavu. Mám sice nějakou nabídku na nějaký zanedbatelný filmeček někde, ale to vlastně mě teď vůbec nezajímá. Protože chtěl bych to pochopit, jako jak to je, jestli skutečně se člověk úplně mailí, nebo jestli ta energie, kterou tomu věnuje, jde nějakým falešným směrem, nebo jestli se tím něco skrývá. Takže teď mám takový oddychový čas před závěrečnou třetinou.
1: No, já si myslím, že jsem tu kritiku četl, že bych se přiklonil k tomu, že se zatím něco skrývá. Možná, že se to někdy ukáže.
2: Uvidíme, no.
1: Přeju vám, aby se vám vydařil ten rok, který začal takhle dobře a tak zvláštně byl poznamenán, ale ať vás provází jenom samé příjemné věci, hezké zážitky, dobré příležitosti. Mějte se moc hezky. Děkuji za návštěvu a za velice příjemné povídání.
2: Děkuji za pozvání. Mějte se taky hezky.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a...

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Skalanka ze Švihova s kapelníkem Milanem Valečkou nám právě zahrála skladbu od Josefa Žida a Vladimíra Salčáka s názvem Láska je květ vzácný, zpívali Radek Hora a Lenka Tůmová a uvedla tak první díl z celkem třech pořadů Muziky muziky věnovaných autorovi už zmíněnému Josefu Židovi z Hrádku u Rokycan, který složil okolo 150 skladeb a z toho přes 30 bylo vydáno na CD nebo DVD nosičích. Jeho skladby jsou spojeny s takovými textařskými osobnostmi, jako jsou Olga Homolková, Milan Čepelka, Jaroslav Hájek, Hana Koubová, Hana Voráčková, Zdenka Dvořáková, Josef Vašíček, Václav Votava, Věra Gremlicová a další. A tak si poslechněme třeba Vysočanku z Brtnice na Vysočině a píseň s názvem Řemeslo má zlaté dno od Josefa Žida a Jaroslava Hájka, který žije také na Vysočině v obci Kaliště. Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech.

Josef Žid a Olga Homolková napsali tuhle hezkou písničku s názvem Poslední volibek, slyšeli jsme Březovskou desítku, zpívali Olga a Jiří Homolkovi. V roce 2003 začal Josef Žid spolupracovat s Olgou Homolkovou, textařkou a zpěvačkou Březovské desítky. Společně složili mnoho písniček, které kapela nahrála na několik alb, třeba Valčík z kvítečků jabloňových nebo Polka komíčku. V roce 2012 třikrát zvítězila v dechparádě Českého rozhlasu Ostrava a Návrat domů a Poslední polibek byla úspěšná i na rozhlasových hitparádách ve Slovenské republice. S Olgou Homolkovou měl Josef Žid velice přátelský vztah. Dodnes na ně často vzpomíná a jak říká, Olga Homolková měla krásné texty psané od srdíčka, na které se velice dobře skládala hudba a pro Josefa Žida byla nejlepší textařkou, se kterou kdy spolupracoval. A tady je jejich další společná písnička Za pecí, hraje Březovská desítka, zpívá Olga Homolková.

a byli jsme v Břeclavi, obci, která leží jen několik kilometrů severovýchodně od Klatov. Text napsal Václav Votava. Byla to další z písní, které napsal Josef Žid, jmenuje se Ta vesnička Břeclav. Někdy je i uváděna pod názvem V Klatovském údolí. Sám Josef Žid v lednu roku 1991 přešel ze zrušené posádkové hudby v Plzni k vojenské hudbě do Klatov, kde byl až do konce základní vojenské služby do března roku 1992. V Klatovech se v roce 1991 pokoušel také skládat svůj první valčík, Vzpomínka. Josef Žid má z té doby dodnes mezi muzikanty spoustu dobrých přátel, zvlášť vzpomíná na bohužel již nežijícího Karla Rambouska, kapelníka Klatovských dragounů a hráče na lesní roh u vojenské hudby, který mu v oblasti dechové hudby velice pomohl, aby si Josef Žid mohl budovat svůj muzikantský sen. A tak se také jmenuje následující písnička.

Muzikantův sen je název této písničky, text napsal Milan Čepelka, známý z divadla Járy Cimrmana, hudbu Josef Žid z Hrádku u Rokycan, jemuž je dnešní pořad Muziky věnován. Opět tam hrála Skalanka ze Švihova, zpívali Radek Hora a Lenka Tůmová. A opět se v následující písni vrátíme ke spolupráci Josefa Žida a Olgy Homolkové. Na albu Hlas domova z roku 2006 je jejich skladba s názvem Když srdéčka churaví. Nezaměnitelným způsobem je opět naspívali Olga a Jiří Homolkovi. První díl pořadu o hudebním skladateli Josefu Židovi je u konce. Plzeňská dvanáctka nám v závěru ještě zahraje Holíšovskou polku od Jaroslava Tachovského. Jaroslav Kopejtko vám přeje, ať je vám příjemně s rádiem vašeho kraje všude tam, kde jej posloucháte, třeba v Předslavi, Měcholupech, Petrovičkách nebo v Újezdci. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Za chvíli vám představím zajímavého člověka, pana Miroslava Fojtíka z Prahy. Představte si, že už 45 let sleduje svět kolem sebe převážně prostřednictvím hledáčku, filmové nebo televizní kamery. Jeho výtvarný filmový rukopis, ale hlavně pohotovost, nezbytná pro kameramana dokumentaristu a zpravodaje, přinesly mnoha filmům, na kterých se podílel, významná ocenění. Některé z těchto filmů se dostaly do Zlatého fondu Československé televize, kde až do odchodu na odpočinek pracoval. K vrcholům tvorby kameramana Miroslava Fojtíka patřila zejména 60. léta, kdy spolupracoval s mnoha zkušenými režiséry. A není snad prostředí, kam se tento ogar z Valašska, jak o sobě rád říká, s kamerou nedostal. Půlhodinový pořad je pro jeho vyprávění tak zoufale těsný, protože jak dobrým je Miroslav Fojtík kameramanem, tak je i dobrým vypravěčem.
1: No je to, jak píše tady Nikita Michalkov, že o tvůrčím osudu herců, kameramanů, scenaristů a vůbec všech, kdo se podílejí na vzniku filmu, rozhoduje, zda se setkají s ryzím opravdovým režisérem. To je teda aspoň pro mě, ověřil jsem si to za těch 45 let za kamerou, že to je nesporná pravda. Já jsem měl to štěstí tedy, že jsem se s několika režiséry setkal a vytvořili jsme si, myslím, několik pořadů, které jsou v takovým zlatým fondu, dá se říct, televize, pokud existují, protože spousta jich se zničila, že jo, protože byli jaksi nepohodlný, že v těch 60. letech, ale jsou tam pořady, které ještě zůstaly, jako byl jeden z těch nejslavnějších inzerát, který prostě pozbíral ceny na všech festivalech s Jindřichem Feiraislem jako autorem. Už jenom ten nápad. Do novin dal inzerát, vyměním dítě za auto. Že a co teď? A teď se stalo, že přišlo asi přes 550 nabídek. Někde si to jako lidé spletli, že místo vyměním dítě za auto, tak auto za dítě, kterých bylo hodně, protože byli ochotní dát auto, aby prostě dostali dítě. A tam byl jeden takový, vzpomínám si, když jsme vůbec začali, vyjeli jsme a první taková adresa byla v Dejvicích. Zazvonili jsme, že tenkrát to bylo na černobílý film a ještě se musel přisvětlovat, až ta technika nebyla taková. Otevřeli se dveře, taková velice pohledná mladá maminka otevřela. No a když zjistila, o co jde, tak říká, ne, to se teda, nezlobte, to já jsem nemyslela, to a zavřela dveře. A teď jsem si říkal, no a je to v háji, že jenom jsme začali a už je to pryč. No a stalo se, že to byl jediný případ, kdy jsme byli odmítnuti. Samozřejmě režisér Feiraisl si vybral typy takový velice, které v těch dopisů jak si k mu dávali, jak si k naději, že z toho něco jako bude. A už jsme prostě, ani jednou se nestalo, že by nás prostě odmítli. Samozřejmě byly situace, kdy si nepřáli vidět obličej, aby prostě zůstali trošičku skrytí, aby neměli problém jako s lidma kolem, ale už to prostě potom mělo. A byla to taková, dá se říct, sonda sociální tenkrát do poměru, jak lidi žili. Já si vzpomínám, že tam byl jedna maminka, bylo to někde v Jeseníkách a manžel byl traktorista v JZD a ta rodila děti jenom pro to potěšení, že je někomu může dát. Ta prostě už v porodnici se toho dítě zřekla a dala ho k dispozici k adopci. No, já vidím jako dneska taková červená krev a mlíko prostě ženská, která asi neměla problémy, že s porodama, tak já asi 8 dětí, které takhle dávala k dispozici. No, spolupracoval jsem s Feiraislem asi 5 let, pak přišel 68. a byl jako vyhozený z televize, ale úplně první takovej film s ním byl o jednom železničáři v Chebu, to si pamatuju, takovej poctivý strejda to byl a tam jsme s ním natočili takový prostě takový medailonek o něm. Ale proč o tom mluvím? Protože to byl film, kde jako dokonce byla zkomponovaná muzika na začátku, písnička taková, Josef Zima to zpíval, si pamatuju. Dělal jsem do toho ještě fotografie pod titulky, za teď jsem dostal víc než honorář za tu kameramanskou práci, to tak jako bývá. A že jsem tam držel v ruce, protože tenkrát zvukový kamer ještě nebyl jako jsou dneska, nebo pak později zbyly, že jo, ty ekléry, ale Ariflexu v boxu, to je jako i kryt, že jo, kryje jaksi hluk, aby nemohl slyšet, a protože jsem se do místnosti nevešel se stativem, tak jsem to měl na rameni a to měl asi kolem 25 kil. Že? A to jsem musel vydržet. To jako kameraman, to není jako jenom, že si myslí, že kouká jenom do hledáčku, ale tam je potřeba skutečně i fyzická kondice, obzvlášť při reportáži a dokumentu, to ani prostě jinak nejde. Já jsem byl zvyklý právě s Firelightem, když jsme dělali Ariflexku, takhle jsem ji držel furt v klíně a neodložil celý den pořád, protože to je, buď to, že kameraman jako dokumentarista, reportér a nesmí mu nic utíct. Že? Nemůže čekat, až pan režisér řekne, hlejte, udělíte mi tohle, nebo tamhle to, že prostě vidí situaci a hodí k oku a už to jde, proto jsem ji pořád nosil u sebe.

My jsme byli doma čtyři ogaři a už tak nějak, jako děcka už nějak byla tady od rodičů, zaplať pánbu, že nás tak vedli snaha, aby jsme se tak měli o sebe postarat. Já jsem ještě nekrát nevěděl, že o co budu, tati nechtěl, abych byl obchodníkem nebo holičem, takový nějaký řemeslo, že to bude jako tutovka. No ale já jsem měl to štěstí, že ve škole z češtiny byl pan učitel Zvonek, a který prostě fotografoval. A ještě jako kluka, to mě bylo snad tak 11, mě vzal k sobě domů, to vidím, jak dneska taková komůrka, kde měl to vedle špajzy a tam měl temnou komůru. Já jsem najednou viděl, jak se tadyhle v nějaký vodičce objevují nějaký obrysy, obrázky. A jak se mi to líbilo, tak jsem k němu chodil a pak mi on dokonce koupil takový aparát, strašně laciný, bylo to Box Tengor, si pamatuju. No a toho jsem tak nějak zůstal, no a potom se mi na toho holiče ani na toho obchodníka nechtělo a šel jsem se učit tam k panu Šrutkovi, který měl ateliér ve Valašském Meziříčí a pak jsem chodil ještě do té grafické školy. No a tím to vlastně tak nějak začalo. Pak jsem hrozně toužil se dostat, že ona FAMU, která se tenkrát zakládala, tak jsem se přihlásil. Nedopadlo to tak nějak slavně, protože tam bylo přes 400 uchazečů a přitom to byli kluci z Barandova a z krátkého filmu praxi měli, protože už jako švenkři, anebo už vlastně i něco sami točili, ale chtěl mít hol ten papír, že jsem tadyhle absolvent FAMU. No ale pan profesor Plicka, který seděl ve zkušební komisi, tak se tak na mě díval a vidí ogara takového valašského a si říkal, ten kluk, třeba co, zkusíme to, napsal mi dopis doporučující do Zlína na Kudlov na ateliér, no a tam jsem prostě odešel dělat takovou služku pro všecko, že tam jsem, no, všechno možný jsem tam dělal, že jo. A byla tam báječná parta, pan Štengera, tam na tom Kudlově to byli, to byla vlastně taková rodina, že jo. To byl někdo ještě Zeman, že jo, Týrlová, Pepik Pinkava, že jo, režisér, vynikající takový člověk. A převážně všecko se to tak regrutovalo jako z učitelů tam, že jo. Ředitel Novotný byl učitel bejvalej, že jo. Škapa tam byl režisér, taky učitel bejvalej. A pak se stalo, ale že z Prahy tenkrát se točil příprava na sled, to byl poslední sled v Šesokolskej a přijeli do Zlína režisér Blumenfeld a kameraman Vladimír Novotný, který vlastně mi dal všecko, co pak jsem mohl jaksi v praxi používat, protože to byl vlastně ideální člověk, která žije, bylo by dobře takhle ho dostat k mikrofonu, protože to je takový český Méliès. Všechny ty triky v našich filmech, já nevím, v Arabele, jak utopit doktora Mráčka, až přijdou duchové a takové věci, co úplně zůstává rozum stát, tak to on všechno vymyslel. Já si pamatuju, jsme dávno jsem udělal toho asistenta, vzal mě do Prahy a točili jsme v Tatrách film Proměny vzdušného moře, se to jmenovalo. A on se strojil prostě takový zařízení ke kameře, které snímalo od 5 minut až po vteřinu po okýnku. Že? A to ze dřeva vysoustružil, přesto byly takové gumičky o zavaření, různý převody, obrovská baterie k tomu, protože nahoře, že v těch Tatrách jsme byli třeba v zimě, takže v tom chladnu, že ta kapacita těch baterek klesá. A to jenom jsem já vždycky vyběhl po chvíli ven a podívat se, jestli to ještě cvaká, jestli ta kamera běží. To byly zpomalené záběry, kdy bylo vidět, jak se tvoří prostě mraky. Třeba úplně zasvítání ráno, kde ještě skoro nic nebylo na horizontu, akorát se to začalo, to byl černobílej film, ten kámo, že? Akorát jasnit a teď najednou zašli běhat úplně beránci, takový splašený, až se to třeba úplně zatáhlo. Báječný člověk.

tak jsem jako se dozvěděl, že se zakládá armádní film. Co jsem si říkal, to by bylo báječný, to by byla vojna, že nebudu tamhle někde lítat po cvičáku 2 roky. Tak jsem šel ještě o rok dřív na tu vojnu, abych prostě se tam dostal z toho krátkého filmu Ti kluci, vlastně to bylo jádro toho armádního filmu. A stalo se jako to, že mě ještě tady ten pan Novotný, můj šéf a učitel, říkal: hele Mirku, vydrž, nechoď, já teďkom jdu na Barrandov točit, tenkrát se podíval Císařů pekař, protože tam bylo třeba dělat všelijaký triky, a já půjdeš se mnou a pak, jak už budeš na Barrandově, tak už to prostě nějak s tebou půjde dál. No já jsem, mě to netáhlo tak moc k tomu hranému filmu, byl jsem spíš prostě pro tu reportáře, dokumentaristiku, a tak jsem se prostě na tu vojnu přihlásil. Byl jsem odvelený do Nitry, že jo, po půl roce základního výcviku, takový to vlevo, vpravo bok a takovýhle tyhle ty věci se vybíralo, že jo, do podůstojnických škol a tak dále. A já jsem furt nikam nechtěl, jsem říkal, ne, já jsem měl žádost k armádnímu filmu. Jo, tady to máme zatržený červeně, zvláštní určení. Tak jsem říkal, sláva, do podůstojnické školy nejdu. No a pak jsme dostali rozkazy, že jo, cestovní, no a nasedli jsme do vagónu a vystoupili jsme v Ostravě v Porubě. A jsem říkal, co to, no a pak jsem vlastně se dozvěděl, že tatínek byl živnostník, pekář, a že to je takový nějaký škraloup a podezřelý člověk, že jo, v armádě, a tak jsem rok byl v dolech. Nelituji toho, protože já jsem byl ogar vychovaný velice tvrdě a práce mě nikdy jaksi nevadila, a člověk poznal takový prostředí, že i do budoucna, protože pak jsem několika v dolech taky točil, když ostatní se všichni krčili, a no já tam nejdu, jo, to co kdyby, a to já jsem prostě bral jako, že to byla práce, jako dělali, jak jsme dělali ze začátku v závale s takovým starým horníkem, že prostě kde už je vyrabovaný uhlí, a teď se ty stojky dřevěný byly, podrážely, že, a to pak pomalu spadalo, až se zase ta štola jako zavřela. No a to on třeba seděl, spál, že jo, a teď já vedle něho přikrčený, a tam to praskalo, tam něco spadlo, tak už jsem se posunoval k němu, drcala se probral, že to spadne a tak, ale vlozili jsme třeba pak později, už jsme měli úderku vojenskou, první vojenská báňská úderka, a když jsme třeba 3/4 hodiny lezli po břiše do místa, kde se potom teprve jako kutalo, že? My jsme jenom házeli lopatama, že? Vždycky ti horníci ty s běčkama dělali, a my jsme v leže třeba házeli 4 hodiny do žlabu uhlí. Ale říkám, krásné vzpomínky. Pak se stalo, že mě kluci zháněli, kde jsem, až mě nějak přes hlavní politickou zprávu, že jo, armádní, našli, že tam jsem, a tak pak nějak přes ty všelijaký orgány jsem se do ty Prahy dostal, do toho armádního filmu. To tenkrát ještě nebyl armádní film, jako je teď, ale to bylo vojenský filmový a fotografický ústav, sídlil tamhle jaký štáb v Dejvicích. Asi pamatuju, mě tam tenkrát přivítal na chodbě takový vysoký kluk, Honza Jiráček, kameraman, který říkal, tož ahoj, tě tady vítám, tak pojď, já tě tady provedu, abys viděl, no a zatím nic dělat nebudeš, budeš jenom koukat. Takhle ještě do dneska tam v armádním filmu, sice už je v důchodu, ale občas jako dělá, no a tak jsem takhle začal v armádním filmu. K tomu armádnímu, který pak se přestěhoval do Hluboče, do Zámečku, bych prostě chtěl říct hlavní to, že to byla líheň všech pak obrovských talentů v těch letech byla, že jako v hraným filmu, protože tam začínali, že Vláčil, Vojta Jasný, Karel Kachyňa, Brinich, Helge, že to byli všechno potom velice jako slavné osobnosti, a to byli režiséři, ale byli, že kameramani jako Jarda Kučera, tak vynikající kameraman, skutečně světová kapacita, že Vaníš, Ilík, Kadlec, Čuřík, že jo, to byli, a to patří i k tomu, co jsem na začátku říkal, ten citát, že pak se s nich udělali takový dvojice, které prostě natočili prostě vynikající filmy, pak už hrany, že jo.

No, muže za kamerou, je to teda pravá ruka režiséra, takhle se o tom kolikrát mluví a píše, ale až je jako film hotový, tak už se o něj moc tak jako nemluví. Už najednou, když čtete kritiky, tak prakticky málo kdy, jo, to když je to takový Forman a Ondříček, že jo, tak to prostě se tam zmíní, že prostě vynikající kamera, protože je to skutečně světový kameraman, který proslavil, že jo, Československo už tím, že pochází odsud, ale to je to, že to je ta souhra těch dvou lidí, kteří si prostě rozumějí, že ten režisér s kameramanem a kteří prostě si navzájem musí nějak vyhovět, i když tam dochází, že jo, někdy k nějakým kontraverzím, ale protože ten kameraman taky je jaksi do jisté míry omezován i technickýma podmínkama, že jo. A pro kameramana, že jo, udržet takový jednotný charakter, že jo, v obrazu v tom celém filmu, to není žádná legrace, to jako třeba točit noce, to já jako furt pokládám za jedno z nejtěžších podmínek pro kameramana. Já teď jsem zrovna, běží seriál, jak točí Moskalik ty kriminalistiky s Jurajem Šajmovičem. Já jsem mu musel telefonovat, jak to skončilo, hned mu volám a říkám, ty Juro, ty seš takový machriál, někdy až budete točit, protože dělají další díly, zavolej mě, já se půjdu podívat, protože to se odehrává všecko na začátku, že jo, tady teď století a to má tak perfektně zasvícený, tak prostě ten obrázek, já se že vždycky dívám, když jdu do biografu, anebo se koukám na televizi, tak víc se dívám na tu práci toho kameramana, a to teda klobouk dolů. A to není on sám, že těch kameramanů tady v Československu je skutečně jako spousta, kteří jsou na obrovský jako úrovni. Pokud já vím, tak třeba ten Janda Kučera, který skutečně patřil ke špičkám, tak točil hodně taky venku. Já jsem s ním měl tu možnost, protože jsme se znali, že hned od začátku z toho armádního filmu, kde jsem mu dělal druhého kameramana na filmu Zářijové noci, který tenkrát točil Vojta Jasný. Tam se ta profese, protože on dokonale uměl svítit, to byl, ten vždycky říkal, hele, to je světlo, to je jako u malíře paleta, tak jenom vždycky ťuknout a ne jako přijdou televizní noviny, že te tam rozpálej ty dělby, že ty dvojáky, to je to všecko hoří, lidi se potějí a přitom dnešní technika je taková, že není zapotřeby tak svítit, že ta citlivost těch materiálů a těch elektronek je obrovská. No ale takový, když je to kameraman jako, že byl pan Kučera, tak k tomu zase má i ten režisér respekt, protože ví, že to skutečně jaksi má partnera, který mu dopomůže třeba zase k popularitě a v další práci. Takže, a ten Ondříček, že ten v té Americe, že on natočil pár filmů v Anglii, ve Francii, to jsou lidi, kteří skutečně se nemusí bát jít do světa.

Já jsem si vždycky přál natočit něco o Valašsku, tedy. A to se mě za celý ty léta prostě nepodařilo, i když jsem sám to zkoušel jako špás a že si i zrežíruji, protože oni ti kameramani taky jako tak tíhnou, že by si zrežírovali a nebo pak někdy jako přebíhají k hranému filmu, že vždycky si říkají, ten hraný film, to je panečku, že jo, něco. A takže byli kameramani, že Honza Čuřík, ten jako spolu režíroval taky jeden film, ale pak se zase vrátil zřejmě k tomuhle, k Lodlelu, že jo, ten vlastně kameraman, dokumentarista, jeho první hraný film Muž a žena, že jo, na tom bylo vidět, jak byl zvyklý tu kameru mít v ruce, protože to bylo natočené opravdu jako výborně. Co se mi nepodařilo. Já jsem lítal ve stratosféře, skákal jsem padákem, že otočil jsem operace, to bych se rád ještě zmínil, že jo, olympiádu v Japonsku, v Austrálii, prostě Spojené státy, projížděl jsem Sibir, no, projížděl jsem to hrozně moc, ale nepodařilo se mi nikdy pod vodou točit. Tady u nás je teda taky už pán v důchodu, Vladimír Lorenc, který byl jako specialista na natáčení, že, filmu Pod vodou, v krátkém filmu. A tak jinak vlastně mě, abych řekl pravdu, jestli se mi něco nepodařilo, nebo k čemu jsem se nedostal, nevím. To Valašsko, to už, ale asi teď k tomu. Teď už je situace taková, že hold, někdo by to musel sponzorovat, že ono to dříve jako byly určitý plány, že se musí natočit tolik a tolik pořadů za rok, no a teď třeba nebylo dostatek námětu a když někdo s něčím přišel, no tak jako to bylo fajn. Já jsem když si natočil takový tři filmečky i v režii, to byla Praha Karla IV. A ten film jsem potom dělal asi 7 verzí cizvězdičních, se rozesílal po ambasádách jako takový propagační snímek, Karlův most a jako vůbec první to jsem v armádním filmu byl s ústřední hudbou vojenské armády v Egyptě. A tam nešlo, jako aby byl nějaký štáb, tak jsem tam měl sám a pamatuju si, že Pavel Háša, který tenkrát taky byl v armádním filmu, režisér a ten materiál pak, když viděl, že v projekci říkal, že to bych neřekl, že jeden člověk přiveze tolik materiálu a hlavně použitelného v tom smyslu, že se to teda dá ustříhat, že jo, protože to není jenom natočit, že jo, to zkoušeli několik fotografů, výborných zkoušelo, jako že budou kameramani, ale ono to pak nejde dát dohromady ty obrázky, ty záběry, že jo, jako to ustříhat.

Nejenom to, že jsem procestoval strašný kus světa, že jo, díky to bylo třeba Jardovi Šiklovi, s kterým jsem byl na olympiádě v Mexiku, kdy prostě mě tekly i slzy. Tam já, když jsou takový ty obrovský scény, tak mě to hrozně dojímá, když prostě ček v 68. roce, že v munduru oblečený jako člen výpravy a teď pochoduje po stadionu a celý stadion prostě šílí a řve, a Československo v té době bylo obrovský prostě v kurzu, že jo. A teď takhle máte tu kameru schovanou, že jo, pod kabátem, protože jsme neměli povolení k natáčení, ještě se Špátou jsme tam byli a s tím Jandou Šiklem a Mášou Charouzdovou. Pak jako točíte Reskovou, jak skáče ten zlatý skok a tam jsem byl jenom já a jedna televizní kamera, protože to už bylo v noci a teď dostává tu medaili. Já jsem neviděl přes ty slzy do toho hledáčku. To setkání teď ještě s lidma, že, ať už z vědy, z kultury, že, s panem Seifertem jsem točil, s Verichem jsem točil, když jsme točili Zářijový noci, tak tam jsem poznal spoustu prostě báječných kluků, že od Menšíka, Brodskýho, těch všech, co tam v tom hráli, pan Pešek, to si pamatuju tenkrát. Zajímavé, že tyhle ty skutečně kumštíři a velikáni jsou obrovsky skromní. Taková scéna byla v Zákopech, při těch Zářijových nocech a s panem Peškem a já, že jsem byl za tou kamerou jako švenkra. Teď jsem tam před ním takhle rovnal ještě travičky, aby to jako to. A on tam tak stál pokorně, čekali jsme, protože vyšlo sluníčko a bylo potřeba to dělat bez slunce. Pak se tam trošku dýmilo, aby byla atmosféra taková jako bojová. A on takhle jako kouká. Furt stál na jednom místě. Normálně se stává, že herec prostě odejde si zakovřit nebo si jde sednout a on už taky v letech pán Degráta prostě furt ukázněně na svém místě a tam prostě koukal na mě, mě to tak hřálo. Říkal, no vidíte, když máme takovýhle lidi, když oni, on tady tu travičku přede mnou furt rovná, teď byste na to mohli vykašlat. Nebo operace, že jo, mozku, srdce u pana profesora Petra v Hradci Králové, že jo, ještě pan docent Malec, že jo, jeho asi asistent, no tam najednou poznáte takový báječný lidi a přitom si najednou začnete taky vážit zdraví, protože tam je vidět kolikrát v té nemocnici taky dost utrpení. Že? A když vidíte teď malé dítě, který třeba operovali mozek a to je jako, to působilo hrozně na mě, že je to děcko, mě tyhle ty věci, jak jde o děti, tak ty mě strašně berou, že jo. Já jako mám obrovskou úctu jako vůbec ke zrození, že jo, čehokoliv, ať už je to, ale motýl z kuklí, že jo, anebo mateřství, že jo, to je něco tak božskýho, že člověk se musí úplně předtím třást. Já když jsem třeba viděl poprvé srdce, že to byl profesor Bedrna v Hradci Králové a tam nějaká celkem operace jednoduchá z vápna těla, chlopeň to prý dělají 4 za den udělají, že a teď já na to koukám a když mu to tak srdce podebrala, takhle ho měl skoro jak na dlaní, takový růžový, nádherný, takový, říká se sval, ale ono to prostě skutečně, jak se kreslí jako srdce, tak to tak nějak vypadá, takhle to prostě pulzuje a ten člověk se úplně chvěje, jak prostě je takový maličký, jako má úctu náhodou, takový kousíček svalu, že jo. A co to je, závisí na tom celý život.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si
1: těžit. Až se v bílém půjdu
2: vnát. Já ti přeju zase laďba, ty jo máš, co ti koupí kilorib a dvě deky na plách.
1: Až se v bílém půjdu vnát.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jedno.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

fiskas. Ja, dnes. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Miguel de Cervantes Saavedra, důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha.
3: Kapitola čtvrtá vypráví o tom, co se přihodilo rytíři, když vyjel z hospody.
4: Rozednívalo se právě, když Don Quixote vyjel z hospody tak spokojen, tak rozveselen a tak rozjařen tím vytouženým pasováním na rytíře, že samou radostí v sedle zrovna tančil. Když si však připomněl, co si má podle rad hostitelových vždycky brát sebou, totiž hlavně peníze a čisté košile, rozhodl se, že se vrátí domů, vše si tam opatří a nezapomene tentokrát ani na zbrojnoše, jímž chtěl učinit jednoho svého souseda, chudého chalupníka a otce rodiny, ale jinak opravdu jako stvořeného k zbrojnošské službě u potulného rytíře. S tímto úmyslem zamířil s Rosinantem k rodné vsi a Rosinante, jakoby už cítil známou stáj, rozcválal se s takovou chutí, že to vypadalo, jakoby se snad nad zemí zrovna vznášel. Nejel ještě dlouho, když se mu náhle zazdálo, že se z hustého háje vpravo od cesty ozývá slabé volání, jakoby někdo naříkal.
5: Vzdávám díky nebesům, že mi skýtají milostivě a tak brzy novou příležitost, abych splnil, co mi můj rytířský stav káže a sklidil zároveň ovoce svých šlechetných záměrů. To jistě běduje nějaká nešťastná bytost, která potřebuje mé ochrany a pomoci.
4: A Don Quixote hned trhl uzdou, aby Rosinante šel tím směrem, odkud hlas zazníval. Sotva zajel několik kroků do lesa, spatřil klisnu přivázanou k dubu a opodál byl k jinému dubu přivázán asi 15letý chlapec a on to křičel a měl věru proč. Vždyť ho jakýsi hřmotný sedlák byl koženým páskem.
6: Už to, pane, opravdu nikdy neudělám. Pro umučení boží, já už to víckrát neudělám. Slibuji vám, že už si dám nastát do lepší pozor, pane.
7: Že se nestydíte, rytíři drsného mravu, pouštět se do někoho, kdo se vám nemůže bránit. Sedněte je na svého koně, chopte se kopí a já vám ukážu, že takhle se může chovat jen podlý zbabělec.
4: Když nad sebou sedlák náhle uviděl po zuby ozbrojenou postavu a kopí zrovna u obličeje, pomyslil si, že odbyla jeho poslední hodinka a řekl zkroušeně.
8: Pane rytíři, ten hoch, kterého tady trestám, je můj čeledín a pásává mi stádo ovcí a je tak nedbalý, že nemine den, aby mi nějaká ovečka nechyběla. A když ho teď vyplácím za jeho nedbalost, či spíše za jeho darebáctví, tvrdí, že to dělám jen z lakoty, abych mu nemusel vyplatit, co mu dlužím na mzdě. Ale při Bohu a mé nesmrtelné duši v hrdlo lže.
7: Že v hrdlo lže, ty jeden selský troupe. Jakože je slunce nade mnou, nejraději bych vás probodl tímhle kopím skrz naskrz. Zaplaťte mu bez dlouhých caviků, co jste mu dlužen. Neli, na místě vás tu rozdrtím a zničím. Už ať je odvázán.
4: Sedlák sklopil hlavu a odvázal svého čeledína. Don Quixote se hocha otázal, kolik mu jeho pán vlastně dluží. Chlapec řekl, že 9 měsíců po 7 reálech. Don Quixote vypočetl, že to dělá dohromady 63 reálů a rozkázal sedlákovi, aby mu je hned vyplatil, jeli mu život milý.
8: Horší je, pane rytíři, že tu nemám peněz. Ale ať jde jenom Andrýs se mnou pěkně domů a tam mu už vyplatím ty jeho reály do posledního.
9: Já abych s ním šel? Kde pak, pane, ani za živý svět?
6: Až by byl se mnou sám, sedřel by ze mne kůži jako ze svatého Bartoloměje.
7: To neudělá. Co mu poručím, to z úcty ke mně také splní. A odpřísáhne-li mi to při řádu rytířském, propustím ho a ručím za něho, že ti všechno zaplatí.
6: Co to milosti pro Boha povídáte? Tadyhle můj pán není přece žádný rytíř. Je to Juan Aldudo, řečený boháč, soused z Kitanaru.
7: Na tom málo záleží. Aldudové mohou být taky rytíři. Tím spíše, že podle skutků je třeba soudit člověka.
8: To je pravda. Můj milý Andrýsku, buď prosím tě tak laskav a pojď se mnou pěkně domů a přísahám ti při všech rytířských řádech, co jich je na světě, že ti ty peníze vyplatím do posledního reálu a dám ti je třeba do hedvábného váčku.
7: To už od vás nežádám, jen mu to pěkně vyplaťte v poctivých reálech, to mi postačí. Ale dbejte toho, abyste svou přísahu řádně splnil. Neli přísahám a svatosvatě slibuju, že vás vyhledám a strestám a neujdete mi, i kdybyste se skryl líp než ještěrka. A chcete-li vědět, kdo vám to přikazuje? Vězte, že jsem udatný rytíř Don Quixote de la Mancha. Napravovatel křivd a bezpráví!
3: Po těch slovech pobídl Don Quixote Rosinanta a rychle se od těch dvou vzdaloval. Sedlák se za ním chvíli díval a když už po něm nebylo v hustém háji ani vidu, ani slechu, obrátil se na svého čeledína a řekl:
8: Tak sem pojď, synku, abych ti už jednou vyplatil, co jsem ti dlužen, jak mi nařídil ten napravovatel křivd.
3: A popadl milého čeledína za rameno, přivázal jej znovu k dubu a tam mu napráskal, že hoch div duši nevypustil.
8: A teď si zavolej toho svého napravovatele křivd. Uvidíš, že tuhle křivdu sotva napraví. Ba zdá se mi, že my dva jsme spolu ještě neskončili, protože bych s tebe nejraději sedřel kůži zaživa, jak se z toho panáčku bál.
3: Nakonec ho však přece odvázal a Andrýs odcházel s kyselou tváří, zapřísahaje se, že půjde vyhledat statečného Dona Quixota de la Mancha a vypoví mu dopodrobna, co se přihodilo, a ten už pak starému Aldudovi ukáže, zač je toho loket. Ale ať tak či onak, Andrýs odcházel s uplakanou lící a pán se s chutí smál. Tak to tedy odčinil křivdu chrabrý Don Quixote, který zatím v domnění, že zahájil svou rytířskou pouť co nejšťastněji a nejdůstodněji, vracel se všecek pyšný do rodné vsi a pronášel polohlasem tato slova.
5: Šťastná si v skutku mezi ženami, o ty ze všech nejkrásnější Dulcinea z Tobosa. Vždyť ti bylo dopřáno, aby si spodmanila a své vůli a rozmarům podrobila rytíře tak statečného a věhlasného, jakým je a zůstane Don Quixote de la Mancha, který, jak je obecně známo, byl teprve včera pasován na rytíře a již dnes odčinil největší křivdu a bezpráví, jaké kdy byly zosnovány a spáchány lidskou krutostí a zlobou, když vyrval nemilosrdnému padouchovi z rukou důtky, jimiž bez příčiny bičoval slabého hošíka.
3: Když takto ujel asi dvě míle, spatřil houf lidí a byli to, jak se později ukázalo, tolečtí kupci, kteří jeli nakoupit do Mursie hedvábí. Bylo jich 6, každý měl nad hlavou velký slunečník a doprovázeli je 4 sluhové na koních a 3 opěšalí pohaně či mesku. Sotva je Don Quixote uviděl, blízklo mu hlavou, že jede vstříc novému dobrodružství. A tak tváře se hrdě a okázale, vzepřel se pevně v třmenech, sevřel kopí, pozvedl k hrudi štít a čekal uprostřed silnice, až k němu dojedou ti potulní rytíři, neboť za potulné rytíře považoval od prvé chvíle ty kupce stoleda. Když se přiblížili tak, že se mohli navzájem vidět a slyšet, zavolal na ně Don Quixote.
7: Už ani krok! Jestliže hned nedoznáte, že není na celém světě pany krásnější. Nad císařovnu kraje Manča, Dulcineus Stovosa, jedinou mezi všemi.
4: Kupci se po těchto slovech zastavili a vidouce podivnou postavu toho, kdo na ně promluvil, poznali podle ní a z těch jeho řečí, že je to jistě nějaký blázen. A proto jeden z nich, veselá kopa a přitom bystrá hlava, řekl:
9: Nikdo z nás, pane rytíři, nezná tu vznešenou dámu, o níž hovoříte. Ukažte nám ji, prosím, a jestliže je opravdu tak krásná, jak hlásáte, vyznáme mile rádi a ze srdce upřímného, že máte svatou pravdu.
7: Kdybych vám ji ukázal, nestál by vám už nikdo o to, abyste se veřejně znali k pravdě tak zjevné. Zde jde o to nevidět ji a přece v to věřit. Vyznávat to, tvrdit, přísahat a hájit. Ne-li, utkejte se se mnou v boji, mrzká a vzpupná cházko. Třeba jeden po druhém, jak káže rytířský mrav, nebo všichni najednou, jak je obyčejem lidí vám podobných. Zde jsem, zde na vás klidně čekám, neboť vím, že právo je na mojí straně.
9: Pane rytíři, jménem všech zde přítomných knížat milosti, snažně vás prosím, nenechte nás vyznávat něco, co naše oči nikdy neviděly. Nezatěžujte naše svědomí, zvláště když by to byla velká křivda pro všechny císařovny a královny z Alkárie a Extremadury. Račte nám, pane milostivý, ukázat nějakou podobiznu vaší dámy, i kdyby byla jen jako zrno obilné. Jaká niť, takové klubíčko, to nám už docela postačí. Ba získal jste si nás do té míry, že i kdyby ta paní na obrázku na jedno oko šilhala a z druhého jí tekla síra a rumělka, přeci jenom, abychom se vám zavděčili, řekneme k její chvále, co si budete milosti přát.
7: Neteče jí z očí, bídný lotře, a není šilhavá ani hrbatá. Vy však odpikáte tu neslíchanou urážku, kterou jste vmetli v tvář mé paní, již se krásou nevyrovná žádná jiná.
4: Po těch slovech vyrazil Don Quixote se skloněným kopím proti tomu, který se to opovážil vyslovit, a to tak rozkaceně a zběsile, že kdyby nebyl Rosinante, šťastnou náhodou uprostřed cesty klopítl a upadl, zle by se bylo vedlo tomu smělému kupci. Rosinante se svalil a jeho pán se odkutálel hezky daleko do pole. A když chtěl vstát, tak mu byly na závadu kopí a štít i ostruhy a přílbice s tou těžkou starobylou zbrojí. Zatím, co se takto namáhal a vstáti nemohl, křičel dále:
7: Neprchejte, zbavělci, stůjte, šaso otrocká! Neležím tu vlastní vinou. Můj kůň mě složil.
4: A tu jeden z pohaněčů mesků, muž patrně tak trochu vznětlivý, nedovedl se již ovládnout, aby mu nedal pádnou odpověď do žeber. Přiskočil k němu, rozlámal mu kopí na kusy a jedním z nich bušil do milého Dona Quixota tak nemilosrdně, že ho i v té zbroji div nerozemlel na kaši. Kupci na něho křičeli, aby ho tak netloukl, ale chasník byl rozohněn a nepřestal, dokud si na něm nevylil zlost docela. Pozbíral též ostatní kusy kopí a rozmlátil je o bezvládného ubožáka, který však ani za toho velkého krupobytí ran nezavřel ústa ani na chvíli, svolávaje hromy a blesky na celý svět, zvláště pak na svoje nepřátele, které považoval za lapky a zlosiny. Meskaře to konečně unavilo a kupci jeli dál a měli si co povídat o nebožákovi, který dostal takový výprask. Když byl Don Quixote opět sám, pokoušel se znovu vstát. Nešlo-li mu to však, když byl zdráv a čilý, jak se to nyní mělo podařit stlučenému a téměř ubitému. Říkal si však v duchu, že z toho šťastně vyvázl, neboť to všechno pokládal za běžnou rytířskou nehodu a vinil z ní jen svého koně. Ale vstát nemohl, neboť byl celý rozlámaný.
10: V následující kapitole se vypravuje dále o nehodě našeho rytíře.
4: Když Don Quixote viděl, že se nemůže opravdu ani hnout, rozhodl se, že užije svého obvyklého prostředku, že se totiž začne rozvzpomínat na nějakou příhodu ze svých knih a hned měl ve svém bláznovství před očima příběh o Valdovírovi a Markýzi z Mantovy, historii známou dětem, vychvalovanou starci a přitom všem zrovna tak pravdivou jako zázraky Mohamedovi. Začal se tedy válet po zemi a opakoval hlasem sotva slyšitelným.
9: Kde prodléváš, paní moje, že tě netrápí můj žal? Buď, paní, o ničem nevíš, neb mě zrak tvůj oklamal.
4: Náhoda chtěla tomu, že právě šel kolem sedlák z jeho rodné vsi, a když viděl muže ležícího na zemi, přistoupil k němu a ptal se ho, kdo je a co ho bolí, že tak žalostně naříká. Don Quixote se patrně domníval, že nad ním stojí Markýz z Mantovy. A tak sedlákovi místo odpovědi dále odříkával onu romanci a zvěstoval mu své neštěstí a lásku. Sedlákovi šla z těch divných řečí hlava kolem. Sňal mu rozbité hledí, očistil mu tvář od prachu a hned ho poznal i zvolal:
9: Pane Quixano.
4: Tak se tedy Don Quixote patrně jmenoval, dokud měl zdravý rozum a nezměnil se z klidného šlechtice v potulného rytíře.
9: Kdo vás jenom takhle zřídil?
4: Ale ať se ptal, jak chtěl, rytíř odříkával stále jen tu svoji romanci. Když ten dobrý muž viděl, že s ním už nebude jiná, sňal mu, jak nejlépe dovedl, též náprsník a zadní pancíř, aby se přesvědčil, není-li snad poraněn, ale nenašel ani krev, ani stopy po ranách. Snažil se ho tedy zvednout a vysadil ho s nemalou námahou na svého osla. Pozbíral zbroj, ba i pozůstatky kopí, přivázal to na Rosinanta, vzal koně za uzdu, osla za ohlávku a ubíral se ke vsi, všecek zamýšlen nad těmi zmatenými řečmi, které Don Quixote pronášel. Když dospěli ke vsi, právě se smrákalo. Sedlák však počkal, až se více setmí, aby nikdo nespatřil zmláceného zemana v sedle osličím. Když se domníval, že nastala vhodná chvíle, vešel do dvora Dona Quixota a viděl, že je tam všechno vzhůru nohama. Byli tam právě na návštěvě dva velcí přátelé Dona Quixota, farář a lazebník z téže vsi, a hospodyně bědovala splna hrdla.
11: Důstojný pane, co říkáte tomu velkému neštěstí, které postihlo mého pána? Už je pryč skoro 3 dny a jako by se pod ním země slehla. A já neboha, hlavu bych za to dala, že mu ty jeho proklaté rytířské knihy, u kterých věčně vysedával, popletly na dobro hlavu. Právě si vzpomínám, jak mnohokrát říkal jen tak, sám k sobě, že se stane potulným rytířem a že se vydá do světa za dobrodružstvím. Kéž by vzali satanáš s Barabášem do horoucího pekla všechny ty knihy, které zničily rozum v celé manči nejbystřejší.
4: Neteř vedla stejnou, ba řekla jim toho ještě víc.
12: Můj pan strýček četl někdy ty nešťastné knihy, v kterých není ani zbla dobrého, třeba i 2 dny a 2 noci. A to vám potom vždycky knihu odhodil, sáhl po meči a mával jim proti zdi. A když byl z toho na smrt unaven, říkával, že zabil 4 obry velké prý jako hory a pod který se z něho únavou řinul, to byla podle jeho vlastních slov krev z ran, jestli v tom boji utržil. Potom vždycky vypil veliký džbán vody a říkával, že je to drahocený nápoj a přinesl prý mu jej jeho dobrý přítel, moudrý a mocný čaroděj Eskife. Teď vidím, že jsem to vlastně sama zavinila, když jsem vám vzácný pán nic neřekl o těch bláznivých kouscích mého pana strýce, abyste ho vyléčili. A též, abyste spálili všechny ty jeho knihy, které by měly být dány do kladby. Má jich plné koše a patří jedině na hranici, jako by to kacíři byli.
4: Sedlák a Don Quixote vyslechli celý ten rozhovor. Sedlák už ovšem dobře věděl, jaká nemoc trápí jeho souseda. I volal na ty vestavení.
13: Otevřte, milostivý páni, slavnému rytíři Valdovínovi, panu markízi z Mantovi, který je těžce zraněn.
4: Na ten křik vyběhli všichni ven a když jedni poznali svého dobrého přítele a druzí svého pána a strýce, spěchali ho obejmout. Don Quixote, který dosud seděl na oslovi, protože sám dolů nemohl, jim řekl.
7: Nemluvte do větru, jsem těžce zraněn jen vinou svého koně. Odneste mě na lože a zavolejte možnoli učenou Urgandu, aby ošetřila a vyhojila mé rány.
11: U všech všudy, což mi srdce neříkalo, na kterou nohu pán kulhá. Milosti, pěkně vás vítám domů. My vás už tady vyléčíme i bez té vaší Ulhandy.
4: Pak ho odnesli na lože, ale nenalezli na jeho těle žádnou otevřenou ránu. A on jim řekl, že je jenom pohmožděn, protože pod ním náhle padl Rosinante, jeho dobrý kůň, když se utkal s 10 obry tak ukrutnými a divokými, že bys takové pohledal. Potom Dona Quixota přímo zasypali otázkami, ale on jim stále jenom říkal, aby mu dali něco k jídlu a nechali ho spát toho, že je mu nejvíce třeba. Vyhověli mu tedy. A potom se farář vyptával sedláka, jak a kde vlastně Dona Quixota našel. Ten mu to všechno vypověděl a nezapomněl ani na ty prapodivné řeči, jimiž ho tam v poli uvítal a pak cestou častoval, což faráře ještě utvrdilo v úmyslu vykonat to, co příštího dne v skutku též udělal.
10: To však je už obsahem další kapitoly, která vypráví o zábavné a důkladné prohlídce, kterou farář s lazebníkem vykonali v knihovně našeho důmyslného šlechtice. Protože však jména knih, které byly vydány ohni nebo které naopak nalezly milost před očima faráře a jeho přítele Mikuláše, mistra Bradýřského, neříkají už dnešnímu čtenáři nic, dovolíme si tuto kapitolu přeskočit a podívat se rovnou na tu, ve které se dovídáme o druhé výpravě našeho zdatného rytíře Dona Quixota de la Mancha.

0: farář s lazebníkem chtěli léčit nemoc svého přítele, mimo jiné také tím, že dali zazdít a omítnout dveře do knihovny, aby ji nenašel, až opět vstane, neboť se domnívali, že s příčinou pohasnou i následky, a chtěli mu pak jen říci, že mu knihovnu s knihami odnesl mocný čaroděj. A tak si s tím opravdu popílili. Za dva dny na to Don Quixote vstal a hned se šel podívat na své knihy. A když nenašel světnici tam, kde dříve bývala, chodil sem a tam a stále ji hledal. Stanul vždycky u bývalých dveří a jezdil dlaněmi po stěně a div se neuhleděl, ale ani nehlesl. Za hodnou chvíli se zeptal hospodyně, kde je vlastně jeho světnice s knihami.
1: Ha, tu byste mohl, milost pane, hledat do soudného dne. Už tu nemáme ani světnici, ani knihy, protože je odnesl sám ďábel.
2: Nebyl to ďábel, ale čarodějník. Brzy poté, co jste nám, milý pane strýci, ujel do světa, přiletěl k nám jednou v noci v temném mračně, seskočil z draka, na kterém seděl jako na koni, vešel do vaší knihovny a sama nevím, co se tam dělo, ale za malou chvíli vyletěl komínem a zůstalo po něm v domě plno dýmu. A když jsme se s hospodyní vzpamatovali zleknutí a šli se podívat, co tam u vás natropil, nenašli jsme už ani knihy, ani světnici. Jenom si dobře pamatujeme, že ten zlý stařec zavolal jakoby na rozloučenou hodně nahlas, že prý z tajného nepřátelství k pánovi těch knih nadělal u nás v domě tak velkou škodu. A řekl ještě té, že se jmenuje mudrc Muňaton.
3: Snad Freston.
2: Nevím. Vím jenom, že jeho jméno končil na ton.
3: No, to je jeden mocný kouzelník. Můj úhlavní nepřítel. A má nám nespadeno, protože seznal ze svých knih, že se jednou utkám v souboji s rytířem, kterému on přeje, a že nad ním zvítězím, aniž tomu bude moci on svými čáry zabránit.
2: Strýčku, proč stále jen vyhledáváte tyto sváry? Neměl byste raději zůstat v klidu doma a nehledat ve světě bělejší chléb, než je náš pšeničný? A často se také stává, že jde někdo pro vlnu a vrátí se ostříhán.
3: Ach, ty má milá Neti, jak ty se jen mýlíš. Než mne by ostříhali, vytrhal bych já bradu každému, kdo by se odvážil skřivit mi na hlavě byť jen vláseček.
0: Obě ženy už mu raději neodmlouvali, protože viděli, že se rozpaluje hněvem. I pobyl pak doma celé dva týdny docela klidně a nic nenasvědčovalo tomu, že by chtěl pokračovat ve svých bláznovských kouscích. Skoro každý den pouštěl se tehdy se svými dvěma přáteli farářem a lazebníkem do rozprávek neobyčejně důvtipných. Vždycky hned stočil řeč na to, že prý je světu potřebí především jednoho, totiž potulných rytířů, a že prý potulné rytířstvo ožije v něm. Farář mu to někdy vymlouval a jindy mu na všechno přitakával, neboť by se s ním bez této lsti sotva shodli. Zatím si hleděl Don Quixote získat jednoho svého souseda, sedláčka, poctivého, ale jinak člověka, kterému se vždycky hned nerozbřesklo. Zkrátka dobře, tak dlouho do něho mluvil, tolik se ho napřesvědčoval a tolik mu toho nasliboval, že se chudák nakonec rozhodl pustit se s ním do světa a dělat mu zbrojnoše. Potom hleděl Don Quixote vyzískat nějaké peníze, něco prodal, něco zastavil, na všem prodělal, až nakonec měl pár dukátů. Opatřil si kulatý štít, vyspravil svou rozbitou přilbici a oznámil svému zbrojnoši, kterého dne a kterou hodinu se hodlá vydat na cestu, aby se též Sancho Panza, tak se jmenoval ten sedlák, opatřil vším, co by považoval za nejpotřebnější. Zvláště pak mu kladl na srdce, aby nezapomněl na pořádný tlumok. Sancho odpověděl, že nezapomene, ale chtěl by prý, protože se pod ním přichůzí hned nohy podlamují, vzít sebou také svého skvělého osla. To s tím oslem Dona Kichota trochu zarazilo a začal se rozpomínat, měl-li už někdy některý potulný rytíř s sebou na cestách zbrojnoše jedoucího na tom ušatém zvířeti. Ale ne a ne si na někoho vzpomenout. Nakonec mu však dal přece jenom k tomu svolení, neboť doufal, že mu opatří při prvé příležitosti úctyhodnější jezdecké zvíře, jen co odejme koně prvnímu neomalenému rytíři, s nímž se potká. Když bylo všechno zařízeno a vykonáno, vyjeli ti dva, aniž se Sancho Panza rozloučil se svou ženou a dětmi a Don Quixote z hospodyní a neteří, nikým neviděni jednou za noci z rodné vsi a jeli potom dlouho a dlouho, takže se za svítání domnívali, že by je nikdo nenašel, i kdyby se dal dohledání třeba hned.

0: Na Pohodě jste poslouchali vybrané kapitoly z knihy Miguela Cervantese Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha v dramatizované četbě z roku 1979. V režii Vladimíra Tomeše účinkovali Radovan Lukavský, Petr Haničinec, Eva Klepáčová, Milan Neděla, Miloš Rozhoň a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Allô?
1: Allô? Allô, c'est moi. Aujourd'hui, je suis seul. Et alors, je ne veux plus attendre. Fais vite, s'il te plaît. Je vais te voir. Je vais t'entendre. Caresser, baiser.
0: Je ne comprends pas, français. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites? Nezlepte se, já vám nerozumím. Já nevím, o čem to všechno je. Ale líbí se mi to.
1: Pardon.
0: Haló. Haló, nepokládejte. Proč jste to položila? Počkejte. Haló, tak kde jste? Musím ho slyšet. Ještě alespoň jednou ho musím slyšet. Haló, je pryč. A přesto se mi zdá tak blízký. Odněkud povědomý. Odkud jen ten hlas znám. Pohladil, jako bych vcházel do moře. Do moře, jehož dotek je tak důvěrný a nekonečný. Mazlivý a záhadný jako ten hlas. Kde? A kdo to vlastně je ta záhadná neznámá, kterou tak dobře znám? Znám. Určitě znám.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na dvojce Českého rozhlasu, vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií, vítejte ve světě country a evergreenů, vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Naši dnešní dvoranu otevřel toulavý song s Michalem Tučným a nejslavnější sestavu Greenhornů, která se kdy toulala pláněmi naší country. Od chvíle, kdy se objevil na deskách, uplyne záhy celých dlouhých 40 let. A já hned v úvodu prozradím, že ani další písničky, které jsem na naše dnešní setkání připravil, nebudou z těch nejnovějších. Ale věřím, že dostatečně potvrdí, že jejich sílu a něhu čas nikam neodnes.

Valdemara Matuška a country klasika In the Jailhouse Now, která měla svoji českou premiéru v představení divadla Semafor, Zuzana je sama doma už v roce 1960. A protože to všechno odnes čas doopravdy nikdy neodnesl, toulala se Valdemarovým zpěvníkem i po jeho celé toulání s KTO. Vlastně se dá říct, že je věčná, stejně jako říční proud skupiny Rangers.

Naďa Urbánková a báječná vzpomínka na slušivé texty Jirky Grossmana, které lemovaly její elitní ryze countryovou procházku s country beatem Jiřího Brabce pod názvem V údolí blízko dráhy. O poznání později, ale taky už dost dávno, vyrazil podobným směrem Petr Spálený.

Petr Spálený a téměř neuvěřitelně dokonale přenesená nostalgická atmosféra jedné z nejslavnějších písniček country legendy Mel Haggarda Sing Me Back Home. Nemalou zásluhu na to má i text Michala Bukoviče Cítím ten kouř. Vlastně stejně jako prosba Jirky Grossmana Čekej tiše pro Evu Olmerovou.

Eva Olmerová s country beatem a Čekej tiše. Stejně suverénně jako Eva se s rozsáhlým a velice rozmanitým hudebním katalogem dokázala vyrovnat i jedna z největších světových stálic, Ella Fitzgeraldová. Tentokrát se s ní vypravíme do roku 1945, kdy s vokální skupinou Delta Rhythm Boys naspívala písničku It's Only a Paper Moon.

Je to jen papírový měsíc plující po kartonovém moři, ale kdybys mi věřil, mohla by to být skutečnost. Písnička It's Only a Paper Moon, která se poprvé objevila v broadwayském muzikálu The Great Magoo v roce 1933. Celé představení sice totálně propadlo, ale o 12 let později se alespoň téhle melodii v nahrávce Ellie Fitzgeraldové podařilo vrátit, zazářit a vstoupit mezi světové evergreeny. Navíc otevřela její spolupráci s vokální partou Delta Rhythm Boys, na níž o 2 roky později navázala společná a neméně slavná I Love You for Sentimental Reasons.

Posloucháte dvojku Českého rozhlasu, posloucháte Dvoranu Mirka Černého a právě teď Elu Fitzgeraldovou s vokální skupinou Delta Rhythm Boys.

Ještě nikdy jsem neviděla tak jasné hvězdy, ale jestli už musíš domů, tak se rozloučíme. Ale je škoda právě teď říkat dobrou noc. Ella Fitzgeraldová s vokálním kvartetem Delta Rhythm Boys a jejich společná nahrávka písničky It's a Pity to Say Goodnight z roku 1946. O rok později se Ella sešla v newyorském studiu s vokálním kvintetem Andy Lava, na který hudební historie už dočista zapomněla. Písnička se jmenuje Je to moje touha, That's my desire a je to taky slavný evergreen.

Eva Olmerová, Já slunce scháním. Stejně jako dokázala Eva báječně propojit silné jazzové cítění s country muzikou, zvládl i Vaby Daněk časté exkurze do tohoto hudebního světa. Do značné míry i díky tomu, že jeho styl tak dokonale komunikuje třeba s atmosférou písniček Krise Kristoffersona.

Aby Daněk a jeho dokonalá transformace jedné z magicky meditujících písniček Krise Kristoffersona, a to včetně názvu Čím větší blout, tím tvrdší pád. Čistě mezi námi, svého času to podobně suverénně a nejednou dokázala i Věra Martinová. Jako třeba v písničce Pojď mě krásně hřát, kterou si tehdy vybrala z katalogu Country superhvězdy závěru minulého tisíciletí Garta Brookse.

Jirka Grossman s Country Beatem, až tě náhodou potkám, a před nimi Věra Martinová s Mirkem Matouškem, Pojď mě krásně řád. A jak se tak dívám na hodiny, zbývá v dnešní dvoraně čas právě tak na jednu písničku. Stejně jako všechny, které vás tentokrát přišli pohladit a krásně řád, i ta bude z těch, kterým zatím čas neublížil a nejspíš se mu to vůbec nikdy nepovede. Pavel Bobek, Muž na konci světa.

Naši dnešní procházku poslední prázdninovou dvoranou právě ukončil Muž na konci světa s Pavlem Bobkem. Přeji vám krásný týden, nejlépe ve společnosti dvojky Českého rozhlasu. A už teď se nesmírně těším, až se s vámi opět sejdu, tentokrát už po prázdninách, s další dávkou české country, evergreenů a vůbec písniček nové dvorany Mirka Černého. Tak nezapomeňte, příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na dvojce Českého rozhlasu.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Noční linka.
1: Hodina před půlnocí vysílá Praha, karlínská budova Českého rozhlasu, osamocený Honza Macoun tady ve studiu. Kolega Kubala mě tady nechal osamocen. Budu plakat. A druhý jeho kolega, který dnes slouží noční službu, technickou službu, tak, aby všechny regionální stanice fungovaly tak, jak mají, neodmítá tady se mnou být ve studiu, ale stydí se. Já to chápu. Ostatně o tom dnešní téma noční linky jest.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Za A. Nikdo na vás nevidí. Za B. Nikdo vás po hlase nepozná. Aspoň teda některé. Nebo ano? Každopádně odhoďte stud a pojďte prásknout na sebe, za co se stydíte. Ne za jiné, to umíme. My Češi tohle umíme ukázat na druhé a ne, vy, za co se stydíte. Pojďte mi to přiznat, do vysílání máme na to. No já to vidím úplně přesně. 119 minut. Honzo, seš dobrý. Na to, že jsi měl z matematiky jeden rok, 4 minus otazník. Tady je společné regionální vysílání a Český rozhlas Pohoda. Dobrý večer.

0: Červenáte se snadno, schováváte svůj věk, schováváte zadek, vadí vám vlastní tělo, stydíte se za svoje vzdělání nebo za práci, kterou vykonáváte, stydíte se za výplatu, za příbuzné, za něco, co jste kdysi řekli, mlčeli jste, když jste měli promluvit. Nedokázali jste se třeba omluvit nebo bojíte se odmítnutí? Umíte vůbec požádat o pomoc? Tak a schválně, kdo z vás zaspívá před ostatními? Za co se stydíte? To je dnešní téma ve vysílání Noční linky, 2 hodiny povídání. Vybrali jste tohle téma vy, doufám, že ho uchopíte tak, jako skoro vždycky témata uchopíte. Vašimi příběhy, pochopitelně, žádné pozdravování z bodu A do bodu B. Ne, pojďte rovnou na věc. Na každý rozhovor máme tak přibližně plus minus 5 minut. Samozřejmě v rámci nějakého prožitku, nějakých mezí, když to bude hluboké, smutné, trýznivé, tak pochopitelně zase tak neurvalý nebudu, ale každopádně, ať se vás dovolá co nejvíc. A že neznáte číslo?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tady je Honza Macoun, mě přezdívají Macík. Říkejte mi úplně, jak chcete. I ten, který neumí moderovat, jakkoliv. Nevadí mi to, já už jsem zvyklý za těch 30 let. Halo, halo, Český rozhlas, tady je Honza, pěkný večer, milou noc.
2: Dobrý večer, pane Macoun, zdravím vás.
0: Taky, taky, kdo tam?
2: Tady Ota z Uherského Brodu.
0: Oto, zdravím vás, pověste, za co se stydíte?
2: To se stydím strašně, já jsem chodil několik roků s jednou přítelkyní a když ona chtěla svatbu, tak mě řekla, že buď svatba, anebo pivo.
0: Počkat, to mi musíte vysvětlit.
2: No, my jsme chodili často na pivo.
0: Jo, takhle. Jo, takhle.
2: Tam jsme mývali sraz. No.
0: Co jste si vybral?
2: Já jsem si vybral to pivo. To je strašné, co?
0: Já to nesoudím. Udělal jste dobře?
2: Udělal jsem velice špatně.
0: Dá se to ještě změnit?
2: Nedá, bohužel už ne. Už ne.
0: No a o tom to je, to jsou ty příběhy. Bohužel o tom jsou ty příběhy. To člověk jednou udělá krok a byl zrovna špatný, no. Takže si to asi vyčítáte celou dobu.
2: Vyčítám si to každý den a já myslím, že jsem to ani neřekl nijak vážně, ale prostě ono to tak vzalo, zvedla se a šle pryč a to bylo.
0: To bylo takhle rychle, to už se nad tím nevedla nějaká rozprava nebo diskuze. Ne, vyřešeno 20, takhle já to nechci.
2: Ano.
0: O to, děkuju za otevření noční linky. Těžký kalibr.
2: Ano.
0: Ale budeme poslouchat a poslouchat a poslouchat další vaše příběhy. Děkuju, dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuju, nashledanou.
0: No tak, kdo to trumfne? Za co se stydíte? Eva Farna už se nestydí.

0: dnešní noční linka, společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda, taky na těch internetech naše vysílání. Dnes je to na téma, za co se stydíte. No, já jsem to téma vybral vlastně po naléhání několika z vás posluchačů, ale vlastně ve své podstatě já jsem si říkal, to se dá uchopit velmi dobře. Dokázal jsem se s tím stotožnit, protože i já mívám někdy takový pocit, jako by nám ubývala kuráž. Slyším takové ty stížnosti, obavy nebo řeči o tom, proč něco nepůjde a občas si říkám, nefňukáme už víc, než jednáme. Možná je to jenom můj dojem, nikoliv důkaz, že dřívější generace byly odvážnější, ale zajímá mě, kolikrát nás zastaví právě strach, že budeme někomu k smíchu nebo bude to trapný. Řekněme, že něco nemá cenu, přesto jsme to ještě neskusili. Nadáváme na poměry, ale při příležitosti ozvat se raději sklopíme oči. Má někdo nějaký dotaz? Haló, tady? Ne, končím diskuzi, děkuji. Já vlastně nechci tím schazovat lidi, kteří jsou vyčerpaní nebo mají vážné starosti nebo se potřebují někomu svěřit. Říct si o pomoc může samo o sobě vyžadovat neuvěřitelné množství energie a kolikrát to ani nedopadne. Takže spíš se ptám a klidně i sám sebe. Kdy mi stud pomáhá nepřekročit hranice a kdy už za mě rozhoduje? Co bych udělal jinak, kdybych se tolik nebál cizího názoru, nebo ježiš, měl jsem z té práce odejít dřív, posledních 6 let jsem se tam tak trápil a kdybych to udělal tenkrát, hned tak mi to došlo, že to nemá smysl, já bych byl přece tak šťastný člověk. Za co se stydíte? Můžete zavolat, budu moc rád, nebojte se, uvítám kteréhokoliv posluchače, ať už pravidelně volajícího, ale budu neobyčejně potěšen, když zavolá někdo i úplně nový. Nebojte se, Praha nekouš. 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz a nebo můžete přidávat své příspěvky do komentáře pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. To znamená stránky rozhlas.cz/linka. Jestli jste připraveni přijmout dalšího volajícího nebo volající, tak jsem s vámi.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak volejte, teď je ta šance. 731 800 900, kdo nadává čas od času a taky takové příspěvky někdy dostávám do e-mailu. Nemůžu se dovolat, to je strašné. Volám po 683. No kolikrát volal asi Robert z Olomouce, než se dovolal, že? Takže berte to prosím s rezervou. Já tady vidím na monitoru 6 takových obdélníčků, které oranžově blikají, když se někdo snaží provolat. Takže někdo z těch 6, kdo to je, netuším. 731 800 900. Halo, halo, tady je Honza, kdo je tam?
2: Iveta.
0: Iveto, vypnout rádio. A hned teď, prosím.
2: Ano, už to dělám. Tak.
0: Udělala se to krásně. Dobrý večer.
2: Krásnou noc.
0: Vám taky, ale necítím z vás, že byste se někdy stydila.
2: Děkuji za příjem. Tak chci něco povědět.
0: No tak prosím, prostor máte.
2: Za co bych se měla stydět?
0: To já nevím, ptám se já.
2: Já mám svá rozhodnutí, mohu mluvit?
0: Můžete, ale je to na téma stud. Jo? Za
2: ano,
0: co se stydíte?
2: Stud, ano, to neznám to slovo.
0: Dobře, tak se můžeme rozloučit.
2: Co?
0: No tak se můžeme rozloučit, když nemáte top
2: ne,
0: tématu.
2: Ne, počkejte, Honziku, já mluvím.
0: No tak povídejte.
2: Já mám svá rozhodnutí, já mám svoji hlavu,
0: ano.
2: Mám své srdce.
0: Ano, to
2: jo.
0: Máme každý.
2: Vím, co dělám.
0: To říká
2: vím,
0: každý.
2: No ne, každý to neříká. Vím, co dělám, vím, co mohu dělat a já se za nic nemohu stydět.
0: Tak proč,
2: za co bych se měla stydět?
0: Tak proč voláte, když se
2: protože
0: za nic nestydíte?
2: Ne. Ne, protože mám svoji osobnost,
0: ano.
2: Svoji hlavu,
0: ano.
2: Svůj rozum a svoje srdce.
0: Ano, to má každý, a. To má každý, ale někdo si to neuvědomuje.
2: Za co bych se měla stydět? Já žiju tak, jak žiju, jo? Já mám pejsky,
0: ano, víme.
2: Tu v přírodě, jo, medituju, sedím tady u rybníka kolikrát, tady u nás, hledím na tu hladinu, jo. A jsou úplně jako, já mám také starosti, samozřejmě, jako každý člověk, ale já se snažím to jako nevnímat, jo.
0: Přecházíte to.
2: Co?
0: No, asi tak.
2: No, jako, ano.
0: Takže já, nemáte to... stud, to je fajn, že nemáte stud, že se nestydíte.
2: Nemám, za co?
0: Dobře, i to je názor,
2: za
0: přijímám to.
2: Za co by měla mít stud?
0: Já nevím, třeba neumíte zpívat a nechce se vám zpívat na veřejnosti.
2: Já zpívám, já miluju zpěv. Já zpívám, já hraju na klavír, na flétnu.
0: To já taky.
2: Já zpívám.
0: I na saxofon umím hrát, na piano umím hrát.
2: Paráda,
0: umím tančit skvěle. Akorát, že se na to nedá koukat a ta hudba se ode mě nedá poslouchat. Nevadí. Iveto, děkuju. Beru to, co jste řekla, ale přece jenom to téma je jiné. Za co se stydíte? A čekám další volající a těším se na vás. Dobrou noc, Iveto, dobrou noc.
3: Stojím v dešti, v očích pláč.

0: Jiří Schellinger, jsem prý blázen jen. Taky si tak někdy připadám a vůbec mi to nevadí. Nestydím se za to. Nestydím se za sebe, ale je fakt, že v dobách, kdy jsem úplně začínal v rozhlasové stanici, třeba úplně ta první štace, zastávka, to bylo tenkrát Rádio Roko 87,8 FM. Měli jsme vysílač a studio přímo na Petříně, v Petřínské rozhledně. No, 90. léta. Krása to byla. Dodneška si pamatuju, jak jsem přišel do toho vysílacího studia, které bylo udělané vlastně v prostoru, kde jsou vysílači i jiných rozhlasových stanic, nebo tenkrát byly. Vlastně ani nevím, jestli ta budova tam ještě je. Když si představíte, kdo znáte Petřínskou rozhlednu, tu věž a podíváte se od ní na ní, tak za ní byla taková prosklená budova a byla spojená s, vlastně s tou rozhlednou takovým tubusem. Ten tubus, to už vím, že ho dávno zbourali. Jestli tam je ještě ta doplňující budova, to netuším, ale tam jsme měli studia, nebo studio, to bylo velmi amatérské, bylo to ale zajímavé, zábavné. A pamatuju si do dneška tu vůni toho studia. To bylo nadšení, to bylo rozpis služeb. Víte, jak vypadal rozpis služeb? To není žádné hraní odpolední nebo krátký dlouhý týden. Představte si stěnu dlouhou a na ní vlastně papírová bílá tapeta a na ní bylo napsané jednotlivě pondělí, úterý a tak dále, data. A ten, kdo mohl vysílat, tak se tam napsal a udělal šipku od do. Žádné třeba od 6 nebo od 5 do 9. Ne, to bylo jeden den od 5 do 11, další den od 9 do 13 a tak dál. A to se tenkrát vysílalo 24 hodin denně. Dodneška si pamatuju ten stud toho, kdy se pustil mikrofon a já nebyl schopný říct vůbec nic. Já vím, dobře, škrohlídové, ano, já vás slyším, úplně vás vnímám, že se nestydím dneska. No nestydím. Sice jsem vyrost, ale jsem stále duchem dítě a to mě moc těší. A když se mě někdo zeptá, pro koho vysílám, tak já vždycky říkám, mně je úplně jedno, pro koho vysílám. Mladší, odrostlejší, starší, přestárle a pokud přestárle, no tak jo, no vždycky jsem zbuzoval nějaké rozpory, to za A, to už se asi nezmění s mým věkem, s přibývajícím věkem, s prostorovou výrazností, ale na druhou stranu, o kom se mluví, tak žije, ne? Když bude člověk takový průměrný, tak jakože zapadne a nevyčnívá, to je nuda. Takže já děkuji za všechny pochvaly, stížnosti, ať už ty, které posíláte jenom mě, mým nadřízeným, anebo třeba ombudsmanovi Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Otázka je jasná, za co se stydíte a jestli jste s tím v životě nějak dobojovali a má to nějaký happy end. Ptám se 731 800 900, teď volejte. A volá kdo? Halo, halo, Honza.
2: No, tady Jarda, tak si...
0: A, zdravím tě, ahoj, dobrý večer.
2: No, můžu tě říct, co jsi teď říkal, se mi velice líbí, to musím hned říct, protože já si tě pamatuju, když jsi dělal moderátora taky na rádiu, nebudu ho jmenovat.
0: Ale to klidně jmenuj, to nevadí.
2: Tak dobře, na country, tam byl noční klub country rádia a už jsi se říkal, tenhle ten člověk má vyloženě talent na moderování. A pak jsem tě jednou vez a ty jsi mi ukázal studio, to ještě bylo v divadle pod Palmovkou.
0: Jo, jo, to je pravda, to bylo ještě před povodněmi.
2: A to jsem, tak to, a dneška, když někoho vezu a zrovna běží rádio a moderuješ ho, tak když říkám, tak tohle člověka já jsem několikrát vez a znám ho osobně.
0: Dobře, znám mě, přiznávám ostatním posluchačům, že Jarda mě zná od dob, kdy jsem mýval hojné akné, až do doby skoro mého věku 50 let.
2: To ne, byl jsi štíhlej mladý kluk a já už jsem tenkrát byl...
0: Štíhlej.
2: Protože já jsem začal taktikařit tak jako důchodce do 50 let a dneska taktikařím nakladně už nejezdím v Praze, protože mě v podstatě vyhodili od Uberu, jo. Já jsem měl Uberu za 7 let a za to se teda stydím, že jsem od nich neodešel dřív, protože já jsem byl Uber skoro 8 let, měl jsem 23 tisíc jíst, z toho přes 21,5 tisíce pětihvězdičkových, jo, a oni najednou prostě, najednou rozjeli takovou akci, že mají jako cestující sledovat řidiče a při sebe menším nějakým přestupku to mají hlásit. Takže já během 2 měsíců jsem měl najednou asi 5 hlášení za nebezpečné řízení.
0: A Jardo, to tě překvapuje, teď přece my jsme národ takový, jaký jsme.
2: Prudké najíždění do zatáček, překročení povolené rychlosti, které kde byla 15, třeba já jsem tam měl 20, jo. No, takže za to se teda stydím. A pak se stydím zpívat na veřejnosti.
0: A prosím, jo, počkej, já ti promiň, že tě přerušuju. Promiň, že tě přerušuju.
2: Modeřina říká, že je to hrůza, že bych se měl teda radši stydět.
0: Halo, Jardo, prosím tě, vydrž, teď mě poslouchej. Já ti dávám teď neskonalý prostor do vysílání regionálních stanic a stanice Pohoda, která se může stát na okamžik nepohodou. Zaspívej nám.
2: No. No, no, já takhle, můžu říct, že se nestydím, to rozhodně se nestydím mluvit na veřejnosti. Na druhou stranu, no tak ono je to tím, že jsem taky leta učil, že jo, takže já jsem sice původně vyučený důlní zámečník, ale různýma školama a zařazeníma jsem se dostal tak, že nakonec jsem teda učil na středním odborném učilišti a hornickém, měli jsme tam zajímavý žáky, například Spartakiádního vraha, několik divadelních a filmových herců a režisérů, no a takže byla to zajímavá práce a rozhodně se teda nestydím mluvit na veřejnosti a můžu říct, že třeba takové moderování by mě taky bavilo, jo, že bohužel jsem se k tomu jiné dostal, no.
0: Tak až bude nějaký den otevřených dveří, nebo máš přece kontakty, známosti, znáš mě, tak se zastav.
2: Tady,
0: je to vyřešené. Ale když už tedy si nezaspíváme, já bych jenom ještě podotknul jednu takovou jako menší vlastně jako poznámku, že já to mám jako Michal Tučný s veřejným vystupováním. Víš, co to znamená? Dokážeš to přeložit?
2: No, já nevím, jaký. Já jsem teda Michala Tučního jednou zažil na takovém koncertu, ale že bych přímo...
0: No tak, já to vysvětlím. Mimochodem, neslyšíme tě dobře. Máš mikrofon nějak jinak?
2: No tak bych to mohl říct tak, že do mikrofonu se mluví líp, ano, než třeba k plnému sálu posluchačů.
0: No já to hned vysvětlím. Michal Tučný nebyl schopný vystupovat, pokud neměl v sobě několik panáků alkoholu.
2: Ano, tak no to je ono, co říkám, že jako ten mikrofon není taková prostě hrůza pro toho člověka, jako když teda se dívá do sálu a mně by to bylo zase fuk, mně jedno k jakýmu počtu lidí. Já jsem dělal určitou dobu šéfa brigády socialistické práce a když jsme měli nějaké setkání s manželkama a tak dále, tak jsem je vždycky pozdravil všechny. Probral jsem takový ty různý vtípky od nás v práce, protože jsme se všichni znali, že jo, a tak dále. A bylo to zajímavé a myslím, že jsem se nikdy jako nestyděl. Takže to určitě, ale zpívat to tedy opravdu ne.
0: Dobře, takže někdy příště třeba si to vysním. Já ti děkuju. Jardo, dobrou noc, díky za zavolání.
2: Dobrou noc, Hondo. Dobrou noc a všechny zdravím.
0: Koda. Já chtěl nějakou ukolébavku. No nevyšlo to, zase takové velké přemlouvací schopnosti nemám, tak škoda. No a jenom, abych to úplně uzavřel, ono, ano, moderovat před mikrofonem v domnění, že vás někdo poslouchá, je fakt něco jiného, než když na vás někdo kouká a čeká, co z vás vypadne. Že jo? A to je blamáž. V mém případě je to fakt blamáž ještě větší, takže opět, škarohlídi, nekonferuji na veřejnosti prakticky vůbec, spíš tak jednou do roka a to ještě jenom protože charita a protože psi, útulek a tak. Ale taky tam je ten panák, i když alkohol škodí zdraví, protože ta nervozita je za A velká a za druhé, aby se to nepokazilo. Aby nebyl nějaký prostoj, nějaké faux pas. Vždycky mám faux pas. Buď zapomenu, A nebo, helejte, znáte, vy místní víte, klub u letců. No, takhle, jestli víte, kde je ten klub, u jakého města nebo v jakém městě, dobrý. Teď si vemte, že Pardubice nebo Hradec, že? Tak vítejte tady u nás v Hradci, ne? Nebylo to úplně příjemný, ale přesně to jsem celý já pomotal. Dost mě, je to o vás, to jste si vybrali vy, za co se stydíte a píšete a děkuju za to. Mám tady poznámky třeba od posluchačky Jany. Zdravím linkaře a hlavně dnes vás, pane Honzo, mám už životní zkušenosti a tak moje úvaha bude jiná. Určitě každý člověk ve svém životě udělal něco, za co by se mohl stydět. A po uplynutí mnoha let se na to zapomene. Nezapomene. Já vám řeknu, že já mám takové kolegy, že oni vám to připomenou v ten nejnevhodnější okamžik. Ale k vám, co mi vadí? Připadá mi, že my Češi neumíme být hrdí na to, že jsme Češi. Leda tak při hokeji, ale když je státní svátek, tak se řekne prodloužený víkend. I v televizi jsem to slyšela. Okolní národy své svátky oslavují, dovedou to vlastenectví dát najevo a my, jako bychom se styděli. Nemáte také ten pocit, Jana? Píše třeba pan X. Dobrý večer, já se třeba stydím za to, že jsem byl pár let pravicový extremista se vším všudy. Stydím se za to, kolika lidem jsem byl schopen ublížit v tom jakémsi zaslepení. Dodnes mě to provází tahle ta minulost, pak přišlo prozření, snažím se ty věci napravovat. Vlastně dělám opak než tenkrát v tom přesvědčení. Hezký večer všem. Pane X, já vám k tomuhle něco řeknu. Těžce se přesvědčuje někdo, kdo je přesvědčen. To platilo, platí a platit vždycky bude. Ale víte, co je možná ještě horší? Že my vlastně v té současné době, rok 2026, my máme pro nás, pro svět, pro města, pro obce, my máme tolik informací, tolik informací, že je nedokáže hlava zpracovat. Že vlastně přestáváme ověřovat informace, i když se to zdá jako blbost, no tak to napsali to, říkali to v televizi, no tak jako dobře. Ale pokud, a já nechci šířit nějaké bludy, nějaké soudy o tom, že někdo je ekologický aktivista, zelený a já nevím co, a kavárenský, či co, pražská kavárna. Ne, prosím, za sebe. Říkám to i své mámě, svému okolí. Pokud slyšíte nějakou zprávu, jakoukoliv, nebo čtete zprávu, přijde vám e-mailem. Přece by vás nezabilo, abyste se podívali a měli-li nějaké pochybnosti, abyste si to ověřili. Zadejte do toho internetu tu věc, je to pravda, není to pravda, názory. A hlavně, důležité, přicházíme o svůj zralý úsudek. O vyhodnocení té dané situace. I když se vám to třeba někdy kolikrát zdá jako blbost, vy tomu věříte, tak to zůstane tady v té fázi, ale už se to nepřepne. No jo, no to, tak to si někdo pěkně pošmák. Ověřujte si informace. Neradím vám, koho volit, koho poslouchat, nebo z čeho být nadšený. Ne. Mějte svůj úsudek, ale ověřujte si. Dřív, v 80. letech, byla šuškanda, televize, rozhlas. A co se řeklo, to bylo. Spíš, co se neřeklo, to se šuškalo, tomu se věřilo. Dobrá, ale těch informačních kanálů bylo málo. Sedněte si dnes k ČT24, ke stanici Plus Českého rozhlasu, hltejte slovo od slova a poznáte sami výsledek, že to není úplně OK, protože věříte pouze jedné straně, je třeba vyvažovat a hledat správné odpovědi nebo odpovědi, které dávají smysl.

0: Tak za co se stydíte? Je to na vás. Zavolejte 731 800 900 anebo napište, těch příspěvků je tady opravdu obrovské množství. Děkuji za to. Hned si to tady celé aktualizuji. Eva píše, a stále mluví jen Honza. Do 23.30 dostali prostor jen dva posluchači. Ach jo, tak to změňte, Evo. Nepište a změňte to. Zavolejte. Jo, mě tady teď momentálně nebliká všech 6 okének. Asi máte jiné teď starosti, jiné důvody, co dělat jinak, anebo vás to téma nezaujalo. Tak zkouším. Jo, jestli mi rozumíte, z druhé strany. Každopádně budu rád, když zavoláte, bude to fajn. 731 800 900, odhoďte stud. Opravdu, není to o mně. Ale já to žiju s vámi. Já jsem úplně stejně obyčejný člověk jako vy, se svými starostmi, příhodami, které někdy k těm tématům patří. A to je celé. Nic víc, nic míň. A ty příspěvky. Někteří z mých kolegů se jim nevěnují vůbec do vysílání prakticky, jenom je třeba zveřejní, ale já se s nimi rád tak jako pohraji, lebedím a taky to člověk vidí sformulované jinak, bez nervozity. Tady mám třeba příklad od Bedřicha. Dobrý večer. To můžu mít třeba, když potřebujete pomoc od cizích peníze, to může být ostuda. Ano, to je to, co jsem říkal hned v úvodu. Požádat o pomoc, to chce někdy hodně velké energie. Zdravím Prahu, Honzu a všechny příznivce noční linky. Já se mohu stydět za určité roky, kdy jsem měl pár prohřešků z mládí. Nevím však, jestli to není jen určité promile procenta proti lidem, jenž denně jsou denními aktéry osudy života. Je to dost smutným jevem, že lidi se v dnešku především honí za majetky, penězi a přitom zapomínají, že slušnosti je především neškodit planetě modré. Jsme v celku stále nenasytní a věc krásnou zemi likvidujeme především svým přístupem k přírodě. Tu válkami, tu likvidaci životního prostředí dobýváním, ale správně řeknu rabováním nerostných zdrojů, ale i vymýšlením prach obyčejnými nenasytnými aktivitami. A za co se stydím převážně v zahraničí? To jsou Češi. Na státní vlajku dávají název města a místa, odkud jsou, ale je to pouhé hanobení státních symbolů. Opatrujte se všichni. To píše Milan. Milané, tady taky částečně s vámi souhlasím. Je potřeba, aby asi jsme vyhrávali ten hokej pravidelně furt, každý měsíc, aby jsme byli víc hrdí a hrdí, nebo stabilně hrdí, ale chápete asi sám, že to asi úplně tak jednoduché není.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Taky možnost. Tady Český rozhlas, Střední Čechy, Honza Macoun ve studiu a společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Odhoďte stud, o něm to dneska je, protože stud ten nás provází životem, bez toho se neobejdeme. Ostatně, stydíte se? Pokud ano, pojďte nám prozradit, za co? A když to bude o vás, z vašeho života, než za druhé, budu radši, protože tím víc se přiblížíte nám všem. A já za to děkuji předem. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
2: Je Honzičku, dobrý večer, tady Ludmila z Brna.
0: No, Ludmilo, zdravím vás, pěknou noc přeji. Nestydíte se, že ne?
2: Stydím.
0: Fakt jo, za co?
2: Já vám na to řeknu. Já mám jít zítra na sraz spolužáku.
0: No ale nikdo za to nemůže, že vy jste nejkrásnější. Počkejte, nezlobte se.
2: Já se stydím za to, že chodím s chodítkem. Že já mám pod 95. roku po operaci páteře, ale jenom jako ty plotinky. Ale můžu vám říct, že mám takový problémy, mám úzký páteřní kanál a byla jsem v důchodě od 40.
0: Ano.
2: Teď je 74. A já jako můžu chodit všechno, ale já ujdu 100 metrů a musím si sednout nebo se předklonit. A mně se ten kanál trošku roztahne a zase můžu jít dál. A já se stydím na té trasi,
0: ano.
2: že já už jsem tam nebyla 3 roky. A teďka oni mě bombardujou, to je spolužák mě jeden volal včera a říká, jestli nepřijdeš, my tě tak zlyskáme, že to uvidíš.
0: Ale
2: to je, já jsem v Brně a to je jako jediná, odkud pocházím, jo? Mm-hmm. Ale tak už to taky patří v Brnu. No ale já tam musím jet Boltem, protože děti na mě nemají čas, aby mě tam zavezli.
0: Mm-hmm.
2: Tak musím jít Boltem, ale já se tak stydím, ale teď jsou nebezpečně krásná.
0: Ano, já jsem to říkal hned na začátku, ano.
2: Byla u mě kadeřnice dneska, ale tak se sama sobě líbím, říkám, kruci, až já by se jí tam nešla ukázat.
0: Pravda, máte trošku narcisní sklony, ale to vůbec nevadí, protože člověk se musí to mít rád. No. Člověk se musí pochválit. Bez toho to nejde.
2: Právě. Ale mě pochválila kadeřnice a dcera, říkali, ale... mámko, ty nevypadáš na ty roky. Oni budou čučet. No
0: jasně, no jo, to máte letuš takovouhle pěknou. Ono totiž člověk, když o sebe aspoň trošičku dbá, podívejte se i na tu paní Bohdalovou herečku, jako ať už jí máme rádi, nebo nemáme rádi, ona zkrátka, pokud se nenalíčí, tak prostě nepůjde mezi lidi, prostě nepůjde. A moje babička to taky tak má. Pokud, nebo mývala, teď už se všemu spíš směje, ale ona taky do posledního vlastně dne toho, kdy ještě byla na pozemském světě, reálném světě, tak ona se prostě nalíčila v té posteli, i když nebyla úplně dvakrát hejbací, ale aspoň ty oči, nebo aspoň ty stíny, aby se cítila jako žena. Hezká.
2: Ano, ano, přesně. A já budu tak krásná, že oni všichni padnou.
0: No jasně.
2: Jednou jsem tam přišla a říkala jsem si, musí mít první, aby se mě moc neprohlíželi.
0: Prosím vás, co si myslíte? Teď jste stejně staří, tak neříkejte, že jste jediná osoba na světě, která má chodítko.
2: A víte, co mě řekl ten můj spolužák, že prej, prosím mě zavřít dveře, už jí tady na 80, tak na to si
0: dělají. Helejte se, máte účes, máte bolta, máte, tak si přeleštěte svoje chodítko, ať září i v místě konání a pak dejte vědět, jak to dopadlo.
2: Já mám krásný. Ale já to potřebuju proto, abych já si byla jistá.
0: No, to je v pořádku, tak tam přijdete jako dáma, chodítko odhodíte, dáte si dvojku bílého a pak ho ani nebudete potřebovat.
2: No a já jsem ale ještě chtěla doříct, jak jsem tam přišla, že jako půjdu první a aby to... A tak já jsem tam přišla jako poslední, protože jsem se stavila u mého strejca, ten do mě dali tři štampové slihovice a přišla jsem tam, odhodila jsem kabát, oni už jedli a já říkám... Teď se na mě všichni podívejte, jak vypadá. A ne, abyste mě pomlouvali. Oni se zrechtali všichni. A proto oni chcou, abych já šla, víte?
0: No přesně, protože to je koření. A teď si, až si všimnete ještě těch jejich neduhů, který jsou vidět. To je prd proti vašemu chodítku.
2: Já si myslím, že taky něco, ne?
0: Ludmilo, dobro.

svoji vinu, občas se trefím, občas i minu. Rozhoduju se i žít z vteřiny na vteřinu. Stojím si za svým, nechodím s davem v neklidných vodách.

Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu. Do půlnoci ještě stihneme telefon a nebo mraky příspěvků. Podívejte se i vy, případně co píšete, kdybych náhodou nepřečetl úplně všechny, což se taky u toho dnešního tématu může stát. Tak se za to omlouvám předem, ale podívejte se. rozhlas.cz/linka. Vše, co je k tématu, je zveřejněné. Ono zveřejnit příspěvek v den vysílání není tak velkým problémem, jako když třeba dodatečně někdo chcete nějaký příspěvek smazat jenom proto, že k tomu máte nějaký důvod. Za A, opravdu jako lovit příspěvek v minulosti není jenom kliknout na internetovou adresu daného dílu, daného vysílání, ale je k tomu ještě další nutnost vyhledat všechny, přeskákat všechny příspěvky, to je to zásadní, pak taky zdůvodnit vedení rozhlasu, proč mažete příspěvek posluchače. Ono to je někdy věda, ale ono to asi má svůj smysl, proč to tak je, protože mazání příspěvků, to se u nás nesluší. 731 800 900, zavolejte právě teď, kdo chce být poslední v této hodině, anebo to necháme až po půlnoci, taky volba. Mám tady třeba posluchačka, stydím se za to, že jsem bývalého manžela živila asi 15 let. Když jsem měla vysoký plat, brala jsem to tak, že platím větší část výdajů. Když mi ale plat klesl, stále požadoval, abych drtivou většinu výdajů platila já. Chtěla jsem se rozvést, ale příbuzní a známí mě přemlouvali, ať to nedělám. Já jsem se tehdy nerozvedla a plat mi zase stoupl. O několik let později jsem měla opět horší plat a on znovu odmítal více se podílet na hypotéce a dalších nákladech. Tehdy už jsem se rozvedla. Když se na to dívám zpětně, stydím se, že jsem ho tak dlouho živila. A já to vemu jinak.

0: Já vím, nevyžádané rady nikoho nezajímají a hlavně už je po. Láska je pěkná mrcha. Za A. Zničit manželství, to je taky bomba, že? Na druhou stranu, s kým jste to žila vlastně? Já mám takový pocit, tohle mi připomíná něco jako u nás v rodině, u jedné větve, ale nemůžu to soudit, jenom protože se mi to nelíbí. Protože někdo přistoupil na pravidla hry a co mě vlastně ve své podstatě potom, abych to hodnotil, když se mě na to nikdo nezeptá. Takže chápu, rozumím, znám takové situace, ale střízlivým pohledem, s kým jste to vlastně žila? Ale dneska hoďme kamenem, nechejme být, jste doufám šťastná, spokojená, usměvavá a hlavně stále zamilovaná. Pokud ano, krásná práce, hezky to vyšlo, no někdy to na poprvý nevíde. U mě to vyšlo až na po asi 23. No to víte, já mám široké, nejenom boky jako skříň, ale i velké srdce. Kdo další? Iva. Ta napsala, já lituji, že jsem se styděla v mládí oslavit svoji tajnou lásku, kterou nakonec utrhla moje kamarádka z vedlejší vesnice. A já jsem musela celý život dívat na jejich manželství. Já jsem se už potom nevdala. Rána se sice zahojila, ale jizva je pořád citlivá. Iva. I takový bývá život, krutý. Ahoj Macíku, do vysílání živě to neskouším, ale je to pravda, je mi 80, uživil jsem 5 dětí, 3 manželství. Když jsme se sešli 4 děti s jednou matkou, otevřel jsem šuplík u stolu, shrnul tam mobily a řekl jsem, kdybych se znovu narodil, oběsím se hned na pupeční šňůře. Jedna z dcer s vážnou tváří řekla, já taky. V závěru života mi nic nechybí, ale doslova úpím, že já si takovouto pohodu nezasloužím vzhledem k prožívání života mých dětí a vnoučat, pravnoučat. Ale ty ale 6 let neznám. Macíku, když už, tak užij jen tu jedinou větu. Stálý denní posluchač, a já nebudu přibližovat, i to je život. Vidíte to? Já vím, že bych byl dobrý otec. Já to vím, děti nemám. Já vím, že bych byl dobrý otec, skvělý otec, výborný otec. Ale taky to nikdy nevíde, že jo? Další příspěvky a další volající po půlnoci. Pojďme si udělat chvilku čas, pauzu. Na Slovensku se tomu říká, pojďme si naozaj dát cik pauzu.
1: Jsem ve skříni, a když jsem chumáč prach ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešek, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka kousek víkend vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

v duchu zase šlapal suchou trávu. Nějakej bacil touhle si na svý pouti.

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

0: kolem nás.
1: Jak se hodila i písnička, která má 4,5 minuty, Babi Daněk, Standa, Stando, zdravím tě tam nahoru, chybíš mi. Chybí mi naše rozmlouvání, povídání, kouření společné, úvahy nad životem. Díky za tvoje písničky. 4,5 minuty, kdy jsem si stačil ještě odběhnout do auta, protože jsem tam zapomněl dopis, který mi dorazil, fyzický dopis, známka B. Ani nechci říkat, odkud dorazil, to není ani tak podstatné, ale je tam děkováno za témata, také se přidávají k dobru další témata, prosím klidně posílejte, linka@rozhlas.cz, dostaneme to všichni, včetně nadřízených, anebo konkrétně jednotlivým moderátorům, v případě mě, jan.macon@rozhlas.cz. Prosím pěkně, vybírejte, budu rád, když se i takto zapojíte, ale prosím, mějte strpení, schovývavost, teď jsem řešil, a snad doufám, že vyřešil stesk, že nikdy ta témata zkrátka nevycházejí, ale má to několik důvodů. Buď se na to necítím, nebo bylo, a nebo se rozebírá v rámci jiných témat. Zkuste, třeba to vyjde. Jaká témata budeme mít společně v říjnu, tak to vám prozradím až na konci vysílání. A taky ocituju i z toho dopisu, protože to je, myslím, velmi milé a potěšující nejenom pro mě.
2: Noční linka.
1: Dáme nový den, je tu sobota 3.10.2026. Už se dívám do kalendáře, kdo slaví, co slaví. Bohumil a Bohuš. Pánové, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohoda, úsměv posílám přes vlny Českého rozhlasu. A jinak podle příjmenáře slaví Němcovi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Pojďme se propsat k dalším volajícím na téma stud. Za co se stydíte? Zavolejte. 2 minuty, myslím, to je tak akorát, aby se mi tady všechno rozblikalo, jak má. 731 800 900, linka@rozhlas.cz, anebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.

0: Zkusme si sestavit vlastní takovou rozhlasovou hitparádu studu. Bez procent, bez předstírání, že jde o nějaký vědecký žebříček. Pořadí dneska můžete určit vy, páté místo by mohlo patřit společenským přešlapům. Zapomenutému jménu, špatnému oslovení nebo mávání člověku, který zdravil někoho za vámi. Čtvrté vlastnímu vzhledu, třeba zubům, vrázkám nebo kilům navíc. Stydíte se? Na třetím místě peníze, postavení, když si něco nemůžeme dovolit a raději vymyslíme výmluvu. Mnohodně, myslím, v té hitparádě by vedly asi, dávám to na druhé místo, city. Říct někomu, že ho máme rádi, že nám chybí nebo že se cítíme sami, na první místo bych asi pro dnešní debatu navrhl vlastní selhání. Chvíli, kdy jsme někomu ublížili, nezastali se slabšího nebo svalili vinu na druhého. Jenže každý to může mít jinak. A co vede vás? Nebo u vás? A nestydíte se někdy nejvíc za věci, které si žádný stud nezaslouží, zatímco omluvu za skutečnou křivdu pořád odkládáme? Helejte se... Tady není porucha na vašem přijímači, ale je to důležitý zvuk pro vás a pro jednoho posluchače.
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: No, abych vám to vysvětlil, napsal mi Lukáš z Mladé Boleslavy, 17-letý. Ahoj noční linko, já se někdy stydím za úplné blbosti, třeba když si někdo mezi lidmi uprdne a pak se snaží dělat, že se vůbec nic nestalo. Ale největší trapas, když jsem se letos vydal z Mladé Boleslavy až k Liblicím, protože jsem byl úplně posedlý těmi vysílači. A pak jsem o nich začal vyprávět tak nadšeně, že asi si někteří museli říkat, že jsem se asi zbláznil. Takže možná se nestydím za Liblice samotné, jako spíš za to, jak moc mě dokážou natchnout dva obrovské stožáry. Věrný posluchač Lukáši, děkuju moc. To, co jsem pustil, to bylo rozloučení vysílání ze středních vln a stanice, myslím, že tenkrát to byla ještě Praha, nebo jinak dvojka, každopádně dneska dvojka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude další? Kdo se za něco stydí? Třeba i za úplnou blbost? Nehodnotíme, rozhodně nebudeme vás ještě došlapávat pod zem za to, že se stydíte za něco. Opravdu těch příspěvků, které jste napsali, je poměrně dost, ale co váš hlas? Pojďte se osmělit, zavolejte. A pojďte nám to říct, teď jsem chtěl říct tváří v tvář, ale vy mi určitě rozumíte. Teď je ta nejvhodnější chvíle. Mám tady další taky poznámku od Jany, třeba zdravím linkaře. Mám už životní zkušenosti a tak moje úvaha bude jiná. Určitě každý člověk ve svém životě udělal něco, za co by se mohl stydět a po uplynutí mnoha let se na to zapomene. Ale co mi vadí, připadá mi, že my Češi neumíme být hrdi na to, že jsme Češi. Já to jenom připomínám, já vím, už jsem to četl, ale myslím si, že na tom něco fakt bude a nemálo. Takže hokej do každého měsíce. Mám tady příspěvek třeba od Zbyňka. Možná ji lze rozdělit na stydlivost za vnitřní, za vnější, či oboje. Já ač starší chlap, tak než bych šel k zubaři, protože mi chybí dva špičáky a úsměv stojí za to, tak si raději tu stydlivost nepřipouštím. Hezký večer přeje všem Zbyněk. Zbyňku. No, máme to velmi podobné, akorát, že s tím rozdílem, že pán Bůh, když mě, vlastně táta, když mě vyráběl, tak udělali nějakou chybu a ta chyba je to pro mě přednost. Já totiž, i když se usmívám, tak neukazuju zuby. Tudíž, i když válčím úplně s tím samým, co vy, tak to nemusím úplně řešit, protože to není vidět. No, ale až to bude slyšet, bude to horší. Pavel, dobrý večer, pane Honzo, já jsem se sebou spokojený a dá se říct, že vlastně mě jen celkem štve, že jsem se zakulatil za poslední roky a už to asi dolů moc nepůjde. No. A taky nejsem za sebe moc rád, že jsem věřil loterii, která mi však nic dobrého, co jsem čekal, nepřinesla. Spíš starosti. Tak dobrou noc všem. Pavle, chápu a rozumím, taky prostorová výraznost mě trápí, ale nedá se nic dělat. Halo, halo, pěknou noc přeji. Komu, kdo nám volá?
3: Jsem to já.
0: Jste to vy. Jiří, zdravím.
3: Ahoj, ahoj. No, mám takovou, ono už je to dávno, a dělali jsme tady na Třebicku kapely takový festiválek a dostal jsem za úkol zavolat do rádia.
0: Ježiš Maria.
3: A uvést na jména těch kapel.
0: Ano.
3: Všechno by proběhlo krásně, to byly české jména, všechno až na jeden.
0: Ano.
3: A samozřejmě já už jsem letitý, takže angličtinu jsem nikdy nezvládal. Takže jsem prostě uvedl Creedence Clearwater.
0: No,
3: a můžu říct, že celou hodinu následně na to si z toho moderátoři utahovali a tím jsem se vlastně stal a udělal jsem vlastně reklamu ještě lepší, než kdybych to řekl. Perfektně.
0: Helejte se, když už jsme u tohoto, tak zrovna jsem tady, když jsme pouštěli vlastně v úvodu hodiny skupinu Brontosauři. Já se usmívám velmi, nejenom proto, že, jako, že tu hudbu mám rád, nejen u Táborového ohně, ale i jen tak na poslech a ty lidi, kteří tou kapelou prošli, ale taky za mojí kolegyně, redaktorku zpravodajství, která se jmenuje Tamara Kocourková, a jí se podařilo v souvislosti s touto skupinou a vlastně s bývalými členy něco mimořádného do vysílání. A tak přesvědčivě to řekla do vysílání, že si myslím, že to bude okrasa silvestrovského vysílání. A protože vím, že neposlouchá teďka, tak já vám to pustím. Ono to má jenom 10 vteřin, ale je to 10 vteřin a radosti. Pojďte si to se mnou teďka poslechnout. Kdo má smutky, tak ho
3: a
0: to
3: ještě
0: potěší.
3: Potom něco bych chtěl ještě dodat.
0: Určitě ano, vrátíme se k povídání.
4: Písničkář Jan Nedvěd dnes slaví osmdesátiny. S bratrem Františkem hrál nejdřív v kapele Toronto, za které se později stali Dinosauři.
0: Chápete to? Chápete to? S takovou přesvědčenou. Já jsem nevěděl, co mám dělat v ten daný okamžik, když tohle to řekla do vysílání, na ní koukal.
3: No tak snad a pak velikosti by to odpovídalo, no.
0: Určitě. Ale pojďme k vám, pojďme dál.
3: Já jsem samozřejmě taky bývalý muzikant, takže jsme hráli a tenkrát tady byl u nás tak asi 100 lidí soukromý večírek. A my jsme jim nehráli poprvé. A pokaždý, když člověk hraje na takovýhle, než se to rozjede, jak se říká, no tak nikdo netancuje a člověk, ačkoliv jsme byli amatérská kapela, která hrála k pobavení a k tanci, no tak nikdo netančí a člověk dělá koncert a to není vůbec příjemný. No a tak jsem se odhodlal všechny poprosit, když my hrajeme kolikrát půl hodiny, než začnou tancovat, aby to se tentokrát stalo naopak. A tak jsem je poprosil, jestli by nezačali do toho ticha tancovat. Tak si představte, že oni se nestyděli, když se to pořád ostudu. A oni opravdu tak půlka sálu stala a dobrou minutu tancovali bez hudby. Nádhera.
0: To je dobrý.
3: Za to jsem jim děkoval moc, protože to bylo překonání studu.
0: Je to oboustranná pomoc. Je to vlastně výpomoc, aby ano, to vedlo k lepšímu výsledku ve finále.
3: Přesně tak. A pak poslední snad, já jsem to 25 let uváděl tady, to setkání těch kapel. Můžu říct, že ta první slova, která má člověk uvést, když tam je, já nevím, prvních 50 nebo 100 lidí, pak už tam třeba bylo 2000, tak to, ale to už se člověk rozjede. Ale to první uvítání, dobrý večer, tak vás tady vítám, ale na tom velkým palcu skoro nikoho nevidíte. Tak je to takový stud. A to je asi tak všechno, jestli jsem nezdržoval.
0: Krásně to řekl. Ale čas na hudbu tady je. Myslím si, že čas od času se taky někdo stydí za to, jak se obléká, anebo mu to někdo potom řekne a pak se začne stydět. Odedávná pravda, šaty dělají člověka, ne?
3: Oblikání to není, ne. Móda vůbec mě jako nějak nebere.
0: To ne.
3: To dělají lidi, kteří se tím živí, no, tak něco musí být nového vymýšlet. Prosím tak vás, člověk, aby
0: víte,
3: podchodil
0: jak,
3: do obchodu.
0: Jak, no, ani nemusí chodit do obchodu furt, ale já miluju to modní polici. Víte, jak se vždycky vyřádí jako na někom nějaký outfit, nějaký nějaké oblečení. No. Já to tak mám rád. Přece šaty dělají člověka, ano, ale proto je to subjektivní pocit jednoho či druhého. A jasno. Proto choďte v tom, čím je vám příjemno. A to je asi tak, tak všechno. Je. Dobrou noc.
3: Ano, to je moje. Mějte se krásně.
0: I vy.
3: Děkuju, mějte se moc hezky.
0: Děkuju, nashledanou, dobrou noc. A víte co, posílám i tuhletu písničku, protože tak k tomu tématu vlastně velmi patří. Ale bude to s Ondřejem Rumlem, ne klasika od Vericha. Tady je Noční linka a Český rozhlas.
5: Je to tak, třeba je to k nevíře, že z biskupa Putna

0: Jedna z 573 variant písničky Šaty dělají člověka. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, tady je Noční linka, Honza Macoun z Prahy. A je to zase na vás, za co se stydíte. Pište, volejte, budu moc rád. Další příspěvky třeba tady vidím od Jany. V dnešní uspěchané době plné dokonalých profilů na sociálních sítích a neustálého tlaku na výkon často zapomínáme na to nejzákladnější. Na své vlastní nitro toužíme po zdraví, úspěchu a spokojených vztazích, ale přitom se denně dopouštíme největšího prohřešku proti sobě samým. Potlačujeme a odsuzujeme to, co cítíme, nebo... Jinak, nebojme se vyjadřovat své pocity, neznamená to začít na druhého útočit a vyčítat mu, co dělá špatně, znamená to mluvit za sebe. Teď se cítím trochu divně, leží mi v hlavě, co jsi mi řekl a potřebovala bych si o tom promluvit. Nebojte se spolu mluvit, lidi. Dřív bylo líp, děkuji a přeji pěknou pátečně sobotní noc, Jana. A přihodím ještě jeden příspěvek. Píše František, dobrý večer, pane Macoun, posluchači Noční linky. Já jsem se dlouho styděl za to, že jsem se dost dlouho počurával. Dobře, to bych nečekal, nepřečetl jsem si to dopředu. Tak do 6 roku, ještě, že už nežijí pamětníci, u kterých jsem se někdy počural, třeba u Hortičár v Šumicích, to bylo tak rok 47, taky jsem se vždycky styděl někde na veřejnosti hovořit, to bych nezvládl ani dneska. František, Františku, já si vás úplně živě představuji v roce 47. Ale to vám nebylo tolik, to vám bylo ještě míň. No když se děťátko počurá, tak pláče, nebo se pletu, myslím, že ne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo se pokouší provolat a podařilo se, pěknou noc přeji. Kdo volá? Aha, neslyšíme se. Tady se to stačilo dřív zavěsit. A teď, kdo pak je na druhé straně? Tady Honza.
2: Tady dobrý večer, halo.
0: Ano, slyším vás krásně. Představte se nám, prosím, jenom.
2: Tady Jozef ze Šlapanic.
0: Zdravím.
2: Už mám volám, no, v podstatě se mě podařilo dovolat.
0: Gratuluju. No,
2: já mám jenom jeden moment, takže ještě když jsem sloužil u armády, a tak jsem jel do práce jako odpoledne, že jsme měli jako noční lítání.
0: Ano.
2: A dívám se v trolejbusu, se na mě lidi pořád tak dívají, co se ubrány, když vojáček mě zdravil, já mu zdravím taky, jsem zjistil, že mám místo brigadírky klobouk.
0: No, stane se, ale nejste v tom sám. Teď jsi si vzpomněl, že jsem jednou jel od zubařky, celý Ikarus se na mě díval a polovina se smála. A já nevěděl proč. Já byl u zubařky a ty galoše gumový, který jsem předlíkali před vstupem do ordinace, jsem si nechal na nohou do šmaj, dal jsem se ještě k autobusu a ještě jsem se s nima projel. To bylo strašný. To bylo trapný.
2: No. Tak to věřím. A ještě jednu věc mám, no, už mi táhne, zavírejte dveře, táhne mi na 90, jako, jak se říká. Ale když před dvěma rokama, no, v USA, čili u svaté Anny v Brně, tak mi měnili chlupeň, jako na srdci.
0: Ano.
2: A předtím mi udělali revizi v chrupu, vytrhli mi 9 zubů, takže mám to, no, mám teda sice protézu na přední 3 zuby, abych to měl doplněný, ale když se usměju, tak se tak lidi po mě dívají. To ale nejsou sám v tom takovém.
0: Věřím, tohle to věřím, to je tak niterný, tak bolestný a tak vlastně vnitřně skličující, že chápu.
2: No, takže to jsou takové, no, a ještě bych měl jednu, ve Francii v 85. jsme byli jako, no, uvítání, to bylo Limines zájezd jako Air France odboráři s odborářama od Československé aerolinie, to jsem měl v dobec, tak no, každý ty jedeš s Evicou do toho, co, no to byla kočka teda, takže ty chlapi zaviděli, ale to nás jako do Prahy jsme se dostavili a letělo nás tam asi 20 a tak no, Air France jako to byl je pod Eiffelovkou, nás uvítali a nabídli nám whisky. No, já jsem vypil tři těch malých tamtadle a pak nás zavezli do kina, tak, do taková koule. Já tam je ve Francii, jako v Paříži. No, a co začali hrát a já jsem tam usnul a začal jsem chrápat. Museli do mě strkat.
0: Únava byla, nedá se nic, já to není nic proti programu, přátelé, to nehodnotím, ale já byl tak unavený, že jsem si zkrátka schrupnul. Jak jinak?
2: No, já říkám, ale ani, ale ty štamperle byly malý, ale protože jsem whisky pil poprvně, tak jsem si dal tři malý prcky, to nebylo ani celý deci, tak jak to bylo nalítit. Ale prostě jsem si schrupnul v kyně.
0: Stydíte se hezky, tak vám děkuju za váš stud do vysílání, ať se vám daří a úsměv prosím, i když to není třeba podle na 100%.
2: Mějte se hezky a zase příště zase dovolám.
0: Děkuju pěkně, dobrou noc.
2: Dobrou.
1: Noční linka. Čas na vaše příběhy.

0: Trapná chvíle může skončit za několik vteřin, ale ve vzpomínkách se vrací mnohem déle. V americkém průzkumu agentury Young z roku 2022 mezi tisícovkou dospělých uvedla polovina dotázaných, že často nebo někdy znovu pocítí rozpaky při vzpomínce na vlastní někdejší trapas a 45% zažívalo často či někdy rozpaky za někoho jiného. To jsou americké výsledky, takže nemůžeme automaticky je přinášet k nám. Ale co vy, Zdeňku, co v Desné, jak se stydíte tam?
1: No tak, stydím se za minulost, jo, trochu, když možná, že mě někteří lidé pochopí, jo. Bylo mi 18 let, jo, to už je hodně, hodně dávno, to je 41, 50, někdy 60. roce a poprvé jsem šel k volbám. Jo, jenže tehdy se volila, to byla Národní fronta, to bylo jako, kdyby dneska byla jedna koalice a teď jste šel volit, že jo, takže tam člověk neměl žádnou šanci výběru, prostě musel volit buď Národní frontu a prostě jiná možnost nebyla. Tehdy bylo 99% lidí chodilo k volbám. Ano. No ale já prostě nechtěl jsem volit, prostě tu Národní frontu, protože jsem měl k ní výhrady a tak dále. A tak jsem se rozhodl, že půjdu do lesa. Jo. Tak jsem v době voleb, to bylo na sobotu večer, od odpoledne teda, tak jsem se sebral, zmizel jsem do lesu, nikdo mě nenašel, volby skončily. No jo, ale hned v pondělí jsem dostal předvolání a přijeli si pro mě policajti a vedli mě okamžitě k výslechu na STB, jo. No a tam prostě se mi ptali, proč, já jsem jim to jako vysvětloval, oni to jako nechápali. No a nakonec prostě pod nátlakem jsem musel slíbit, nebo jsem slíbil, že teda k příštím volbám půjdu. Jo, na to se stydím, ale doplnil bych tam možná takovou vtipností, že od té doby chodím volit a i dneska prostě chodím a volím. Už je to ten slib, nebo je to, že člověk dostal rozum a chce prostě tu demokracii opravdu podpořit, protože demokrat prostě jde volbám. Jo,
0: ten i demokrat může volit komunistu. Rozumíte. Ale je fakt, že rozhodně já bych za tohle to samozřejmě nesoudil, ale taková doba tenkrát byla. Já jsem nevolil v té době, ale na výběr nebylo a kdo nešel k volbám, tak si to hned ty soudružky znamenaly a hned to bylo peklo. No? Asi.
1: Přesně tak, říkám. V sobotu byly volby a v pondělí jsem byl už normálně vyslýchaný.
0: Takhle, v sobotu byly volby, ale už v pátek bylo jasné, kdo vyhrál.
1: No, takhle
0: nějak. Myslíte si, že by bylo stravitelné 2 hodiny povídání na téma proč nevolit nebo volit a se závorkou ne? Zkrátka o volbách obecně.
1: Já mám takové řečení, dívám se z nevolí na ty, co nevolí. Jo, protože demokracie prostě je o volbách a kdo nejde volit, tak prostě není demokrat. Jo. Takhle jednoduše to vidím a prostě ty výmluvy a pohodlnost nějaká, že jedu na chalupu, jsou naprostý nesmysly. Prostě,
0: ne. V chviličku jsem přemýšlel nad tím, že bych tohle téma dal do noční linky třeba v říjnu. Nedám. Ne, protože bych to nedokázal uchopit nebo ukočírovat, ale já jsem se zařekl, že se politice věnovat nikdy nebudu. Takže tím je to vyřešený. Hotovo 20. Moc děkuju. Zdravím směr Jizerské hory. Užívejte baboš. Babí léto.
1: Tak děkuju, mějte se hezky a naschledanou.
0: A víte co? Dáme další telefon. Kdo je na druhé straně? Haló, kdo pak je tam? Kdo nám volá? Kdo volá do Českého rozhlasu?
2: Moje?
0: Ano, čekám, klidně.
2: Já vypnu tady.
0: Ne, telefon nevypínat, jenom rádio, když tak.
2: No, rádio.
0: Tak, já vím, jste se přeřekla.
2: Tady posluchačka z Plzně.
0: Zdravím.
2: Dobrý večer, nebo dobrá, no, dobrou
0: co
2: noc.
0: Co chcete, milá posluchačko z Plzně, a povězte, za co se stydíte?
2: Já se stydím za to, že jsem opustila matku, když mě umřel muž, tak jsem měla možnost odjet do Austrálie a ne, no, tak měl jsem domů matku postrat, ještě jsem měla 2-3 sestry a 2 bratry, tak jsem neměla tak nějakou velkou starost o ní. No, ale já jsem tam byla 3 měsíce a když jsem se vracela domů, tak když mi vezla dcera z letiště, tak mi řekla, že 3 neděle matka umřela. Za to se stydím, že jsem odjela, no.
0: Helejte, co se mělo stát, asi se stalo, ale nejsem v té vaší situaci kůži, nepřemýšlím nad tím takhle, ale kdybyste chtěla slyšet můj názor, zvolila jste, udělala jste, abyste za to nemohla. Maminka odešla.
2: No, příbuzní tam, jo, letěli, protože tam mají dceru, no tak mi vzali sebou, no.
0: Jasně.
2: Tak příležitost.
0: Jasně. Co příležitost? Jako to je jednou za život. To je jednou za život, no. Nebo dvakrát možná. Kdo se zamiluje, ten už tam dávno zůstane, ale já to chápu a já bych udělal to samé. Nezlobte se.
2: No,
0: já bych udělal to samé.
2: Mrzí mi to pořád.
0: Jasně, jasně, chápu to.
2: No, vyčítám si to, no. Sice ona, když jsem se s ní byla rozloučit, tak jako měla sraž spíš o synáš, protože ten byl tady rozvedený, byl tu sám. No a já jsem si říkala, tak asi to nebyla pravda, bylo to asi na ní. A ona to svedla na vlastně na vnuka.
0: No, helejte se, já nevím, jak by to říkala vaše maminka, ale moje máma by řekla, užij si to. Užij si to. Užij si to. Nic víc, nic míň.
2: No, to ona mě neřekla.
0: No, ale já jako věřím, že tohle by mě máma řekla. Helejte, jak je to dlouho, řekněte?
2: Už je to 30 let.
0: A 30 let to takhle bolí pořád?
2: No, no, tak bolí. No,
0: no máte na krajíčku, tak to slyším to, já to slyším. I po 30 letech vám jdou slzy do očí.
2: No, tak mrzí to, když potom teče mi chorobu, tak to ví.
0: Já vás objímám aspoň na dálku, nic víc nemůžu pro to udělat. Aspoň tak nějak jako obejmutí virtuální, jestli o něj stojíte, máte ho mít.
2: Ale no tak už to dožiju.
0: A třeba se potkáte? Kdo ví, co bude potom? Držte se, držte se, zdravím vás.
2: Ty taky, mějte se.
0: Ano, dobrou noc, zdravím vás, směr Plzeň. A jedeme dál. Noční linka, Český rozhlas, Honza Macoun, máme 0:35, ještě 25 minut na téma, za co se stydíte. Cokoliv, cokoliv. Je to na vás a těším se na vás.
3: Noční linka.

0: už je taky let, co jsem neslyšel tuhle písničku. Díky, pane hudební dramaturgu. České srdce Lucie Bílé, Lucie Bílá, bosou nohou žárem. A volá nám Zdena od Brna. Pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer, já mám ještě večer. Uhum. Já než usnu, tak to bude ještě trvat.
0: Ano.
1: Já jsem byla dneska na jubilantech, měli jsme oslavu. A tak jenom, už tady jsem přemýšlela o tom, že co se stydím. Takže nejvíc, já mám dvě dcery, dvě vnučky a dvě pravnučky a stále jich učím, aby si zapamatovali tři slova na P. Pozdravit, poprosit a poděkovat.
0: Teď jsem se tak lek, že nevím, proč mě napadlo zrovna slovo na P a jinými slovy sedinka, ale vy jste to hezky zachránila. Povídejte.
1: No, to mám taky z noční linky tady, protože poslouchám každý den už tolik let od začátku, tak si to tak pamatuju, že co máme dělat. No a jednou jsem teda po dceři něco chtěla, no ona mě řekne, a kde pak je to slovíčko?
0: Tati zabrůč.
1: A tak jsem se tak styděla.
0: Ano.
1: A opravdu jsem se styděla, protože když ji to učím a sama to neřeknu potom, tak to opravdu bylo.
0: Tomu se
1: to
0: říká fopa ve výchově, teda to vám to ale zase hezky vrátila, že? A ne, že to dopadlo jako v pelíškách. Tati zabrůč, co kouzelné slovíčko, já ti dám ty zmetky.
1: Už to učí ty nejmenší ty, aby to říkali. Říká to má z noční linky, to tady jsme už probírali několikrát, říkám noční linku, poslouchám už od začátku, to už je 20 let, nebo ne, každý večer poslouchám noční linku. I když jsou lázní, v nemocnici jsem poslouchala noční linku.
0: Helejte, třeba tady Anička píše, a to je velmi taky podobné, ještě to souvisí s těmi rodičemi. Zdravím vás, pane Honza, všechny, kteří poslouchají. Rodiče nám vštěpovali, nám dětem, že se máme chovat tak, abychom se nemuseli za sebe stydět. Osobně jsem měla komplex ze své postavy, vždycky jsem byla silnější, ale když vidím dneska některá děvčata, tak si říkám, že v jejich věku já jsem zas až tak silná nebyla. Měla jsem 169 cm, 80 kg váhy, mějte se hezky, dobrou noc. Vidíte to, ještě to umí přiznat a napíše to. Měla jste někdy komplex z váhy?
1: Ne, neměla.
0: Ne?
1: Nemám komplex, ale říkám, že to třeba to zdravení, opravdu, když tady bydlím a jde okolo mě nějaká a nepozdraví. Mně se chce říct to pozdravit, protože to, a já vím, že moje dcery určitě zdravili, protože já se šla do práce od 6 měsíců dcery a vyhlídala ale maminka. No a ona, když ji doprovázela do školy, vždycky ráno tak jenom říkala a všechny zdravte. Tak to do nich každý den říkala. A všechny musíte pozdravit.
0: Je ale fakt, že samozřejmě člověk se tohle naučí, tohle je mu vštěpované opravdu od malička. V kolika letech to přestane používat, to zdravení? A kdy se k němu zase vrátí? Měla jste taky období, kdy jste nezdravila, protože jste byla nejdůležitější na světě, nebo vás to minulo?
1: Ale já jsem zdravila. Já se snažím zdravit. Protože oni někteří, mě první, když jsme byli v Brně, i zdravili všechny, já říkám, to nemusíte, ale je to pěkné, když teda pozdraví, když se vás všimne, že jsou tady u domu, jdou a pozdraví. Já vím, že se dívají do mobilu, já to chápu, že nemyslí někdy, nebo ti kluci jdou ze školy někdy
0: tak se baví. Jsme taky nemysleli, já jsem taky nemyslel, já nemyslím někdy do dneška, je to někdy lepší, vám řeknu. Protože jakmile člověk na něčím tisíckrát přemýšlí, tak to najednou začne válet ze strany na stranu a to rozhodnutí nepřichází.
1: Ano. A že ono chod na té vesnici, je, když teda se nepozdravíte, tak je to...
0: Jste okamžitě v kronice. To jsou ty, co nezdraví. Nezdraví.
1: No, jsem chodila, já jsem tady dělala na obecním úřadě účetní. Když jsem šla, tak někdy zase se někoho potkala a ona mě, někdo mi řekl, že se na mě nepousmála. Ono, taky jsem přemýšlela nad svými starostmi, když jsem šla z domu, že... ale pozdravila, ale že jsem se nepousmála.
0: No tak na tohle vám já něco řeknu okamžitě, to mě napadlo, to do smrti nezapomenu. Šel jsem si koupit nějaké bombony, dejme tomu, třeba do trafiky, a byla tam paní, kterou neznám. A stalo se mi to poměrně nedávno, a co to bylo za den? Pátek, to byl nějaký pátek. A tak jsem poprosil o dva bombony, řekla těch svých 348 korun, nebo kolik stojí, nevím. A já, co se vám stalo, že se vůbec neusmíváte, teď máme tak nádherné počasí, navíc pátek. A paní tak na mě koukla, já bych ráda se usmála, já jsem po obrně. A to bylo blbý. No. A já jsem to ještě, no ale to přesto, víte, já mám takový cit pro to, víte, já už to nezachráním ani teďka před váma. Začali jsme se smát, vidíte, paní s obrnou a stejně se zasmála. Tak no. Naštěstí, ale bylo mi trápně, taková hamba. Člověk ne vždy dokáže odhadnout na 100%.
1: No, ale jinak na ty mladé se nemůžu stěžovat, jsou možná výjimky některé, ale... Tady většinou jsou takový slušní a pomůžou, všimnou si a nevím, že to je tramvaj nebo v Šalině, jak se u nás říká, že pustí sednout. No, ale...
0: Neříkejte, že vás za rohem nepomluví. To je přece normální věc, přece. Víte, jako když to je jak ty ženský, ty kamarádky, jak se sešly na to odpolední laté, na tu kávu, že jo, a neměli si co říct, protože přišli všechny, že jo. Tak to bývá. Dobře, zdravím k Brnu, vás samozřejmě, až půjdete, až to přijde, dobrou noc, ale to už budeme mít zase ráno. Ať se daří, skvělé dny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Úplně jste tak jako aktivně nevolali v té první vysílací hodině, ale v té druhé voláte zase jako o život, za což vám samozřejmě děkuji i vám. Pěknou noc přeji. Kdo nám volá?
3: Dobrý večer, dobrou noc, tady je Soňa Krnovsko.
0: Zdravím,
3: a
0: směr Krnovsko.
3: A chci jenom bezkratce říct a úplně si stýjím to říct.
0: Nebojte.
3: Já jsem kdysi jela, no, si mě vezl autem do města, něco ano. Jsem potřebovala vyřídit, jo. Jel s náma tehda 10letý vnuk a jeli jsme do města a vnuk se ptá, a kam jedem? Já říkám, no, hledám opraváře strojů, je to na Puškinově ulici. Jo? Mm-hmm. A ten vnuk. A jaké se píše Puškin? Jaké se píše i v tom Puškinovi? A já nevím, co mě to napadlo, kde jsem to...

0: Víš, taťka mi v autě říkal, že nemám poslouchat babičku všechno, co říká, protože takovou blbost ještě neslyšel. Já jsem furt na to myslela, já říkám, kde se to ve mně vzalo, proč jsem vůbec takovou blbost řekla. No, ale už jsem to nevrátila.
1: Ale tě, když už to vyleze z té pusy, je to tam. Je fakt, že mě třeba nikdy nešly vyjmenovaný slova do hlavy. Ale je zajímavé, že vyjmenovaná slova ze slunce, senu, erotika si pamatuju. Myslivec myslí, že mydlář mydlí myš mejdlem. Hlemíšce smíká po mítině. Odemykati, zamykati, máš tam někde samici. Tady, už jsi nikdy viděl samici s tvrdým. Schovejte to, nikdo nemusí vidět, že máme počítač.
0: Ale to je ono, že člověk, já jsem to tak řekla, já nevím, kde mě to napadlo, jo. Přitom, jako vím, ruštinu jsme se učili, vím to, ale taková blbost, no tak no, to dneška na to vzpomínám.
1: Ještě, že to neslyšela vaše profesorka ruštiny.
0: No tak to bych asi dostala pěkně.
1: Dostala byste to, ten kádrový posudek by nebyl pěkný, to vám říkám i s odstupem času.
0: To říkáte dobře, protože to byla jako hrubá chyba, to bylo úplně, ale ještě tak hloupě jsem řekla, to víš, jsou to tvrdí Rusové, tak tvrdé i, jo, jako to někdy fakt řeknete něco, co vůbec nevíte, kde se to vzalo.
1: Stane se, ale zase musím ocenit, a to se mnou budou souhlasit i kteří nás teď poslouchají, měla jste okamžitou odpověď. Horší je, když někdo potom čumí jako puka neví, a nebo neřekne. No. Jo, vy jste aspoň, sice jste řekla blábol, ale něco jste aspoň řekla.
0: Ale já, jak jsem přišla do toho auta, jo, já jsem chtěla jako to vysvětlit, že fakt, ale já jsem nebyla schopna, já jsem se tak styděla zaprvé před tím synem, před tím vnukem, že už jsem to nechtěla řešit, no, ale pak mi řekl ten vnuk, že taťka říkala, že nemá poslouchat babičku, že to byla pěkná blbost.
1: Stane se, no, tak babička neměla zrovna všední den, dobrý den, ale tak. Pamatuje si to doživotně a to se taky počítá, že jo? To je dobře.
0: No jistě, že jo, no. Nejde o život, ale...
1: Tak nebo... Nic.
0: Tak. Jasný, jo. Tak to bylo všechno, co jsem tak chtěla říct, takový jeden krátký příběh.
1: Tak já vám děkuju a teď za sebe posílám dvojici, která se umí dokonale i po letech červenat. Bartošová se peši, dobrou noc.
0: Dobrou noc a děkuju, dobrou.

0: Těžko říct, jestli posluchačka Alena z Hradce se červená teď takhle pozdě v noci. Má k tomu důvod? Nemá? Nevím. Halo, halo.
1: Dobrý večer, tady je, no, už jsem říkala, kdo. No, takhle, je to tak, není to tak dávno, co jste říkal o tom, že škroupův dům se má bourat.
0: Mhm.
1: Je to asi, no ne, je to dva dny, co jsme jeli, protože můj manžel pochází z Osic, kde ten škroupův dům je. Tak jsme jeli na hřbitov se podívat, že budou dušičky, že jo, prostě aby to tam bylo všechno v pořádku. A viděli jsme, že je to zase obehnaný prostě plotem, aby tam lidi nechodili, aby se jim něco nestalo. Takže je vidět, že opravdu se jako bude bourat. Já jsem se tak styděla a jako pokaždý, když jsme jeli kolem, tak jsem se styděla za to, v jakým je stavu a jak to vypadá, protože mě to tak mrzí. Prostě, protože to je taková krásná stavba. Můj muž prostě tam vyrůstal a ví, co tam bylo. Prostě to byl pupek, jo, prostě tam se divadla, prostě tam opravdu ty lidi po druhé světové válce na jeho počest se to tam postavilo. Prostě je to opravdu hezká stavba a mrzí mě. Byli jsme i na schůzi, kde teda jako starosta Osic říkal, že oni jako Osice, že za to nemůžou, že prostě je to věc kraje, která na to kdysi měla peníze a zase se to nějak, zase se dali na něco jiného a opravdu se to bude bourat.
0: Vy jste toho tak plná, už posledně si pamatuju, že jste vlastně co můžete teďka v současné době? Už vlastně nic se nedá dělat, nebo ano?
1: Ne, no už se nedá nic dělat, ale vždycky, když prostě si vzpomenu, jako když jak člověk jak pláčí, když prostě kdykoliv hrajou tu hymnu a vždycky při nějakých příležitostech, kdy teda ty Češi jako vyhrajou hokej o půlnoci jako na Silvestra, jo, když to tak člověk brečí. A myslím si, že by se bývalo opravdu, jako že by bylo opravdu od věci, kdyby se to opravilo, protože si myslím, že ten škroub by si to prostě zasloužil. No, asi takhle.
0: Nemůžeme pro to udělat víc, aspoň takhle, je mi to líto, ale ani nevím, jak to uzavřít. Držte se, chápu vás, rozumím, je to prostě emočně vypjaté a máte k tomu vztah, nebo máte k tomu nějakou vazbu a ještě vás to víc mrzí a teď to slyší navíc všichni a teď si vemte, že v tom nejste sama, jsou i další, kterým to vadí.
1: No,
0: takže klid, posílám úsměv tady z Prahy, ať je všechno OK, to vám přeju. Užívejte babího léta a pokud možno s námi s Českým rozhlasem, noční linkou, zase se uslyšíme příště. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, pane Macron.
0: Dobrou noc, ať se vám daří. A ten gong si, já ho tady měl připravený, kdyby jsme byli moc dlouzí. Musíme končit. Vážím si toho, že píšete, ať už elektronickou poštou nebo klasickou poštou, to o to víc. Sice mě mrzí, že už se dneska neolizují známky, protože olíznout prezidenta to můžete jenom při této příležitosti, už jsou samolepící. Dopisů dostávám opravdu hodně. A ano, přiznávám se, sypu si popel na hlavu. Někdy mám problém s odpovědí, ale to ještě neznamená, že jsem si to nepřečet. Ale věčně odepíšu. Jo? Ten klasický dopis, který dorazil. Vážený pane Macoune, moc vás zdravím do Českého rozhlasu v Kajzerových sadech. Ať jsem lenoch na psaní, tak přesto musím reagovat v závorce pozitivně a rád. Jsem moc rád, že na konci pořadu noční linky vždy sdělíte téma, které budete příště vysílat, anebo alespoň řeknete datum vašeho nejbližšího nočního vysílání. Za to vás chválím a děkuji podtrženo, děkuji, dám si to do pasparty. Vždy si totiž v kalendáři naznačím datum nejbližšího vysílání noční linky a témat, které mě zajímají. Nejsem si úplně jist, zdali jsem zmeškal téma archivnictví, které jste zmínil v jednom vysílání, že bude v červnu, pokud to nelze, z jakýchsi důvodů. Toto téma odvysílet budu rád, když to zmíníte, abych s tím nepočítal. A pokud ano, tak zvlášť přikládám vzkaz do vysílání k tomuto tématu. Ano, dopis si nechám na příště. No fakt, tenhle dopis jsem otevřel dneska a to, že máme na říjen, nebo aspoň v mém případě vypsané noční linky, data a konkrétní témata, tak budíš důkazem toho, že bych asi úplně do toho kalendáře s radostí čárnul cokoliv, co vám připomene, že my se společně na vlnách Českého rozhlasu uslyšíme 5., což je v pondělí, a právě v pondělí budeme probírat archivy. O archivnictví, 5.10. o archivnictví, takže nezapomněl jsem, ale nevyšlo to v červnu. Vidíte, s jakým odstupem se dostane téma taky do vysílání. A když už jsme u toho, řeknu rovnou, 25.10. se potom uslyšíme o 20 dnů později. Nebe, peklo, ráj, kde se jednou potkáme a za co si tam zasloužíme místo. Dobré skutky, malé hříchy, velké chyby i odpuštění, malé čisté svědomí, nebo už pod vámi přikládají, kde se sejdeme. 25.10. nebe, peklo, ráj. 28. když se z šálku stane rituál, 30. otruchlení a 31. za pokus to stále. Naslyšenou se příště těší, to znamená v pondělí Honza Macoun, přeji dobrou noc, pěkné sny. Dobře, tak paní posluchačce, co volala jako předposlední, až to na vás přijde, tak jako Dudek. A v pondělí těším se na slyšenou. A mimochodem, abych vás neuchudil, zítra vysílá Zlín, Jarka a téma. Jak vnímáte aktuální dobu? Podzim, babí léto, užíváte si ho? Pěkné sny ještě jednou, ať se vám daří.

0: A propos, pardon, v rychlosti musím poděkovat a pozdravit nočního technika na dvojku. Poslouchá noční linku pravidelně. Díky za to.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Už je zase večer, už je zase večer a ještě před chvílí bylo odpoledne a předtím ráno a tak si ten čas s námi zahrává, letí a nezastaví se a je tu a byl tu a bude tu i po nás tu bude. A je vůbec možný, aby se čas ztratil, zmizel, vytratil se, aby čas nebyl? To je tajemství. To je tolik tajemství kolem nás. I život je tajemství, i smrt je tajemství. Nazí přicházíme na svět, nazí svět opouštíme. No ale to jsme až moc filozoficky začali, respektivě. To je jedno ze slov, který se tak často komolí. Respektivě. Místo respektive. Respektive jsme začali trošku až moc vážně, ale my vás zdravíme. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, naši milí. To je zajímavý, na kolik způsobů lze říct ty dvě prostý slova. Dobrý večír. Jen tak, aby se neřeklo, když se potkají dva sousedi, a každý má svých starostí víc než dost. Dobrý večír, když se potkali dvě ženský, které šly do Konzumu na nákup. Takže jsme vás pozdravili. Dobrý večer, naši milí. Vidíte, a papoušek si klidně ze mě dělá dobrý večír. To se taky říká, když někdo si z někoho utahoval. Nedělej si ze mě dobrý večer, jo. Řeč se tak vyvinula. Má tolik nádherných jemností. Tónem hlasu lze vyjádřit toho tolik, že někdy člověku běhá až mráz po zádech. A nebo se zase někdy může potrhat smíchy. A nebo zase někdo mluví tak jako, že uspávaš hadů. To jsou někdy taky takový pořady na rádiu. Je, když si chci ráno někdy přispat, tak si pustím rádio. A usnu jako špalek. Takový ty pořady diskusní někdy, jo. Je, při těch se krásně spí. Kolik lidí usíná třeba u televize, ne? Lidský hlas, to je zázrak.

zázrak. On je i ten lidský život zázrak a tajemství, jak jsme si říkali. A ten život je někdy tak nečekaně krásný. Já si vzpomínám, když Bohumil Hrabal, Schreiber, bedna, jsme mu říkali, Bohoušku, ty jsi bedna, znalec literatury, filozofie, hudby, malířství, ten věděl všechno. To byla chodící encyklopedie. Tak mi jednou řek, když jsme se procházeli v takovým vlahým, teplým písku Středozemního moře, šumivá vlna nám omyla nohy, vyplavila mušličky, my jsme kráčeli dál a buď jsme byli sticha, anebo já poslouchal pana doktora obojího práva, doktora Bohumila Hrabala, co to tenkrát psal. Svatby v domě. A najednou řekl, víš, ty nejhezčí chvíle člověk prožívá, když najednou zjistí, že se ocitnul tam, kde se sám nečekal. To může být i na polní cestě, když nějaká myšlenka proletí mozkem a je tak nečekaně poutavá a krásná, transcendentální, taková kosmotvorná, že tě tak rozvibruje a úplně tě zpřehází veškerý nábytek v hlavě, který jsi měl až do teďka srovnaný. Ocitnout se tam, kde se člověk sám nečekal. No, vždyť vlastně i já, i Žanda, můj papoušek, jsme se těmi vyprávěcími pořady ocitli taky tam, kde jsme se vůbec nečekali. Těch několik slov, jak dokonale vystihuje podstatu tvůrčího činu. Vytvořit něco, co sám člověk nečekal, ocitnout se tam, kde se sám člověk nečekal. Ať se na mě literární vědci nezlobí, ale myslím si, že Bohumil Hrabal by si byl Nobelovu cenu za literaturu zasloužil. Takže my jsme se se Žaninkou, viď, ocitli taky tam, kde jsme se vůbec nečekali. Už šestý rok vám vyprávíme a jsme vám vděční za to, že nás už ten šestý rok posloucháte, že nám věnujete svůj drahocenný čas, že nám píšete překrásný dopisy. Kam jsem dal ten dopis od paní Rybičkový z Nuslí, najednou neuvěřitelný, jak jsem říkal, jedný z posledních hodin, když jsem bral do ruky svůj památníček z dětství, že držím v ruce svý dětství, že tam je zápis pana učitele Vachtla. Jak to tam bylo, tak paní Rybičková ten dopis začíná tím citátem pana učitele Vachtla z památníku Vysokosináčku vysokohleď, za orly v oblaka odvážně leď, nebe je hranicí, kam až smíš jít, všechno se podaří, umíš-li chtít. To mě napsal pan učitel Vachtl v roce 43 shodou okolností příbuznej paní Rybičkový z Nuslí a paní Rybičková mě posílá fotografii a já se teď koukám do tváře pana učitele Jiřího Vachtla. To byl fešák. To byla hezčí tvář než filmovýho herce Žána Maré. Jestli si vzpomínáte, krásný oči, no, vysoký čelo, takový ušlechtilej úsměv. No, filmovej herec. Takže takovýhle dostáváme dárečky. Děkujeme pěkně. Okopíruju si tu fotku a originál vám, paní Rybičková, pošlu, abyste si ji mohla zase zpátky zařadit do alba.

Žanda Papoušek se protahuje. Musím se vám přiznat, je to pro mě trošku zklamání, že je to Papoušek pískací, zpívací a nikoliv nemluvící. Žandoše, se nestydíš, ona akorát umí volat Jirko, Jirko, a to ani jednou na mikrofon nezavolala. Jinak zpívá tu malou noční hudbu, Aidu, Verdiho, no a potom si tak sama zpívá pro sebe, pro svý vlastní potěšení. Ale aby to byl takový ten papoušek, který chrlí slova, to ne. Mazel to je, mazel to je, je. A už je teď trošičku taková skřísnutá, protože přišel podzim. Ten se vkrat jako vždycky úplně tiše

Když přijedu do Pavlíkova, tak zase jako v době našeho dětství tu a tam visí kostra draka, která uvízla na drátech elektrického vedení nebo na kusu chmelnice, která tam jako jediná zbyla. Dřív kolem Pavlíkova bylo chmelnic spoustu. To je zvláštní tvar toho středočeského nářečí, že jo, spousta chmelnic. No a stromy, těm se barví listí, opadává, vítr je strhává. A když se zjeví jinovatka na travách, na bodlácích, tak to zářící stříbro, které sice první paprsky slunce hned rozpustí, jako by je vygumovali gumou mazací, to stříbro, ty krystalky ledu zmrzlý mlhy. Jenom z toho stříbra jde ráno radost. Ale všechno je stejně na světě tak, jak má být, protože je to všechno vůle Boží. Jak říkají ti věřící, kteří jsou obdarováni vírou. Všechno se odehrává tak, jak má. V řádu kosmotvorném, taky toto slovo tak rád používal Bohumil Hrabal. A ten kosmotvorný řád je taky všude kolem nás, nahoře i dole, až ve stratosféře a až i v tom nekonečnu, a někdo má dar mu naslouchat a jinýmu neříká vůbec nic. A je ironií lidského života, že si tento nejvyšší řád uvědomujeme, až když zestárneme. Místo toho, aby už od dětství jsme se tím řádem řídili, jenomže to by bylo nepřirozený, protože ten řád pochopíme, až když získáme zkušenosti. Moc filozofujeme. Žanda zase spí. Co je s tebou, papoušku?

Filozofování je hezký, ale jsou to stejně jen třesky plesky. Měli už bychom konečně začít o něčem vyprávět. O tom třeba, jak dřív to znělo, když se o někom řeklo. To je dobrák. To je pěkný dobrák. Jak jsem mluvil, kolik má čeština odstínů. Tak bylo zřejmé, že se to myslí ironicky. To je pěkný dobrák, ten nás vyšplouch. Ale když se řeklo, to je dobrý člověk, to je dobračka, tak to mělo zvuk, to mělo váhu. A tak se lidi dělili na dobrý a na zlý. A dnes se nám zdá, a považujeme to skoro za přirozený jev, že celý svět jako kdyby se zbláznil. A dokonce dávno, myslím, před 70-80 lety spisovatel Josef Váchal, to byl, myslím, který pronesl tu geniální, výstražnou, drsnou větu, to podobenství, svět se řítí do ďáblovy řiti. A to neměl ani tušení o všech strastech, který si zlí lidi na sebe vymyslí, kolik utrpení to zlý myšlení celému lidstvu přinese. Homo homini lupus, člověk člověku vlkem. Ale skladatel Beethoven naopak zastával názor, že největší výsadou lidství je být hodným člověkem.

My máme na paměti jako děti, že když se říkalo o někom, že to je dobrák, že to je dobračka, jak právě u takovejch lidí bylo hezky, vlídno. Proto se tak často chodilo na návštěvy. U nás na Rakovnicku se říkalo táč. No, samozřejmě, že bylo i pár lidí nehodnejch šizuňků, lakomců, neupřímnejch, jako falešnej pětník, buď byli lestivě úlisní a milí, pusa mluví, ale ruce škrtí, se o nich říkalo, ale to společenství na vesnici přesně vědělo, kdo je kdo. A říkali, dyť jsme jen lidi. Jeden jsme takovej, druhej makovej, každej máme svý dobrý i špatný vlastnosti a na těch návštěvách se chodilo a vyprávilo, protože bylo ticho. Neřvala televize. Tak místo do televizních obrazovek se lidi koukali do tváří, do očí, protože v očích je vepsaný život i osud. Oko do duše okno. A z lidský tváře se toho dá vyčíst hodně. Prej do čtyřicítky člověk za svou tvář nemůže, ale po čtyřicítce má tvář takovou, jakou si zaslouží.

Zatím, co pro hodného člověka čeština, tedy naše mateřština, výrazy šetří, protože ve slově dobrák, dobračka je obsaženo všechno. Hodnej člověk, poctivec. Tak v hanlivých pojmenováních naše mateřština rozezněla struny v největším bohatstvím. Tady se jazyk a pojmenování stává pranýřem, dokonce popravčím špalkem, a ti, kteří tyto pojmy vyslovují, se stávají popravčí četou. A zvlášť ve společnostech přehledných, v malých městech a vesnicích, kde každý zná každýho, takový nařčení někdy bývá důvodem k nenávisti až za hrob. Darmo žrout, nestyda, darmo šlap. Bobšourník, špinauzník, mamon, ten mamon mamonář, to není dnešní tunelář, podvodník nejvyššího kalibru. Mamonář byl člověk, který by si byl nechal klidně pro pětník vrtat kolenu. Hlad, hanebník, lakota, potentát, nuzota spichlá, odrbanec, podšívka, kriminálník, hnuj. Hnuj, to už někdo, když byl hnuj, to už byl člověk fuj. Navrh huj a vespod fuj, ten všivák. Sukničkář, to je takový nevinný. Proutník, to je taky nevinný. A nejhorší je ten kanál, ten kanál, ten kanec. To ještě jde, ale kanál... Ale obecní proutník, to byl záviděný hodnej titul. Čestný titul, to bylo skoro na medaili. Ale když se o ženský řeklo, to je coura, tak to bylo zatracení. Zvláštní druh pohanění bylo vyslovení jména. Třeba někdo řekl, jo, Hornov. Cože? Ty si řekl Hornov? Když někdo, kdo měl nabroušený jazyk a chtěl někoho očernit, znemožnit, tak věděl, že stačí to říct jen takhle, cože? Ten? A bylo takzvaně vymalováno. Toto už se musel najít odvážný člověk, aby se vzepřel a řekl, co máš proti Hornovovi? Podle mýho názoru, a mohl to ještě, měl poslední možnost to zvrátit, a když se někdo takovej nenašel a bylo to řečeno třeba v hospodě u piva, tak ten dotyčný člověk byl znectěnej, protože na každém šprochu je pravdy trochu.

A zase jsme se nic pořádného nedověděli, zase jsme skončili u filozofování. To musí skončit a musí přijít nějaký příběh. Víš, Žaninko, aby si se konečně taky probudila. Víš co, já tě budu vyprávět o tom, jak se v Pavlíkově přezdívalo lidem. Jo? Poslouchej.

Byli i tací, kteří byli tak dobrými lidmi, že si vysloužili přezdívku a slyšeli na ní a nestyděli se za ní. Třeba pan Jirásek Šoufek, hostinský Hornov Čůranďák, pan Pánek, který neměl tak veliký grunt, jako soused Pánek velkostatkář, který měl moc polí, moc krav a koní, tomu se říkalo pan Páneček. Venca Šprk, který jezdil s Oplem Blitz a to auto ukořistil koloně Němců, který projížděli v posledních dnech války Pavlíkovem. Boďka, Boďkojc klucí, Boďkojc holky, celá rodina byla Boďkovic, to byli Kepartovic. Policajt, pan policajt, kluci a holky policajtojc. Venca policajt, to byl takovej fotbalista. Pan policajt, to byl ten policajt, jak na ten mosaznej bubínek tlouk na každém nároží ve vsi, když vybubnovával, na vědomost se dává. Satarik, pan Truxa, jak přišel pan Truxa, náš soused, usměvavej, hodnej, k jménu Satarik, to už se asi těžko někdo doví, hrobař, to byl pan Černý, ale zároveň pan Černý taky byl i pan Hokinář. On slyšel na obě dvě jména. Drábčík, to byl pan Podolka, opravdický hrobník. A potom byl Cída, to byl zase druhý pan Podolka, který bydlel u kostela. A Čebíšek, pan Vidra, ten se staral o okrašlovací spolek obce Pavlíkov a natíral hlavičky v parku. No a pak byly přezdívky vyjadřující povolání. Pekař, samozřejmě, že to byl pan Kaválek, hlídač Vosika, hlídal obecní polnosti a sady, trafikant Vidra na návsi v Malý Trafice, listonoš, a to byli hned čtyři listonoši, Kotík, Pavlíček, Ledvinka, Jirásek a když bylo špatný počasí, tak si brali peleríny. Pošmistr, pan Ráža, pozdějíc pan Ledvinka, elektrikář pan Pitner, zámečník pan Schneider, hodinář pan Hladkov, cestář, to byl pan Kopecký a pan Staněk. A truhlář a sedlář a krejčí a tak dále a tak dále, na koho jsem zapomněl. Řezníci samozřejmě, pan Aibl s panem Svobodou.

Je to vůbec možný, že byly doby, kdy každý věděl na každýho všechno? Nikdo nic nemohl ani skrývat. Právě proto, že snad lidi žili v pospolitosti, nebyl ten život tak rozdrobený, nevysedávali lidi doma a nekoukali na tu připitomělou bednu, která dnešního člověka vysloveně terorizuje. Tak lidi žili v pospolitosti a podle toho taky ten život vypadal. Jak byla příležitost udělat si z někoho legraci a tu legraci si lidi dělali jenom z toho, koho měli rádi. Jo, v tom to je. Tak tu legraci si rádi udělali a málo kdo byl takovej, že neměl smysl pro humor. To už musel být takovej budiš k ničema. A o tom se to vědělo. A toho se lidi stranili.

Jak je to vůbec možný, že tak malá obec, no Pavlíkov, náš dům měl číslo 136, tak jestli v době mýho dětství, když mě bylo tak 10, 12, 13 let, mohlo tam 30 domů přibejt, no 170 čísel, teď jich je tam o něco víc a tak bohatý život. Hrálo se tam ochotnický divadlo. Každý měsíc snad museli ochotníci naštudovat novej kus. Biograf se promítal, po válce byly taneční zábavy, to se to kolikrát někdy popralo a fotbal. A fotbal, ten taky združoval lidi. No prostě ta vesnice žila takovým velkým smířlivým, dalo by se říct, chumlu proti dnešní době. Do zahraničí se nejezdilo. Maximálně na kolách jsme si vyrazili na hrad Krakovec nebo na hrad Tejřov. Dneska si sednou lidi do auťáku a jedou až do Chorvatska nebo do Itálie. Nebo pavlíkovský kluci, kteří studují tady v Praze, tak přemýšlí, že pojedou třeba na prázdniny až na Aljašku. No kde pak my na Aljašku? Tenkrát jedině prstem na mapě.

toho mudrování je už dneska nějak moc a já ne a ne přestat. A ono se říkalo, moc kecáš a málo píšeš domů. No, ale ještě mě dovolte říct jednu věc. Nerad to řeknu, protože se to bude zdát možná, že to je trošku až rouhání. Ale mně se zdá, že civilizační pokrok život lidi na jedné straně obohatil, ale na druhé straně je okrad. Okrad nás o čas na vzpomínání. Tím nás okrad o svět, který každý máme v sobě, se kterým jsme se narodili, který jsme po generace dědili, ale díky technickým vymoženostem se k tomu našemu vnitřnímu světu nemáme čas a soustředění dostat. Nemůžeme do něj vejít. Vemte si jenom tu prostou skutečnost, že třeba nejstaršího člověka v Pavlíkově, kterýho já si pamatuju, pana Bureše, to si pamatuju už jako dítě, 5letý. To už mu bylo hodně přes 90 let. No, ten se musel narodit kolem roku 1855. Vidíte, takhle jsme byli svědci toho, jak si generace podávaly ruce. A když se zamyslíme nad tím, že naše maminky a naši tatínkové se narodili za císaře pána, tak to jsme snad opravdu poslední generace, která má takovou minulost.

No a jak dřív každý dělal ještě takovou řadu věcí, mimo toho, že třeba můj děda staral se s babičkou o hospodářství, ale jak krásně uměl plíct košíky. Nebo zase tesař Franěk nás učil hrát na housle. Cestář Staněk hrál na bas, na kontrabas, na bombardón a na velkou dřevěnou basu v kapele Josefa Polívky. A pan Rezek z Vodstárny hrál na flígornu a na housle a při pohřbech měl čepici se zlatou lirou. Ty chlapi, který dřeli třeba na šachtách nebo v Šamotce nebo v rakovnických fabrikách, tak ty přijeli domů na těch kolách, praštili sebou na kanapé a museli se nejdřív trošičku vyspat, aby vůbec měli sílu se navečeřet, jít spát a ráno, k 4:30 ráno vstávat a jet na kole do fabriky zase.

ženský sbírali a sušili byliny. A chlapi, který kouřili, si pěstovali na zahrádkách tabák, který potom láskyplně sušili, napichovali ho, natahovali ho, navlíkali ho na prádelní šňůry nahoře na půdě a ty lístečky potom pečlivě řezali a cpali do dutinek a dělali si takzvaný domaniko. A v každém stavení se pěstovali husy, slepice a králíci a koza na mlíko. A mě to mlíko kozí vůbec nechutnalo. O to radši jsem se koukal do těch překrásných, zabarvených, jako skleněnky koule vypadaly ty oči koz. Kozlů jsme se báli, protože ty na nás vystrkovali rohy a pan hodinář Hladkov třeba ten hrál na harmoniku, na garmošku, kozácký písně, smutně lkal a často mu i slza ukápla. Panu hodináři Hladkovovi zpíval takový ty tklivý, bolestný, utrápený, protože ten jeho osud donskýho kozáka on byl u bílejch a utek před Rudejmanom. A u černejch zase za rohem vedle malýho hospodářství měli mandl na prádlo. To byla bedna plná těžkýho kamení a jezdila sem a tam a prádlo se nabalovalo na válce a ženský mleli jedna přes druhou. Každá chtěla mít poslední slovo a my jsme si, vždycky, když se tam sešli ženský, pod oknem byla hromádka písku a my děti jsme si hráli potichu, aby nám neuteklo jediný slovo. Kolikrát jsme se mohli smíchy u

to byly celý litánie, co si ty ženský vyprávěli. A to jsme nevěděli ani, která to mluví. Toho mýho zebou furt nohy. Tak mu je balím do deky a do ní balím zahřátou cihlu, kterou zahřeju nejdřív v troubě. Taky je dobrá gumová placatá flaška, říká druhá paní. S horkou vodou, ale ta brzo vychladne. Ale na žlučník je nejlepší, ona tak hezky přilehne na to břicho. Voda holt se tělu přizpůsobí. Ještě má fanouš vodu na plících. Já ji mám v koleně. Mně se zase furt sráží mlíko, to dělají ty potvory kočky. Oni pijou z hrnců a Bůh ví, co v těch kočičích fousech mají. Nejlepší je hned mlíko svařit. Můj fanouš se zase zdržel v hospodě. Ten pacholek zaspal a ujel mu autobus a musel jet na kole a promok a nastyt a teď chrchlá. Tak mu máš prsa husím sádlem, to mu odlehne. Svař cibuli, ať to pije, to taky odlehne pěkně. Prej mám zítra udělat šunkofleky. My budeme mít čočku, už jsem jí přebrala. Tolik takhle malejch kamínků jsem v ní našla. Hromádku do hrstě. Mě včera upadly brejle a rozflákali se, ale jedno sklo zůstalo celý. Číst můžu, ale blbě, musím na to koukat jako husa do flašky. Říkala zase asi paní Truxová. Husí játra zapečený v sádle, čerstvý chleba a okurčička. Nic lepšího. Děti se po nich můžou utlouct. Budou hony, doktoři přijedou až i z Prahy. I ten náš vožrala doktor Hrach bude střílet. On to snad všecko vidí dvakrát. Z toho je pořád cejtit rum, ale dobrý doktor to je. Oni snad střílí ty zajíce jenom proto, aby se mohli opít. Víš, co mě řekl posledně doktor Hrach? Matko, až se jednou ráno probudíte a zjistíte, že vás nic nebolí, tak určitě už budete mrtvá. A to se ženský smáli. Ale Hrach je dobrák. Vždycky přijde, když je třeba. Peníze nechce, stačí mu pár vajec, kousek králíka, nejradši má kohoutka pečenýho s nádívkou. Tomu jsem ho jednou dala půlku a ten si liboval. No, když vám to prej nebude scházet, matko, tak děkuju, řek. Jo, doktor Hrach, ten se vyzná.

Žaninko, Žaninko, co takhle, kdyby si zaspívala? Já už nevím, jak tě to mám říct, mám si kleknout a poprosit. Nemusel jsem jí prosit. Je to hodnej ptáček, dostane bombónek, zaspívej to ještě jednou, moc krásný to bylo. To bylo bezchybný. To už tady dlouho nebylo. Té v opice. Ty jsi jako ta, jak se jim říká, subreta. Nebo superstar. No, prostě hvězda. Nebude to ještě jednou? Zaspívej, obdaruj nás. Když dostáváš tak hezký dopisy, všichni si to zaslouží, kteří tě tak hezky oslovujou v dopisech a píšou, tak koukej ještě jednou. No tak. Tak, krásně. Tak tady máš čokoládičku a my pokračujeme ve vyprávění dál.

To je zajímavý. Nejstarší tvář, kterou si pamatuju, byla tvář pana Budeše, jak jsem říkal. Ten byl skoro stoletej, ten neměl ani jeden zub a byl to vejminkář, vysoký, statný chlap, vždycky čistě oblečený, starý rolník, i když měl kolikrát kalhoty a košily, záplaty tam měl, tak vždycky čistě vypranej. Totiž, o tom už jsme mluvili taky, že já svý dětství jsem trávil v Otčímově oficíně, v holičství a kadeřnictví, kde jsem tyhle ty starce mydlil a tím pádem jsem jim mohl koukat s největší blízkosti do tváří, tak já jsem viděl všecko, co kde, kdo měl bradavici, třeba pan Bureš měl takový bradavice. To bych vám přál vidět. A my děti jsme vždycky chtěli mít všecko, to, co jsme viděli na velkých lidech a mysleli jsme si, že se to sluší a patří mít bradavice, protože pan Bureš měl bradavici pod vokem. Pod levým, no, velkou jako třešeň. Představte si, jako třešeň velkou bradavici. I byla tak červená a na čele je měl a na rukách. No, my všichni děti jsme mu ty bradavice tak záviděli, protože my jsme kolikrát prej dostávali bradavice od koupání v rybníku. A to babička říkala, že je na to nejlepší kousek nitě vzít a udělat uzlík nad tou bradavicí a tu niť s tím uzlíkem zakopat pod vodkrab, pod stodolou, jak teče voda ze střechy a prej, když ta niť schně, tak ta bradavice se ztratí. A oni ty bradavice, ty naše dětský, byly takový drolivý. Já nevím, jak se to tak mohlo udělat takový dětský bradavice. Než to ty bradavice pana Bureše byly takový, no jako takový nalitý třešně, pěkný takový. Děti jsou zvláštní.

A jakou pěknou hůl měl pan Bureš. Hůl si vyřezal sám z houževnatýho mladýho stromku, který si uříz ve svým lese. Možná, že to byl doubek, nebo habrbuk, jak se taky velký lidi smáli, když nás děti škádili, že to je habrbuk. Ta zakulacená část šla přesně do ruky a musela být pěkně zahnutá. To byl zbytek té zakulacené větve a spodní konec té hole mu kovář král vokoval železnou špicí, aby se hůl, když by bylo třeba, aby se ta hůl mohla zapíchnout i do ledu, aby pan Bureš se mohl zapíchnout a neupadnout. Hůl byla sice hezká, medově zlatá a lesklá, ale stejně daleko krásnější byly ty jeho bradavice.

Děti rády obdivujou všechno to, co sami nemají. I slepýho Emíla jsme obdivovali, který bydlel v pastoušce. I vyhrbená, skleslá záda pana Lišky, jehož postavička byla díky zmenšeným zádům drobná a jedině on se vešel do nápovědní budky, stojící pod podlahou jeviště v hospodě u Jirkovských, kde se hrávalo ochotnický divadlo a stal se nepostradatelnou nápovědou pro každý divadelní kus. A když se na návsi potkal ze stejně tělesně postiženou Milátkou Štěchovou, oba dva měli tváře tak vošlehaný větrem, tak všichni, kteří tyto dva človíčky viděli, je s úctou a láskou zdravili a volali, jak vám to pasuje dohromady, že se nevemete. Ona by mě Milátka nechtěla, viď? Říkal pan Liška. Ale co říkáš ty, Hubo? Ty říkáš přece, že nám vlak ujel i s nádražím, že už je pozdě na veselku. Tomu se musel smát, jak pan Pánek, který se dával na lavičce pod Moruší, tak i pan pošmistr Ráža, který se pro tuto příležitost vyklonil z okna pošty a do toho voněly kvetoucí lípy na návsi a z oken statků vytékaly rudé honzíky a zářily jako rubíny a celý čas tenkrát voněl, ten čas stál a čekal, jako by ty roky krátce po válce čekali na nějaký povel, aby se ten čas rozběh a něco pěkného se začalo konečně odehrávat na té cestě k tomu poctivýmu blahobytu, na který ten národ celý tak čekal a toužebně si ho přál. A všichni měli strašně moc síly, protože to byli taky hodní lidi, jak jsme o tom říkali, kteří žili podle desatera. Miluj svého bližního, co nechceš, aby tě druzí činili, nečiň ani ty jim.

Ono už to začalo v letě, kdy se začaly zavařovat meruňky, kterých se vozili často až od Litoměřic. A pak se schánělo deko, to byl nakládáček, a začaly se zavařovat okurky. Ten papírovej sáček deko se směsí semínek nějakých, co tam bylo, hořčiční semínko a pepř a kdo ví co. Ty okurky, to byla dobrota. Pěstovali se okurky salátovky, které tak voněly. On ten svět dřív tak voněl daleko krásnějiš senem a dřívím. Nesmrděl teď jako naftou a benzínem. Potom přišla doba švestek a ty se sušily v sušárnách. To bylo vedro, taková těžká sladká vůně. Roztopila se pec v sušárně a do ní, to bylo vymyšlený dobře, taková sušárna, těch kolem Pavlíkova bylo moc, šuplata dřevěný, do nich se naskládaly švestky, seřadily hezky, stejnoměrná vrstva a potom, jak se topilo, tak ty švestky postupně, oni se tak jako, oni tím teplem praskly a tekla z nich šťáva sladká a potom se museli, lísky se museli přemístěvat, ty šuplata takový ze spodních vrstev až nahoru, z toho horka spodního nahoru, kde bylo chladnějíc, až se ty švestky zcvrkly. Je a taková čerstvě sušená švestka. To byla pochoutka. Já jsem vždycky, dědo, já jdu s tebou, tak pojď. Ale budeš hodnej. Nebudeš rošťačit, protože z okýnka jsem viděl z té sušárny na pole, kde Jarka Vosikojc, Jindra Vítojc, kterýmu se říkalo Kozlík, i ostatní děti, Danuše Váňujc, Pepík Tyšerojc, Pepík Sojka, tam pouštěli draky. Ale já jsem ty dva dny byl rád, že jsem mohl dědovi taky pomáhat sušit švestky. Jo, to babička nanosila v nůších, čerstvý švestky, ty byly těžký, nebo v košíku. A potom ty sušený švestky už byly podstatně lehčí, svrklí, aromatický. Povidla se z nich vařily ve zvláštní

a kolem těch sušáren vedli cesty. Lidi chodili, tenkrát se hodně chodilo, pocestní chodili, až od Berounky, od řeky, když šli do města. A oni se třeba nikdy neviděli, ty lidi, a přesto se pozdravili, dobrý den, pozdrav pán Bůh, co pak je, kam pak jdete? A popovídali si vždycky. Ty lidi, kteří přicházeli zdaleka, měli zaprášený boty. A babička z nůší na zádech tu nůši sundala, aby si mohla popovídat. A vždycky bylo o čem mluvit. Odkud pak vy jste? Já jsem až z Kostelíka. Jdu za ženou do města, do nemocnice. Operovali jí průh. A kolik je jí? Se zeptala babička. No 40 jí bude. A že s tím šla? Já mám průh už 20 let, tak jí pozdravujte. A já už nepůjdu na tu operaci, to už za to nestojí, říkala babička. Mě už je 70 let a dopak by šel na operaci. Země všecko vytáhne. Tak pozdravujte vaši ženu. Jo, zdraví je to nejcennější, baba. Tak s pánem Bohem. Satarik, Boďka, Drábčík, policajt, Tuhík, Žabák, to byli kluci Kopeckých, vidíte, na ty jsem zapomněl, Tuhík, Vašek Kopeckých, Láďa jeho starší brácha, Žabák Kopeckých, taky výborný fotbalistí, Venca, Vašek Tuhík, teda myslím to byl Brko, Láďa byl Bek, Dobrej, Cída, Filipčík a Pampeliška. Stejská se nám po vás. Vy kluci, vy divoši, vy drací, vy bambulové, vy mazavky, vy spiťaři, vy dobráci. Stejská se nám.

Já jsem vyndal žandu z klece a na závěr, jako to dělám každý večer, protože žanda si zvykla, než jí dám do klece, že jí takhle do ouška šeptám pohádku. Jednou jsme šli se sousedkou Jájou, která má dva psy, Sáru a Ení, je vyvenčit a najednou koukám, že ve zdi je zašprajcovaný ježek. Vlez blázen takovej, bachrate ježour, vlez do díry v cihle a nemoh tam ani zpátky. Já jsem si říkal, toho tady nemůžu nechat do rána, protože to by ho psi pokousali. Žanda teďko letí. Pokousali by ho psi, víš, tak jsem, Žando, si šel domů pro kožený rukavice, aby ty ježkový bodliny mě nepíchaly. Přestaň letět už, počkej, já tu pohádku musím tě vyprávět, víš, a mě ty podliny nepíchaly a toho ježka jsem vzal za zadní nohy a vytáhl jsem ho z té díry a on byl tak rád, víš, protože on tam byl tak zašprajcovaný, že nemohl dopředu ani dozadu. Tak jsem ho vytáhl a on chvilku zůstal ležet a potom se rozběhl se potom a před našema schodama se zastavil, nešel k nám dovnitř. Ale byl rád a zmizel tam v nějakých takových jehličnanech, které jsou u nás na zahrádce, a šel asi někam spát. Tak to je ta, a dopadlo to dobře. To je ta pohádka, co jsem tě chtěl vyprávět.

jste ji slyšeli taky, naši milí, takže mějte se hezky a těšíme se na setkání příště. Opatrujte se, ať vás nic zlýho nepotká. A hezký večer.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. V těchto dnech slaví 90. narozeniny básník, textař, herec, scénárista, moderátor a cimrmanolog Milon Čepelka. Za Český rozhlas Pohoda přejeme vše nejlepší a hlavně pevné zdraví do dalších let. Inspirativní postřehy Miloně Čepelky si můžeme poslechnout v následujícím pořadu Českého rozhlasu Pohoda právě teď.

0: Krásné dobré dopoledne vám všem, kteří jste si naladili dvojku Českého rozhlasu. Je tady první sobota v říjnu, konkrétně 1. října, proto tobogán v pyžamu. A já vás zdravím z velmi útulného davidského bytu, to snad můžeme prozradit. Pochybovačné patřilo dnešnímu hostovi a vlastně oslavenci. Já jsem velmi rád a velmi poctěn, že jsme byli přijati na návštěvu sem domů za Miloněm Čepelkou. Krásné dobré dopoledne. Vítejte v tobogánu v pyžamu.
1: Děkuji, dobrý den.
0: Hezký dobrý den. Kde to jsme právě teď? Co prozradíme, aby víte, naše posluchači si dokázali představit, kde teď zrovna sedíme?
1: Jste v Bubenči, ano. V ulici Teronské 2R, která se za to táče jmenovala A až Danova. Takže teď jste v lepší ulici.
0: Miloni, tenhle ten byt, to je místo, kde jste vychovávali děti, kde jste dlouho nebo až poslední dobu?
1: Ne, my jsme tu od roku 1976, předtím jsme bydleli na Pankráci v 1+1 družstevním a tohle je takzvaně své pomocí vybudovaný byt, půdní nástavba, který byl o něco větší, nebo je o něco větší ještě stále, má 2 pokoje a kuchyň plus tedy příslušné příslušenství.
0: Ano, tak teď už to ví naše posluchači naprosto přesně, kde právě teď jsme. Ale nejde ani tak o to místo, jako o ten čas, milí posluchači, kde se právě teď nacházíme, protože vy nás posloucháte v sobotu 1. října. Ovšem, jak vy dobře víte, předtáčíme tobogán v pyžamu. No a dnes je 22. září.